0: oběd na Rock Rádiu. Každý všední den úderem jedna. Elektrický oběd na Rock Rádiu. Každý všední den úderem 11. dopolední přijímáme objednávky přes naše sociální sítě. A celá hodina se nese vnímáme objednávky přes naše sociální sítě. A celá hodina se nese ve vaší režii objednávky přes naše sociální sítě. A celá hodina se nese ve vaší režii přes naše sociální sítě. A celá hodina se nese ve vaší režii. My vám to jen sítě. A celá hodina se nese ve vaší režii. My vám to jen pokrájíme. A celá hodina se nese ve vaší režii. My vám to jen pokrájíme podus. Hodina se nese ve vaší režii. My vám to jen pokrájíme podusí ve vaší režii. My vám to jen pokrájíme, podusíme, připečeme a... My vám to jen pokrájíme, podusíme, připečeme a naservírujeme. My vám to jen pokrájíme, podusíme, připečeme a naservírujeme. Tak pokrájíme, podusíme, připečeme a naservírujeme. Tak se neupejpejte a my podusíme, připečeme a naservírujeme. Tak se neupejpejte a objedme, připečeme a naservírujeme. Tak se neupejpejte a objednávejte a naservírujeme. Tak se neupejpejte a objednávejte. Elektrický oběd. Kajujeme. Tak se neupejpejte a objednávejte. Elektrický oběd. Každý všední den se neupejpejte a objednávejte. Elektrický oběd. Každý všední den od 11. Pejte a objednávejte. Elektrický oběd. Každý všední den od 11. Pejte. Elektrický oběd. Každý všední den od 11 do 12. Na elektrický oběd. Každý všední den od 11 do 12. Na oběd. Každý všední den od 11 do 12. Na Rock Rádiu. Rock Rádio. Každý všední den od 11 do 12. Na Rock Rádiu. Rock Rádio. Na den od 11 do 12. Na Rock Rádiu. Rock Rádio. 11 do 12. Na Rock Rádiu. Rock Rádio. Nářez. Opravdu do 12 na Rock Rádiu. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví. Na Rock Rádiu. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Nemůžeš napsat magor.
0: Opravdu vás pobaví.
1: Nemůžeš napsat magor.
0: Opravdu vás pobaví.
1: Nemůžeš napsat magor.
0: Vás pobaví.
1: Nemůžeš napsat magor.
2: Poloviční blázen bych napsal.
3: Doktor říká, že je momentálně zahostalej.
1: Mentálně.
3: Doktor říká, že je momentálně zahostalej.
1: Mentálně. A to by šlo.
3: Momentálně zahostalej.
1: Mentálně. A to by šlo. Jano, napiš to.
3: Mentálně zahostalej.
1: Mentálně. A to by šlo. Jano, napiš to.
3: Zahostalej.
1: Mentálně. A to by šlo. Jano, napiš to.
0: Rock Rádio.
1: Mentálně. A to by šlo. Jano, napiš to.
0: Rock Rádio.
1: A to by šlo. Jano, napiš to.
0: Rock Rádio. Konec legrace.
1: Jano, napiš to.
0: Rock Rádio. Konec legrace.
1: Jano, napiš to.
0: Rock Rádio. Konec legrace. Rock Rádio. Konec legrace. Jo. Konec legrace.

taky vás honí mlsná. Máte chuť na pořád... Taky vás honí mlsná. Máte chuť na pořádnej rokovej nářez? Taky vás honí mlsná. Máte chuť na pořádnej rokovej nářez? Nebo vás honí mlsná. Máte chuť na pořádnej rokovej nářez? Nebo radši něco jemnějšího? Máte chuť na pořádnej rokovej nářez? Nebo radši něco jemnějšího? Rokovej nářez? Nebo radši něco jemnějšího? Nářez? Nebo radši něco jemnějšího? Znači něco jemnějšího. Značnějšího. Z našeho nabu... Z našeho nabušenýho jídelníčku si vybere každej. Z našeho nabušenýho jídelníčku si vybere každej. Z našeho nabušenýho jídelníčku si vybere každej. Elektrický z našeho nabušenýho jídelníčku si vybere každej. Elektrický bušenýho jídelníčku si vybere každej. Elektrický oběd si vybere každej. Elektrický oběd na Rock Rádiu. Elektrický

0: Rock je slušná muzika. Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Nářez. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví. Slušná muzika. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví. Nářez. Opravdu vás pobaví. Baví.
1: Co je to tady za hnusnou máničku? Co je to tady za hnusnou máničku? Co je to tady za hnusnou máničku?
2: Myslíš,
1: co je to tady za hnusnou máničku?
2: Myslíš, Gagarinova bratr?
1: Za hnusnou máničku?
2: Myslíš, Gagarinova bratr?
1: Hnusnou máničku?
2: Myslíš, Gagarinova bratra?
1: Ruku!
2: Myslíš, Gagarinova bratra? Myslíš, Gagarinova bratra?
0: Rock Rádio.
2: Myslíš, Gagarinova bratra?
0: Rock Rádio.
2: Myslíš, Gagarinova bratra?
0: Rock Rádio. Konec legrace.
2: Nová bratra?
0: Rock Rádio. Konec legrace. Rock Rádio. Konec legrace. Rock Rádio. Konec legrace. Legrace.

Máte rádi... Máte rádi rock rádio? Máte rádi rock rádio? Žijete... Máte rádi rock rádio? Žijete rokem? A chcete... Máte rádi rock rádio? Žijete rokem? A chcete, aby to věděli všichni rádi rock rádio? Žijete rokem? A chcete, aby to věděli všichni kolem vás? Na... Žijete rokem? A chcete, aby to věděli všichni kolem vás? Napište si o naší rokovou... Žijete rokem? A chcete, aby to věděli všichni kolem vás? Napište si o naší rokovou samolepku. A chcete, aby to věděli všichni kolem vás? Napište si o naší rokovou samolepku na adresu... Napište si o naší rokovou samolepku na adresu samolepka@rokoviradio.cz a rokovou samolepku na adresu samolepka@rokoviradio.cz a my lepku na adresu samolepka@rokoviradio.cz a my vám ji pošleme. Adresu samolepka@rokoviradio.cz a my vám ji pošleme. www.rokoviradio.cz a my vám ji pošleme. www.rokoviradio.cz a my vám ji pošleme. www.rokoviradio.cz a my vám ji pošleme. www.rokoviradio.cz a my vám ji pošleme. www.rokoviradio.cz Rock Radio. Rock. www.rokoviradio.cz Rock Radio. Rock. www.rokoviradio.cz Rock Radio. Rock je slušná muzika. Radio.cz Rock Radio. Rock je slušná muzika. CZ Rock Radio.

Rock Radio. Rock Radio. Slušnej rock. Rock Radio. Slušnej rock pro pamětníky. Rock Radio. Slušnej rock pro pamětníky. Rock Radio. Slušnej rock pro pamětníky. Rock Radio. Slušnej rock pro pamětníky. Slušnej rok pro pamětníky. Rok pro pamětníky.

0: vytrávíte se slušným rokem. Nikam se nežeňte a dejte si, že nejlíp vytrávíte se slušným rokem. Nikam se nežeňte a dejte si, vytrávíte se slušným rokem. Nikam se nežeňte a dejte si voraz se slušným rokem. Nikam se nežeňte a dejte si voraz. U nás jedem. Nikam se nežeňte a dejte si voraz. U nás jedině slušnej a rokovej. Od pondělí. Nikam se nežeňte a dejte si voraz. U nás jedině slušnej a rokovej. A dejte si voraz. U nás jedině slušnej a rokovej. Od pondělí do pátku si voraz. U nás jedině slušnej a rokovej. Od pondělí do pátku. U nás jedině slušnej a rokovej. Od pondělí do pátku od 12 do 15. Rokovej. Jedině slušnej a rokovej. Od pondělí do pátku od 12 do 15. Rokovej voraz slušnej a rokovej. Od pondělí do pátku od 12 do 15. Rokovej voraz zda. Od pondělí do pátku od 12 do 15. Rokovej voraz s Danem. Do pátku od 12 do 15. Rokovej voraz s Danem. Hoďte si nohy na stůl a od 14 do 15. Rokovej voraz s Danem. Hoďte si nohy na stůl a odfrkněte si se slušným. Rokovej voraz s Danem. Hoďte si nohy na stůl a odfrkněte si se slušným. Voraz s Danem. Hoďte si nohy na stůl a odfrkněte si se slušným rokem. Práce vám jem. Hoďte si nohy na stůl a odfrkněte si se slušným rokem. Práce vám neuteče. Hoďte si nohy na stůl a odfrkněte si se slušným rokem. Práce vám neuteče. Stůl a odfrkněte si se slušným rokem. Práce vám neuteče. Odfrkněte si se slušným rokem. Práce vám neuteče. Rokovej voraz s Danem. Slušným rokem. Práce vám neuteče. Rokovej voraz s Danem. Každej všední. Práce vám neuteče. Rokovej voraz s Danem. Každej všední den od vám neuteče. Rokovej voraz s Danem. Každej všední den od 12 do 15 na re. Rokovej voraz s Danem. Každej všední den od 12 do 15 na Rock Rádiu. Rokovej voraz s Danem. Každej všední den od 12 do 15 na Rock Rádiu. S Danem. Každej všední den od 12 do 15 na Rock Rádiu. 12 do 15 na Rock Rádiu.
1: Rock Rádio. Rock je
0: 12 na Rock Rádiu.
1: Rock Rádio. Rock je
0: Rock Rádiu.
1: Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Rock je slušná muzika.
2: Rock Rádio.
1: Rock Rádio. Rock je slušná muzika.
2: Rock Rádio.
1: Rádio. Rock je slušná muzika.
2: Rock Rádio.
1: Rock je slušná muzika.
2: Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás
1: na muzika.
2: Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví. Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
3: Nastoupil
2: vás. Opravdu vás pobaví.
3: Nastoupil, vystoupil.
2: Opravdu vás pobaví.
3: Nastoupil, vystoupil.
2: Pobaví.
3: Nastoupil, vystoupil. Nastoupil, vystoupil. Nastoupil, vystoupil.
4: Nastoupil, nevstoupil.
3: Říkám jasně, že vystoupil, nastoupil. A s ním říkám jasně, že vystoupil, nastoupil. A s ním čtyři jeho, že vystoupil, nastoupil. A s ním čtyři jeho haranti nastoupil. A s ním čtyři jeho haranti. A s ním čtyři jeho haranti. Teď se na to vrhli. A s ním čtyři jeho haranti. Teď se na to vrhli. A čtyři jeho haranti. Teď se na to vrhli. A ten strom jeho haranti. Teď se na to vrhli. A ten strom, který jsem zasadil. Teď se na to vrhli. A ten strom, který jsem. Teď se na to vrhli. A ten strom, který jsem zasadil vlastními ústy. Vrhli a ten strom, který jsem zasadil vlastními ústy. A ten strom, který jsem zasadil vlastními ústy. Strom, který jsem zasadil vlastními ústy. Kropil zasadil vlastními ústy. Kropil vlastními ústy.

0: si kropil, kropil vlastním, kropil, kropil vlastním potem a hrasním potem a hnojil vlastníma, Kamile, hnojivem potem a hnojil vlastníma, Kamile, hnojivem a hnojil vlastníma, Kamile, hnojivem, vlastníma, Kamile, hnojivem, vlastníma, Kamile, hnojivem, mi před očima očesali to poslední. My před očima očesali to poslední. My před očima očesali to poslední. My před očima očesali to poslední švestičky. Před očima očesali to poslední švestičky. Pak zase naskládal ty tma, očesali to poslední švestičky. Pak zase naskládal ty tady to poslední švestičky. Pak zase naskládal ty tašky, košíky, ruksaky a poslední švestičky. Pak zase naskládal ty tašky, košíky, ruksaky a hranty do drezestičky. Pak zase naskládal ty tašky, košíky, ruksaky a hranty. Pak zase naskládal ty tašky, košíky, ruksaky a hranty do drezíny. Naskládal ty tašky, košíky, ruksaky a hranty do drezíny. Nastoupil ty košíky, ruksaky a hranty do drezíny. Nastoupil ruksaky a hranty do drezíny. Nastoupil a hranty do drezíny. Nastoupil. Takhle je do drezíny. Nastoupil. Takhle. Nastoupil. Takhle je to snad jasný. Nastoupil. Takhle je to snad jasný. Řek za rok na... Takhle je to snad jasný. Řek za rok naschledanou a ještě to... Takhle je to snad jasný. Řek za rok naschledanou a ještě to snad jasný. Řek za rok naschledanou a ještě to nahoře vykázal. Řek za rok naschledanou a ještě to nahoře vykázal jako Řek za rok naschledanou a ještě to nahoře vykázal jako revizi. A že rok naschledanou a ještě to nahoře vykázal jako revizi.
1: A že si to nastoupil do... A že si to nastoupil dovolil.
0: Nastoupil dovolil.
1: A že si to nastoupil dovolil.
0: Nastoupil dovolil.
1: Očesal dovolil.
0: Nastoupil dovolil. Očesal. Očesal, naložil, odvezl, vykázal. Očesal, naložil, odvezl, vykázal. Očesal, naložil, odvezl, vykázal. Naložil, odvezl, vykázal, debil. Naložil, odvezl, vykázal, debil. Odvezl, vykázal, debil. Vykázal, debil.
2: Rock Radio.
0: Vykázal, debil.
2: Rock Radio.
0: Debil.
2: Rock Radio. Konec legrace. Rock Radio. Konec legrace. Rock Radio. Konec legrace. Rock Radio. Konec legrace. Konec legrace. Konec legrace. Konec legrace.

po vydatném obědě. Po vydatném obědě. Po vydatném obědě. Po vydatném obědě nejlíp vy... Po vydatném obědě nejlíp vytrávíte se slušným rokem. Po vydatném obědě nejlíp vytrávíte se slušným rokem. Nikam se než... Po vydatném obědě nejlíp...

budeš sám. Když budeš sama v poušti, když budeš sama v poušti stát, a budeš sama v poušti stát, a všichni svatí přiletí v poušti stát, a všichni svatí přiletí, a všichni svatí přiletí, a nebude se tí přiletí, a nebude se koho ptát letí.

0: Rock Rádio. Rock Rádio. Rock Rádio. Rockovej víkend. Rock Rádio. Rock Rádio. Rockovej víkend. Rock Rádio. Rock Rádio. Rockovej víkend začíná v pátek. Rock Rádio. Rock Rádio. Rockovej víkend začíná v pátek večer. Rock Rádio. Rock Rádio. Rockovej víkend začíná v pátek večer a končí. Rock Rádio. Rockovej víkend začíná v pátek večer a končí v pondělí. Rockovej víkend začíná v pátek večer a končí v pondělí ráno. Víc už ho na talent začíná v pátek večer a končí v pondělí ráno. Víc tek večer a končí v pondělí ráno. Víc už ho natáhnout nedovedeme. Pokud a končí v pondělí ráno. Víc už ho natáhnout nedovedeme. Pokud se vám pondělí ráno, víc už ho natáhnout nedovedeme. Pokud se vám vtáno, víc už ho natáhnout nedovedeme. Pokud se vám v týdnu něco nepovedlo, víc už ho natáhnout nedovedeme. Pokud se vám v týdnu něco nepovedlo, máte šanci to nedovedeme. Pokud se vám v týdnu něco nepovedlo, máte šanci to o víkendu napravit. Pokud se vám v týdnu něco nepovedlo, máte šanci to o víkendu napravit. Rockovej víkend v týdnu něco nepovedlo, máte šanci to o víkendu napravit. Rockovej víkend to nepovedlo, máte šanci to o víkendu napravit. Rockovej víkend na Rockovej víkend na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví. Jo, nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Fuj ty smrdíš.
0: Opravdu vás pobaví.
1: Fuj ty smrdíš. Do věci sto.
0: Opravdu vás pobaví.
1: Fuj ty smrdíš.
0: Vás pobaví.
1: Fuj ty smrdíš. Do věci sto kurvu.
0: Baví.
1: Fuj ty smrdíš. Do věci sto kurvu dělá. Fuj ty smrdíš. Do věci sto kurvu dělá.
2: Jak dělat?
1: Smrdíš. Do věci sto kurvu dělá.
2: Jak dělat? Co dělal? Nedělal.
1: Do věci sto kurvu dělá.
2: Jak dělat? Co dělal? Nedělal. Co jsem měl dělat?
1: Sto kurvu dělá.
2: Jak dělat? Co dělal? Nedělal. Co jsem měl
1: dělat?
2: Jak dělat? Co dělal? Nedělal. Co jsem měl dělat?
0: Rock Rádio. Konec. Rock Rádio. Konec legrace. Konec legrace.

Vzdušná muzika. Je vzdušná muzika.

Ahoj lidi, tady Vašek. Ahoj lidi, tady Vašek Bláha ze skupiny Divoký byl. Ahoj lidi, tady Vašek Bláha ze skupiny Divoký byl. Ahoj lidi, tady Vašek Bláha ze skupiny Divoký byl. Zdravíme posluchače Rock Rádia. Ahoj lidi, tady Vašek Bláha ze skupiny Divoký byl. Zdravíme posluchače Rock Rádia. A ahoj lidi, tady Vašek Bláha ze skupiny Divoký byl. Zdravíme posluchače Rock Rádia. A těšíme se. Vašek Bláha ze skupiny Divoký byl. Zdravíme posluchače Rock Rádia. A těšíme se, až posluchače Rock Rádia. A těšíme se, až se uvidíme přes léto na našem turné 8 divokých. A těšíme se, až se uvidíme přes léto na našem turné 8 divokých.

0: Rokový dopoledne. Společníkem bude odborník na slušnej rok Kamil Dráb. Rokový dopoledne od pondělí do pátku Kamil Dráb. Rokový dopoledne od pondělí do pátku na Rock Rádiu. Kamil Dráb. Rokový dopoledne od pondělí do pátku na Rock Rádiu. Rokový dopoledne od pondělí do pátku na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Nářez. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Nářez. Opravdu slušná muzika. Rock Rádio. Nářez. Optika. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví. Opravdu vás pobaví.
1: Dobrý den.
0: Opravdu vás pobaví.
1: Dobrý den. Já jsem inženýr.
0: Baví.
1: Dobrý den. Já jsem inženýr Králík. Dobrý den. Já jsem inženýr Králík.
2: Co?
1: Dobrý den. Já jsem inženýr Králík.
2: Co? Co to děláš?
1: Dobrý den. Já jsem inženýr Králík.
2: Co? Co to děláš?
1: Jsem král. Já jsem inženýr Králík.
2: Co? Co to děláš?
1: Jsem král. Králík.
2: Co? Co to děláš?
1: Jsem králík.
2: Co to děláš?
1: Jsem králík.
2: Ježiš.
1: Jsem králík.
2: Ježiš, to je hrozný. Takhle se střísk.
1: Jsem králík.
2: Ježiš, to je hrozný. Takhle se
1: králík.
2: Ježiš, to je hrozný. Takhle se střískat za bílýho dne. Ježiš, to je hrozný. Takhle se střískat za bílýho dne. Ježiš, to je hrozný. Takhle se střískat za bílýho dne. Se nestydíš.
1: No dovolte.
2: Takhle se střískat za bílýho dne. Se nestydíš.
1: No dovolte.
2: Děkuji vám, pane Pařízek. Střískat za bílýho dne. Se nestydíš.
1: No dovolte.
2: Děkuji vám, pane Pařízek, že jste ho přivedl. Ho dne. Se nestydíš.
1: No dovolte.
2: Děkuji vám, pane Pařízek, že jste ho přivedl.
3: Totiž paní Vránová.
2: Vidíš.
1: No dovolte.
2: Děkuji vám, pane Pařízek, že jste ho přivedl.
3: Totiž paní Vránová, to vůbec není váš.
2: Děkuji vám, pane Pařízek, že jste ho přivedl.
3: Totiž paní Vránová, to vůbec není váš muž.
2: Děkuji vám, pane Pařízek, že jste ho přivedl.
3: Totiž paní Vránová, to vůbec není váš muž.
2: Pařízek, že jste ho přivedl.
3: Totiž paní Vránová, to vůbec není váš muž.
2: Já vím, je to králík.
3: No.
2: Z vás bude ho přivedl.
3: Totiž paní Vránová, to vůbec není váš muž.
2: Já vím, je to králík.
3: No.
2: Z vás bude mít
3: Vránová, to vůbec není váš muž.
2: Já vím, je to králík.
3: No.
2: Z vás bude mít vaše. Já vím, je to králík.
3: No.
2: Z vás bude mít vaše paní taky radost.
4: Tatínku.
2: Je to králík.
3: No.
2: Z vás bude mít vaše paní taky radost.
4: Tatínku.
3: No.
2: Z vás bude mít vaše paní taky radost.
4: Tatínku.
1: Hezký chlapeček, jak se jmenuje?
2: Paní taky radost.
4: Tatínku.
1: Hezký chlapeček, jak se jmenuje?
2: Podívejte se, já nemám dost.
4: Tatínku.
1: Hezký chlapeček, jak se jmenuje?
2: Podívejte se, já
4: nemám. Tatínku.
1: Hezký chlapeček, jak se jmenuje?
2: Podívejte se, já nemám na vaše klukoviny čas.
1: Hezký chlapeček, jak se jmenuje?
2: Podívejte se, já nemám na vaše klukoviny čas.
1: Hezký chlapeček, jak se jmenuje?
2: Podívejte se, já nemám na vaše klukoviny čas.
1: Chlapeček, jak se jmenuje?
2: Podívejte se, já nemám na vaše klukoviny čas.
0: Rock Rádio.
2: Podívejte se, já nemám na vaše klukoviny čas.
0: Rock Rádio.
2: Já nemám na vaše klukoviny čas.
0: Rock Rádio. Konec leg.
2: Klukoviny čas.
0: Rock Rádio. Konec legrace. Rock Rádio. Konec legrace. Rock Rádio. Konec legrace. Rock Rádio. Konec legrace. Konec legrace. Konec legrace.

Taky jste měli hektický... Taky jste měli hektický ráno. Na... Taky jste měli hektický ráno. Taky jste měli hektický ráno. Načerpejte energii. Taky jste měli hektický ráno. Načerpejte energii v rokovým dopoledni. Taky jste měli hektický ráno. Načerpejte energii v rokovým. Taky jste měli hektický ráno. Načerpejte energii v rokovým dopoledni. Měli hektický ráno. Načerpejte energii v rokovým dopoledni. Vaším společníkem energii v rokovým dopoledni. Vaším společníkem bude odborník na slušnej rok Kamil Dráb. Rokovým dopoledni. Vaším společníkem bude odborník na slušnej rok Kamil Dráb. Rokovým dopoledni. Vaším společníkem bude odborník na slušnej rok Kamil Dráb.

0: Jeden za 18. Jeden za 18, druhej bez dvou za 20. Jeden za 18, druhej bez dvou za 20. Jeden za 18, druhej bez dvou za 20. Jeden za 18, druhej bez dvou za 20. Kuba Vaňas a jeden za 18, druhej bez dvou za 20. Kuba Vaňas a Petr Janda. 12, druhej bez dvou za 20. Kuba Vaňas a Petr Janda. 2 bez dvou za 20. Kuba Vaňas a Petr Janda. Dva muzikanti, kterým se zachtělo mixet. Kuba Vaňas a Petr Janda. Dva muzikanti, kterým se zachtělo Kuba Vaňas a Petr Janda. Dva muzikanti, kterým se zachtělo mikrofon a Petr Janda. Dva muzikanti, kterým se zachtělo mikrofonu. Každej všední den. Dva muzikanti, kterým se zachtělo mikrofonu. Každej všední den se připravte na nálož. Dva muzikanti, kterým se zachtělo mikrofonu. Každej všední den se kterým se zachtělo mikrofonu. Každej všední den se připravte na nálož hudebních zajímavostí telo mikrofonu. Každej všední den se připravte na nálož hudebních zajímavostí. Každej všední den se připravte na nálož hudebních zajímavostí, novinek a nejapných žertů. Rokový odpoledne s Kubou a Petrem, každej všedních žertů. Rokový odpoledne s Kubou a Petrem, každej všední den od 15. Rokový odpoledne s Kubou a Petrem, každej všední den od 15 do... Rokový odpoledne s Kubou a Petrem, každej všední den od 15 do 18 na Rock Rádiu. S Kubou a Petrem, každej všední den od 15 do 18 na Rock Rádiu. Každej všední den od 15 do 18 na Rock Rádiu. Rock Rádio. Na všední den od 15 do 18 na Rock Rádiu. Rock Rádio. Na 15 do 18 na Rock Rádiu. Rock Rádio. Nářez. 18 na Rock Rádiu. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás na Rock Rádiu. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Sanek, vy jste souložil. A k tomu to bylo ještě... Sanek, vy jste souložil. A k tomu to bylo ještě se svazačkou, která přijela... Sanek, vy jste souložil. A k tomu to bylo ještě se svazačkou, která přijela na brigádu. Vy jste souložil. A k tomu to bylo ještě se svazačkou, která přijela na brigádu. A k tomu to bylo ještě se svazačkou, která přijela na brigádní výpomoc. A k tomu to bylo ještě se svazačkou, která přijela na brigádní výpomoc.
2: Teda jasný.
1: To bylo ještě se svazačkou, která přijela na brigádní výpomoc.
2: Teda jasánek.
1: Svazačkou, která přijela na brigádní výpomoc.
2: Teda jasánek.
1: Přijela na brigádní výpomoc.
2: Teda jasánek. Jako svazáckému funkci...
1: Výpomoc.
2: Teda jasánek. Jako svazáckému funkcionáři už mám... Teda jasánek. Jako svazáckému funkcionáři už... Sánek. Jako svazáckému funkcionáři už mám skutečně... Jako svazáckému funkcionáři už mám skutečně důvěřovat... Jako svazáckému funkcionáři už mám skutečně důvěřovat nemůžeme. Jako svazáckému funkcionáři už vám skutečně důvěřovat nemůžeme.
1: To, co...
2: Funkcionáři už vám skutečně důvěřovat nemůžeme.
1: To, co...
2: už vám skutečně důvěřovat nemůžeme.
1: To, co jste proved.
2: Skutečně důvěřovat nemůžeme.
1: To, co jste proved. To je jako kdybyste...
2: Důvěřovat nemůžeme.
1: To, co jste proved. To je jako kdybyste souložil za útoku. To, co jste proved. To je jako kdybyste souložil za útoku. To, co jste proved. To je jako kdybyste souložil za útoku. Za to... To je jako kdybyste souložil za útoku. Za to bych vás měl nechat okamžitě zastřelit. To je jako kdybyste souložil za útoku. Za to bych vás měl nechat okamžitě zastřelit.

0: Vy jste souložil za útoku. Za to bych vás měl nechat okamžitě zastřelit.
1: Ale my ho potrestáme.
0: Za to bych vás měl nechat okamžitě zastřelit.
1: Ale my ho potrestáme víc, soudruhu Ritteri.
0: To bych vás měl nechat okamžitě zastřelit.
1: Ale my ho potrestáme víc, soudruhu Ritteri.
0: Nechat okamžitě zastřelit.
1: Ale my ho potrestáme víc, soudruhu Ritteri.
0: Okamžitě zastřelit.
1: Ale my ho potrestáme víc, soudruhu Ritteri. Ale my ho potrestáme víc, soudruhu Ritteri.
2: Budete zbaven svazácké funkce.
1: Máme víc, soudruhu Ritteri.
2: Budete zbaven svazácké funkce.
3: Rokrát.
2: Budete zbaven svazácké funkce.
3: Rokrát.
2: Budete zbaven svazácké funkce.
3: Rokrádio.
2: Budete zbaven svazácké funkce.
3: Rokrádio. Konec.
2: Zbaven svazácké funkce.
3: Rokrádio.
2: Konec. Svazácké funkce.
3: Rokrádio. Konec legrace. Rokrádio. Konec legrace. Rokrádio. Konec legrace. Konec legrace. Konec legrace. Konec legrace.

ruce na piano, kránu, ruce na piano, smrznul čas a náhle zazněl hlas. Ruce na piano, smrznul čas a náhle zazněl hlas. Tma na piano, smrznul čas a náhle zazněl hlas. Tma smrznul čas a náhle zazněl hlas. Tma vícele mluvil o poslednul čas a náhle zazněl hlas. Tma vícele mluvil o poslední včas a náhle zazněl hlas. Tma vícele mluvil o poslední hlas. Tma vícele mluvil o poslední včele. Tma vícele mluvil o poslední včele. Tma mluvil o poslední včele. Vodu popás nervy na doraz. Rak poslední včele. Vodu popás nervy na doraz. Rakves. Vodu popás nervy na doraz. Rakve starý kosti neznám. Vodu popás nervy na doraz. Rakve starý kosti nepás nervy na doraz. Rakve starý kosti neznám souvislosti. Kolem se střílí a hlas ze záhrobí sílí. Temné utrpí a hlas ze záhrobí sílí. Temné utrpení modlitba ve sklepe hrobí sílí. Temné utrpení, modlitba ve sklepení slova, tak těžká pení slova, tak těžká jako z olova. Slyším, pro sebe ušetřím, tak těžká jako z olova. Slyším, pro sebe ušetřím, poslední a jako z olova. Slyším, pro sebe ušetřím, poslední včelu, polova. Slyším,

co kráčí a už mi to stačí. Můza mi říká, o co kráčí a už mi to stačí. Můza mi říká, že to a už mi to stačí. Můza mi říká, že tu jde o gabčík, to stačí. Můza mi říká, že tu jde o gabčíka. Můza

jeho přání chycem do dlaní. A za to pro sebe jde o gabčíka, snad jeho přání chycem do dlaní. A za to pro sebe díka, snad jeho přání chycem do dlaní. A za to pro sebe ušetřím přání chycem do dlaní. A za to pro sebe ušetřím poslední včelu do dlaní. A za to pro sebe ušetřím poslední včelu. A za to pro sebe ušetřím poslední včelu. A za to pro sebe.

že je zastřelí, a možná z toho to věděli, že je zastřelí, a možná z toho má být poučení, alky lásku až za poslední rozloučení, pro sebe až za poslední rozloučení.

se do kostela. Pívá se do kostela. Do kostela.

do tváře padlé. Zřím do tváře padlého. Zřím do tváře padlého. Zřím do tváře padlého výsadkáře, čelomir. Zřím do tváře padlého výsadkáře, čelo mi rosí jak přízrak tváře. Padlého výsadkáře, čelo mi rosí, jak přízrak mě prosí. Padlého výsadkáře, čelo mi rosí, jak přízrak mě prosí. A děho výsadkáře, čelo mi rosí, jak přízrak mě prosí. Káře, čelo mi rosí, jak přízrak mě prosí. Ať je vysloveno, zapsáno mi rosí, jak přízrak mě prosí. Ať je vysloveno, zapsáno její jméno, jak přízrak mě prosí. Ať je vysloveno, zapsáno její jméno, ať je jak mě prosí. Ať je vysloveno, zapsáno její jméno, ať její kosti. Ať je vysloveno, zapsáno její jméno, ať její kosti křičí do věčnosti. Ať je vysloveno, zapsáno její jméno, ať její kosti křičí do věčnosti. Zapsáno její jméno, ať její kosti křičí do věčnosti. Zapsáno její jméno, ať její kosti křičí do věčnosti. Díky vím jméno, ať její kosti křičí do věčnosti. Díky vínku, ať její kosti křičí do věčnosti. Díky vínku, křičí do věčnosti. Díky vínku, chytám pomalinku. Díky vínku, chytám pomalinku. O co kráčám pomalinku.

Ozvěna. Ozvěna hlasu. Ozvěna hlasu z hlubiny času. Ozvěna hlasu z hlubiny času zní v hlavě. Ozvěna hlasu z hlubiny času zní v hlavě jak. Ozvěna hlasu z hlubiny času zní v hlavě jako ze sna probuzení. Ozvěna hlasu z hlubiny času zní v hlavě jako ze sna probuzení. Z hlubiny času zní v hlavě jako ze sna probuzení. Dej hlubiny času zní.

objevíš od probuzení, dej duši na váhu, objevíš odvahu, dej duši na váhu, objevíš odvahu, nemysli na smrt, duši na váhu, objevíš odvahu, nemysli na smrt ani na váhu, objevíš odvahu, nemysli na smrt ani na vězení, objevíš odvahu, nemysli na smrt ani na vězení, ti dva odvahu, nemysli na smrt ani na vězení, ti dva to věděli, nemysli na smrt ani na vězení, ti dva to věděli, smrt ani na vězení, ti dva to věděli.

Vyznáváte jedině klasiku a s žádnýma... Vyznáváte jedině klasiku a s žádnýma novotama si na vás nepři... Vyznáváte jedině klasiku a s žádnýma novotama si na vás... Vyznáváte jedině klasiku a s žádnýma novotama si na vás nepřijdou? Jak tomu není minimálně... A s žádnýma novotama si na vás nepřijdou? Jak tomu není minimálně 40 let? Nýma novotama si na vás nepřijdou? Jak tomu není minimálně 40 let? Tak má si na vás nepřijdou? Jak tomu není minimálně 40 let? Tak tomu teče mlídou? Jak tomu není minimálně 40 let? Tak tomu teče mlíko po bradě? Jak tomu není minimálně 40 let? Tak tomu teče mlíko po bradě? A ty mladý, stejně není minimálně 40 let, tak tomu teče mlíko po bradě? A ty mladý, stejně neví 40 let, tak tomu teče mlíko po bradě? A ty mladý, stejně neví co, tak tomu teče mlíko po bradě? A ty mladý, stejně neví co je dobrý? Teče mlíko po bradě? A ty mladý, stejně neví co je dobrý? Bradě? A ty mladý, stejně neví co je dobrý? Ty mladý, stejně neví, co je dobrý? Nalaďte si náš... Stejně neví, co je dobrý? Nalaďte si náš stream Legend, co je dobrý? Nalaďte si náš stream Legend... Nalaďte si náš stream Legends of Rock a... Nalaďte si náš stream Legends of Rock a budete na svém. Nalaďte si náš stream Legends of Rock a budete na svých. Nalaďte si náš stream Legends of Rock a budete na svých. Stream Legends of Rock a budete na svých. Od AC Legends of Rock a budete na svých. Od Rock a budete na svých. Od AC/DC budete na svých. Od AC/DC po ZZ... Od AC/DC po ZZ Top. Klasika. Od AC/DC po ZZ Top. Klasika a legendy roku. AC/DC po ZZ Top. Klasika a legendy roku. To je náš stream Legends of Rock ZZ Top. Klasika a legendy roku. To je náš stream Legends of Rock na Klasika a legendy roku. To je náš stream Legends of Rock na Rockový rádio. Klasika a legendy roku. To je náš stream Legends of Rock na Rockový rádio roku. To je náš stream Legends of Rock na Rockový rádio CZ. Náš stream Legends of Rock na Rockový rádio CZ. Legends of Rock na Rockový rádio CZ. Rock na Rockový rádio.

0: Máte málo roku ve svém městě? My vám... Rockin. Máte málo roku ve svém městě? Rockin. Máte málo roku ve svém městě? My vám ho přivezeme. Máte málo roku ve svém městě? My vám ho přivezeme. Moderátor. Máte málo roku ve svém městě? My vám ho přivezeme. Moderátor ve svém městě? My vám ho přivezeme. Moderátoři Rock Rádia. Koblíž ctě? My vám ho přivezeme. Moderátoři Rock Rádia. Koblížci. My vám ho přivezeme. Moderátoři Rock Rádia. Koblížci. Alkohol. Horký zeme. Moderátoři Rock Rádia. Koblížci. Alkohol. Horký žeslíže. Trautenberg. A moderátoři Rock Rádia. Koblížci. Alkohol. Horký žeslíže. Trautenberg. A traktor. Rádia. Koblížci. Alkohol. Horký žeslíže. Trautenberg. A traktor. 19. Alkohol. Horký žeslíže. Trautenberg. A traktor 19. června v hol. Horký žeslíže Trautenberg. A traktor 19. června v Pardubicích. Žeslíže Trautenberg. A traktor 19. června v Pardubicích. Lístky máme. 19. června v Pardubicích. Lístky máme. Laďte nás v FM i DABu v Pardubicích. Lístky máme. Laďte nás v FM i DABu. Sledujte naše sociální sítě. Lístky máme. Laďte nás v FM i DABu. Sledujte naše sociální sítě. A třeba je věnuje. Laďte nás v FM i DABu, sledujte naše sociální sítě a třeba je věnujeme právě v FM i DABu, sledujte naše sociální sítě a třeba je věnujeme právě vám. Sledujte naše sociální sítě a třeba je věnujeme právě vám. Sociální sítě a třeba je věnujeme právě vám. Sítě a třeba je věnujeme právě vám. Třeba je věnujeme právě vám.
1: Partnerem festivalu
0: je právě vám.
1: Partnerem festivalu je společnost. Partnerem festivalu je společnost ne. Partnerem festivalu je společnost Nevajgluj. Nedopalky nejen na festivalu. Partnerem festivalu je společnost Nevajgluj. Nedopalky nejen na festivalu. Partnerem festivalu je společnost Nevajgluj. Nedopalky nejen na festivalu patří do festivalu je společnost Nevajgluj. Nedopalky nejen na festivalu patří do koše. Společnost Nevajgluj. Nedopalky nejen na festivalu patří do koše. Více. Nedopalky nejen na festivalu patří do koše. Více na www.nevajgluj.palky nejen na festivalu patří do koše. Více na www.nevajgluj a festivalu patří do koše. Více na www.nevajgluj.cz patří do koše. Více na www.nevajgluj.cz. Více na www.nevajgluj.cz.

až jednou zatluč, to já jsem asi v pánu. Až jednou zatluču, jsem asi v pánu. Až jednou zatluču, ano. Až jednou zatluču. Až jednou zatluču. Až jednou zatluču. Na ty velký dveře.

Zeptaj se, chlapče, zlobil si velký dveře. Zeptaj se, chlapče, zlobil dveře. Zeptaj se, chlapče, zlobil si. Zeptaj se, chlapče, zlobil si.

A já na to, že kdeže, až budu jednou spát. Já na to, že kdeže, až budu jednou spát. Že kdeže, až budu jednou spát. Na pořád, až budu jednou

Až jednou zaklepu. Na nebeskou bránu. Řeknu si na nebe.

0: najdete na 11. do 13. září. Vstupenky najdete na Pálavské vinobraní do 13. září. Vstupenky najdete na Pálavské vinobraní CZ. Nabídka platí jen do konce září. Vstupenky najdete na Pálavské vinobraní CZ. Nabídka platí jen do konce června. Chcky najdete na Pálavské vinobraní CZ. Nabídka platí jen do konce června. Najdete na Pálavské vinobraní CZ. Nabídka platí jen do konce června.
1: Chceme ho postavit.
0: Vinobraní CZ. Nabídka platí jen do konce června.
1: Chceme ho postavit vlastníma rukama.
0: CZ. Nabídka platí jen do konce června.
1: Chceme ho postavit vlastníma rukama.
0: Nabídka platí jen do konce června.
1: Chceme ho postavit vlastníma rukama.
2: Vybrat dobrý materiál.
0: Do konce června.
1: Chceme ho postavit vlastníma rukama.
2: Vybrat dobrý materiál.
0: Avna.
1: Chceme ho postavit vlastníma rukama.
2: Vybrat dobrý materiál.
1: A vybudovat náš dom. Stavit vlastníma rukama.
2: Vybrat dobrý materiál.
1: A vybudovat náš domov. Porfikma.
2: Vybrat dobrý materiál.
1: A vybudovat náš domov. Porfik.
2: Vybrat dobrý materiál.
1: A vybudovat náš domov. Porfix.
2: Materiál.
1: A vybudovat náš domov. Porfix. Zděte s rozumem.
2: A vybudovat náš domov.
1: Porfix. Zděte s rozumem. Budujte srdcem.
2: Náš domov.
1: Porfix. Zděte s rozumem. Budujte srdcem. Porfix. Zděte s rozumem. Budujte srdcem. Rozumem. Budujte srdcem.
3: Stoupáme. Je to nepopsatelný vidět.
1: Budujte srdcem.
3: Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko. Nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko.
4: Zase lítáš v oblacích. Zase lítáš v oblacích.
5: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegro.
4: Zase lítáš v oblacích.
5: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegro v akci, tak letíme spolu.
4: Chcete také zažít nezapomenutelný.
5: Tak letíme spolu.
4: Chcete také zažít nezapomenutelný let
5: spolu?
4: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
5: Tak honem, ať vám neuletí!
4: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
5: Tak honem, ať vám neuletí!
4: Také zažít nezapomenutelný let balónem?
5: Tak honem, ať vám neuletí! Právě teď je na...
4: Nezapomenutelný let balónem?
5: Tak honem, ať vám neuletí! Právě teď je na Allegrii let balónem od... Je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
4: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Čebrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
5: Více o akci na...
6: Firma na zážitky.
5: CZ. Akci na...
6: Firma na zážitky.
5: CZ.
7: Hledáte práci, která dává smysl?
6: Firma na zážitky.
5: CZ.
7: Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny...
5: CZ.
7: Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky, včetně brigád. Vyberte vám sedne a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariéra.lidl a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl se najdete na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí. Jdete na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
8: A teď poz...
7: Lidl, to se vyplatí.
8: A teď pozor, extrémně výhodná...
7: ...se vyplatí.
8: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Qashqai se zvýhodněním až... A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Qashqai se zvýhodněním až... Teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Qashqai se zvýhodněním až 190 tisíc. Včetně extrémně výhodná nabídka. Nissan Qashqai se zvýhodněním až 190 tisíc. Včetně palivové karbídka. Nissan Qashqai se zvýhodněním až 190 tisíc. Včetně palivové karty v hodnotě 20... Qashqai se zvýhodněním až 190 tisíc. Včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídním až 190 tisíc. Včetně palivové karty v hodnotě 20 000 korun zdarma. Nabídka u všech dealerů Nissan. Více

0: Hausbrand Caffè, per favore? Sì. Hausbrand Caffè, per favore? Sì, signora.
1: Hausbrand.
0: Hausbrand Caffè, per favore? Sì, signora.
1: Hausbrand. Tu la cavo.
0: Hausbrand Caffè, per favore? Sì, signora.
1: Hausbrand. Tu la cavo si zaslu.
0: Per favore? Sì, signora.
1: Hausbrand. Tu la cavo si zaslužíte.
0: Sì, signora.
1: Hausbrand. Tu la cavo si zaslužíte pít. Hausbrand káva. Hausbrand. Tu la cavo si zaslužíte pít. Hausbrand káva. CZ. Tu la cavo si zaslužíte pít. Hausbrand káva. CZ. Kávu si zasloužíte pít. Hausbrand káva. CZ. Sloužíte pít. Hausbrand káva. CZ. Hausbrandkáva.cz.
2: Věda.
1: CZ.
2: Věda. Řemeslo.
1: Z.
2: Věda. Řemeslo. Věda. Řemeslo. Slimovice. Věda. Řemeslo. Slimovice. Lihovárek. Slo. Slimovice. Lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
3: Jen do konce června zakoupíte permanentku. Jen do konce června zakoupíte permanentku na Pálavské vino. Jen do konce června zakoupíte permanentku na Pálavské vinobraní v Mikulově. Zakoupíte permanentku na Pálavské vinobraní v Mikulově za 800 korun. Horkýže 100 korun. Horkýže Slíže, Manky Business, Richard Miller, Helena Vondráčková, Ben Kristovao a další. Manky Business, Richard Miller, Helena Vondráčková, Ben Kristovao a další. Zde vystoupí Richard Miller, Helena Vondráčková, Ben Kristovao a další. Zde vystoupí od 11. Helena Vondráčková, Ben Kristovao a další. Zde vystoupí od 11. do 13. září. Ben Kristovao a další zde vystoupí od 11. do 13. září. Vstupenky další zde vystoupí od 11. do 13. září. Vstupenky najdete na pál. Vystoupí od 11. do 13. září. Vstup

www.fenestra.cz. Střešní okna Fenestra. Fenestra? Ano. Střešní okna Fenestra. Fenestra? Ano. Fenestra. Fenestra? Ano. Česká střešní okna mezi vámi a nebem již 40 let. Fenestra? Ano. Česká střešní okna mezi vámi a nebem již 40 let. Fenestra? Ano. Česká střešní okna mezi vámi a nebem již 40 let. Fenestra? Ano. Střešní okna mezi vámi a nebem již 40 let. Fenestra? Ano. Česká střešní vámi a nebem již 40 let. Fenestra? Ano. Česká střešní okna Fenestra. Okna Fenestra. Fenestra.cz. Fenestra.cz.

0: ruské agresi. Jedná se o poslední, která se už víc než 4 roky brání ruské agresi. Jedná se o poslední setkání ministrů před červencovým summitem. Jedná se o poslední setkání ministrů před červencovým summitem NATO v Ankaře. Čeští fotbalisté dnes nastoupí na mistrovství světa. Čeští fotbalisté dnes nastoupí na mistrovství světa v Americe proti Jihoafrické republice. Utkání začne v 18 hodin.
1: Rock Radio. Rock Radio. Počasí.
0: Dnes bude oblačno až po...
1: Rock Radio. Počasí.
0: Dnes bude oblačno až polojasno ráno místy a večer na celém...
1: Počasí.
0: Dnes bude oblačno až polojasno ráno místy a večer na celém území...
1: Počasí.
0: Dnes bude oblačno až polojasno ráno místy a večer na celém území skoro jasno na horách. Dnes bude oblačno až polojasno ráno místy a večer na celém území skoro jasno na horách se výjimečně polojasno ráno místy a večer na celém území skoro jasno na horách se výjimečně vyskytnou přehánky. Nejvyšší a večer na celém území skoro jasno na horách se výjimečně vyskytnou přehánky. Nejvyšší teploty 27 až 31 stupňů Celsia na severovýchodě a východě 27 stupňů Celsia na severovýchodě a východě kolem 25.
2: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý. Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok napsání, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok napsání, rok si můžete diktovat každý den. Rok napsání startuje v 18 hodin. Se diktovat každý den. Rok napsání startuje v 18 hodin. Slušnej den. Rok napsání startuje v 18 hodin. Slušná muzika. Napsání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
0: Opatrně na D2.
1: Rock Radio. Doprava.
0: Opatrně na D2, pokud pojedete na...
1: Rock Radio. Doprava.
0: Opatrně na D2, pokud pojedete na trase Brno...
1: Doprava.
0: Opatrně na D2, pokud pojedete na trase Brno Lanžhot na 27. Opatrně na D2, pokud pojedete na trase Brno Lanžhot. Opatrně na D2, pokud pojedete na trase Brno Lanžhot na 27. kilometru hoří nákladák. Pokud pojedete na trase Brno Lanžhot na 27. kilometru hoří nákladák. Na trase Brno Lanžhot na 27. kilometru hoří nákladák. Brno Lanžhot na 27. kilometru hoří nákladák. 27. kilometru hoří nákladák.
3: Viditelný zážitek.
0: Nákladák.
3: Viditelný zážitek v každém okamžiku vám přináší Viditelný zážitek v každém okamžiku vám přináší Viditelný zážitek v každém okamžiku vám přináší oční klinika Horní Počasí. Viditelný zážitek v každém okamžiku vám přináší oční klinika Horní Počasí. V každém okamžiku vám přináší oční klinika Horní Počernice. Řešení oční okamžiku vám přináší oční klinika Horní Počernice. Řešení očních vad bez ohledu na věk. Přináší oční klinika Horní Počernice. Řešení očních vad bez

0: Hezké čtvrt.
1: Zprávy.
0: Hezké čtvrteční ráno je 6.
1: Zprávy.
0: Hezké čtvrteční ráno je 6 hodin a jsou tu zprávy. Ráno je 6 hodin a jsou tu zprávy. Prezident Petr Pavel dnes odpoledne na Pražském hradě přijme přen a jsou tu zprávy. Prezident Petr Pavel dnes odpoledne na Pražském hradě přijme předsedu opoziční zprávy. Prezident Petr Pavel dnes odpoledne na Pražském hradě přijme předsedu opozičních starostů a nezávislých Víta Rakušana. Tématem jednání by mohla být sporná novela o veřejných rozpočtech nebo situace v NA. Vláda navrhuje zpřísnění pravidel právních médií. Jedná o podporu Ukrajiny, která se už více než 4 roky brání ruské agresi.

0: ohledu na věk. Klinika Horní Počernice. Řešení očních vad bez ohledu na věk. Klinika Horní Počernice. Řešení očních vad bez ohledu na věk. klinika HP.cz. Řešení očních vad bez ohledu na věk. klinika HP.cz. Očních vad bez ohledu na věk. klinika HP.cz. Ohledu na věk. klinika HP.cz. www.ocniklinikahp.cz klinikahp.cz.
1: Rock Radio, rockovej. Rock Radio, rockovej. Rock Radio, rockovej rozjezd. Rokovej rozjezd. Rock Radio, rokovej rozjezd.
2: Dobré ráno, čumáci.
1: Rock Radio, rokovej rozjezd.
2: Dobré ráno, čumáci.
1: Rokovej rozjezd.
2: Dobré ráno, čumáci.
1: Rozjezd.
2: Dobré ráno, čumáci. Čtvrtek plnej energie. Dobré ráno, čumáci. Čtvrtek plnej energie, vám je Honza,
3: Anabel
4: a Zuzka.
2: Necelý 3 minuty po 6. ve čtvrtek 18. června.
4: A Zuzka.
2: Necelý 3 minuty po 6. ve čtvrtek 18. června. Je venku svě... Necelý 3 minuty po 6. ve čtvrtek 18. června. Je minuty po 6. ve čtvrtek 18. června. Je venku svítí sluníčko, já ve čtvrtek 18. června. Je venku svítí sluníčko, já půjdu ven, řekla 18. června. Je venku svítí sluníčko, já půjdu ven, řekla Zuzka Rvna. Je venku svítí sluníčko, já půjdu ven, řekla Zuzka před zhruba dvě. Je venku svítí sluníčko, já půjdu ven, řekla Zuzka před zhruba dvěma minutami. Venku svítí sluníčko, já půjdu ven, řekla Zuzka před zhruba dvěma minutama. Sluníčko, já půjdu ven, řekla Zuzka před zhruba dvěma minutama.
4: No.
2: Máš to v plánu? Ven, řekla Zuzka před zhruba dvěma minutama.
4: No.
2: Máš to v plánu?
4: No, chtěla bych.
2: Před zhruba dvěma minutama.
4: No.
2: Máš to v plánu?
4: No, chtěla bych jít.
2: Zhruba dvěma minutama.
4: No.
2: Máš to v plánu?
4: No, chtěla bych jít teď hned.
2: Máš to v plánu?
4: No, chtěla bych jít teď hned.
2: Nepůjdeme všichni?
4: Na procházku.
2: V plánu?
4: No, chtěla bych jít teď hned.
2: Nepůjdeme všichni?
4: Na procházku.
5: Tak jako...
4: Na procházku.
5: Tak jako mohli bychom, hoď to tady do automatu a dám. Tak jako mohli bychom, hoď to tady do automatu a dám.
2: Já bych hodil...
5: Tak jako mohli bychom, hoď to tady do automatu a dám.
2: Já bych hodil do automatu něco jiného, třeba dva...
5: Hoď to tady do automatu a dám.
2: Já bych hodil do automatu něco jiného, třeba 20...
5: Automatu a dám.
2: Já bych hodil do automatu něco jiného, třeba 20 korunů.
5: To jsem házela včera.
2: Já bych hodil do automatu něco jiného, třeba 20 korunů.
5: Jsem házela.
2: Hodil do automatu něco jiného, třeba 20 korunů.
5: To jsem házela včera celý večer.
2: A nic.
5: A nic.
2: Něco jiného, třeba 20 korunů.
5: To jsem házela včera celý večer.
2: A nic.
5: A nic.
2: No, jsme zase nevyhráli.
5: To jsem házela včera celý večer.
2: A nic.
5: A nic.
2: No, jsme zase nevyhráli.
5: Včera celý večer.
2: A nic.
5: A nic.
2: No, jsme zase nevyhráli. Přátelé.
5: Včera.
2: A nic.
5: A nic.
2: No, jsme zase nevyhráli. Přátelé.
5: Oni.
2: No, jsme zase nevyhráli. Přátelé, hezký čtvrteční ráno vám všem. No, jsme zase nevyhráli. Přátelé, hezký čtvrteční ráno vám všem. Vyhráli. Přátelé, hezký čtvrteční ráno vám všem. Přátelé, hezký čtvrteční ráno vám všem. Budeme dneska plní. Hezký čtvrteční ráno vám všem. Budeme dneska plní energie a budeční ráno vám všem. Budeme dneska plní energie a budeme jí předávat vám všem. Budeme dneska plní energie a budeme jí předávat vám všem, samozřejmě. Budeme dneska plní energie a budeme jí předávat vám všem, samozřejmě. Dneska plní energie a budeme jí předávat vám všem, samozřejmě. A proto si jako první energický song dnešního rána dáme jako první energický song dnešního rána. Dáme Valdage, energický song dnešního rána, dáme Valdagang a 7 dostavníků. Song dnešního rána, dáme Valdagang a 7 dostavníků. Dnešního rána, dáme Valdagang

0: Vondra. Slušnej rok od rána. Slušnej rok od rána do večera. Slušnej rok od rána do večera. Slušnej rok od rána do večera. V dabu i FM nej rok od rána do večera. V dabu i FM rok od rána do večera. V dabu i FM nebo na do večera. V dabu i FM nebo na radia.cz. V dabu i FM nebo na radia.cz. Dabu i FM nebo na radia.cz. Dabu i FM nebo na radia.cz. FM nebo na radia.cz.
1: Střešní okna Fenestra.
0: Radia.cz.
1: Střešní okna Fenestra. Fenestra.

0: 7 dostavníků.
1: Na gang.
0: A 7 dostavníků.
2: Rock Radio. Rock Radio.

0: Jo, měla zimník na sobě. No, každopádně dneska už to na zimněla zimník na sobě. No, každopádně dneska už to na zimník není, já už jsem vyrazila dokonce jenom v mik na sobě. No, každopádně dneska už to na zimník není, já už jsem vyrazila dokonce jenom v mikince po ránu. No, každopádně dneska už to na zimník není, já už jsem vyrazila dokonce jenom v mikince po ránu. Dneska už to na zimník není, já už jsem vyrazila dokonce jenom v mikince po ránu. A my pro vás
1: polikám sliny.
0: Já už jsem vyrazila dokonce jenom v mikince po ránu. A my pro vás
1: polikám sliny.
0: Stejně jako co dokonce jenom v mikince po ránu. A my pro vás
1: polikám sliny.
0: Stejně jako celý týden mikince po ránu. A my pro vás
1: polikám sliny.
0: Stejně jako celý týden mobilní klimatizace. A my pro vás
1: polikám sliny.
0: Stejně jako celý týden mobilní klimatizaci senku. A my pro vás
1: polikám sliny.
0: Stejně jako celý týden mobilní klimatizaci Senkor Wi-Fi. Stejně jako celý týden mobilní klimatizaci Senkor Wi-Fi, která vám mobilní klimatizaci Senkor Wi-Fi, která vám uleví i v největších vedrech.
1: Kromě toho, že vám vadí, tak vám i odvlhčí případně vlhký vzduch doma a dokonce vám ho i pročistí.
0: Ano, je na...
1: Odvlhčí případně vlhký vzduch doma a dokonce vám ho i pročistí.
0: Ano, je na kolečkách a je
1: ultra... vlhký vzduch doma a dokonce vám ho i pročistí.
0: Ano, je na kolečkách a je ultra tichá.
1: Vlhký vzduch doma a dokonce vám ho i pročistí.
0: Ano, je na kolečkách a je ultra tichá, takže...
1: A dokonce vám ho i pročistí.
0: Ano, je na kolečkách a je ultra tichá.
1: Pročistí.
0: Ano, je na kolečkách a je ultra tichá, takže ji můžete přemysťovat. Ano, je na kolečkách a je ultra tichá, takže ji můžete přemysťovat i ke tchyni do kolečkách a je ultra tichá, takže ji můžete přemysťovat i ke tchyni do ložnice, aby umrzla v noci. Ultra tichá, takže ji můžete přemysťovat i ke tchyni do ložnice, aby umrzla v noci nebo tak něco. Takže ji můžete přemysťovat i ke tchyni do ložnice, aby umrzla v noci nebo tak něco.
1: A kdybyste
0: přemysťovat i ke tchyni do ložnice, aby umrzla v noci nebo tak něco.
1: A kdybyste
0: i ke tchyni do ložnice, aby umrzla v noci nebo tak něco.
1: A kdybyste u toho nechtěli
0: ní do ložnice, aby umrzla v noci nebo tak něco.
1: A kdybyste u toho nechtěli bejt, aby
0: umrzla v noci nebo tak něco.
1: A kdybyste u toho nechtěli bejt, aby pak policie třeba pro vás neměla žádný
0: něco.
1: A kdybyste u toho nechtěli bejt, aby pak policie třeba pro vás neměla žádný. A kdybyste u toho nechtěli bejt, aby pak policie třeba pro vás neměla žádný důkaz, že jste něco u toho nechtěli bejt, aby pak policie třeba pro vás neměla žádný důkaz, že jste nechtěli bejt, aby pak policie třeba pro vás neměla žádný důkaz, že jste něco udělali, tak jí můžete pak policie třeba pro vás neměla žádný důkaz, že jste něco udělali, tak jí můžete hezky zatopit, třeba pro vás neměla žádný důkaz, že jste něco udělali, tak jí můžete hezky zatopit, žádný důkaz, že jste něco udělali, tak jí můžete hezky zatopit, teda zachladit přes aplikaci, že jste něco udělali, tak jí můžete hezky zatopit, teda zachladit přes aplikaci, tak jí můžete hezky zatopit, teda zachladit přes aplikaci.
0: Nádherný, takže...
1: Teda zachladit přes aplikaci.
0: Nádherný, takže pokud máte zájem...
1: Zachladit přes aplikaci.
0: Nádherný, takže pokud máte zájem...
1: Aplikaci.
0: Nádherný, takže pokud máte zájem o tento krásný chladící předmět, pište nám. Nádherný, takže pokud máte zájem o tento krásný chladící předmět, pište nám jako vždy do... Takže pokud máte zájem o tento krásný chladící předmět, pište nám jako vždy do Messenger. Pokud máte zájem o tento krásný chladící předmět, pište nám jako vždy do Messengeru. Máte zájem o tento krásný chladící předmět, pište nám jako vždy do Messengeru. Na náš Instagram krásný chladící předmět, pište nám jako vždy do Messengeru. Na náš Instagram a Facebook chladící předmět, pište nám jako vždy do Messengeru. Na náš Instagram a Facebook Rokrády předmět, pište nám jako vždy do Messengeru. Na náš Instagram a Facebook Rokrády do Messengeru. Na náš Instagram a Facebook Rokrádia a připište telefon. Na náš Instagram a Facebook Rokrádia a připište telefonní číslo a po půl devátý zvedejte. Instagram a Facebook Rokrádia a připište telefonní číslo a po půl devátý zvedejte telefon. Facebook Rokrádia a připište telefonní číslo a po půl devátý zvedejte telefon. Rokrádia a připište telefonní číslo a po půl devátý zvedejte telefon.
1: Tuhle klimatizaci
0: rádia a připište telefonní číslo a po půl devátý zvedejte telefon.
1: Tuhle klimatizaci nám do
0: telefonní číslo a po půl devátý zvedejte telefon.
1: Tuhle klimatizaci nám do našeho vysílání věnovala
0: slo a po půl devátý zvedejte telefon.
1: Tuhle klimatizaci nám do našeho vysílání věnovala Senkor, přední výrobce klimatizací a širokýho portfolia spotřební elektroniky. Což znamená, že tu tchyni můžete buď zamrazit, nebo třeba

0: Marillion a jejich Marillion a jejich Kejlí na Rock Rádiu. Marillion a jejich Kejlí na Rock Rádiu v 6 hodin. Marillion a jejich Kejlí na Rock Rádiu v 6 hodin. Marillion a jejich Kejlí na Rock Rádiu v 6 hodin a 10 minut. Marillion a jejich Kejlí na Rock Rádiu v 6 hodin a 10 minut. Dneska je Kejlí na Rock Rádiu v 6 hodin a 10 minut. Dneska je čtvrtek, no Rádiu v 6 hodin a 10 minut. Dneska je čtvrtek, no hodin a 10 minut. Dneska je čtvrtek, no a máme chvíli po 6 a 10 minut. Dneska je čtvrtek, no a máme chvíli po 6 minut. Dneska je čtvrtek, no a máme chvíli po 6. Dneska je čtvrtek, no a máme chvíli po 6. A čtvrtek, no a máme chvíli po 6. A proto vám zase rozno a máme chvíli po 6. A proto vám zase máme chvíli po 6. A proto vám zase rozdáváme naprosto parádní. A proto vám zase rozdáváme naprosto parádní věc. A proto vám zase rozdáváme naprosto parádní věc, stejně jako včera a... A proto vám zase rozdáváme naprosto parádní věc, stejně jako včera. Zase rozdáváme naprosto parádní věc, stejně jako včera a převčírem. Rozdáváme naprosto parádní věc, stejně jako včera a převčírem a předevčírem. Máme naprosto parádní věc, stejně jako včera a převčírem a předevčírem.
1: Ano, venku už
0: parádní věc, stejně jako včera a převčírem a předevčírem.
1: Ano, venku už stoupají,
0: stejně jako včera a převčírem a předevčírem.
1: Ano, venku už stoupají teploty nebezpečně dnes.
0: Včera a převčírem a předevčírem.
1: Ano, venku už stoupají teploty nebezpečně
0: a předevčírem.
1: Ano, venku už stoupají teploty nebezpečně dnes má být kolem 30. Ano, venku už stoupají teploty nebezpečně dnes má být kolem 30 stupňů, takže jsem na to zvědavá. Venku už stoupají teploty nebezpečně dnes má být kolem 30 stupňů, takže jsem na to zvědavá. Už stoupají teploty nebezpečně dnes má být kolem 30 stupňů, takže jsem na to zvědavá. Už jsme sem potkala Zuzku, která šla do arkád ve svetru, říkala, že neodhadla situaci. Zuzku, která šla do arkád ve svetru, říkala, že neodhadla situaci. Arkád ve svetru, říkala, že neodhadla situaci. Já jsem zažil. Říkala, že neodhadla situaci. Já jsem zažil zima v tom sklepě.
0: Zuzka měla svetra sněhule.
1: Já jsem zažil zima v tom sklepě.
0: Zuzka měla svetra sněhule.
1: Jo, měla. Zažil zima v tom sklepě.
0: Zuzka měla svetra sněhule.
1: Jo, měla v tom sklepě.
0: Zuzka měla svetra sněhule.
1: Jo, měla zimník na sobě.
0: Zuzka měla svetra sněhule.
1: Jo, měla zimník na sobě.
0: Svetra sněhule.

0: portfolia spotřební elektroniky, což znamená, že tu tchyni můžete buď zamrazit, nebo třeba jí strčit a spotřební elektroniky, což znamená, že tu tchyni můžete buď zamrazit, nebo třeba jí strčit elektroniky, což znamená, že tu tchyni můžete buď zamrazit, nebo třeba jí strčit ruku, což znamená, že tu tchyni můžete buď zamrazit, nebo třeba jí strčit ruku, já nevím, do toho znamená, že tu tchyni můžete buď zamrazit, nebo třeba jí strčit ruku, já nevím, do toho můžete buď zamrazit, nebo třeba jí strčit ruku, já nevím, do toustovače nebo tak. Třeba jí strčit ruku, já nevím, do toustovače nebo tak. No, ruku, já nevím, do toustovače nebo tak. No a pokračujeme, zatímco nám budete psát, nevím, do toustovače nebo tak. No a pokračujeme, zatímco nám budete psát, nebo tak. No a pokračujeme, zatímco nám budete psát, budu vám vyhrávat Night Vision. No a pokračujeme, zatímco nám budete psát, budou vám vyhrávat Nightwish a jejich Nemo. Psát budou vám vyhrávat Nightwish a jejich Nemo na Rock Radio.
1: Moje oblíbený Nightwish.
0: Nemo na Rock Radio.
1: Moje oblíbený Nightwish.
0: Nightwish. Na Rock Radio.
1: Moje oblíbený Nightwish.
0: Nightwish.
1: Moje oblíbený Nightwish.
0: Nightwish.
1: Nightwish.
0: Nightwish. Keep me.

Rokovej rozjezd s Honzom. Rokovej rozjezd s Honzou Dandou. Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Dandou a Anabel

0: případně Milana. Matek slaví moje nejoblíbenější jméno a to je Milan. Případně Milana Milík, nejoblíbenější jméno a to je Milan. Případně Milana Milík, milovan, a to je Milan. Případně Milana Milík, milovan, Cedric a Milík. Případně Milana Milík, milovan, Cedric a Milíč. A Milík, milovan, Cedric a Milíč.
1: Milánkové.
0: Je to nejoblíbenější. Milovan, Cedric a Milíč.
1: Milánkové.
0: Je to nejoblíbenější jméno.
1: Milánkové.
0: Je to nejoblíbenější jméno třeba tady naší Zuzanky, až bude mít dítě.
1: Milánkové.
0: Je to nejoblíbenější jméno třeba tady naší Zuzanky, až bude mít dítě, tak ho určitě po... Je to nejoblíbenější jméno třeba tady naší Zuzanky, až bude mít dítě, tak ho určitě po... Oblíbenější jméno třeba tady naší Zuzanky, až bude mít dítě, tak ho určitě pomene Milan.
1: A říká
0: třeba tady naší Zuzanky, až bude mít dítě, tak ho určitě pomene Milan.
1: A říká, že chtěla manžela
0: naší Zuzanky, až bude mít dítě, tak ho určitě pomene Milan.
1: A říká, že chtěla manžela,
0: až bude mít dítě, tak ho určitě pomene Milan.
1: A říká, že chtěla manžela Milana, ale zatím ho nemá.
0: Tak ho určitě pomene Milan.
1: A říká, že chtěla manžela Milana, ale zatím ho nemá.
0: A dokonce třeba i kdyby Milan.
1: A říká, že chtěla manžela Milana, ale zatím ho nemá.
0: A dokonce třeba i kdyby byl tchán.
1: Chtěla manžela Milana, ale zatím ho nemá.
0: A dokonce třeba i kdyby byl tchán Milan, tak by to bylo super.
1: Milana, ale zatím ho nemá.
0: A dokonce třeba i kdyby byl tchán Milan, tak by to bylo super.
1: Zatím ho nemá.
0: A dokonce třeba i kdyby byl tchán Milan, tak by to bylo super. Takže Milanové, a dokonce třeba i kdyby byl tchán Milan, tak by to bylo super. Takže Milanové, přejeme vám všechno nejlepší. Třeba i kdyby byl tchán Milan, tak by to bylo super. Takže Milanové, přejeme vám všechno nejlepší. Tchán Milan, tak by to bylo super. Takže Milanové, přejeme vám všechno nejlepší, je to naše oblíbené, to bylo super. Takže Milanové, přejeme vám všechno nejlepší, je to naše oblíbené jméno. Nejlepší je to naše oblíbené jméno, protože ho nejvíc používají naše hejtři, nevím proč. Každopádně. Oblíbené jméno, protože ho nejvíc používají naše hejtři, nevím proč. Každopádně. Tak. No nic, protože ho nejvíc používají naše hejtři, nevím proč. Každopádně. Tak. No nic, používají naše hejtři, nevím proč. Každopádně. Tak. No nic, jinak hejtři, nevím proč. Každopádně. Tak. No nic, jinak co se týče narozeninovců. Každopádně. Tak. No nic, jinak co se týče narozeninovců. Tak. No nic, jinak co se týče narozeninovců. Dneska. Tak. No nic, jinak co se týče narozeninovců. Dneska slaví krásný, kulatý, šedesátiny, český zpěvák a textař. Šedesátiny, český zpěvák a textař. Loufaránek Hagen, skiny, český zpěvák a textař. Loufaránek Hagen, samozřejmě spojený s partičkou 3. Zpěvák a textař. Loufaránek Hagen, samozřejmě spojený s partičkou 3 sestry. Loufaránek Hagen, samozřejmě spojený s partičkou 3 sestry. Loufaránek Hagen, samozřejmě spojený s partičkou 3 sestry. Je tady samozřejmě spojený s partičkou 3 sestry. Je tady čís kádru, cajzi. Spojený s partičkou 3 sestry. Je tady čís.

Klánkovi přejeme všechno nejlepší. Všechno nejlepší posíláme taky americkému klávesákovi Darrenovi Dukovi. Přejeme všechno nejlepší. Všechno nejlepší posíláme taky americkému klávesákovi Darrenovi nejlepší. Všechno nejlepší posíláme taky americkému klávesákovi Darrenovi Dizzy Reedovi. Všechno nejlepší posíláme taky americkému klávesákovi Darrenovi Dizzy Reedovi. Posíláme taky americkému klávesákovi Darrenovi Dizzy Reedovi, který má dneska 60. Americkému klávesákovi Darrenovi Dizzy Reedovi, který má dneska 63 let. Akovej Darrenovi Dizzy Reedovi, který má dneska 63 let a je spojený s Guns N' Roses. Reedovi, který má dneska 63 let a je spojený s Guns N' Roses. Který má dneska 63 let a je spojený s Guns N' Roses. A je spojený s Guns N' Roses. S Guns N' Roses.

0: Rock Radio. Rock Radio. Rockový. Rock Radio. Rockový kulendárium. Rock Radio. Rockový kulendárium.
1: Five Finger.
0: Rock Radio. Rockový kulendárium.
1: Five Finger Dead Punch nám dohrá.
0: Rock Radio. Rockový kulendárium.
1: Five Finger Dead Punch nám dohráli svoje
0: rokový kulendárium.
1: Five Finger Dead Punch nám dohráli svoje lift
0: kulendárium.
1: Five Finger Dead Punch nám dohráli svoje lift me up zvedni mě. Five Finger Dead Punch nám dohráli svoje lift me up zvedni mě, čehož Anabel využila. Dohráli svoje lift me up zvedni mě, čehož Anabel využila, aby se zvedla. Lift me up zvedni mě, čehož Anabel využila, aby se zvedla a šla si poslechnout, kdo dneska slaví. Využila, aby se zvedla a šla si poslechnout, kdo dneska slaví.
2: Jsi moc milej.
1: Zvedla a šla si poslechnout, kdo dneska slaví.
2: Jsi moc milej. Jsem chtěla říct, že kdyby to mělo být.
1: Poslechnout, kdo dneska slaví.
2: Jsi moc milej, jsem chtěla říct, že kdyby to mělo být
1: slaví.
2: Jsi moc milej, jsem chtěla říct, že kdyby to mělo být naopak, že zvedni mě. Jsi moc milej, jsem chtěla říct, že kdyby to mělo být naopak, že zvedni mě, říkám já tobě, tak bys milej. Jsem chtěla říct, že kdyby to mělo být naopak, že zvedni mě, říkám já tobě, tak bys říct, že kdyby to mělo být naopak, že zvedni mě, říkám já tobě, tak by to bylo asi složitější. Být naopak, že zvedni mě, říkám já tobě, tak by to bylo asi složitější.
1: Tak já bych si
2: zvedni mě, říkám já tobě, tak by to bylo asi složitější.
1: Tak já bych si tady
2: tobě, tak by to bylo asi složitější.
1: Tak já bych si tady vzal nějaký jeřáb na to, určitě bychom to společně
2: asi složitější.
1: Tak já bych si tady vzal nějaký jeřáb na to, určitě bychom to společně dali, abych zavolal. Tak já bych si tady vzal nějaký jeřáb na to, určitě bychom to společně dali, abych zavolal. Tak já bych si tady vzal nějaký jeřáb na to, určitě bychom to společně dali, abych zavolal.
2: Farní jsme si mohli půjčit, to teďka tam.
1: Tam nějaký jeřáb na to, určitě bychom to společně dali, abych zavolal.
2: Farní jsme si mohli půjčit.
1: Jeřáb na to, určitě bychom to společně dali, abych zavolal.
2: Farní jsme si mohli půjčit, to teďka tam.
1: Bychom to společně dali, abych zavolal.
2: Farní jsme si mohli půjčit, to teďka tam lítala na.
1: Abych zavolal.
2: Farní jsme si mohli půjčit, to teďka tam lítala na nějakým jeřábu.
1: Chudák Eva. No nic.
2: Farní jsme si mohli půjčit, to teďka tam lítala na nějakým jeřábu.
1: Chudák Eva. No nic.
2: To teďka tam lítala na nějakým jeřábu.
1: Chudák Eva. No nic. Přátelé,
2: tam lítala na nějakým jeřábu.
1: Chudák Eva. No nic. Přátelé, dneska svátek slaví
2: nějakým jeřábu.
1: Chudák Eva. No nic. Přátelé, dneska svátek slaví moje nejoblíbenější. Chudák Eva. No nic. Přátelé, dneska svátek slaví moje nejoblíbenější. No nic. Přátelé, dneska svátek slaví moje nejoblíbenější jméno a to je Milan. Přátelé, dneska svátek slaví moje nejoblíbenější jméno a to je Milan. Případně dneska svátek slaví moje nejoblíbenější jméno a to je Milan.

0: Birthday to you, happy birthday, happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you, birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday to you.
1: Já doufám, že to Paul neslyšel, aby dal...
0: Hey, happy birthday to you.
1: Já doufám, že to Paul neslyšel, aby dal i tu 80...
0: Hey, to you.
1: Já doufám, že to Paul neslyšel, aby dal i tu 85.
2: Já
1: doufám, že to Paul neslyšel, aby dal i tu 85.
2: Já doufám, že jo, aby mi nabít duet.
1: A Paul neslyšel, aby dal i tu 85.
2: Já doufám, že jo, aby mi nabít duet.
1: I dal i tu 85.
2: Já doufám, že jo, aby mi nabít duet.
1: Jo. No, to jsem určitě 85.
2: Já doufám, že jo, aby mi nabít duet.
1: Jo, no, to jsem určitě.
2: Já doufám, že jo, aby mi nabít duet.
1: Jo, no, to jsem určitě.
2: Pove... Aby mi nabít duet.
1: Jo, no, to jsem určitě. Jo, no, to jsem určitě. Povedem.
2: Izuska
1: se... Jo, no, to jsem určitě. Povedem.
2: Izuska se tváří, že se to určitě stane.
1: No, to jsem určitě. Povedem.
2: Izuska se tváří, že se to určitě stane.
1: Jedna žena mu zemřítě, povedem.
2: Izuska se tváří, že se to určitě stane.
1: Jedna žena, povedem.
2: Izuska se tváří, že se to určitě stane.
1: Jedna žena mu zemřela.
2: Zrovna. Izuska se tváří, že se to určitě stane.
1: Jedna žena mu zemřela.
2: Zrovna se zadávila mysli s jogurtem, no, stane.
1: Jedna žena mu zemřela.
2: Zrovna se zadávila mysli s jogurtem, no,
1: jedna žena mu zemřela.
2: Zrovna se zadávila mysli s jogurtem, no,
1: jedna žena mu zemřela, s druhou se rozvedla, takže to určitě vyjde.
2: Zrovna se zadávila mysli s jogurtem, no,
1: jedna žena mu zemřela, s druhou se rozvedla, takže to určitě vyjde. Za chvíli
2: se zadávila mysli s jogurtem, no,
1: jedna žena mu zemřela, s druhou se rozvedla, takže to určitě vyjde. Za chvíli další muzika.
2: S jogurtem, no,
1: jedna žena mu zemřela, s druhou se rozvedla, takže to určitě vyjde. Za chvíli další muzika. Dáme si Europe. Žena mu zemřela, s druhou se rozvedla, takže to určitě vyjde. Za chvíli další muzika. Dáme si Europe a Carrie. Zemřela, s druhou se rozvedla, takže to určitě vyjde. Za chvíli další muzika. Dáme si Europe a Carrie. Takže to určitě vyjde. Za chvíli další muzika. Dáme si Europe a Carrie. Je vyjde. Za chvíli další muzika. Dáme si Europe a Carrie.
3: Trény.
1: Za chvíli další muzika. Dáme si Europe a Carrie.
3: Trénírka.
1: Další muzika, dáme si Europe a Carrie.
3: Trénírka.
1: Si Europe a Carrie.
3: Trénírkarna.cz.
4: Hej ty.
3: Trénírkarna.cz.
4: Hej ty.
3: Trénírkarna.cz.
4: Hej ty. Ne ty.
3: Trénírkarna.cz.
4: Hej ty. Ne ty. Chceš mít trenky, boxerky.
3: .cz.
4: Hej ty. Ne ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky a ne... Ne ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky. Ne ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky. Se slevou chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky. Se slevou 30%? Není problém. Klikni boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky. Se slevou 30%? Není problém. Klikni na trenýrka 30%? Není problém. Klikni na trenýrkarna.cz. Napiš kod rádio. Není problém. Klikni na trenýrkarna.cz. Napiš kod rádio a jede to. 30%. Klikni na trenýrkarna.cz. Napiš kod rádio a jede to. 30%. Trenýrkarna.cz. Napiš kod rádio a jede to. 30% na všechno s kódem rádio.cz. Napiš kod rádio a jede to. 30% na všechno s kódem rádio. Napiš kod rádio a jede to. 30% na všechno s kódem rádio.
5: Dnes objednáš a zítra máš.
4: Rádio a jede to. 30% na všechno s kódem rádio.
5: Dnes objednáš a zítra máš.
4: To. 30% na všechno s kódem rádio.
5: Dnes objednáš a zítra máš.
3: Trénírka.
4: Na všechno s kódem rádio.
5: Dnes objednáš a zítra máš.
3: Trénírkarna.cz.
4: Kódem rádio.
5: Dnes objednáš a zítra máš.
3: Trénírkarna.cz.
5: Dnes objednáš a zítra máš.
3: Trénírkarna.cz.
6: Slibuju, že ne...
5: A zítra máš.
3: Trénírkarna.cz.
6: Slibuju, že nebudu pít.
5: Ještě máš.
3: Trénírkarna.cz.
6: Slibuju, že nebudu pít.
5: Ještě nemáš lístky na...
3: Karna.cz.
6: Slibuju, že nebudu pít.
5: Ještě nemáš lístky na hrad.
3: CZ.
6: Slibuju, že nebudu pít.
5: Ještě nemáš lístky na...

No a 84... No a 84 let slaví britský zpěvák. No a 84 let slaví britský zpěvák, multiinstrumentalista, skladatel a ex-Beatle, který je spojený s tímhletým songem. Instrumentalista, skladatel a ex-Beatle, který je spojený s tímhletým songem, protože Live and Let Die, skladatel a ex-Beatle, který je spojený s tímhletým songem, protože Live and Let Die je původně ex-Beatle, který je spojený s tímhletým songem, protože Live and Let Die je původně jeho song, a to je ex, který je spojený s tímhletým songem, protože Live and Let Die je původně jeho song, a to je ex-Beatle s tímhletým songem, protože Live and Let Die je původně jeho song, a to je ex-Beatle Paul McCartney. Protože Live and Let Die je původně jeho song, a to je ex-Beatle Paul McCartney. Live and Let Die je původně jeho song, a to je ex-Beatle Paul McCartney. Je původně jeho song, a to je ex-Beatle Paul McCartney. Song, a to je ex-Beatle Paul McCartney. Beatle Paul McCartney. No more lonely nights. Never be another. McCartney.

0: hrady? To je třeba napravit. Ještě nemáš lístky na hrady? To je třeba napravit.
1: Dan Landa.
0: Trautenberg. Ještě nemáš lístky na hrady? To je třeba napravit.
1: Dan Landa.
0: Trautenberg. Lístky na hrady? To je třeba napravit.
1: Dan Landa.
0: Trautenberg.
1: Rybičky.
0: Migové. Ty? To je třeba napravit.
1: Dan Landa.
0: Trautenberg.
1: Rybičky.
0: Migové.
1: Jdeme na hrady.
0: Os třeba napravit.
1: Dan Landa.
0: Trautenberg.
1: Rybičky.
0: Migové.
1: Jdeme na hrady. Dan Landa.
0: Trautenberg.
1: Rybičky.
0: Migové.
1: Jdeme na hrady.
0: 8 hradů.
1: 8 vík. Rybičky.
0: Migové.
1: Jdeme na hrady.
0: 8 hradů.
1: 8 vík.
0: Muzika a pohoda celé léto.
1: 8 víkendů.
0: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
1: Víkendů.
0: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
1: Dan Landa.
0: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
1: Dan Landa.
0: Celé léto po celé republice.
1: Dan Landa.
0: Harley.
1: Vypsaná fixa.
0: Republice.
1: Dan Landa.
0: Harley.
1: Vypsaná fixa. Dan Landa.
0: Harley.
1: Vypsaná fixa.
0: Krucipisk.
1: A pozor. Dan Landa.
0: Harley.
1: Vypsaná fixa.
0: Krucipisk.
1: A pozor. Lístky z Dan Landa.
0: Harley.
1: Vypsaná fixa.
0: Krucipisk.
1: A pozor. Lístky za nejlepší cenu koupíš jen do
0: Harley.
1: Vypsaná fixa.
0: Krucipisk.
1: A pozor. Lístky za nejlepší cenu koupíš jen do fixa.
0: Krucipisk.
1: A pozor. Lístky za nejlepší cenu koupíš jen do 25. června.
0: Krucipisk.
1: A pozor. Lístky za nejlepší cenu koupíš jen do 25. června. A pozor, lístky za nejlepší cenu koupíš jen do 25. června na www.hrady.cz. Lístky za nejlepší cenu koupíš jen do 25. června na www.hrady.cz.
0: Hlavní
1: lepší cenu koupíš jen do 25. června na www.hrady.cz. Koupíš jen do 25. června na www.hrady.cz.
0: Hlavní partneři
1: 25. června na www.hrady.cz.
0: Hlavní partneři Krušovice Bohem a Koka
1: www.hrady.cz.
0: Hlavní partneři Krušovice Bohem a Coca-Cola. Tohle není jen
1: cz.cz.
0: Hlavní partneři Krušovice Bohem a Coca-Cola. Tohle není jen festival.
1: Z.
0: Hlavní partneři Krušovice Bohem a Coca-Cola. Tohle není jen festival.
1: To jsou hrady.
0: Partneři Krušovice Bohem a Coca-Cola. Tohle není jen festival.
1: To jsou
0: Krušovice Bohem a Coca-Cola. Tohle není jen festival.
1: To jsou hrady.
0: A Coca-Cola. Tohle není jen festival.
1: To jsou hrady. www.hrady.cz.
0: Tohle není jen festival.
1: To jsou hrady. www.hrady.cz.
0: Hrdým partnerem festival.
1: To jsou hrady. www.hrady.cz.
0: Hrdým partnerem festivalu.
1: To jsou hrady. www.hrady.cz.
0: Hrdým partnerem festivalu.
1: www.hrady.cz.
0: Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco.
1: z.cz.
0: Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a Limit. Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra Data. Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra Data. Festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra Data. Jen u Tesco Mobile dostanete CZ jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra Data. Jen u Tesco Mobile dostanou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra Data. Jen u Tesco Mobile dostanete a limitovaná edice SIM karty Extra Data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 GB dat gratis a SIM karty Extra Data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 GB dat gratis a opata. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 GB dat gratis a opakovaně.
2: Vše, co
0: Tesco Mobile dostanete extra 30 GB dat gratis a opakovaně.
2: Vše, co
0: dostanete extra 30 GB dat gratis a opakovaně.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, TAS.
0: 30 GB dat gratis a opakovaně.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, TAS se vyplatí.
0: Gratis a opakovaně.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, TAS se vyplatí.
0: Vaně.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, TAS se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřové. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, TAS se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti za cenu, kterou chci, TAS se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti, TAS se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 70 se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za jeden. V Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za jeden kilogram. Vodní melon 79,90 za jeden kilogram. Vodní melon 1 kilogram za 14,99 za jeden.

0: kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A madeta 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A madeta plnotuční meloun 1 kg za 14,90. A madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr 1 kg za 14,90. A madeta plnotučné trvanlivé mléko 14,90. A madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 20. A madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Lidl. Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Lidl. To se vyplatí. Mléko 1 litr za 12,90. Lidl. To se vyplatí. Jeden litr za 12,90. Lidl. To se vyplatí.
1: Potřebujete dětské?
0: Za 12,90. Lidl. To se vyplatí.
1: Potřebujete dětské kolo?
0: 90. Lidl. To se vyplatí.
1: Potřebujete dětské kolo?
2: Ale bojíte se?
0: Lidl. To se vyplatí.
1: Potřebujete dětské kolo?
2: Ale bojíte se?
0: To se vyplatí.
1: Potřebujete dětské kolo?
2: Ale bojíte se, že bude dítku hned malé?
3: Tak si ho půjčte.
1: Potřebujete dětské kolo?
2: Ale bojíte se, že bude dítku hned malé?
3: Tak si ho půjčte a
1: potřebujete dětské kolo?
2: Ale bojíte se, že bude dítku hned malé?
3: Tak si ho půjčte a bude mu
1: dětské kolo?
2: Ale bojíte se, že bude dítku hned malé?
3: Tak si ho půjčte a bude mu.
2: Ale bojíte se, že bude dítku hned malé?
3: Tak si ho půjčte a bude mu vždy akorát.
2: V Happy Sportce, že bude dítku hned malé?
3: Tak si ho půjčte a bude mu vždy akorát.
2: V Happy Sportu hned malé?
3: Tak si ho půjčte a bude mu vždy akorát.
2: V Happy Sportu půjčujeme výhradně nová kola.
3: Tak si ho půjčte a bude mu vždy akorát.
2: V Happy Sportu půjčujeme výhradně nová kola špičkových značek VUM.
3: Bude mu vždy akorát.
2: V Happy Sportu půjčujeme výhradně nová kola špičkových značek VUM.
3: Raskal
2: a Bíne.
3: Akorát.
2: V Happy Sportu půjčujeme výhradně nová kola špičkových značek VUM.
3: Raskal
2: a Bíne.
3: A teď.
2: V Happy Sportu půjčujeme výhradně nová kola špičkových značek VUM.
3: Raskal
2: a Bíne.
3: A teď navíc.
2: Půjčujeme výhradně nová kola špičkových značek VUM.
3: Raskal
2: a Bíne.
3: A teď navíc.
2: A kola špičkových značek VUM.
3: Raskal
2: a Bíne.
3: A teď navíc se slevou 15%, ale
2: značek VUM.
3: Raskal
2: a Bíne.
3: A teď navíc se slevou 15%, ale jen do konce června.
2: Happy
3: Raskal
2: a Bíne.
3: A teď navíc se slevou 15%, ale jen do konce června. A teď navíc se slevou 15%, ale jen do konce června.
2: Happysport.cz.
3: Slevou 15%, ale jen do konce června.
2: Happysport.cz.
4: Dobrý den.
3: 15%, ale jen do konce června.
2: Happysport.cz.
4: Dobrý den.
2: Happysport.cz.
4: Dobrý den. Jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa.
2: CZ.
4: Dobrý den. Jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa Audi. Jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa Audi v České republice. Do autosalonu Audi Auto Europe světa Audi v České republice. Do autosalonu Audi Auto Europe Kunratice.
5: Právě teď
4: v republice. Do autosalonu Audi Auto Europe Kunratice.
5: Právě teď tu máme roční Audi
4: autosalonu Audi Auto Europe Kunratice.
5: Právě teď tu máme roční Audi A6 Avant
4: Auto Europe Kunratice.
5: Právě teď tu máme roční Audi A6 Avant s šestiválcovým. Právě teď tu máme roční Audi A6 Avant s šestiválcovým TDI motorem. Tu máme roční Audi A6 Avant s šestiválcovým TDI motorem a pohonem Audi A6 Avant s šestiválcovým TDI motorem a pohonem Quattro za výjimečnou cenu. Avant s šestiválcovým TDI motorem a pohonem Quattro za výjimečnou cenu. Čtyřválcovým TDI motorem a pohonem Quattro za výjimečnou cenu. TDI motorem a pohonem Quattro za výjimečnou cenu. Čtyřkolka, která má všechno. Dokonalý výkon a pohonem Quattro za výjimečnou cenu. Čtyřkolka, která má všechno. Dokonalý výkon, špička Quattro za výjimečnou cenu. Čtyřkolka, která má všechno. Dokonalý výkon, špičkovou výjimečnou cenu. Čtyřkolka, která má všechno. Dokonalý výkon, špičkovou výbavu. Čtyřkolka, která má všechno. Dokonalý výkon, špičkovou výbavu a skvělou cenu. Která má všechno. Dokonalý výkon, špičkovou výbavu a skvělou cenu. Přijďte si vybrat a všechno. Dokonalý výkon, špičkovou výbavu a skvělou cenu. Přijďte si vybrat Audi A6. Dokonalý výkon, špičkovou výbavu a skvělou cenu. Přijďte si vybrat Audi A6 Avant do špičkovou výbavu a skvělou cenu. Přijďte si vybrat Audi A6 Avant do autobavu a skvělou cenu. Přijďte si vybrat Audi A6 Avant do a skvělou cenu. Přijďte si vybrat Audi A6 Avant do Autojaro v Kunratice a zažít. Přijďte si vybrat Audi A6 Avant do Autojaro v Kunratice a zabrat Audi A6 Avant do Autojaro v Kunratice a zažijte sílu Audi A6.

0: text Avant do Autojaru v Kunratice a zažijte sílu Audi ještě dnes. Vžijte sílu Audi ještě dnes. Více na autojarov.cz.
1: Těšíme se na vás.
0: Audi ještě dnes. Více na autojarov.cz.
1: Těšíme se na vás.
0: Jak to má dnes? Více na autojarov.cz.
1: Těšíme se na vás.
2: Jak to má motora kola?
0: Více na autojarov.cz.
1: Těšíme se na vás.
2: Jak to má motora kola? Dřív či později
0: v CZ.
1: Těšíme se na vás.
2: Jak to má motora kola? Dřív či později s tím budou.
1: Těšíme se na vás.
2: Jak to má motora kola? Dřív či později s tím budou problémy. Ale jak to má motora kola, dřív či později s tím budou problémy. Ale ještě předtím má motora kola, dřív či později s tím budou problémy. Ale ještě předtím obrovská, dřív či později s tím budou problémy. Ale ještě předtím obrovská zábava, dřív či později s tím budou problémy. Ale ještě předtím obrovská zábava, problémy. Ale ještě předtím obrovská zábava. Tohle moc dobře ví, ale ještě předtím obrovská zábava. Tohle moc dobře ví naše kukačka ve světě tím. Obrovská zábava. Tohle moc dobře ví naše kukačka ve světě motosportu. Marcel, obrovská zábava. Tohle moc dobře ví naše kukačka ve světě motosportu. Tohle moc dobře ví naše kukačka ve světě motosportu. Marcel Herbold. Je všude tam, kde tohle moc dobře ví naše kukačka ve světě motosportu. Marcel Herbold. Je všude tam, kde naše kukačka ve světě motosportu. Marcel Herbold. Je všude tam, kde to voní benzínem. Kukačka ve světě motosportu. Marcel Herbold. Je všude tam, kde to voní benzínem. Řvou motosportu. Marcel Herbold. Je všude tam, kde to voní benzínem. Řvou motory a rychlost. Marcel Herbold. Je všude tam, kde to voní benzínem. Řvou motory a rychlost stoupá do extrému. Je všude tam, kde to voní benzínem. Řvou motory a rychlost stoupá do extrému. Tam, kde to voní benzínem. Řvou motory a rychlost stoupá do extrému. Poslouchejte benzínem, řvou motory a rychlost stoupá do extrému. Poslouchejte motokeci Marcela, řvou motory a rychlost stoupá do extrému. Poslouchejte motokeci Marcela Herbolta od pondělí a rychlost stoupá do extrému. Poslouchejte motokeci Marcela Herbolta od pondělí do pátku na stoupá do extrému. Poslouchejte motokeci Marcela Herbolta od pondělí do pátku na Rock Rádiu. Poslouchejte motokeci Marcela Herbolta od pondělí do pátku na Rock Rádiu. Poslouchejte motokeci Marcela Herbolta od pondělí do pátku na Rock Rádiu. Si Marcela Herbolta od pondělí do pátku na Rock Rádiu. Ta od pondělí do pátku na Rock Rádiu.
3: Řídíš rád kamion?
2: Pátku na Rock Rádiu.
3: Řídíš rád kamion nebo dodávku?
2: Rádiu.
3: Řídíš rád kamion nebo dodávku? Řídíš rád kamion nebo dodávku? U nás je to víc než práce. Spedit. Řídíš rád kamion nebo dodávku? U nás je to víc než práce. Spedit. Řídíš rád kamion nebo dodávku? U nás je to víc než práce. Spedit. Česká firma, která si svých dodávku? U nás je to víc než práce. Spedit. Česká firma, která si svých u nás je to víc než práce. Spedit. Česká firma, která si svých řidičů váží. To víc než práce. Spedit. Česká firma, která si svých řidičů váží. Spedit. Česká firma, která si svých řidičů váží. Spedit.cz/kariéra. Česká firma, která si svých řidičů váží. Spedit.cz/kariéra. Asi svých řidičů váží. Spedit.cz/kariéra. Uváží. Spedit.cz/kariéra. Spedit.cz/kariéra. Spedit.cz/kariéra.
4: Rokrát
3: lomeno kariéra.

Fanánkovi přejeme všechno nejlepší. Fanánkovi přejeme všechno nejlepší. Všechno nejlepší posíláme taky.

0: Chápeš to 84 už moje polovy. A to ještě furt koncertuje.
1: No.
0: Happy birthday to you.

Slušnej rok od rána do večera. Slušnej rok od rána do večera. V dabu Slušnej rok od rána do večera. V dabu i FM nebo na rádiak od rána do večera. V dabu i FM nebo na radia.cz do večera. V dabu i FM nebo na radia.cz i FM nebo na radia.cz. Rok M nebo na radia.cz. Rok Radio. Radia.cz. Rok Radio. Radia.cz. Rok Radio. Cz.

0: roku. To nejlepší z festiáků světového roku. To nejlepší z festiáků, kulturáků a zábav týho roku. To nejlepší z festiáků, kulturáků a zábav. To je to nejlepší z festiáků, kulturáků a zábav. To je Rock Radio Stage. Nejlepší z festiáků, kulturáků a zábav. To je Rock Radio Stage. Festiáků, kulturáků a zábav. To je Rock Radio Stage. Víc kulturáků a zábav. To je Rock Radio Stage. Víc českýho roku a zábav. To je Rock Radio Stage. Víc českýho roku nikde jinde neustane. To je Rock Radio Stage. Víc českýho roku nikde Radio Stage. Víc českýho roku nikde jinde neuslyšíš. Latič. Víc českýho roku nikde jinde neuslyšíš. Lač z českýho roku nikde jinde neuslyšíš. Lač Rock Radio Stage nikde jinde neuslyšíš. Lač Rock Radio Stage v dabu nikde neuslyšíš. Lač Rock Radio Stage v dabu. Lač Rock Radio Stage v dabu. Lač Rock Radio Stage v dabu. Rock Radio Stage v dabu. Rock Radio do Stage v dabu. Rock Radio, co se děje v dabu. Rock Radio, co se děje.
1: Hezké.
0: Rock Radio, co se děje.
1: Hezké ráno, krátce po půl sedmé, jsou tu rychlé zprávy. Složením slibu se dnes ujme funkce nová veřejná ochránkyně práv Eva Kostolanská. Trenér fotbalové reprezentace Miroslav Koubek připustil duel s Koreou. Utkání začne v 18 hodin.
0: Rock Radio. Počas. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Kontrolujte, až zastavíte.
2: Teraz Zuzko, ty jsi to rozjela.
0: Rock Radio.
2: Teraz Zuzko, ty jsi to rozjela, to byl fičák. Teraz Zuzko, ty jsi to rozjela, to byl fičák, to byl úplně skvělý, normálně jsem. Zuzko, ty jsi to rozjela, to byl fičák, to byl úplně skvělý, normálně jsem nestíhal, jak rychle si to celý řekla.
1: Totálně.
2: Skvělý, normálně jsem nestíhal, jak rychle si to celý řekla.
1: Totálně, no.
2: Zase nic, chle si to celý řekla.
1: Totálně, no.
2: Zase nic.

Jedině na Rock Radio Stage se střídají nejlepší rockový český kapely s největšími hvězdami. To nejlepší s festivalem hvězdami světového roku.

0: Jsem tady jediný, kdo jsi řekla.
1: Totálně, no.
0: Zase nic. Jo. Jsem tady jediný, kdo si dal druhý kafe.
1: No.
0: Zase nic.
1: Jo.
0: Jsem tady jediný, kdo si dal druhý kafe a má trochu energie. Zase nic.
1: Jo.
0: Jsem tady jediný, kdo si dal druhý kafe a má trochu energie, nebo co? Jsem tady jediný, kdo si dal druhý kafe a má trochu energie, nebo co? No, jak se... Jsem tady jediný, kdo si dal druhý kafe a má trochu energie, nebo co? Si dal druhý kafe a má trochu energie, nebo co? No, jak si dáme limetal a mejdej, no. Má trochu energie, nebo co? No, jak si dáme limetal a mejdej, no. Nebo co? No, jak si dáme limetal a mejdej, no. No, jak si dáme limetal a mejdej, no. No, jak si dáme limetal a mejdej, no. Limetal a mejdej, no.

0: zpěvačka z Walesu, že jo, paní už jí 75. No a teď dobrá zpráva je, že se z toho umělého spánku probudila.
1: A je v pořádku.
0: Takže budeme držet palce.
1: No to každopádně přejeme spousta zdravíčka a dalších let do spokojeného života. To je přesně naše cílovka.
2: Další muzika, kterou jsem zapomněl.

0: tak nevím, jestli mě tak nakoplo. Jo, tak nevím, jestli mě tak nakoplo to kafe, anebo...
1: Já jsem sežral na záchodě nějaký takový ty bombonky do pisoáru.
2: Jo, je to znát.
1: Můžu... Pisoáru.
2: Jo, je to znát. Můžu se taky dát.
1: Jo, je to znát.
2: Můžu se taky dát.
1: Je 6:37.
2: Je to znát. Můžu se taky dát.
1: Je 6:37.
2: Můžu se taky dát.
1: Je 6:37 a...
2: Můžu se taky dát.
1: Je 6:37 a my máme čtvrteční rokov. Mám tu jednu zajímavou zprávu, doufám, že pozitivní, když jsme dneska v té energii.
2: Ano.
1: Zpěvačka Bonnie Tyler. Zpěvačka Bonnie Tyler, my jsme neřekli, že skončila na operaci se střevama docela nároční a že skončila na operaci se střevama docela nároční a nakonec jí musela na operaci se střevama docela nároční a nakonec jí museli dát do umělýho spánku, protože to si se střevama docela nároční a nakonec jí museli dát do umělýho spánku, protože to střevama docela nároční a nakonec jí museli dát do umělýho spánku, protože to bylo velice náročný. U ní doma v portugalském Faro bydlí v Portugalsku. Mimochodem, to je zajímavý, je to zpěvačka z Walesu, že jo, paní už jí 75. No a teď dobrá zpráva je, že jsme

0: kterou jsem zapomněl.
1: A my si Nirvánu.
0: Co to je? Kterou jsem zapomněl.
1: A my si Nirvánu.
0: Co to je?
1: Dětku si Nirvánu.
0: Co to je?
1: Dětku, to je takový ten pan, co umřel.
0: Kam se to strká?
1: Nirvánu.
0: Co to je?
1: Dětku, to je takový ten pan, co umřel.
0: Kam se to strká?
1: Dětku, to je takový ten pan, co umřel.
0: Kam se to strká?
1: No, nevím.
2: Kdo šetří?
1: Nevím.
2: Kdo šetří, má za tři.
3: Za 500.
2: Kdo šetří, má za tři.
3: Za
2: Kdo šetří, má za tři.
3: Za 500, Maxi, za 500.
2: Kdo šetří?

0: 500. Při nákupu v Baumaxu nad 5000 dostaneš slevu 500 maxi za 500. Při nákupu v Baumaxu nad 5000 dostaneš slevu 500 maxi za 500. Při nákupu v Baumaxu nad 5000 dostaneš slevu 500 korun na další nákup. Při nákupu v Baumaxu nad 5000 dostaneš slevu 500 korun na další nákup. Ale v Baumaxu nad 5000 dostaneš slevu 500 korun na další nákup. Ale pozor, akce korun na další nákup. Ale pozor, akce platí jen do 21. června.
1: Super, jedeme
0: další nákup. Ale pozor, akce platí jen do 21. června.
1: Super, jedeme hned. Dnes na
0: pozor, akce platí jen do 21. června.
1: Super, jedeme hned. Dnes nakoup.
0: Platí jen do 21. června.
1: Super, jedeme hned. Dnes nakoupíme.
0: Zítra ušetří 10. června.
1: Super, jedeme hned. Dnes nakoupíme.
0: Zítra ušetříme.
1: A super, jedeme hned. Dnes nakoupíme.
0: Zítra ušetříme.
1: Jo, to je Baumax. Jedeme hned. Dnes nakoupíme.
0: Zítra ušetříme.
1: Jo, to je Baumax. Nízké. Dnes nakoupíme.
0: Zítra ušetříme.
1: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco napíme.
0: Zítra ušetříme.
1: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky
0: šetříme.
1: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
2: Utrhnout, sklidit, očistit.
1: Max, nízké ceny a vždycky něco navíc.
2: Utrhnout, sklidit, očistit.
1: Nízké ceny a vždycky něco navíc.
2: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat.
1: Vždycky něco navíc.
2: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. Kaufland
1: víc.
2: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme vidět, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny. Vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny. Vyberte. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
3: Vyberte si třeba hrachové lusky.
2: Nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
3: Vyberte si třeba hrachové lusky kilo za 90
2: více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
3: Vyberte si třeba hrachové lusky kilo za 90
2: druhů ovoce a zeleniny.
3: Vyberte si třeba hrachové lusky kilo za 99,90
2: zeleniny.
3: Vyberte si třeba hrachové lusky kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou za 12,90 až do 23. června.
2: Čerstvé jako z
3: 10 až do 23. června.
2: Čerstvé jako z Kauflandu.
3: 3. června.
2: Čerstvé jako z Kauflandu.
4: Stavebniny.
2: Čerstvé jako z Kauflandu.
4: Stavebniny Dek přináší.
2: Čerstvé jako z Kauflandu.
4: Stavebniny Dek přináší mega
2: Kauflandu.
4: Stavebniny Dek přináší mega akci. 3 plus. Stavebniny Dek přináší mega akci. 3 plus. Stavebniny Dek přináší mega akci. 3 plus 1. Ke každým třem kusům. Stavebniny Dek přináší mega akci. 3 plus 1. Ke každým třem kusům pistolové pěny. Přináší mega akci. 3 plus 1. Ke každým třem kusům pistolové pěny pro stavební akci. 3 plus 1. Ke každým třem kusům pistolové pěny pro stavební výplně Dek Foam MX5. 3 plus 1. Ke každým třem kusům pistolové pěny pro stavební výplně Dek Foam MX. Ke každým třem kusům pistolové pěny pro stavební výplně Dek Foam MX500. Nyní navíc dostanete třem kusům pistolové pěny pro stavební výplně Dek Foam MX500. Nyní navíc dostanete čtvrtý kus zdarma. Pěny pro stavební výplně Dek Foam MX500. Nyní navíc dostanete čtvrtý kus zdarma. 500. Nyní navíc dostanete čtvrtý kus zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 2. Tak si přijďte.

0: Propěny Deck Foam pro stavební výplně zdarma. Více na deck.cz. Propěny Deck Foam pro stavební výplně zdarma. Více na deck.cz.
1: Mami, tati, víte kam...
0: Na deck.cz.
1: Mami, tati, víte kam pojedeme na výlet? Do zoo chleb... Mami, tati, víte kam pojedeme na výlet? Do zoo... Mami, tati, víte kam pojedeme na výlet? Do zoo chleby. Mami, tati, víte kam pojedeme na výlet? Do zoo chleby. Tam můžeme krmit Daňky. Víte kam pojedeme na výlet? Do zoo chleby. Tam můžeme krmit Daňky a taky na výlet. Do zoo chleby. Tam můžeme krmit Daňky a taky ty kobrazy. Do zoo chleby. Tam můžeme krmit Daňky a taky ty kobrazy. A ma chleby. Tam můžeme krmit Daňky a taky ty kobrazy. A mají tam i lvy. Tam můžeme krmit Daňky a taky ty kobrazy. A mají tam i lvy. Krmit Daňky a taky ty kobrazy. A mají tam i lvy. Jo, a můžeme tam... A taky ty kobrazy. A mají tam i lvy. Jo, a můžeme tam přespat. To bude jako v kobrazy. A mají tam i lvy. Jo, a můžeme tam přespat. To bude jako v safari. A mají tam i lvy. Jo, a můžeme tam přespat. To bude jako v safari. A je lvy. Jo, a můžeme tam přespat. To bude jako v safari. A je... Jo, a můžeme tam přespat. To bude jako v safari. A jestli dostanu hlad, tak tam mají... Můžeme tam přespat. To bude jako v safari. A jestli dostanu hlad, tak tam mají safari. A jestli dostanu hlad, tak tam mají nejlepší palačinky. Tak co, jedeme? A jestli dostanu hlad, tak tam mají nejlepší palačinky. Tak co, jedeme? Jestli dostanu hlad, tak tam mají nejlepší palačinky. Tak co, jedeme? Zoo chleby. Tak tam mají nejlepší palačinky. Tak co, jedeme? Zoo chleby. Nejlepší palačinky. Tak co, jedeme? Zoo chleby.
2: Vytáhni.
1: Tak co, jedeme? Zoo chleby.
2: Vytáhni jendu.
3: Co říkáš?
1: Zoo chleby.
2: Vytáhni jendu.
3: Co říkáš? Výtahy jedna.
4: Říkám, vytáhni
1: jendu.
2: Vytáhni jendu.
3: Co říkáš? Výtahy jedna.
4: Říkám, vytáhni jendu.
2: Vytáhni jendu.
3: Co říkáš? Výtahy jedna.
4: Říkám, vytáhni jendu. Potřebujeme šandu.
3: Co říkáš? Výtahy jedna.
4: Říkám, vytáhni jendu. Potřebujeme šacht.
3: Výtahy jedna.
4: Říkám, vytáhni jendu. Potřebujeme šachtu na výtah.
3: Já.
4: Říkám, vytáhni jendu. Potřebujeme šachtu na výtah.
3: Já vím.
4: Vytáhni jendu. Potřebujeme šachtu na výtah.
3: Já vím. Výtahy jedna. Ty uměj
4: jendu, potřebujeme šachtu na výtah.
3: Já vím, výtahy jedna, ty uměj šachty.
4: Povídám, potřebujeme šachtu na výtah.
3: Já vím, výtahy jedna, ty uměj šachty.
4: Povídám, vytáhni je na výtah.
3: Já vím, výtahy jedna, ty uměj šachty.
4: Povídám, vytáhni jendu.
3: Vím, výtahy jedna, ty uměj šachty.
4: Povídám, vytáhni jendu.
3: No jo, výtahy jedna. Výtahy jedna, ty uměj šachty.
4: Povídám, vytáhni jendu.
3: No ty uměj šachty.
4: Povídám, vytáhni jendu.
3: No jo, výtahy jedna.
5: Teď my už máme výtahy.
4: Povídám, vytáhni jendu.
3: No jo, výtahy jedna.
5: Teď my už máme výtahy.
4: Vytáhni jendu.
3: No jo, výtahy jedna.
5: Teď my už máme výtahy jedna.
3: Jendo.
4: Klap jendu.
3: No jo, výtahy jedna.
5: Teď my už máme výtahy jedna.
3: Jendo.
4: Klapy.
3: Jo, výtahy jedna.
5: Teď my už máme výtahy jedna.
3: Jendo.
4: Klapy.
3: Já výtahy jedna.
5: Teď my už máme výtahy jedna.
3: Jendo.
4: Klapy. Já už jsem nahoře. Výtah.
5: Teď my už máme výtah jedna.
3: Jendo.
4: Klapy, já už jsem nahoře. Výtah je
5: hotový. Výtah jedna.
3: Jendo.
4: Klapy, já už jsem nahoře. Výtah je hotový.
3: Jendo. Jendo.
4: Klapy, já už jsem nahoře. Výtah je hotový.
3: Jendo. Ty seš ale.
4: Klapy, já už jsem nahoře. Výtah je hotový.
3: Jendo. Ty seš ale bedna.
6: Jasně. Dělám výtahy jedna.
4: Výtah je hotový.
3: Jendo. Ty seš ale bedna.
6: Jasně. Dělám výtahy jedna.
4: Hotové.
3: Jendo. Ty seš ale bedna.
6: Jasně. Dělám výtahy jedna.
3: Ty seš ale bedna.
6: Jasně, dělám výtahy jedna. Český výrobce výtahů, který má řešení pro každý prostor. Jasně, dělám výtahy jedna. Český výrobce výtahů, který má řešení pro každý prostor. A ty ne, dělám výtahy jedna. Český výrobce výtahů, který má řešení pro každý prostor. Český výrobce výtahů, který má řešení pro každý prostor. A typické výtahové šachty, moderní prosklené výtahů, který má řešení pro každý prostor. A typické výtahové šachty, moderní prosklené výtahy, který má řešení pro každý prostor. A typické výtahové šachty, moderní prosklené výtahy i pro každý prostor. Atypické výtahové šachty, moderní prosklené výtahy i rekonstrukce stávajících. Atypické výtahové šachty, moderní prosklené výtahy i rekonstrukce stávajících. Prosklené výtahy i

0: Rekonstrukce stávajících www.výtahy1.cz.
1: Zažijte
0: i rekonstrukce stávajících www.výtahy1.cz.
1: Zažijte emoce za volantem vozů Peugeot
0: stávajících www.výtahy1.cz.
1: Zažijte emoce za volantem vozů Peugeot
0: www.výtahy1.cz.
1: Zažijte emoce za volantem vozů
0: Peugeot 1.cz.
1: Zažijte emoce za volantem vozů Peugeot. Je tu
0: CZ.
1: Zažijte emoce za volantem vozů Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Zažijte emoce za volantem vozů Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní za volantem vozů Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší z Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, testovní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěží ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale taky testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídka na nákup nového vozu, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušenotné ceny, ale také speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Ale také speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Rezervujte nákup nového vozu a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes vozu a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na ví. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na PED 2026. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na PED 2026. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na PED 2026.cz. Zvou vás ještě dnes na PED 2026.cz.
2: Zvou vás autosalon
1: na PED 2026.cz.
2: Zvou vás autosalony Kopecký
1: PED 2026.cz.
2: Zvou vás autosalony Kopecký 21. června u
1: 26.cz.
2: Zvou vás autosalony Kopecký 21. června u OC Europark.cz. Zvou vás autosalony Kopecký 21. června u OC Europark. Vás autosalony Kopecký 21. června u OC Europark ve Štěrbohorích.
3: Vidíš to?
2: 21. června u OC Europark ve Štěrbohorích.
3: Vidíš to?
4: Vidím.
2: Června u OC Europark ve Štěrbohorích.
3: Vidíš to?
4: Vidím. Ptáci zpívají.
2: OC Europark ve Štěrbohorích.
3: Vidíš to?
4: Vidím. Ptáci zpívají, slunce,
2: pohorých.
3: Vidíš to?
4: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
3: No a víš, co
4: vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
3: No a víš, co vidím já?
4: Co?
3: Led balonem.
4: Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
3: No a víš, co vidím já?
4: Co?
3: Led balonem.
4: Zpívají, slunce, pohoda.
3: No a víš, co vidím já?
4: Co?
3: Led balonem. Bungee jump.
4: Pohoda.
3: No a víš, co vidím já?
4: Co?
3: Led balonem. Bungee jumping. Driftování. No a víš, co vidím já?
4: Co?
3: Led balonem. Bungee jump. Jumping, driftování, rafting a
4: co?
3: Led balonem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding. Led balonem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nesní rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít.
5: Krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké. Počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké. A vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
6: U nás si vybere úplně každý.
5: A když se netrefí menutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
6: U nás si vybere úplně každý.
5: Pro sebe nebo své blízké.
6: U nás si vybere úplně každý.
5: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovanému nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za

0: nejširší nabídkou na trhu a možností výměny.
1: Darovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
0: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitku
1: může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
0: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitku nemůže
1: zdarma vyměnit za jiný.
0: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitku nemůžete nic zkazit. S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitku nemůžete nic zkazit. Nabídkou na trhu a možností výměny zážitku nemůžete nic zkazit.
1: Nejlepší dárek je zážitek.
0: Nemůžete nic zkazit.
1: Nejlepší dárek je zážitek.
2: Firma na zážitky.
1: CZ.
0: Zkazit.
1: Nejlepší dárek je zážitek.
2: Firma na zážitky.
1: CZ.
2: Zážitky.
1: CZ.
3: Rock Radio.
1: CZ.

DABu i FM nebo na DABu i FM nebo na radia.cz. DABu i FM nebo na radia.cz. Rock FM nebo na radia.cz. Rock Radio. Ona radia.cz. Rock Radio. .cz. Rock Radio. CZ.

Musíš být mánička, abys byl rocker. Rock je slušná. Musíš být mánička, abys byl rocker. Rock je slušná muzika pro mánička, abys byl rocker. Rock je slušná muzika pro všechny. Rocker. Rock je slušná muzika pro všechny. Muzika

0: Zaměstnance po téměř švýcarská pošta vyhodila svého zaměstnance po téměř 42 letech služby za to, že doručovala balíky až jeho zaměstnance po téměř 42 letech služby za to, že doručovala balíky až zaměstnance po téměř 42 letech služby za to, že doručovala balíky až k bytov 40 letech služby za to, že doručovala balíky až k bytovým dveřím, nikoli jen ke dveřím od služby. Za to, že doručovala balíky až k bytovým dveřím, nikoli jen ke dveřím od domů, jak zněl pokyn vedení firmy.
1: Takže nazdar. Zrovna jsem tam nesla 20 kilovej kýbl s vodou barel.
2: Kdy?
1: Teď.
2: Jsi fakt hodná, já jsem čekal, že si nesnáš kýbl s vodou.
1: Nechtěla říct.

0: hrozná, já jsem čekal, že si nesla nějaký kýbl s vodou.
1: Ne, barel.
0: Že se třeba, jsi fakt hodná, já jsem čekal, že si nesla nějaký kýbl s vodou.
1: Ne, barel.
0: Že se třeba nastražila, jsi fakt hodná, já jsem čekal, že si nesla nějaký kýbl s vodou.
1: Ne, barel.
0: Že se třeba nastražila někde, aby ho někdo rozem čekal, že si nesla nějaký kýbl s vodou.
1: Ne, barel.
0: Že se třeba nastražila někde, aby ho někdo rozje, nesla nějaký kýbl s vodou.
1: Ne, barel.
0: Že se třeba nastražila někde, aby ho někdo rozje, rozvodou.
1: Ne, barel.
0: Že se třeba nastražila někde, aby ho někdo rozje, rozlil, že jo?
1: Ne, barel.
0: Že se třeba nastražila někde, aby ho někdo rozje, rozlil, že jo?
1: Ne.
0: Rozlil, že jo?
1: Ne. Naopak.
0: No tak chudák pán teda, jako, že jo?
1: Ne. Naopak.
0: No tak chudák pán teda, jako, mě se moc...
1: Naopak.
0: No tak chudák pán teda, jako, mně se moc nelíbí, že se tohleto poslední dobu... No tak chudák pán teda, jako, mně se moc nelíbí, že se tohleto poslední... No tak chudák pán teda, jako, mně se moc nelíbí, že se tohleto poslední dobou děje, že se tak vytrácí... Chudák pán teda, jako, mně se moc nelíbí, že se tohleto poslední dobou děje, že se tak vytrácí z těch... Jako, mně se moc nelíbí, že se tohleto poslední dobou děje, že se tak vytrácí z těch... korporátní se moc nelíbí, že se tohleto poslední dobou děje, že se tak vytrácí z těch korporátních, že se tohleto poslední dobou děje, že se tak vytrácí z těch korporátních a obrovských firm lidskost. Poslední dobou děje, že se tak vytrácí z těch korporátních a obrovských firm lidskost a chybí taková ta vřelost, jako když si pak jdeš do nějaký místní pekárničky, kde to má fakt jako pán z paní, třeba už nějaký, jako když si pak jdeš do nějaký místní pekárničky, kde to má fakt jako pán z paní, třeba už nějaký léta a pečou to z lásky. Nějaký místní pekárničky, kde to má fakt jako pán z paní, třeba už nějaký léta a pečou to z lásky. Pekárničky, kde to má fakt jako pán z paní, třeba už nějaký léta a pečou to s láskou. Mm-hmm. Fakt jako pán z paní, třeba už nějaký léta a pečou to s láskou.
2: Mm-hmm. Takže za svoje tam... peníze.
0: A za pán z paní, třeba už nějaký léta a pečou to s láskou. Mm-hmm. Takže třeba už nějaký léta a pečou to s láskou.
2: Mm-hmm. Takže za svoje tam... peníze.
0: A za svoje peníze léta. A pečou to s láskou. Uh-huh.
2: Takže za svoje tam... peníze.
0: A za svoje peníze,
2: to.
0: No. Pečou to s láskou.
2: Takže za svoje peníze.
0: A za svoje peníze, no. Že se tam
2: ztrácí. A za svoje peníze.
0: A za svoje peníze, no. Že se tam ztrácí ta lidskost z toho, to mě teda.
2: Peníze.
0: A za svoje peníze, no. Že se tam ztrácí ta lidskost z toho, to mě teda. Že se tam ztrácí ta lidskost z toho, to mě teda trošku mrzí.
2: Je to smutný příběh.
0: Že tam ztrácí ta lidskost z toho, to mě teda trošku mrzí.
2: Je to smutný příběh.
0: Každopádně lidskost z toho, to mě teda trošku mrzí.
2: Je to smutný příběh.
0: Každopádně děkujeme.
1: Se ztratila dávno lidskost mezi lidmi.
0: Mě teda trošku mrzí.
2: Je to smutný příběh.
0: Každopádně děkujeme.
1: Se ztratila dávno lidskost mezi lidma, bohužel.
0: Mrzí.
2: Je to smutný příběh.
0: Každopádně děkujeme.
1: Se ztratila dávno lidskost mezi lidma, bohužel.
0: Každopádně děkujeme.
1: Se ztratila dávno lidskost mezi lidma, bohužel. Tak proto mám radši zvířata.
0: Děkujeme.
1: Se ztratila dávno lidskost mezi lidma, bohužel. Tak proto mám radši zvířata.
0: Ano.
1: Tak proto mám radši zvířata.
0: Ano. V tom případě si dáme horký žeslí, že teď na Rock Rádiu.
1: Mám radši zvířata.
0: Ano. V tom případě si dáme horký žeslí, že teď na Rock Rádiu se
1: zvířata.
0: Ano. V tom případě si dáme horký žeslí, že teď na Rock Rádiu se songem Mám v p nale. V tom případě si dáme horký žeslí, že teď na Rock Rádiu se songem Mám v p na lehátku. Si dáme horký žeslí, že teď na Rock Rádiu se songem Mám v p na lehátku. Žeslí, že teď na Rock Rádiu se songem Mám v p na lehátku. Rádiu se songem Mám v p na lehátku.
1: Yuppie.

0: Rádio. Co se nevešlo do... Rock Rádio. Co se nevešlo do zpráv. Rock Rádio. Co se nevešlo do zpráv.
1: Na mám
0: plno... Rádio. Co se nevešlo do zpráv.
1: Na mám plno...
0: Co se nevešlo do zpráv.
1: Na mám plnou pusu, tak musíte vy.
0: Vešlo do zpráv.
1: Na mám plnou pusu, tak musíte vy.
2: Žereš uprostřed...
1: Na mám plnou pusu, tak musíte vy.
2: Žereš uprostřed vysíla...
1: Na mám plnou pusu, tak musíte vy.
2: Žereš uprostřed vysílání, dostaneš vyhazov.
1: Na mám pusu, tak musíte vy.
2: Žereš uprostřed vysílání, dostaneš vyhazov.
1: Na mám pokutu.
2: Zuzko, řekni něco.
1: Vy.
2: Žereš uprostřed vysílání, dostaneš vyhazov.
1: Na mám pokutu.
2: Zuzko, řekni něco.
3: Švýcarská.
2: Žereš uprostřed vysílání, dostaneš vyhazov.
1: Na mám pokutu.
2: Zuzko, řekni něco. Zuzko, řekni něco.
3: Švýcarská pošta vyhodila svého zaměstnance.
2: Zuzko, řekni něco.
3: Švýcarská pošta vyhodila svého zaměstnance.

ťa vidíš, mladý, nič neví. Nevidíš. Ja jo, prosím ťa, vidíš, mladý, nič neví. Nevidíš severa. Ja jo, prosím ťa, vidíš, mladý, nič neví. Nevidíš severa. Ja jo, prosím ťa, vidíš, mladý, nič neví. Nevidíš severa, ty si furt na nervy. Ja vidíš, mladý, nič neví. Nevidíš severa, ty si furt na nervy. Nič neví. Nevidíš severa, ty si furt na nervy.

Mončiči. Asi mňa tu môže buď asi, kým na teba nenakričím. Mončiči. Mončiči. Za našich čas veru to môže buď asi, kým na teba nenakričím. Mončiči. Mončiči. Za našich čas veru toto robí na tvoj, kým na teba nenakričím. Mončiči. Mončiči. Za našich čas veru toto robí na tvoj, milý kým. Mončiči.

Rokovej rozjezd s Honzou. Ležau. Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. S Honzou Dandou a Anabel Fárovou. A Anabel Fárovou. Fárovou.

0: stát už navždy, Honzíčku.
1: Ne.
0: Ano.
1: Ne.
0: Mě se nezbaví taky při tobě stát už navždy, Honzíčku.
1: Ne.
0: Ano.
1: Ne.
0: Mě se nezbaví už navždy, Honzíčku.
1: Ne.
0: Ano.
1: Ne.
0: Mě se nezbavíš.
1: Kriste, Ježíši.
0: Honzíčku.
1: Ne.
0: Ano.
1: Ne.
0: Mě se nezbavíš.
1: Kriste, Ježíši.
0: A Zuzka taky.
1: Ne.
0: Mě se nezbavíš.
1: Kriste, Ježíši.
0: A Zuzka taky ne. Ta ještě bavíš.
1: Kriste, Ježíši.
0: A Zuzka taky ne. Ta ještě nešťastnější než ty.
1: Kriste, Ježíši.
0: A Zuzka taky ne. Ta ještě nešťastnější než ty s tou.
1: My jsme teďka.
0: A Zuzka taky ne. Ta ještě nešťastnější než ty s tou.
1: My jsme teďka takhle krásně zpomalili, ale teď.
0: Než ty s tou.
1: My jsme teďka takhle krásně zpomalili, ale teď tep mi vyletěl tak na 300 za minutu. My jsme teďka takhle krásně zpomalili, ale teď tep mi vyletěl tak na 300 za minutu. Takhle krásně zpomalili, ale teď tep mi vyletěl tak na 300 za minutu.
0: Vážně?
1: Jo. Zpomalili, ale teď tep mi vyletěl tak na 300 za minutu.
0: Vážně?
1: Ale teď tep mi vyletěl tak na 300 za minutu.
0: Vážně?
1: Jo, jo, jsem z toho úplně načatej. Letěl tak na 300 za minutu.
0: Vážně?
1: Jo, jo, jsem z toho úplně načatej.
0: A nelžeš?
1: Na minutu.
0: Vážně?
1: Jo, jo, jsem z toho úplně načatej.
0: A nelžeš?
1: Nelžu.
0: Vážně?
1: Jo, jo, jsem z toho úplně načatej.
0: A nelžeš?
1: Nelžu. Přátelé, pokud jste... Jo, jsem z toho úplně načatej.
0: A nelžeš?
1: Nelžu. Přátelé, pokud jste... Statej.
0: A nelžeš?
1: Nelžu. Přátelé, pokud jste z toho taky načatý a tato písnička pro vás byla...
0: A nelžeš?
1: Nelžu. Přátelé, pokud jste z toho taky načatý a
0: tato...
1: Nelžu. Přátelé, pokud jste z toho taky načatý a tato písnička pro vás byla pomalá, tak vězte, že už... Přátelé, pokud jste z toho taky načatý a tato písnička pro vás byla pomalá, tak vězte, že už po sedmí... Taky načatý a tato písnička pro vás byla pomalá, tak vězte, že už po sedmí si dáme třeba Metalliku, anebo vám... Tato písnička pro vás byla pomalá, tak vězte, že už po sedmí si dáme třeba Metalliku, anebo vám taky budeme zase vyprávět o tom... Si dáme třeba Metalliku, anebo vám taky budeme zase vyprávět o tom... Jak se v létě ochladit. A nebo vám taky budeme zase vyprávět o tom, jak se v létě ochladit a nemyslíme na nuka. Budeme zase vyprávět o tom, jak se v létě ochladit a nemyslíme na nuka. Do kakaovýho domku. V létě ochladit a nemyslíme na nuka. Do kakaovýho domku.
2: Víte, co poví...
1: A nemyslíme na nuka. Do kakaovýho domku.
2: Víte, co povýší každý...
1: Na nuka. Do kakaovýho domku.
2: Víte, co povýší každý letní den
1: na výhodomku?
2: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní. Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert výjimečný. Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejí. Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Slevou 15% po celé léto. Tak to rozbalte. Třeba jen proto, že je středa. Procent po celé léto. Tak to rozbalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert. Léto. Tak to rozbalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert. Rozbalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
3: Jen do konce června.
2: Třeba jen proto, že je středa. Albert.
3: Jen do konce června zakoupíte per...
2: Středa. Albert.
3: Jen do konce června zakoupíte permanentku...
2: Albert.
3: Jen do konce června zakoupíte permanentku na Pálavské vinobraní. Vinobraní v Mikulově za 800 korun. Horkýže Slíže, Monkey Business, Richard Miller, Helena Mikulově za 800 korun. Horkýže Slíže, Monkey Business, Richard Miller, Helena Vondráčková, Ben Kristovao a další zde vystoupí od 11. do 13. září. Ben Kristovao a další zde vystoupí od 11. do 13. září. A další zde vystoupí od 11. do 13. září. Vstupenky najdete na Pálavské, kde vystoupí od 11. do 13. září. Vstupenky najdete na Pálavské vinobraní od 11. do 13. září. Vstupenky najdete na Pálavské vinobraní CZ do 13. září. Vstupenky najdete na Pálavské vinobraní CZ. Nabídka platí jen do září. Vstupenky najdete na Pálavské vinobraní CZ. Nabídka platí jen do konce června. Vstupenky najdete na Pálavské vinobraní CZ. Nabídka platí jen do konce června. Jdete na Pálavské vinobraní CZ. Nabídka platí jen do konce června.
4: Tatart vyhlašuje
3: vinobraní CZ.

0: Nabídka platí jen do konce června.
1: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
0: Nabídka platí jen do konce června.
1: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
0: Do konce června.
1: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
2: Slyším Tatart.
0: Na.
1: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
2: Slyším Tatart nákup.
1: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
2: Slyším Tatart
1: nákup. Vyhlašuje Tatart nákupy.
2: Slyším Tatart nákupy.
1: Ano, Tatart nákupy.
2: Slyším Tatart nákupy.
1: Ano, Tatart nákupy z Fůropy.
2: Slyším Tatart nákupy.
1: Ano, Tatart nákupy s Fůrou exkluzivním.
2: Tatart nákupy.
1: Ano, Tatart nákupy s Fůrou
2: a kupy.
1: Ano, Tatart nákupy s Fůrou exkluzivních slev.
3: Už nemusíte čekat na lepší cenu. Velké spotřebiče AEG nyní pořídí. Velké spotřebiče AEG nyní pořídíte se slevou až 20%.
2: To je.
3: Spotřebiče AEG nyní pořídíte se slevou až 20%. To. AEG nyní pořídíte se slevou až 20%.
2: To je mazec.
3: Tatart nyní pořídíte se slevou až 20%.
2: To je mazec.
3: Tatart. Opravdový elektrik. Jdete se slevou až 20%.
2: To je mazec.
3: Tatart. Opravdový elektrik. Až 20%.
2: To je mazec.
3: Tatart. Opravdový elektrospecialista.
2: Cent. To je mazec.
3: Tatart. Opravdový elektrospecialista.
2: Aratat. Mazec.
3: Tatart. Opravdový elektrospecialista.
2: Aratat.
3: Tatart. Opravdový elektrospecialista. Elektrospecialista.
4: Se mi rostou digitální čísla mizí, ale zlato, to tu bude vždycky. A u portál digitální čísla mizí, ale zlato, to tu bude vždycky. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace.
5: AU jako zlato, portál jako brána a cihličky. Jistota ve vašich rukou. AU jako zlato, portál jako brána. Jistota ve vašich rukou. AU jako zlato, portál jako brána k bezpečí. A ta ve vašich rukou. AU jako zlato, portál jako brána k bezpečí. AU. AU jako zlato, portál jako brána k bezpečí. AU portál CZ. Jako zlato, portál jako brána k bezpečí. AU portál CZ. Portál jako brána k bezpečí. AU portál CZ.
6: Co se tady děje?
5: K bezpečí. AU portál CZ.
6: Co se tady děje?
5: AU portál CZ.
6: Co se tady děje?
7: Co se chystá?

0: CZ. Co se tady děje?
1: Co se chystá?
0: Co se tady děje?
1: Co se chystá?
0: Co se tady děje?
1: Co se chystá?
2: BYD.
1: Co se chystá?
2: BYD Tech Days. Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou blade. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou blade battery. BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou blade battery nebo úsporný superhybrid. Kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou blade battery nebo úsporný superhybrid. Te elektromobil s bezpečnou blade battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu na delší cesty superhybrid. Po městě na elektřinu na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km. Spotřeba od 1,7 delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km. Spotřeba od 1,7 litru benzín. Dojezd až 1350 km. Spotřeba od 1,7 litru na 100 km. Dojezd až 1350 km. Spotřeba od 1,7 litru na 100 km. 50 km. Spotřeba od 1,7 litru na 100 km.
3: Jo, a díky
2: spotřeba od 1,7 litru na 100 km.
3: Jo, a díky techbo
2: 1,7 litru na 100 km.
3: Jo, a díky tech bonusu. Teď super hybrid za cenu
2: litru na 100 km.
3: Jo, a díky tech bonusu. Teď super hybrid za cenu spalováku. Jo, a díky tech bonusu. Teď super hybrid za cenu spalováku.
2: BYD.
3: A díky tech bonusu. Teď super hybrid za cenu spalováku.
2: BYD. Světu.
3: Teď super hybrid za cenu spalováku.
2: BYD. Světový lídr v super úspor
3: hybrid za cenu spalováku.
2: BYD. Světový lídr v super úsporníku. BYD. Světový lídr v super úsporných technologiích. BYD teď světový lídr v super úsporných technologiích. BYD.com v super úsporných technologiích. BYD.com v technologiích. BYD.com
4: každý den.
2: BYD.com
4: každý den čelí vaše data digita. Každý den čelí vaše data digitálním hrozbám. Každý den čelí vaše data digitálním hrozbám. Každý den čelí vaše data digitálním hrozbám. Svěřte své bezpečí těm nejsilnějším. Čelí vaše data digitálním hrozbám. Svěřte své bezpečí těm nejsilnějším. Cisco digitálním hrozbám. Svěřte své bezpečí těm nejsilnějším. Cisco Security. Světová ochrana, kterou v Česku distribuuje Alef. Světová ochrana, kterou v Česku distribuuje Alef. Ochrana, kterou v Česku distribuuje Alef.

0: Pretenders, I'll stand by you na Rock Radio 2 minuty. Pretenders, I'll stand by you na Rock Radio 2 minuty před sedmou, budu při tobě. I'll stand by you na Rock Radio 2 minuty před sedmou, budu při tobě. Na Rock Radio 2 minuty před sedmou, budu při tobě, u tebe, na tobě. 2 minuty před sedmou, budu při tobě, u tebe, na tobě stát. Před sedmou, budu při tobě, u tebe, na tobě stát.
1: Já budu taky při tobě stát.
0: Při tobě, u tebe, na tobě stát.
1: Já budu taky při tobě stát. Už navždy, Honzíčku.
0: Ne, u tebe, na tobě stát.
1: Já budu taky při tobě stát. Už navždy, Honzíčku.
0: Ne, na tobě stát.
1: Já budu taky při tobě stát. Už navždy, Honzíčku.
0: Ne.
1: Ano.
0: Ne. Stát.
1: Já budu taky při tobě.

poslední regulaci kratomu. Jsou pro zavedení spotřební daně i důraznější a důslednější kratomu. Jsou pro zavedení spotřební daně i důraznější a důslednější vymáhání nastavení spotřební daně i důraznější a důslednější vymáhání nastavených pravidel. Staví se první daně i důraznější a důslednější vymáhání nastavených pravidel. Staví se důraznější a důslednější vymáhání nastavených pravidel. Staví se proti zákazu látky. Podotkl, že výrazně rizikovější než kratom je alkohol. Ten údajně po několik let zmiňoval ženy. Arcibiskupství podle něj poskytuje součinnost policii. Počítá mimo jiné s povinností migrantů spolupracovat s úřady. Fotbalisté Kolumbie zvítězili v utkání skupiny K nad Uzbekistánem 3-1.

0: na mistrovství světa nad Uzbekistánem 3-1. Fotbalisté Ghany porazili K na mistrovství světa nad Uzbekistánem 3-1. Fotbalisté Ghany porazili světa nad Uzbekistánem 3-1. Fotbalisté Ghany porazili Panamu 1-0 nad Uzbekistánem 3-1. Fotbalisté Ghany porazili Panamu 1-0 gólem v nastavení stánem 3-1. Fotbalisté Ghany porazili Panamu 1-0 gólem v nastavení a Anglie 1. Fotbalisté Ghany porazili Panamu 1-0 gólem v nastavení a Anglie vstoupila do Fotbalisté Ghany porazili Panamu 1-0 gólem v nastavení a Anglie vstoupila do mistrovství Panamu 1-0 gólem v nastavení a Anglie vstoupila do mistrovství výhrou 4-2 nad Chorvatskem 1-0 gólem v nastavení a Anglie vstoupila do mistrovství výhrou 4-2 nad Chorvatskem v nastavení a Anglie vstoupila do mistrovství výhrou 4-2 nad Chorvatskem a Anglie vstoupila do mistrovství výhrou 4-2 nad Chorvatskem.
1: Rock Radio.
0: Vstoupila do mistrovství výhrou 4-2 nad Chorvatskem.
1: Rock Radio. Počasí.
0: Mistrovství výhrou 4-2 nad Chorvatskem.
1: Rock Radio. Počasí.
0: Výhrou 4-2 nad Chorvatskem.
1: Rock Radio. Počasí.
0: Dnes bude oblačno až pskem.
1: Rock Radio. Počasí.
0: Dnes bude oblačno až polojasno.
1: Radio. Počasí.
0: Dnes bude oblačno až polojasno, ráno místy a večer na celém území.
1: Časí.
0: Dnes bude oblačno až polojasno, ráno místy a večer na celém území skoro jasno. Dnes bude oblačno až polojasno, ráno místy a večer na celém území skoro jasno. Na horách oblačno až polojasno, ráno místy a večer na celém území skoro jasno. Na horách polojasno, ráno místy a večer na celém území skoro jasno. Na horách se ještě výjimečně ráno místy a večer na celém území skoro jasno. Na horách se ještě výjimečně vyskytnou přehánky. Večer na celém území skoro jasno. Na horách se ještě výjimečně vyskytnou přehánky. Nejvyšší teploty skoro jasno. Na horách se ještě výjimečně vyskytnou přehánky. Nejvyšší teploty 27 až na horách se ještě výjimečně vyskytnou přehánky. Nejvyšší teploty 27 ještě výjimečně vyskytnou přehánky. Nejvyšší teploty 27 až 31 stupňů Celsia vyskytnou přehánky. Nejvyšší teploty 27 až 31 stupňů Celsia na severových přehánky. Nejvyšší teploty 27 až 31 stupňů Celsia na 27 až 31 stupňů Celsia na severovýchodě a východě kolem 25. Až 31 stupňů Celsia na severovýchodě a východě kolem 25 stupňů Celsia na severovýchodě a východě kolem 25 na severovýchodě a východě kolem 25
1: ať už
0: východě a východě kolem 25
1: ať už prší nebo
0: 25
1: ať už prší nebo paří slunce ať už prší nebo paří slunce, slušnej. Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete. Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání, rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Napsání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. To je v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Hodin. Slušná muzika do každého počasí. Slušná muzika do každého počasí. Muzika do každého počasí. Rock Radio. Do každého počasí. Rock Radio. Doprava. Časí. Rock Radio. Doprava. Rock Radio. Doprava.
0: Pozor si teď aktuálně dejte pouze.
1: Rock Radio. Doprava.
0: Pozor si teď aktuálně dejte pouze.
1: Radio. Doprava.
0: Pozor si teď aktuálně dejte pouze v Praze na Štěrb.
1: Doprava.
0: Pozor si teď aktuálně dejte pouze v Praze na Štěrboholské spojce. Pozor si teď aktuálně dejte pouze v Praze na Štěrboholské spojce, kde máme hlášenou nehodu 4 osob. Aktuálně dejte pouze v Praze na Štěrboholské spojce, kde máme hlášenou nehodu 4 osobáků. V Praze na Štěrboholské spojce, kde máme hlášenou nehodu 4 osobáků. Štěrboholské spojce, kde máme hlášenou nehodu 4 osobáků.
1: Instagram,
0: kde máme hlášenou nehodu 4 osobáků.
1: Instagram Rokrát.
0: Hlášenou nehodu 4 osobáků.

0: Instagram Rock Rádia.
1: Sobáků.
0: Instagram Rock Rádia. Instagram Rock Rádia. To je slušná jízda. Instagram Rock Rádia. To je slušná jízda. Nezapomeňte, že Instagram Rock Rádia. To je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. To je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. To je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte. Jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte až. Zapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte až zastavíte. Že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte až zastavíte. Nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte až zastavíte. Naše příspěvky radši zkontrolujte až zastavíte. Až zastavíte. Rock Radio, rokovej rozjezd. Rock Radio, rokovej rozjezd. Rokovej rozjezd.
2: Dobré ráno, čumáci.
3: Zuzka je napřed.
2: Dobré ráno, čumáci.
3: Zuzka je napřed. Spicha.
2: Dobré ráno, čumáci.
3: Zuzka je napřed. Spicha.
4: Tak ať je Zuzka...
2: Ráno, čumáci!
3: Zuzka je napřed. Spicha.
4: Tak ať je Zuzka napřed a vy...
2: Čumáci!
3: Zuzka je napřed. Spicha.
4: Tak ať je Zuzka napřed a vy taky, vám řeji Honza.
1: Anabel.
3: Zuzka je napřed. Spicha.
4: Tak ať je Zuzka napřed a vy taky, vám řeji Honza.
1: Anabel.
3: Zuzka.
4: Tak ať je Zuzka napřed a vy taky, vám řeji Honza.
1: Anabel.
5: Zuzka.
4: 4 minuty po 7, dneska ve čtvrtek Honza.
1: Anabel.
5: Zuzka.
4: 4 minuty po 7, dneska ve čtvrtek 7.8. Dneska ve čtvrtek 18. Jo. 18. ve čtvrtek 18. Jo. 18. června. 18. Jo. 18. června. Přátelé, zahoď 18. Jo, 18. června. Přátelé, 18. Jo, 18. června. Přátelé, za hodinu a půl budeme rozdávat. Jo, 18. června. Přátelé, za hodinu a půl budeme rozdávat další klimat. 18. června. Přátelé, za hodinu a půl budeme rozdávat další klimatizaci Senkora. Přátelé, za hodinu a půl budeme rozdávat další klimatizaci. Za hodinu a půl budeme rozdávat další klimatizaci Senkor Wi-Fi.
3: Ano, ahoj.
4: A půl budeme rozdávat další klimatizaci Senkor Wi-Fi.
3: Ano, a Honza vypil WC bloček.
4: Dávat další klimatizaci Senkor Wi-Fi.
3: Ano, a Honza vypil WC bloček. Tak...
4: Klimatizaci Senkor Wi-Fi.
3: Ano, a Honza vypil WC bloček, takže má spoustu energie, takže se máte na co těšit.
4: Senkor Wi-Fi.
3: Ano, a Honza vypil WC bloček, takže má spoustu energie, takže se máte na co těšit. Ano, a Honza vypil WC bloček, takže má spoustu energie, takže se máte na co těšit. Každopádně Facebook, Instagram, připište telefonní číslo.
4: No a teď už máme před sebou dvě věci. Metallica, Whiskey in the Jar.
3: Připište telefonní číslo.
4: No a teď už máme před sebou dvě věci. Metallica, Whiskey in the Jar. No a teď už máme před sebou dvě věci. Metallica, Whiskey in the Jar a pití Sava. Před sebou dvě věci. Metallica, Whiskey in the Jar a pití Sava. Jedno budete dělat vy, jedno dvě věci. Metallica, Whiskey in the Jar a pití Sava. Jedno budete dělat vy, jedno já. Metallica, Whiskey in the Jar a pití Sava. Jedno budete dělat vy, jedno já. Metallica, Whiskey in the Jar a pití Sava. Jedno budete dělat vy, jedno já. A jedno budete dělat vy, jedno já.
0: Rock Radio.
4: No já.
0: Rock Radio.

0: Zprávy. Rock Radio. Zprávy. Radio. Zprávy.
1: Hezké.
0: Zprávy.
1: Hezké ráno, máme minutu po sedmé.
0: Zprávy.
1: Hezké ráno, máme minutu po sedmé, jsou tu... Hezké ráno, máme minutu po sedmé, jsou tu další zprávy. Hezké ráno, máme minutu po sedmé, jsou tu další zprávy. Experti na problematiku. Hezké ráno, máme minutu po sedmé, jsou tu další zprávy. Experti na problematiku. Máme minutu po sedmé, jsou tu další zprávy. Experti na problematiku závislostí souhlasí s vládními. Jsou tu další zprávy. Experti na problematiku závislostí souhlasí s vládními návrhy k větší regulaci. Experti na problematiku závislostí souhlasí s vládními návrhy k větší regulaci kratomu. S problematiku závislostí souhlasí s vládními návrhy k větší regulaci kratomu. Jsou pro zavedení závislostí souhlasí s vládními návrhy k větší regulaci kratomu. Jsou pro zavedení spotřební souhlasí s vládními návrhy k větší regulaci kratomu. Jsou pro zavedení spotřební daně návrhy k větší regulaci kratomu. Jsou pro zavedení spotřební daně i důraznější a

0: třeba těžký pokontr, kde textoval tyhle ty ptákoviny.
1: Lucka...
0: nebo třeba těžký pokontr, kde textoval tyhle ty ptákoviny.
1: Lucka Bílá, Michal David, on má
0: opravdu... těžký pokontr, kde textoval tyhle ty ptákoviny.
1: Lucka Bílá, Michal David, on má opravdu široké portfolio.
0: Ano, pokontr, kde textoval tyhle ty ptákoviny.
1: Lucka Bílá, Michal David, on má opravdu široké portfolio. Lucka Bílá, Michal David, on má opravdu široké portfolio.
0: Ano, ano, ano. A mám rád...
1: Michal David, on má opravdu široké portfolio.
0: Ano, ano, ano. A mám rád...
1: široké portfolio.
0: Ano, ano, ano. A mám rád různý jeho příhody, který zažívá.
1: Portfolio.
0: Ano, ano, ano. A mám rád různý jeho příhody, který zažívá se svůj. Ano, ano. A mám rád různý jeho příhody, který zažívá se svojí, že jo, protézou. A mám rád různý jeho příhody, který zažívá se svojí, že jo, protézou, nožní protézou. Různý jeho příhody, který zažívá se svojí, že jo, protézou, nožní protézou. Já jsem příhody, který zažívá se svojí, že jo, protézou, nožní protézou. Já jsem tady se dožívá se svojí, že jo, protézou, nožní protézou. Já jsem tady se dožívá, že jo, protézou, nožní protézou. Já jsem tady se dočet, že se mu zou nožní protézou. Já jsem tady se dočet, že mu protézou. Já jsem tady se dočet, že se mu kdysi stalo, že já jsem tady se dočet, že se mu kdysi stalo, že jel nějak splody se dočet, že se mu kdysi stalo, že jel nějak společensky unavený z nějakčet, že se mu kdysi stalo, že jel nějak společensky unavený z nějakýho večírku, že se mu kdysi stalo, že jel nějak společensky unavený z nějakýho večírku, stalo, že jel nějak společensky unavený z nějakýho večírku a že ho ta noha trošku tlačila, tak si na chvíli nějak společensky unavený z nějakýho večírku a že ho ta noha trošku tlačila nějakýho večírku a že ho ta noha trošku tlačila, tak si na chvíli sundal v tom taxiku. A pak když a že ho ta noha trošku tlačila, tak si na chvíli sundal v tom taxiku. A pak když z toho taxiku vystupuje, ta noha trošku tlačila, tak si na chvíli sundal v tom taxiku. A pak když z toho taxiku vystupoval, tak otevřel tlačila, tak si na chvíli sundal v tom taxiku. A pak když z toho taxiku vystupoval, tak otevřel sundal v tom taxiku. A pak když z toho taxiku vystupoval, tak otevřel dveře a vystoupil. A pak když z toho taxiku vystupoval, tak otevřel dveře a vystoupil a zapomněl, že tu nohu nemá, takže sebou plácnul. Pak když z toho taxiku vystupoval, tak otevřel dveře a vystoupil a zapomněl, že tu nohu nemá, takže sebou plácnul na chodníku, vystupoval, tak otevřel dveře a vystoupil a zapomněl, že tu nohu nemá, takže sebou plácnul na chodník. A že tu nohu nemá, takže sebou plácnul na chodník. A taxikář si myslel, že tohle je jako tak, že sebou plácnul na chodník. A taxikář si myslel, že tohle je jako tak jako běžný chodník. A taxikář si myslel, že tohle je jako tak jako běžný, co se jako děje, když veze opravdu. A taxikář si myslel, že tohle je jako tak jako běžný, co se jako děje, když veze opravdu. Taxikář si myslel, že tohle je jako tak jako běžný, co se jako děje, když veze opilce domů, takže zavřel a odjel. Si myslel, že tohle je jako tak jako běžný, co se jako děje, když veze opilce domů, takže zavřel a odjel, že jo. Myslel, že tohle je jako tak jako běžný, co se jako děje, když veze opilce domů, takže zavřel a odjel, že jo. Jako tak jako běžný, co se jako děje, když veze opilce domů, takže zavřel a odjel, že jo.
1: S tou nohou.
0: S tou nohou, když veze opilce domů, takže zavřel a odjel, že jo.
1: S tou nohou.
0: S tou nohou a Fanánek, že zavřel a odjel, že jo.
1: S tou nohou.
0: S tou nohou a Fanánek musel druhý den obvolávat, že jo.
1: S tou nohou.
0: S tou nohou a Fanánek musel druhý den obvolávat dispečinka, vysvětlovat. S tou nohou a Fanánek musel druhý den obvolávat dispečinka, vysvětlovat, že tam prostě nechal nohu i z butu. A Fanánek musel druhý den obvolávat dispečinka, vysvětlovat, že tam prostě nechal nohu i z butu. A Fanánek musel druhý den obvolávat dispečinka, vysvětlovat, že tam prostě nechal nohu i z butu, jestli by to nemohli. Druhý den obvolávat dispečinka, vysvětlovat, že tam prostě nechal nohu i z butu, jestli by to nemohli přivést. Dispečinka, vysvětlovat, že tam prostě nechal nohu i z butu, jestli by to nemohli přivést. Vysvětlovat, že tam prostě nechal nohu i z butu, jestli by to nemohli přivést.
1: Tak to je moc hezký. Tak já, normálně lidi zapomínají v taxíku třeba kabelku a tak Fanánek tam tí. Tak já, normálně lidi zapomínají v taxíku třeba kabelku a tak Fanánek tam zapomněl nohu.
0: Máš s ním nějaký hezký zážitek?
1: Kabelku a tak Fanánek tam zapomněl nohu.
0: Máš s ním nějaký hezký zážitek, vy jste se potkali?
1: Tak Fanánek tam zapomněl nohu.
0: Máš s ním nějaký hezký zážitek, vy jste se potkali?
1: Zapomněl nohu.
0: Máš s ním nějaký hezký zážitek, vy jste se potkali určitě? Máš s ním nějaký hezký zážitek, vy jste se potkali určitě?
1: Vy jste se potkali loni.

0: Loof van Anne Hagen. Hagenbaden a Prusa, který je uchyl. Tenhle song tu opět nebyl dneska jen tak. Protože dneska 18. Jučka jen tak. Inženýr František Moravec slaví krásných kulatých 60 let.
1: Ano, jeho pseudonym vznikl z jeho tehdejších idolů. Lou Reed a Nina Hagen.
0: Ať to byl třeba Karel Gott, nebo třeba těžký pokontr, kde textoval, třeba Karel Gott, nebo třeba

0: na Magma.
1: S ním nějaký hezký zážitek, vy jste se potkali určitě.
0: My jste se potkali loni na Magma Festu.
1: Hezký zážitek, vy jste se potkali určitě.
0: My jste se potkali loni na Magma Festu a byl moc milý
1: přítel. Vy jste se potkali určitě.
0: My jste se potkali loni na Magma Festu a byl moc milý příjemný. My jste se potkali loni na Magma Festu a byl moc milý příjemný pán, pokecali jsme.
1: Takže máš
0: Magma Festu a byl moc milý příjemný pán, pokecali jsme.
1: Takže máš stejné zkušenosti.
0: A byl moc milý příjemný pán, pokecali jsme.
1: Takže máš stejné zkušenosti jako my.
0: Příjemný pán, pokecali jsme.
1: Takže máš stejné zkušenosti jako my.
0: Jako vy.
1: Zuzka tady tak.
0: Pokecali jsme.
1: Takže máš stejné zkušenosti jako my.
0: Jako vy.
1: Zuzka tady taky chválila, že když to byl narod. Takže máš stejné zkušenosti jako my.
0: Jako vy.
1: Zuzka tady taky chválila, že když to byl na rozhovoru, tak je to velice milý. Máš stejné zkušenosti jako my.
0: Jako vy.
1: Zuzka tady taky chválila, že když to byl na rozhovoru, tak je to velice milý. Jako my.
0: Jako vy.
1: Zuzka tady taky chválila, že když to byl na rozhovoru, tak je to velice milý.
0: Jako vy.
1: Zuzka tady taky chválila, že když to byl na rozhovoru, tak je to velice milý pán.
0: Je to milý chlapec. Ano, takže
1: Zuzka tady taky chválila, že když to byl na rozhovoru, tak je to velice milý pán.
0: Je to milý chlapec. Ano, takže ozdravíme Přemův.
1: Chválila, že když to byl na rozhovoru, tak je to velice milý pán.
0: Je to milý chlapec. Ano, takže ozdravíme Přemův.
1: To byl na rozhovoru, tak je to velice milý pán.
0: Je to milý chlapec. Ano, takže ozdravíme Přemův.
1: Boru, tak je to velice milý pán.
0: Je to milý chlapec. Ano, takže ozdravíme Přemův. Všechno nejlepší.
1: Milý pán.
0: Je to milý chlapec. Ano, takže ozdravíme Přemův. Všechno nejlepší, hlavně hodně zdravíčka, ať chlapec. Ano, takže ozdravíme Přemův. Všechno nejlepší, hlavně hodně zdravíčka, ať ještě dlouho na týhle hudební scéně. Takže ozdravíme Přemův. Všechno nejlepší, hlavně hodně zdravíčka, ať ještě dlouho na týhle hudební scéně. Přemův. Všechno nejlepší, hlavně hodně zdravíčka, ať ještě dlouho na týhle hudební scéně. Ti hlavně hodně zdravíčka, ať ještě dlouho na týhle hudební scéně.
1: A z celého srdíčka mu za celý rok rád.
0: Zdravíčka, ať ještě dlouho na týhle hudební scéně.
1: A z celého srdíčka mu za celý rok rádio posíláme
0: vodu. Ještě dlouho na týhle hudební scéně.
1: A z celého srdíčka mu za celý rok rádio posíláme. Srdíčka mu za celý rok rádio posíláme vod. Mr. Big, to be with you. Mu za celý rok rádio posíláme vod. Mr. Big, to be with you. Rádio posíláme vod. Mr. Big, to be with you. Mr. Big, to be with you. Hold on, little girl. Show. To be with you.

Rokovej rozjezd. Rokovej rozjezd s Honzou Dandou. Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. S Honzou Dandou a Anabel Fárovou. S Honzou Dandou a Anabel Fárovou.

0: Ne, on ten barel byl dole, takže dobrý. Já docela nepropadám panice, si myslím. Jak v jakých situacích, jako když jsme teď jeli...
1: Já nemám rodinu.
0: Říkám, aha, tak jsme v Perčicích.
1: Takže my samozřejmě děkujeme za svezení. Užili jsme si mezinárodní den paniky trošku dřív. A jak to vypadalo, to se dozvíte. Užili jsme si mezinárodní den paniky trošku dřív.

0: A jak to vypadalo, to se dozvíte vy v našem Mezinárodní den paniky trošku dřív. A jak to vypadalo, to se dozvíte vy v našem videu, který den paniky trošku dřív. A jak to vypadalo, to se dozvíte vy v našem videu, který dřív. A jak to vypadalo, to se dozvíte vy v našem videu, který nějakou chvíli. Jak to vypadalo, to se dozvíte vy v našem videu, který nějakou chvíli nebo za nějakou v našem videu, který nějakou chvíli nebo za nějakou chvíli přistane na naše sociální sítě.
1: Přesně tak, takže následujte nejen na Rock Rádiu, ale i Honzíka a
0: na naše sociální sítě.
1: Přesně tak, takže následujte nejen na Rock Rádiu, ale i Honzíka
0: sítě.
1: Přesně tak, takže následujte nejen na Rock Rádiu, ale i Honzíka a mě osobně samozřejmě, protože jsme velmi tak, takže následujte nejen na Rock Rádiu, ale i Honzíka a mě osobně samozřejmě, protože jsme velmi vtipní a kreativní. Nejen na Rock Rádiu, ale i Honzíka a mě osobně samozřejmě, protože jsme velmi vtipní a kreativní, takže tam na Rock Rádiu, ale i Honzíka a mě osobně samozřejmě, protože jsme velmi vtipní a kreativní, takže tam najdete spousta zábavy. Honzíka a mě osobně samozřejmě, protože jsme velmi vtipní a kreativní, takže tam najdete spousta zábavy. Mě osobně samozřejmě, protože jsme velmi vtipní a kreativní, takže tam najdete spousta zábavy i na našich soukromých. Samozřejmě, protože jsme velmi vtipní a kreativní, takže tam najdete spousta zábavy i na našich soukromých profilech. Jsme velmi vtipní a kreativní, takže tam najdete spousta zábavy i na našich soukromých profilech.
0: Tak určitě.
1: Takže tam najdete spousta zábavy i na našich soukromých profilech.
0: Tak určitě, a nebo za chvíli
1: spousta zábavy i na našich soukromých profilech.
0: Tak určitě, a nebo za chvíli
1: i na našich soukromých profilech.
0: Tak určitě, a nebo za chvíli Marilyn Manson
1: v soukromých profilech.
0: Tak určitě, a nebo za chvíli Marilyn Manson.
2: Vítejte.
0: Tak určitě, a nebo za chvíli Marilyn Manson.
2: Vítejte v kempu.
0: Vítejte, a nebo za chvíli Marilyn Manson.
2: Vítejte v kempu, vaše místo je 800.
0: Za chvíli Marilyn Manson.
2: Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor G.
0: Manson.
2: Vítejte v kempu, vaše místo je 860. Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor G. Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor G. Místo je 867, sektor G. 67, sektor G. Sektor G.

0: Amarant a Drop. Amarant a Drop Dead. Amarant a Drop Dead Cynical, upadnout mrtvý. Amarant a Drop Dead Cynical, upadnout mrtvej a cynický vz... Amarant a Drop Dead Cynical, upadnout mrtvej a cynický... Amarant a Drop Dead Cynical, upadnout mrtvej a cynický v 7 hodin 21 minut. Málem se... A Drop Dead Cynical, upadnout mrtvej a cynický v 7 hodin 21 minut. Málem jsem to tady... Cynical, upadnout mrtvej a cynický v 7 hodin 21 minut. Málem jsem to tady teďka viděl naživo... Mrtvej a cynický v 7 hodin 21 minut. Málem jsem to tady teďka viděl naživo... Naživo, ale nakonec to tady Anabel dala, vstala, posadila se a funguje. Dobré ráno. Nakonec to tady Anabel dala, vstala, posadila se a funguje. Dobré ráno.
1: Dobré ráno.
0: Anabel dala, vstala, posadila se a funguje. Dobré ráno.
1: Dobré ráno.
0: Posadila se a funguje. Dobré ráno.
1: Dobré ráno.
0: Prosím tě, dneska je... Funguje. Dobré ráno.
1: Dobré ráno.
0: Prosím tě, dneska je čtvrtek. Dobré ráno.
1: Dobré ráno.
0: Prosím tě, dneska je čtvrtek, máme 18...
1: Dobré ráno.
0: Prosím tě, dneska je čtvrtek, máme 18. června. Prosím tě, dneska je čtvrtek, máme 18. června. Prosím tě, dneska je čtvrtek, máme 18. června. A slaví se je čtvrtek, máme 18. června. A slaví se mezek, máme 18. června. A slaví se mezinárodní 18. června. A slaví se mezinárodní den paniky. A slaví se Mezinárodní den paniky.
2: Tak tu já mám každý.
0: Slaví se Mezinárodní den paniky.
2: Tak tu já mám každý den z něčeho.
0: Mezinárodní den paniky.
2: Tak tu já mám každý den z něčeho.
0: Mezinárodní den paniky.
2: Tak tu já mám každý den z něčeho minimálně jednou. Dneska třeba z
0: paniky.
2: Tak tu já mám každý den z něčeho minimálně jednou. Dneska třeba z toho, že došla voda. Tak tu já mám každý den z něčeho minimálně jednou. Dneska třeba z toho, že došla voda.
0: Já jsem se právě chtěl zeptat.
2: Každý den z něčeho minimálně jednou. Dneska třeba z toho, že došla voda.
0: Já jsem se právě chtěl zeptat.
2: Minimálně jednou. Dneska třeba z toho, že došla voda.
0: Já jsem se právě chtěl zeptat, jak zrovna zvládáš.
2: Dneska třeba z toho, že došla voda.
0: Já jsem se právě chtěl zeptat, jak zrovna zvládáš. Jak
2: došla voda.
0: Já jsem se právě chtěl zeptat, jak zrovna zvládáš. Jakože všichni tady umřeme, Ježíši Kriste. Já jsem se právě chtěl zeptat, jak zrovna zvládáš. Jakože všichni tady umřeme, Ježíši Kriste. Ne, ono chtěl zeptat, jak zrovna zvládáš. Jakože všichni tady umřeme, Ježíši Kriste. Ne, ono vlastně, jenom nic.
2: Ne, on ten barel byl dole, takže dobrý.
0: Nic.

0: sami v naší nové nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze, Poděbradská. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze, Poděbě. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze, Poděbradská 36. Nebo přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze, Poděbradská 36. Nebo v našich dalších naší nové prodejně v Praze, Poděbradská 36. Nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově v Praze, Poděbradská 36. Nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Poděbradská 36. Nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na Bene. Nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na bene.cz. V dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na bene.cz. V Poděbradech a Benešově. Více na bene.cz. Biznis začne Benešově. Více na bene.cz. Biznis začne na bene.cz. Biznis začnete nápadem a my CZ. Biznis začnete nápadem a my mu dáme tvar. Biznis začnete nápadem a my mu dáme tvar. Biznis začnete nápadem a my mu dáme tvar. Technik Plast Tachov. Biznis začnete nápadem a my mu dáme tvar. Technik Plast Tachov. Lisování začnete nápadem a my mu dáme tvar. Technik Plast Tachov. Lisování plastových výrobků a my mu dáme tvar. Technik Plast Tachov. Lisování plastových výrobků od návrhu dáme tvar. Technik Plast Tachov. Lisování plastových výrobků od návrhu až k finálnímu produktu. Technik Plast Tachov. Lisování plastových výrobků od návrhu až k finálnímu produktu. Více na lisování plastových výrobků od návrhu až k finálnímu produktu. Více na Technik Plast plastových výrobků od návrhu až k finálnímu produktu. Více na technikplast.com. Od návrhu až k finálnímu produktu. Více na technikplast.com.
1: Dřív než začnou prázdniny.
0: K finálnímu produktu. Více na technikplast.com.
1: Dřív než začnou.
0: Více na technikplast.com.
1: Dřív než začnou prázdniny. Než zmizí
0: na technikplast.com.
1: Dřív než začnou prázdniny. Než zmizíš na dovolenou. Než vypneš.
0: .com.
1: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou. Ne. Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou. Než vypneš. Než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou. Než vypneš. Do Brna zdiny, než zmizíš na dovolenou. Než vypneš. Do Brna se vrátím, než zmizíš na dovolenou. Než vypneš. Do Brna se vrátím MotoGP. Než vypneš. Do Brna se vrátí MotoGP, než vypneš. Do Brna se vrátí MotoGP. Do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky. Do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky. Vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky. Už 19. GP. Grand Prix České republiky. Už 19. až 21. Grand Prix České republiky už 19. až 21. Grand Prix České republiky už 19. až 21. června. Buď u toho České republiky už 19. až 21. června. Buď u toho už 19. až 21. června. Buď u toho vstupenky pořídíš 14. až 21. června. Buď u toho vstupenky po 21. června. Buď u toho vstupenky pořídíš na autodrombrno.com 1. června. Buď u toho vstupenky pořídíš na autodrombrno.com. Buď u toho vstupenky pořídíš na autodrombrno.com. Buď u toho vstupenky pořídíš na autodrombrno.com. Vstupenky pořídíš na autodrombrno.com. Pořídíš na autodrombrno.com.
2: A ten
0: autodrombrno.com.
2: Atención, señoras y señores.
0: .com.
2: Atención, señoras y señores.
3: La Tropical Party.
2: Atención, señoras y señores.
3: La Tropical Party opět roztančí smích.
2: Atención, señoras y señores.
3: La Tropical Party opět roztančí.
2: Atención, señoras y señores.
3: La Tropical Party opět roztančí smích.
2: Un, dos.
3: La Tropical Party opět roztančí smích.
2: Dos, tres.
3: Kalparty opět roztančí smích.

0: Taneční škola Pietros tančí smíchov. Taneční škola La Tropical zve všechny příchov. Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce latinskoamerické Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce latinskoamerické zábavy na ten Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce latinskoamerické zábavy na ten škola La Tropical zve všechny příznivce latinskoamerické zábavy na ten nejlepší mejdar. Workshop zve všechny příznivce latinskoamerické zábavy na ten nejlepší mejdar. Workshopy, drinky, příznivce latinskoamerické zábavy na ten nejlepší mejdar. Workshopy, drinky, super prostředí, americké zábavy na ten nejlepší mejdar. Workshopy, drinky, super prostředí, to na ten nejlepší mejdar. Workshopy, drinky, super prostředí, to všechno na nádherné terase Šímejdar. Workshopy, drinky, super prostředí, to všechno na nádherné terase Smíchov. Latro. Workshopy, drinky, super prostředí, to všechno na nádherné terase Smíchov. Latro. Drinky, super prostředí, to všechno na nádherné terase Smíchov. Latro. Super prostředí, to všechno na nádherné terase Smíchov. La Tropical. Přijďte se bavit, přijďte. To všechno na nádherné terase Smíchov. La Tropical. Přijďte se bavit, přijďte. La Tropical. Přijďte se bavit, přijďte tančit, přijďte žít. Yes, Tropical. Přijďte se bavit, přijďte tančit, přijďte žít. Yes, Tropical. Další La Tropical. Přijďte se bavit, přijďte tančit, přijďte žít. Yes, Tropical. Další La Tropical party je už. Přijďte tančit, přijďte žít. Yes, Tropical. Další La Tropical party je už tuto sobotu od 17. Přijďte žít. Yes, Tropical. Další La Tropical party je už tuto sobotu od 17. Přijďte žít. Yes, Tropical. Další La Tropical party je už tuto sobotu od 17 hodin. Yes, Tropical. Další La Tropical party je už tuto sobotu od 17 hodin. La Tropical party je už tuto sobotu od 17 hodin. La Tropical party na terase Smíchov. Party je už tuto sobotu od 17 hodin. La Tropical party na terase Smíchov. Tu od 17 hodin. La Tropical party na terase Smíchov. Hodin. La Tropical party na terase Smíchov. La Tropical party na terase Smíchov. Více na www.latropical.cz. Awara shar. Více na www.latropical.cz. Awara shar. www.latropical.cz. Awara shar. Tropical.cz. Awara shar.
1: Šep.
0: Awara shar.
1: Šepropagar.
0: Šepropagar.

0: měsíčně na první rok. Od Vodafonu teď můžete mít už od 199 korun měsíčně. Můžete mít už od 199 korun měsíčně na první rok. Ale jen do první rok. Ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevk. Ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší na. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafone.cz. Neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafone.cz. Ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafone.cz. Skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafone. Internet do naší prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafone. Prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
1: V Lidlu jsou ceny v
0: na Vodafone.cz. Vodafone.
1: V Lidlu jsou ceny v
0: CZ. Vodafone.
1: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď
0: Vodafone.
1: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další. V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli. Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Na v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například kok od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Coca-Cola normal. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Coca-Cola normal nebo Coca-Cola s další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Coca-Cola normal nebo Coca-Cola zdy, abyste mohli být nadále v klidu. Například Coca-Cola normal nebo Coca-Cola 0,1,75 litru, být nadále v klidu. Například Coca-Cola normal nebo Coca-Cola 0,1,75 litru, klidu. Například Coca-Cola normal nebo Coca-Cola 0,1,75 litru za novou běžnou. Například Coca-Cola normal nebo Coca-Cola 0,1,75 litru za novou běžnou cenu. Normal nebo Coca-Cola 0,1,75 litru za novou běžnou cenu 34,90 nebo má 0,1,75 litru za novou běžnou cenu 34,90 nebo máslo 275 litru za novou běžnou cenu 34,90 nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 34,90 nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 34,90 nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90 nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90 v Lidlu nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou 50 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí. Cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
2: Top Trade.
1: 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
2: Top 90.
1: V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
2: Top
1: další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
2: Top Trade, akreditovaný prodejce obytných vozů Frankia.
1: Lidl, Lidl, to se vyplatí.
2: Top Trade, akreditovaný prodejce obytných vozů Frankia. Yukon Club Travel,
1: to se vyplatí.
2: Top Trade, akreditovaný prodejce obytných vozů Frankia. Yukon Club Trade, obytných vozů Frankia. Yukon Club Travel, Karado a Pesl má showroom v Praze. Frankia. Yukon Club Travel, Karado a Pesl má showroom v Praze a Holešově. Vozy skladem. Půjčovna Club Travel, Karado a Pesl má showroom v Praze a Holešově. Vozy skladem. Půjčovna Karado a Pesl má showroom v Praze a Holešově. Vozy skladem. Půjčovna servis. Více na web. Má showroom v Praze a Holešově. Vozy skladem. Půjčovna servis. Více na www.toptrade.cz a Holešově. Vozy skladem. Půjčovna servis. Více na www.toptrade.cz. Skladem. Půjčovna servis. Více na www.toptrade.cz.
3: Když uvidíte Albert nepo...
4: servis. Více na www.toptrade.cz.
3: Když uvidíte Albert ne...
4: servis. Více na www.toptrade.cz.
3: Když uvidíte Albert neporazitelné
4: na www.toptrade.cz.
3: Když uvidíte Albert neporazitelné, levně neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti kilo za levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 79. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 79. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 79,90. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 79,90. A kap vepřová pečeně bez kosti kilo za 70.

0: Třikrát zelená smažák. Třikrát zelená smažák. Třikrát zelená smažák. Třikrát zelená smažák. Třikrát zelená smažák.
1: Kempov. Kempovat můžeš. Kempovat můžeš i jinak. Kempovat můžeš i jinak. Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. Bat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz. Bez kempu. www.bezkempu.cz.
2: Nejlepší výběr.
1: www.bezkempu.cz.
2: Nejlepší výběr, nejnižší ceny.
1: www.bezkempu.cz.
2: Nejlepší výběr, nejnižší ceny.
1: .cz.
2: Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami. Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte

0: 79,90 a kapsičky pro kočky Felix bez kosti kilo za 79,90 a kapsičky pro kočky Felix 45,90 a kapsičky pro kočky Felix 44 kusů s apkou 44 kusů s apkou za 269 korun. Albert, dle srovnání 4 kusů s apkou za 269 korun. Albert, dle srovnání k desátému s apkou za 269 korun. Albert, dle srovnání k desátému šestý. Za 269 korun. Albert, dle srovnání k desátému šestý. Za 9 korun. Albert, dle srovnání k desátému šestý. Albert, dle srovnání k desátému šestý. Rok, dle srovnání k desátému šestý.
1: Rok Radio.
0: Ani k desátému šestý.
1: Rok Radio.
0: Desátému šestý.

náhradní díly pro bagr CZ. Náhradní díly pro bagr CZ. Náhradní díly pro bagr CZ. Náhradní díly pro bagry pěkně na CZ. Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné. Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné. Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání. Díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání. Pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání. V jednom místě. Pohodlné

0: Cat.
1: Tahle nabídka,
2: rychlé dodání,
0: vše pro Bagr.cz.
1: Tahle nabídka,
0: vše pro Bagr.cz.
1: Tahle nabídka na vás nepočká.
0: Bagr.cz.
1: Tahle nabídka na vás nepočká. Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Voda. Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít u... Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít ka... Na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 190... Počká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199... Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199 korun měsíčně.

DABu i FM nebo na Rádio Oda. V DABu i FM nebo na radia.cz. V DABu i FM nebo na radia.cz. V DABu i FM nebo na radia.cz. Rock FM nebo na radia.cz. Rock Radio. Radia.cz. Rock Radio. .cz.

0: až ostatní budou probírat fotbal. Dejte si slušnej výkop, až ostatní budou probírat fotbal. Dejte si slušnej výkop, každý budou probírat fotbal. Dejte si slušnej výkop, každý den na Rock Rádiu dát fotbal. Dejte si slušnej výkop, každý den na Rock Rádiu. Dejte si slušnej výkop, každý den na Rock Rádiu. Slušnej výkop, každý den na Rock Rádiu. Když skončí výkop, každý den na Rock Rádiu. Každý den na Rock Rádiu. Když skončí asfalt, hra začíná. Rock Rádiu. Když skončí asfalt, hra začíná. Když skončí asfalt, hra začíná. Nový Jeep Compass. Když skončí asfalt, hra začíná. Nový Jeep Compass. Když skončí asfalt, hra začíná. Nový Jeep Compass. Stvořený pro ty, jejichž hřištěm je celý svět. Jejichž hřištěm je celý svět. Celý svět. Rock Radio, co se děje? Rock Radio, co se děje? Rock Radio, co se děje?
1: Hezké ráno je.
0: Rock Radio, co se děje?
1: Hezké ráno je 7:30.
0: Rock Radio, co se děje?
1: Hezké ráno je 7:30, jsou tu krátké.
0: Rock Radio, co se děje?
1: Hezké ráno je 7:30, jsou tu krátké zprávy. Složením
0: se děje.
1: Hezké ráno je 7:30, jsou tu krátké zprávy. Složením slibu. Hezké ráno je 7:30, jsou tu krátké zprávy. Složením slibu se dnes ujme funkce nová. Ráno je 7:30, jsou tu krátké zprávy. Složením slibu se dnes ujme funkce nová. Jsou tu krátké zprávy. Složením slibu se dnes ujme funkce nová veřejná ochrany. Složením slibu se dnes ujme funkce nová veřejná ochránkyně práv Eva Kostolanská. Složením slibu se dnes ujme funkce nová veřejná ochránkyně práv Eva Kostolanská. Dnes ujme funkce nová veřejná ochránkyně práv Eva Kostolanská. Dosavad funkce nová veřejná ochránkyně práv Eva Kostolanská. Dosavadní právnička kanceláře veřejná ochránkyně práv Eva Kostolanská. Dosavadní právnička kanceláře ombudsmankyně práv Eva Kostolanská. Dosavadní právnička kanceláře ombudsmana na Eva Kostolanská. Dosavadní právnička kanceláře ombudsmana nahradí Stanislava Křečka. Dosavadní právnička kanceláře ombudsmana nahradí Stanislava Křečka. Slib do rukou vadní právnička kanceláře ombudsmana nahradí Stanislava Křečka. Slibka kanceláře ombudsmana nahradí Stanislava Křečka. Slib do rukou předsedy sněmovny Tomia ombudsmana nahradí Stanislava Křečka. Slib do rukou předsedy sněmovny Tom Stanislava Křečka. Slib do rukou předsedy sněmovny Tomia Okamury složí taky. Slib do rukou předsedy sněmovny Tomia Okamury složí taky dva noví členové. Do rukou předsedy sněmovny Tomia Okamury složí taky dva noví členové širšího vedení. Do sněmovny Tomia Okamury složí taky dva noví členové širšího vedení Nejvyššího kontrolního úřadu. Okamury složí taky dva noví členové širšího vedení Nejvyššího kontrolního úřadu. Složí taky dva noví členové širšího vedení Nejvyššího kontrolního úřadu. Členové širšího vedení Nejvyššího kontrolního úřadu. Memorandum o vedení Nejvyššího kontrolního úřadu. Memorandum o porozumění mezi Spojenými státy a Nejvyššího kontrolního úřadu. Memorandum o porozumění mezi Spojenými státy a jeho úřadu. Memorandum o porozumění mezi Spojenými státy a Íránem, které otevírá Memorandum o porozumění mezi Spojenými státy a Íránem, které otevírá cestu k mírové dohodě mezi Spojenými státy a Íránem, které otevírá cestu k mírové dohodě ve středu k mírové dohodě ve středu elektronicky podepsali americký prezident Donald Trump je ve středu elektronicky podepsali americký prezident Donald Trump a jeho íránský protějšek elektronicky podepsali americký prezident Donald Trump a jeho íránský protějšek memorandum americký prezident Donald Trump a jeho íránský protějšek memorandum o porozumění tak pod prezident Donald Trump a jeho íránský protějšek memorandum o porozumění tak podpisem Trump a jeho íránský protějšek memorandum o porozumění tak podpisem vstoupilo v platnost íránský protějšek memorandum o porozumění tak podpisem vstoupilo v platnost íránský protějšek memorandum o porozumění tak podpisem vstoupilo v platnost trenér fotbal memorandum o porozumění tak podpisem vstoupilo v platnost trenér porozumění

0: ostatní tak podpisem vstoupilo v platnost. Trenér fotbalové reprezentace Miroslav Koubek. Trenér fotbalové reprezentace Miroslav Koubek připustil, že ve druhém utkání na mistrovství světa. Trenér fotbalové reprezentace Miroslav Koubek připustil, že ve druhém utkání na mistrovství světa. Reprezentace Miroslav Koubek připustil, že ve druhém utkání na mistrovství světa proti Jihoafrické republice. Miroslav Koubek připustil, že ve druhém utkání na mistrovství světa proti Jihoafrické republice chystá změny. Připustil, že ve druhém utkání na mistrovství světa proti Jihoafrické republice chystá změny v základní utkání na mistrovství světa proti Jihoafrické republice chystá změny v základní sestavě, a to oproti úvodnictví světa proti Jihoafrické republice chystá změny v základní sestavě, a to oproti Jihoafrické republice chystá změny v základní sestavě, a to oproti úvodnímu duelu s Koreou republice chystá změny v základní sestavě, a to oproti úvodnímu duelu s Koreou. Chystá změny v základní sestavě, a to oproti úvodnímu duelu s Koreou. Základní sestavě, a to oproti úvodnímu duelu s Koreou.
1: Rock Radio.
0: A to oproti úvodnímu duelu s Koreou.
1: Rock Radio. Počasí.
0: Úvodnímu duelu s Koreou.
1: Rock Radio. Počasí.
0: Duelu s Koreou.
1: Rock Radio. Počasí.
0: Dnes bude oblačná špolejas.
1: Jo. Počasí.
0: Dnes bude oblačná špolejasno ráno a místy i večer na celé. Dnes bude oblačná špolejasno ráno a místy i večer na celém území skoro jasno na. Dnes bude oblačná špolejasno ráno a místy i večer na celém území skoro jasno. Oblačná špolejasno ráno a místy i večer na celém území skoro jasno. Na horách se jenom výjimečně ještě vyskytne ráno a místy i večer na celém území skoro jasno. Na horách se jenom výjimečně místy i večer na celém území skoro jasno. Na horách se jenom výjimečně ještě vyskytnou přehánky. Na celém území skoro jasno. Na horách se jenom výjimečně ještě vyskytnou přehánky. Nejvyšší teplota skoro jasno. Na horách se jenom výjimečně ještě vyskytnou přehánky. Nejvyšší teplota Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 7 a výjimečně ještě vyskytnou přehánky. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 27 až 31 stupňů přehánky. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 27 až 31 stupni Celsia. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 27 až 31 stupni Celsia. Na severový teploty se budou pohybovat mezi 27 až 31 stupni Celsia. Na severovýchodě budou pohybovat mezi 27 až 31 stupně Celsia. Na severovýchodě a východě mezi 27 až 31 stupně Celsia. Na severovýchodě a východě naměří až 31 stupně Celsia. Na severovýchodě a východě naměříme kolem 30 stupně Celsia. Na severovýchodě a východě naměříme kolem 25 stupňů Celsia. Na severovýchodě a východě naměříme kolem 25 stupňů.
1: Rock Radio.
0: Na severovýchodě a východě naměříme kolem 25 stupňů.
1: Rock Radio.
0: Kde naměříme kolem 25 stupňů.
1: Rock Radio. Doprava.
0: Na D 25 stupňů.
1: Rock Radio. Doprava.
0: Na D 25 stupňů.
1: Rock Radio. Doprava.
0: Na D 5 se opatrně, pokud jedete ve směru.
1: Rock Radio. Doprava.
0: Na D 5 se opatrně, pokud jedete ve směru na Plzeň.
1: Rock Radio. Doprava.
0: Na D5 se opatrně, pokud jedete ve směru na Plzeň na 15.
1: Doprava.
0: Na D5 se opatrně, pokud jedete ve směru na Plzeň na 15. kilometru se srazem. Na D5 se opatrně, pokud jedete ve směru na Plzeň na 15. kilometru se srazem. Se opatrně, pokud jedete ve směru na Plzeň na 15. kilometru se srazil náklaďák s osobákem. Jedete ve směru na Plzeň na 15. kilometru se srazil náklaďák s osobákem a na D4 se ve směru na Plzeň na 15. kilometru se srazil náklaďák s osobákem a na D4 se kilometru se srazil náklaďák s osobákem a na D4 se bouralo ve směru na Prahu na 5. náklaďák s osobákem a na D4 se bouralo ve směru na Prahu na 55 s osobákem a na D4 se bouralo ve směru na Prahu na 55 a na D4 se bouralo ve směru na Prahu na 55,5 kilometru. Bouralo ve směru na Prahu na 55,5 kilometru. Na Prahu na 55,5 kilometru.
2: Viditelný zážitek
0: 55,5 kilometru.
2: Viditelný zážitek
0: 55,5 kilometru.
2: Viditelný zážitek v každém okamžiku vám přináší. Viditelný zážitek v každém okamžiku vám přináší oční. Viditelný zážitek v každém okamžiku vám přináší oční klinika Horní Počerady. Viditelný zážitek v každém okamžiku vám přináší oční klinika Horní Počernice. Řešení.

0: Personální Ježíšek a Marilyn Manson na Rock Radio minutu po půl osmí.
1: A naše personální...
0: Personální Ježíšek a Marilyn Manson...

0: zážitek v každém okamžiku vám přináší oční klinika Horní Počernice. Řešení očních vad bez ohledu na věk. www.ociniklinikahornipočernice.cz
1: Zuzko, díky.
2: Rock Radio.
1: Zuzko, díky. Po zprávách.
2: Rock Radio.
1: Zuzko, díky. Po zprávách.
2: Rock Radio.
1: Zuzko, díky. Po zprávách je zase čas.
2: Radio.
1: Zuzko, díky. Po zprávách je zase čas na ně. Zuzko, díky. Po zprávách je zase čas na nějakou tancovačku, tak si dám. Zuzko, díky. Po zprávách je zase čas na nějakou tancovačku, tak si dáme Halloween. Po zprávách je zase čas na nějakou tancovačku, tak si dáme Halloweeny. Doktor Stein. Tak si dáme Halloweeny. Doktor Stein.

0: Samozřejmě.
1: Co to je?
0: Ano. Samozřejmě.
1: Co to je?
0: Samozřejmě.
1: Co to je?
0: Akta X. Samozřejmě.
1: Co to je?
0: Akta X. Samozřejmě.
1: Co to je?
0: Akta X.
1: Seriál Akta.
0: Samozřejmě.
1: Co to je?
0: Akta X.
1: Seriál Akta X. A víš, kdo tam... Co to je?
0: Akta X.
1: Seriál Akta X. A víš, kdo tam byli ty hlavní postavy?
0: Akta X.
1: Seriál Akta X. A víš, kdo tam byli ty hlavní postavy?
0: Mulder Akta X.
1: Seriál Akta X. A víš, kdo tam byli ty hlavní postavy?
2: Mulder a Scullyová. Duchovny.
1: David Duchovny, americký herec. A víš, proč o tom teď mluvím?
2: Manorsky. Duchovny.
1: David Duchovny, americký herec. A víš, proč o tom teď mluvím?
2: Manorsky.
1: Je ne.
2: Umřel.
1: David Duchovny, americký herec. A víš, proč o tom teď mluvím?
2: Manorsky.
1: Je ne.
2: Umřel.
1: Ne, americký herec. A víš, proč o tom teď mluvím?
2: Manorsky.
1: Je ne.
2: Umřel.
1: Víš, proč o tom teď mluvím?
2: Manorsky.
1: Je ne.
2: Umřel.
1: Je ne.
2: Mluvím. Manorsky.
1: Je ne.
2: Umřel.
1: Je ne. A ještě mladej.
2: Dostal.
1: Je ne.
2: Umřel.
1: Je ne. A ještě mladej.
2: Dostal mrtvíčku, co se mu... Umřel.
1: Je ne. A ještě mladej.
2: Dostal mrtvíčku, co se mu stalo, řekni to.
1: No tak známe jako Mulder. A ještě mladej.
2: Dostal mrtvíčku, co se mu stalo, řekni to.
1: No tak známe jako... A ještě mladej.
2: Dostal mrtvíčku, co se mu stalo, řekni to.
1: No tak známe jako Mulder, že z Act X případně...
2: Dostal mrtvíčku, co se mu stalo, řekni to.
1: No tak známe jako Mulder, že z Act X případně jako...
2: Co se mu stalo, řekni to.
1: No tak známe jako Mulder, že z Act X případně jako Hank Moody ze seriálu Kalif...
2: Řekni to.
1: No tak známe jako Mulder, že z Act X případně jako Hank Moody ze seriálu Californication, to je taky mimochodem... Známe jako Mulder, že z Act X případně jako Hank Moody ze seriálu Californication, to je taky mimochodem geniál, že z Act X případně jako Hank Moody ze seriálu Californication, to je taky mimochodem... Případně jako Hank Moody ze seriálu Californication, to je taky mimochodem geniální seriál, i když už je taky staršího Delta, to je taky mimochodem geniální seriál, i když už je taky staršího Delta, tak nevím, možná mladší si nepamatuju. No ale málo geniální seriál, i když už je taky staršího Delta, tak nevím, možná mladší si nepamatuju. No ale málo je taky staršího Delta, tak nevím, možná mladší si nepamatuju. No ale málo kdo ví, že se věnuje Delta, tak nevím, možná mladší si nepamatuju. No ale málo kdo ví, že se věnuje i muzice a že si nepamatuju. No ale málo kdo ví, že se věnuje i muzice a že tam kombinuje. No ale málo kdo ví, že se věnuje i muzice a že tam kombinuje rock, folk. Málo kdo ví, že se věnuje i muzice a že tam kombinuje rock, folk a takový jako zvláštní. Se věnuje i muzice a že tam kombinuje rock, folk a takový jako zvláštní texty a chystá se do Prahy. 15. října bude v Praze, aby představil. A chystá se do Prahy. 15. října bude v Praze, aby představil. A chystá se do Prahy. 15. října bude v Praze, aby představil svoje do Prahy. 15. října bude v Praze, aby představil svoje nový chystaný album. 15. října bude v Praze, aby představil svoje nový chystaný album Prince. A bude v Praze, aby představil svoje nový chystaný album Prince of Pieces. Bude v Praze, aby představil svoje nový chystaný album Prince of Pieces. Svoje nový chystaný album Prince of Pieces. Už nový chystaný album Prince of Pieces. Už vyšla chystaný album Prince of Pieces. Už vyšla titulní píseň před album Prince of Pieces. Už vyšla titulní píseň před 13 dnama. Zní to nějak tak. Of Pieces. Už vyšla titulní píseň před 13 dnama. Už vyšla titulní píseň před 13 dnama. Zní to nějak takhle. Vyšla titulní píseň před 13 dnama. Zní to nějak takhle. Kytárka poní píseň před 13 dnama, zní to nějak takhle. Kytárka pohodička. 13 dnama, zní to nějak takhle. Kytárka pohodička. Zní to nějak takhle. Kytárka pohodička. Kytárka pohodička. Kytárka pohodička. Já cítím ty bus. Kytárka pohodička. Já cítím ty busty trošku z toho. Kytárka pohodička. Já cítím ty busty trošku z toho. Já cítím ty busty trošku z toho.
2: Já jsem chtěl říct, že...

0: my dva, když jdeme k...
1: Já cítím ty busty trošku z toho.
0: Já jsem chtěl říct, že jak my dva, když jdeme k táboráku.
1: Já cítím ty busty trošku z toho.
0: Já jsem chtěl říct, že jak my dva, když jdeme k táboráku. No. Jak my dva, když jdeme k táboráku.
1: No.
0: K táboráku.
1: No. No. Já když jsem to... No. Já když jsem to poprvé slyšel, tak mě to trošku... Já když jsem to poprvé slyšel, tak mě to trošku připomnělo... Já když jsem to poprvé slyšel, tak mě to trošku připomnělo Arie. Já když jsem to poprvé slyšel, tak mě to trošku připomnělo Ariem.
0: Tak je americký kam...
1: Já když jsem to poprvé slyšel, tak mě to trošku připomnělo Ariem.
0: Tak je americký country.
1: Když jsem to poprvé slyšel, tak mě to trošku připomnělo Ariem.
0: Tak je americký country.
1: No, je to jako trošku připomnělo Ariem.
0: Tak je americký country.
1: No, je to jako něco mezi mělo Ariem.
0: Tak je americký country.
1: No, je to jako něco mezi, ale...
0: Tak je americký country.
1: No, je to jako něco mezi, ale jako je to takový trošku...
0: Country.
1: No, je to jako něco mezi, ale jako je to takový trošku električnější, když to americký country, trošku električnější, když to americký country je trošku jiný než jako to naše kotlíkářský. Když to americký country je trošku jiný než jako to naše kotlíkářský. Tak jsem na to zvědavý, trošku jiný než jako to naše kotlíkářský. Tak jsem na to zvědavý, jak moc tam tu rokovou naše kotlíkářský. Tak jsem na to zvědavý, jak moc tam tu rokovou muziku nacpe. Tak jsem na to zvědavý, jak moc tam tu rokovou muziku nacpe. Tak jsem na to zvědavý, jak moc tam tu rokovou muziku nacpe. Jako taky. Herec. Hmm? Jak moc tam tu rokovou muziku nacpe. Jako taky. Herec.
0: Hmm? Necháme se překvapit.
1: Moc tam tu rokovou muziku nacpe. Jako taky. Herec.
0: Hmm? Necháme se překvapit.
1: Rokovou muziku nacpe. Jako taky. Herec.
0: Hmm? Necháme se překvapit. Jdeme
1: takže
0: na ně.
1: Cpe. Jako taky. Herec.
0: Hmm? Necháme se překvapit. Jdeme takže, na něj nebo?
1: No mohli bychom. Herec.
0: Hmm? Necháme se překvapit. Jdeme takže, na něj nebo?
1: No mohli bychom. Hele, 15. října.
0: Hmm? Necháme se překvapit. Jdeme takže, na něj nebo?
1: No mohli bychom. Hele, 15. října.
0: Tu. Necháme se překvapit. Jdeme takže, na něj nebo?
1: No mohli bychom. Hele, 15. října.
0: Pit. Jdeme takže, na něj nebo?
1: No mohli bychom. Hele, 15. října. Tu bude.
0: V Praze. Nebo?
1: No mohli bychom. Hele, 15. října. Tu bude. Praze.
0: A my tu asi budeme taky.
1: Tak... Mohli bychom. Hele, 15. října tu bude v Praze.
0: A my tu asi budeme taky, tak uvidíme.
1: Z největší 15. října tu bude v Praze.
0: A my tu asi budeme taky, tak uvidíme.
1: Z největší pravděpodobností tu bude v Praze.
0: A my tu asi budeme taky, tak uvidíme.
1: Z největší pravděpodobností bude v Praze.
0: A my tu asi budeme taky, tak uvidíme.
1: Z největší pravděpodobností, a když se podíváme, nevím, co to je za den.
0: A my tu asi budeme taky, tak uvidíme.
1: Z největší pravděpodobností, a když se podíváme, nevím, co to je za den.
0: A my budeme taky, tak uvidíme.
1: Z největší pravděpodobností, a když se podíváme, nevím, co to je za den. Z největší pravděpodobností, a když se podíváme, nevím, co to je za den. 15. října je prosím tě čtvrtá pravděpodobností, a když se podíváme, nevím, co to je za den. 15. října je prosím tě, a když se podíváme, nevím, co to je za den. 15. října je prosím tě čtvrtek, tak to tu určitě budeme. Co to je za den? 15. října je prosím tě čtvrtek, tak to tu určitě budeme.
0: Tak jestli nás pustí do backstage.
1: 15. října je prosím tě čtvrtek, tak to tu určitě budeme.
0: Tak jestli nás pustí do backstage, tak se možná domluvíme.
1: 15. října je prosím tě čtvrtek, tak to tu určitě budeme.
0: Tak jestli nás pustí do backstage, tak se možná domluvíme.
1: Přesně tak. Tě čtvrtek, tak to tu určitě budeme.
0: Tak jestli nás pustí do backstage, tak se možná domluvíme.
1: Přesně tak, hele, krásný. Tak to tu určitě budeme.
0: Tak jestli nás pustí do backstage, tak se možná domluvíme.
1: Přesně tak, hele, krásný.
0: Tak jestli nás pustí do backstage, tak se možná domluvíme.
1: Přesně tak, hele, krásný.
0: Do backstage, tak se možná domluvíme.
1: Přesně tak, hele, krásný.
0: Možná domluvíme.
1: Přesně tak, hele, krásný. Taková pohodička. Přesně tak, hele, krásný. Taková pohodička. Taková pohodička na nedělní grilo.
0: Dala bych si čuníka.
1: Tak uvidíme, těšíme se na Davida. My se jdem tady dát čuníka za chvíli linka. Tak uvidíme, těšíme se na Davida. My se jdem tady dát čuníka za chvíli Linkin Park a Bleed It Out. Těšíme se na Davida. My se jdem tady dát čuníka za chvíli Linkin Park a Bleed It Out. My se jdem tady dát čuníka za chvíli Linkin Park a Bleed It Out. Tady dát čuníka za chvíli Linkin Park a Bleed It Out.

0: Halloweeni a doktor Stein. Halloweeni a doktor Stein na Rock Rádiu v 7. Halloweeni a doktor Stein na Rock Rádiu v 7. Halloweeni a doktor Stein na Rock Rádiu v 7 hodin a 38. Halloweeni a doktor Stein na Rock Rádiu v 7 hodin a 38 minut. Halloweeni a doktor Stein na Rock Rádiu v 7 hodin a 38 minut. Já bych potřeboval na Stein na Rock Rádiu v 7 hodin a 38 minut. Já bych potřeboval na rádiu v 7 hodin a 38 minut. Já bych potřeboval Anabela, aby si vstala a šla něco říkat. 7 a 38 minut. Já bych potřeboval Anabela, aby si vstala a šla něco říkat. 38 minut. Já bych potřeboval Anabela, aby si vstala a šla něco říkat. 8 minut. Já bych potřeboval Anabela, aby si vstala a šla něco říkat. Já bych potřeboval Anabela, aby si vstala a šla něco říkat. Potřeboval Anabela, aby si vstala a šla něco říkat. Prosím tě. Vstala a šla něco říkat. Prosím tě. Děkuju, já jsem ti taky ještě něco říkat. Prosím tě. Děkuju, já jsem ti taky ještě... Prosím tě. Děkuju, já jsem ti taky ještě něco pustit.
1: No, poslouchám.
0: Prosím tě. Děkuju, já jsem ti taky ještě něco pustit.
1: No, poslouchám.
0: Prosím tě. Děkuju, já jsem ti taky ještě něco pustit.
1: No, poslouchám.
0: Schválně, jestli znáš tuhle tu muziku. Prosím tě. Děkuju, já jsem ti taky ještě něco pustit.
1: No, poslouchám.
0: Schválně, jestli znáš tuhle tu muziku. Já jsem ti taky ještě něco pustit.
1: No, poslouchám.
0: Schválně, jestli znáš tuhle tu muziku.
1: Ano.
0: Co pustit?
1: No, poslouchám.
0: Schválně, jestli znáš tuhle tu muziku.
1: Ano.
0: Schválně, jestli znáš tuhle tu muziku.
1: Ano.
0: Jestli znáš tuhle tu muziku.
1: Ano. Samozřejmě.
0: Tuhle tu muziku.
1: Ano.

0: Rádia nový
1: podcast. Za chvíli Linkin Park a Bleed It Out.
0: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý. Nový plot od firmy Ploty Dobrý. Vám budou obdivovat všichni sousedé. Pomoc.
2: Nemůžu dýchat. Pomoc. Nemůžu dýchat. Pomoc. Nemůžu dýchat. Nemůžu dýchat.
3: Správné vytrání.
2: Nemůžu dýchat.
3: Správné vytrání.
2: Dýchat.
3: Správné vytrání a vzduchotechnika je důležitý. Ventilátory.cz najdete přes 3000 poradenství.
4: Ventilátory.cz. Svět vytrání na jednom místě.
5: Vše pro vaš...
4: Ventilátory.cz. Svět vytrání na jednom místě.
5: Vše pro vaši grilovačku.
4: .cz. Svět vytrání na jednom místě.
5: Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás.
4: Svět vytrání na jednom místě.
5: Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento...
4: Na jednom místě.
5: Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden Gemerka Botanica s... Vše pro vaši grilovačku pořídíte u...

0: za 800 korun. Horký žeslíže, Manky Biznaní v Mikulově za 800 korun. Horký žeslíže, Manky Business, Richard Miller, Helena za 800 korun. Horký žeslíže, Manky Business, Richard Miller, Helena Vondráčková. Horký žeslíže, Manky Business, Richard Miller, Helena Vondráčková, Ben Kristoval a další. Zde blíže, Manky Business, Richard Miller, Helena Vondráčková, Ben Kristoval a další. Zde vystup Manky Business, Richard Miller, Helena Vondráčková, Ben Kristoval a další. Zde vystoupí Richard Miller, Helena Vondráčková, Ben Kristoval a další. Zde vystoupí od 11. Helena Vondráčková, Ben Kristoval a další. Zde vystoupí od 11. do 13. záříčková, Ben Kristoval a další. Zde vystoupí od 11. do 13. září. Vstupenky. Zde vystoupí od 11. do 13. září. Vstupenky najdete na Pálavské od 11. do 13. září. Vstupenky najdete na Pálavské vinobraní CZ. Nabídka 13. září. Vstupenky najdete na Pálavské vinobraní CZ. Nabídka platí jen do konce září. Vstupenky najdete na Pálavské vinobraní CZ. Nabídka platí jen do konce června. Najdete na Pálavské vinobraní CZ. Nabídka platí jen do konce června. Pálavské vinobraní CZ. Nabídka platí jen do konce června. CZ. Nabídka platí jen do konce června. Platí jen do konce června.
1: Z kosmetika, co má kou?
0: Do konce června.
1: Z kosmetika, co má koule? Z kosmetika, co má koule? Z kosmetika, co má koule? Angry Birds. Kosmetika, co má koule? Angry Birds. Housy, vůně, pot i spákoule. Angry Birds. Housy, vůně, pot i sporek žád. Angry Birds. Housy, vůně, pot i sporek žád. Víkec si funkčí. Angry Birds. Housy, vůně, pot i sporek žád. Víkec si funkčí. Housy, vůně, pot i sporek žád. Víkec si funkčí. Věci, pot i sporek žád. Víkec si funkčí. Věci a nogorek žádný keci funkčí věci a nogor i B.A.R. dosy keci funkčí věci a nogor i B.A.R. dosy funkčí věci a nogor i B.A.R. dosy tečka si a nogor i B.A.R. dosy tečka CZ nogor i B.A.R. dosy tečka CZ BRDS.CZ BRDS.CZ
2: Kontejner
1: .CZ
2: Kontejnery Siegel
1: .CZ
2: Kontejnery Siegel, dobrý den.
3: Zdravím, tady čtu, že kontejnery přistavíte i o víkendu.
2: 7 dní v týdnu třeba...
3: Tady čtu, že kontejnery přistavíte i o víkendu.
2: 7 dní v týdnu třeba i v noci.
3: A jak to děláte? Kontejnery přistavíte i o víkendu.
2: 7 dní v týdnu, třeba i v noci.
3: A jak to děláte? I o víkendu.
2: 7 dní v týdnu, třeba i v noci.
3: A jak to děláte?
2: Jednoduše, jsme Siegel. 7 dní v týdnu, třeba i v noci.
3: A jak to děláte?
2: Jednoduše, 7 dní v týdnu, třeba i v noci.
3: A jak to děláte?
2: Jednoduše, jsme Siegel.
4: www.
2: Třeba i v noci.
3: A jak to děláte?
2: Jednoduše, jsme Siegel.
4: www.
3: A jak to děláte?
2: Jednoduše, jsme Siegel.
4: www.siegel.cz www.siegel.cz
5: Potřebuješ změnit splátku?
4: www.siegel.cz
5: Potřebuješ změnit splátku?
4: www.siegel.cz
5: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní
4: půjčkou?
5: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Credit Seeds pošleš míň a druhý zase víc? Jak zrovna potřebuješ? Půjčku až míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až dvě zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online, nebo půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online, nebo na 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online, nebo na pobočce. Tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online, nebo na pobočce. A vyřídíš do 15 minut online, nebo na pobočce. A je to. Home minut online, nebo na pobočce. A je to. Home credit nebo na pobočce. A je to. Home credit.

0: lepší příběhy. Počce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
1: A teď pozor.
0: Pro lepší příběhy.
1: A teď pozor. Extrémně výhodná nabídka.
0: Běhy.
1: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan X. A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan X-Trail se zvýhodněním až 200. Pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan X-Trail se zvýhodněním až 210 tisíc. Extrémně výhodná nabídka. Nissan X-Trail se zvýhodněním až 210 tisíc. Včetně palivové karty. Nabídka. Nissan X-Trail se zvýhodněním až 210 tisíc. Včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc. Nissan X-Trail se zvýhodněním až 210 tisíc. Včetně palivové karty v hodnotě 20, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dílové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dílů 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dílerů Nissan.

Bohemia Mini, elegantní perlivé víno v plechovce za 20 za 12,90. Bohemia Mini, elegantní perlivé víno v plechovce za 20. Bohemia Mini, elegantní perlivé víno v plechovce za 26,90. A Budvar Mini, elegantní perlivé víno v plechovce za 26,90. A elegantní perlivé víno v plechovce za 26,90. A Budvar Výčepní, víno v plechovce za 26,90. A Budvar Výčepní, pivo 10. A Budvar Výčepní, pivo z Národního pivovaru za 9,90. Až do Budvar Výčepní, pivo z Národního pivovaru za 9,90. Až do 23. června. Kaufland. Jen do konce června zakoupíte 3. června. Kaufland. Jen do konce června zakoupíte permanentku. Kaufland. Jen do konce června zakoupíte permanentku na Pálavské vinobrani. Jen do konce června zakoupíte permanentku na Pálavské vinobraní. Jen do konce června zakoupíte permanentku na Pálavské vinobraní v Mikulově za Pálavské vinobraní v Mikulově.

nebo na radia.cz. V DABu i FM nebo na radia.cz. V DABu i FM nebo na radia.cz. FM nebo na radia.cz. Rock Radio nebo na radia.cz. Rock Radio. Radia.cz. Rock Radio. CZ.

musíš být blbý jak... Nemusíš být blbý jak kozatá, abys byla rocker. Nemusíš být blbý jak kozatá, abys byla rockerka. Rock je svůj blbý jak kozatá, abys byla rockerka. Rock je slušná muzika jak kozatá, abys byla rockerka. Rock je slušná muzika pro všechny, abys byla rockerka. Rock je slušná muzika pro všechny. Muzika pro všechny.

0: 10 minut na... 10 minut nám chybí do 8. 10 minut nám chybí do 8 hodiny ranní, vyladíte rokovej rozjezd ten... 10 minut nám chybí do 8 hodiny ranní, vyladíte rokovej rozjezd ten čtvrteční s Dimitry. 8 hodiny ranní, vyladíte rokovej rozjezd ten čtvrteční s Dimitry a songem. Vyladíte rokovej rozjezd ten čtvrteční s Dimitry a songem v dobrým i... A songem v dobrým i zlým.
1: A já cítím zvuk benzínu, teda...
0: Dobrým i zlým.
1: A já cítím zvuk benzínu, teda...
0: To jde?
1: Nevím. A já cítím zvuk benzínu, teda...
0: To jde?
1: Nevím, myslím si tím zvuk benzínu, teda...
0: To jde?
1: Nevím, myslím si tím jistá, ale cítím Marcela za rohem snů, teda...
0: To jde?
1: Nevím, myslím si tím jistá, ale cítím Marcela za rohem.
0: Ty jsi taky dala samo... To jde?
1: Nevím, myslím si tím jistá, ale cítím Marcela za rohem.
0: Ty jsi taky dala samo...
1: Nevím, myslím si tím jistá, ale cítím Marcela za rohem.
0: Ty jsi taky dala samo...
1: Já jsem se načkl, myslím si tím jistá, ale cítím Marcela za rohem.
0: Ty jsi taky dala samo.
1: Já jsem se načuchala zina, cítím Marcela za rohem.
0: Ty jsi taky dala samo.
1: Já jsem se načuchala zina na záchodě.
0: Ty jsi taky dala samo.
1: Já jsem se načuchala zina na záchodě.
2: Motokec.
1: Já jsem se načuchala zina na záchodě.
2: Motokec. Motokeci Marcela Herbolta.
3: Jedno známé přísloví hlásá...
2: Motokeci Marcela Herbolta.
3: Jedno známé přísloví hlásá, že všechny cesty vedou do Říma...
2: Marcela Herbolta.
3: Jedno známé přísloví hlásá, že všechny cesty vedou do Říma něco...
2: Ta.
3: Jedno známé přísloví hlásá, že všechny cesty vedou do Říma něco mi ale říká, že mne... Jedno známé přísloví hlásá, že všechny cesty vedou do Říma něco mi ale říká, že mnohem exponovanější bude tento týden D1 směr Brno. Tam vyrazí tisíce motorkářů na MotoGP. Bude tento týden D1 směr Brno. Tam vyrazí tisíce motorkářů na MotoGP. Tak pevný nervy a pokud se D1 směr Brno. Tam vyrazí tisíce motorkářů na MotoGP. Tak pevný nervy a směr Brno. Tam vyrazí tisíce motorkářů na MotoGP. Tak pevný nervy a pokud se tomu chcete vyhnout, vyrazí tisíce motorkářů na MotoGP. Tak pevný nervy a pokud se tomu chcete vyhnout, můžete pevný nervy a pokud se tomu chcete vyhnout, můžete vyrazit třeba do Bechyně. Pokud se tomu chcete vyhnout, můžete vyrazit třeba do Bechyně. Na tamní sraz železných pánů chcete vyhnout, můžete vyrazit třeba do Bechyně. Na tamní sraz železných pánů, což pro tento třeba do Bechyně. Na tamní sraz železných pánů, což pro tentokrát nejsou rytíři, ale motorkáři. Třeba do Bechyně. Na tamní sraz železných pánů, což pro tentokrát nejsou rytíři, ale motorkáři. Sraz je od pátku. Sraz železných pánu, což pro tentokrát nejsou rytíři, ale motorkáři. Sraz je od pátku do neděle. Ano, což pro tentokrát nejsou rytíři, ale motorkáři. Sraz je od pátku do neděle a všem, co dorazí, krát nejsou rytíři, ale motorkáři. Sraz je od pátku do neděle a všem, co dorazí, slibuje se kotel zábavy, ale motorkáři. Sraz je od pátku do neděle a všem, co dorazí, slibuje se kotel zábavy. Sraz je od pátku do neděle a všem, co dorazí, slibuje se kotel zábavy. Muzika soutěže Spanělka, prostě do neděle a všem, co dorazí, slibuje se kotel zábavy. Muzika soutěže Spanělka. Prostě všem, co dorazí, slibuje se kotel zábavy, muzika soutěže Spanělka, prostě klasický sraz. Napuje se kotel zábavy, muzika soutěže Spanělka, prostě klasický sraz. Na pomezí Karlovarského zábavy, muzika soutěže Spanělka, prostě klasický sraz. Na pomezí Karlovarského a Plzeňského soutěže Spanělka, prostě klasický sraz. Na pomezí Karlovarského a Plzeňského kraje se nachází prostě klasický sraz. Na pomezí Karlovarského a Plzeňského kraje se nachází dědina, zkouzelně drsný sraz. Na pomezí Karlovarského a Plzeňského kraje se nachází dědina s kouzelně drsným názvem Víč. Na pomezí Karlovarského a Plzeňského kraje se nachází dědina s kouzelně drsným názvem Víč. I tam slibuje víkend kotel zábavy v sobotu od 13 hodin. Tam začne sraz s názvem Rokuje víkend kotel zábavy v sobotu od 13 hodin. Tam začne sraz s názvem Roková smršť. Docela mě zábavy v sobotu od 13 hodin. Tam začne sraz s názvem Roková smršť. Docela 13 hodin. Tam začne sraz s názvem Roková smršť. Docela mě zaujalo, že tam začne sraz s názvem Roková smršť. Docela mě zaujalo, že na tomhle motosrazu si prý budete s názvem Roková smršť. Docela mě zaujalo, že na tomhle motosrazu si prý budete moci Roková smršť. Docela mě zaujalo, že na tomhle motosrazu si prý budete moci užít i víc.

0: Výzivky. Co se za touhle zaujalo, že na tomhle motosrazu si prý budete moci užít i výzivky. Co se za touhle nabídkou skrývá, to už si ve Vigilem motosrazu si prý budete moci užít i výzivky. Co se za touhle nabídkou skrývá, to už si ve Vigilíně tuto sobotu si prý budete moci užít i výzivky. Co se za touhle nabídkou skrývá, to už si ve Vigilíně tuto sobotu užít i výzivky. Co se za touhle nabídkou skrývá, to už si ve Vigilíně tuto sobotu musíte zjistit sami. Co se za touhle nabídkou skrývá, to už si ve Vigilíně tuto sobotu musíte zjistit sami. Najhlavsko vyražte na sraz nabídkou skrývá, to už si ve Vigilíně tuto sobotu musíte zjistit sami. Najhlavsko vyražte na sraz, který pořád, to už si ve Vigilíně tuto sobotu musíte zjistit sami. Najhlavsko vyražte na sraz, který pořádá klub a on tuto sobotu musíte zjistit sami. Najhlavsko vyražte na sraz, který pořádá klub a on Space Výhlava musíte zjistit sami. Najhlavsko vyražte na sraz, který pořádá klub a on Space Výhlava jmenuje se Motoway. Najhlavsko vyražte na sraz, který pořádá klub a on Space Výhlava jmenuje se Motoway a konat se bude vyražte na sraz, který pořádá klub a on Space Výhlava jmenuje se Motoway a konat se bude ve Vyskytné i pořádá klub a on Space Výhlava jmenuje se Motoway a konat se bude ve Vyskytné i tady se on Space Výhlava jmenuje se Motoway a konat se bude ve Vyskytné i tady se můžete v sobotu těšit na pořádnou hlava jmenuje se Motoway a konat se bude ve Vyskytné i tady se můžete v sobotu těšit na pořádnou hudební nálož a konat se bude ve Vyskytné i tady se můžete v sobotu těšit na pořádnou hudební nálož soutěže a určitě nebude od věci prubnout, proč je na pořadatelském plakátě největší nebude od věci prubnout, proč je na pořadatelském plakátě největším písmem napsáno grilované prasátko. Písmem napsáno grilované prasátko. Jestli je to kapela nebo pochutina, zjistíte ve Vyskytné Putina, zjistíte ve Vyskytné sobotu. A ještě upozornění, tento víkend se koná tradiční auto ve Vyskytné sobotu. A ještě upozornění, tento víkend se koná tradiční automotoburza v Drahotuších sobotu. A ještě upozornění, tento víkend se koná tradiční automotoburza v Drahotuších. A ještě upozornění, tento víkend se koná tradiční automotoburza v Drahotuších u Hranic. Ovšem pozor, zcela tuších u Hranic. Ovšem pozor, zcela mimořádně v neděli. Tak ať tam nedorazíte o den. Ovšem pozor, zcela mimořádně v neděli. Tak ať tam nedorazíte o den dříve. Drahotuše, zcela mimořádně v neděli. Tak ať tam nedorazíte o den dříve. Drahotuše, prostě v neděli. Tak ať tam nedorazíte o den dříve. Drahotuše, prostě v neděli. Ať tam nedorazíte o den dříve. Drahotuše, prostě v neděli. O den dříve. Drahotuše, prostě v neděli.
1: Rock Radio, Motokeci.
0: Drahotuše, prostě v neděli.
1: Rock Radio, Motokeci, to keci.

0: Tohle není jen z Brandkáva.cz. Tohle není jen obyčejná grilkáva.cz. Tohle není jen obyčejná grilkáva.cz. Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně. Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa. Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Uzené tofu. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Uzené tofu Nature's Promise grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Uzené tofu úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Uzené tofu Nature's Promise večí za 12,90 plná skvělých chutí. Uzené tofu Nature's Promise večí za 12,90 skvělých chutí. Uzené tofu Nature's Promise večí za 12,90 a rajčata keříková s uzené tofu Nature's Promise večí za 12,90 a rajčata keříková s apkou za 20 promis večí za 12,90 a rajčata keříková s apkou za 12,90 a rajčata keříková s apkou za 27,90 a rajčata keříková s apkou za 27,90 Albert. Stav rajčata keříková s apkou za 27,90 Albert.
1: Stavebniny dek přináší
0: vás apkou za 27,90 Albert.
1: Stavebniny dek přináší
0: megákát Albert.
1: Stavebniny dek přináší megákci. Stavebniny dek přináší megákci. Pětibalením rychle tuhnoucí samonivelační stěrky Mafejza Super naší megaakci. Pětibalením rychle tuhnoucí samonivelační stěrky Mafejza super cenu od nás nyníci. Pětibalením rychle tuhnoucí samonivelační stěrky Mafejza super cenu od nás nyní do ním rychle tuhnoucí samonivelační stěrky Mafejza super cenu od nás nyní dostnoucí samonivelační stěrky Mafejza super cenu od nás nyní dostanete profesionální pětilační stěrky Mafejza super cenu od nás nyní dostanete profesionální pětilitrovou penetraci Mafejza super cenu od nás nyní dostanete profesionální pětilitrovou penetraci Mafejza zdarma. Mega cenu od nás nyní dostanete profesionální pětilitrovou penetraci Mafejza zdarma. Mega akce ve nyní dostanete profesionální pětilitrovou penetraci Mafejza zdarma. Mega akce ve stavebninách profesionální pětilitrovou penetraci Mafejza zdarma. Mega akce ve stavebninách dek platrovou penetraci Mafejza zdarma. Mega akce ve stavebninách dek platí do 26. června. Mafejza zdarma. Mega akce ve stavebninách dek platí do 26. června. Mega akce ve stavebninách dek platí do 26. června. Tak si přijďte pro profesionální penetraci stavebninách dek platí do 26. června. Tak si přijďte pro profesionální penetraci Mafejza zdarma do 26. června. Tak si přijďte pro profesionální penetraci Mafejza zdarma. Více na 26. června. Tak si přijďte pro profesionální penetraci Mafejza zdarma. Více na penetraci Mafejza zdarma. Více na dek.cz.
2: Zavratné
1: zdarma. Více na dek.cz.
2: Zavratné mega slevy
1: na dek.cz.
2: Zavratné mega slevy. Zavratné mega slevy.
1: Čím víc
2: zavratné mega slevy.
1: Čím více nakoupíte, tím více ušetříte.
2: Ne mega slevy.
1: Čím více nakoupíte, tím více ušetříte.
2: Slevy.
1: Čím více nakoupíte, tím více ušetříte. Čím více nakoupíte, tím více ušetříte. Rozdává. Čím více nakoupíte, tím více ušetříte. Rozdáváme kupony na okamžité slevy. Více nakoupíte, tím více ušetříte. Rozdáváme kupony na okamžité slevy až do 10. Tím více ušetříte. Rozdáváme kupony na okamžité slevy až do 10 000 ušetříte. Rozdáváme kupony na okamžité slevy až do 10 000 korun. U nás ne. Rozdáváme kupony na okamžité slevy až do 10 000 korun. U nás najdete svůj trend. Máme kupony na okamžité slevy až do 10 000 korun. U nás najdete svůj trend. Slevy až do 10 000 korun. U nás najdete svůj trend. Maybelix. Buďte 10 000 korun. U nás najdete svůj trend. Maybelix korun. U nás najdete svůj trend. Maybelix. Buďte in. U nás najdete svůj trend. Maybelix. Buďte in.

0: Maybelix. Buďte in. Maybelix. Buďte in. Trix. Buďte in.
1: Trička rat. Trička ratatararata po. Trička ratatararata potisk. Trička ratatararata potisk.
0: Potisk trička potisk trička.
1: Trička ratatararata potisk.
0: Potisk trička potisk trička. Bela bel.
1: Ratatararata potisk.
0: Potisk trička potisk trička. Bela bel.
1: Ratatararata potisk.
0: Potisk trička potisk trička. Bela bel.
1: CZ.
0: Potisk trička potisk trička. Bela bel.
1: CZ.
0: Bela bel CZ.
2: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás
1: Bel.cz.
2: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobil Haze? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil a v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil a navíc cenově dostupná na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil a navíc cenově dostupná. Již od přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil a navíc cenově dostupná. Již od 5000 i na dálku přes mobil a navíc cenově dostupná. Již od 5990 a navíc cenově dostupná. Již od 5999 korun. 5999 korun. Koupíte na Senkor.cz.
3: Senkor.
2: 99 korun. Koupíte na Senkor.cz.
3: Senkor.
2: Časopis 9 korun. Koupíte na Senkor.cz.
3: Senkor.
4: Časopis Classic Rock.
2: Koupíte na Senkor.cz.
3: Senkor.
4: Časopis Classic Rock.
2: Koupíte na Senkor.cz.
3: Senkor.
4: Časopis Classic Rock. Legenda přichází. 6.
3: Senkor.
4: Časopis Classic Rock. Legenda přichází. 6 dekátoků podle Scorpions. Ne.
3: Senkor.
4: Časopis Classic Rock. Legenda přichází. 6 dekátoků podle Scorpions. Časopis Classic Rock. Legenda přichází. 6 dekátoků podle Scorpions. Nejlepší album podle Toma Pettyho. Časopis Classic Rock. Legenda přichází. 6 dekátoků podle Scorpions. Nejlepší album podle Toma Pettyho. A rytířská toku podle Scorpions. Nejlepší album podle Toma Pettyho. A rytířský metal podle Castle Red. Plus velký plakát Iron Maiden Burn Scorpions. Nejlepší album podle Toma Pettyho. A rytířský metal podle Castle Red. Plus velký plakát Iron Maiden. Nejlepší album podle Toma Pettyho. A rytířský metal podle Castle Red. Plus velký plakát Iron Maiden Burning Ambition. Toma Pettyho a rytířský metal podle Castle Red. Plus velký plakát Iron Maiden Burning Ambition. Právě v trafikách. A rytířský metal podle Castle Red. Plus velký plakát Iron Maiden Burning Ambition. Právě v trafikách. Castle Red. Plus velký plakát Iron Maiden Burning Ambition. Právě v trafikách.
2: Honda přivádí.
4: Velký plakát Iron Maiden Burning Ambition. Právě v trafikách.
2: Honda přivádí.
4: Plakát Iron Maiden Burning Ambition. Právě v trafikách.
2: Honda přiváží žhavou letní.
4: Burning Ambition. Právě v trafikách.
2: Honda přiváží žhavou letní nabídku.
4: Právě v trafikách.
2: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného. Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CRV až váží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CRV až 100 letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CRV až 140 tisíc korun. Ušetřete při koupě rodinného CRV až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná a bavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
5: Fenestra?
6: Ano, česká střešní okna mezi vámi a nebem již 40 let.
5: Fenestra?
6: Česká střešní okna mezi vámi a nebem již 40 let.
5: Fenestra?
6: Ano, česká střešní okna mezi vámi a nebem již 40 let.
5: Fenestra?
6: Ano, česká střešní okna Fenestra. Femi a nebem již 40 let.
5: Fenestra?
6: Ano, česká střešní okna Fenestra. Fenestra.cz. CZ.

0: Máme 7 hodin... Máme 7 hodin 58 minut, posloucháte rokový rozjezd na Rock Rádiu s Rammsteinama a songem Pussy. Posloucháte rokový rozjezd na Rock Rádiu s Rammsteinama a songem Pussy. A na Rock Rádiu s Rammsteinama a songem Pussy. A nabil, víš, co je to pasy?
1: Nevím, ale my žádný...
0: Rammsteinama a songem Pussy. A nabil, víš, co je to pasy?
1: Nevím, ale my žádný pasy...
0: Songem Pussy. A nabil, víš, co je to pasy?
1: Nevím, ale my žádný pasy nejsme a dáme si zprávičky.
0: A nabil, víš, co je to pasy?
1: Nevím, ale my žádný pasy nejsme a dáme si zprávičky.
0: Pasy.
1: Nevím, ale my žádný pasy nejsme a dáme si zprávičky. My žádný pasy nejsme a dáme si zprávičky. Pasy nejsme a dáme si zprávičky.
2: Housebrand Café, per favore.
1: Si. Dáme si zprávičky.
2: Housebrand Café, per favore. Housebrand Café, per favore.
3: Si, signora.
2: Housebrand Café, per favore.
3: Si, signora.
4: Housebrand.
2: Housebrand Café, per favore.
3: Si, signora.
4: Housebrand. Tuhle kávu si zas...
2: Café, per favore.
3: Si, signora.
4: Housebrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít.
2: Favore.
3: Si, signora.
4: Housebrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít.
3: Si, signora.
4: Housebrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít.
3: Housebrand kára.
4: Housebrand, tuhle kávu si zasloužíte pít. Housebrand, tuhle kávu si zasloužíte pít. Housebrandkáva.cz. Kávu si zasloužíte pít. Housebrandkáva.cz. Zasloužíte pít. Housebrandkáva.cz.
0: Tohle
4: Housebrandkáva.cz.

0: Hezké ráno, máme minutu po osmé, jsou tu další zprávy. Prezident Petr Pavel dnes odpoledne na Pražském hradě přijme předsedu opozičních stran. Víta Rakušana. Tématem jednání by mohla být sporná novela o veřejných rozpočtech nebo situace veřejnoprávních médií. Vláda navrhuje zpřísnění pravidel prodeje kratomu. Látku by mělo být možné legálně koupit až od 21 let, ne od 18. Zakázat by se měl prodej přes internet a zavést se má spotřební daň. Daň z přidané hodnoty se zvedne ze snížené do základní sazby. Ministři obranných výdajů a taky o další podpoře Ukrajiny. Jedná se o poslední setkání ministrů před červencovým summitem NATO v Ankaře. Čeští fotbalisté dnes nastoupí na mistrovství světa v Americe proti Jihoafrické republice k druhému ze tří zápasů skupiny A. Dnes bude oblačno až polojasno ráno, místy a večer na celém území skoro 25. Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každej den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Muzika do každého počasí. Rock Radio. Dobrá. Každého počasí. Rock Radio. Doprava. Rock Radio. Doprava.
1: Na D5 se pozor ve směru na

0: Na D5 se pozor ve směru na Plzeň na 15. Rádio Doprava. Na D5 se pozor ve směru na Plzeň na 15. kilometru se... Doprava. Na D5 se pozor ve směru na Plzeň na 15. kilometru se... Doprava. Na D5 se pozor ve směru na Plzeň na 15. kilometru se srazil nákladák s osobákem. Na D5 se pozor ve směru na Plzeň na 15. kilometru se srazil nákladák s osobákem. Pozor ve směru na Plzeň na 15. kilometru se srazil nákladák s osobákem. Na Plzeň na 15. kilometru se srazil nákladák s osobákem. Na D4 se sebou bralo 15. kilometru se srazil nákladák s osobákem. Na D4 se sebou bralo ve směru na Prahu, kterou se srazil nákladák s osobákem. Na D4 se sebou bralo ve směru na Prahu na 650. kilometru s osobákem. Na D4 se sebou bralo ve směru na Prahu na 650. kilometru a v Praze 650. kilometru a v Praze se řeší nehoda na Radlické. Kilometru a v Praze se řeší nehoda na Radlické.
1: Viditelný zážitek v
0: se řeší nehoda na Radlické.
1: Viditelný zážitek v každém okamžiku
0: na Radlické.
1: Viditelný zážitek v každém okamžiku. Viditelný zážitek v každém okamžiku vám přináší oční klinika. Viditelný zážitek v každém okamžiku vám přináší oční klinika očních vad bez ohledu na věk. www.ocniklinikahp.cz. Do na věk. www.ocniklinikahp.cz. www.ocniklinikahp.cz. khp.cz cz.
2: Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio. Rockovej rozjezd. Rock Radio. Rockovej rozjezd. Rokovej rozjezd.
3: Dobré ráno.

0: Když to bude kámoš, bude umět vařit a dáme si spolu večer pivko, tak já budu spokojený. Když to bude kámoš, bude umět vařit a dáme si spolu večer pivko, tak já budu spokojený. Když to bude kámoš, bude umět vařit a dáme si spolu večer pivko, tak já budu spokojený. Vařit a dáme si spolu večer pivko, tak já budu spokojený.
1: A ty máš čím dál tím nižší požadavky.
2: Rock Radio.
3: Bylo, nebylo, kde se to tu vzalo? Bylo, nebylo, kde se to tu vzalo?

0: Čumáci,
1: kokovej rozjezd.
0: Dobré ráno, čumáci.
2: Tři minuty.
0: Dobré ráno, čumáci.
2: Tři minuty po osmí vám.
0: Dobré ráno, čumáci.
2: Tři minuty po osmí vám pěkný ráno.
0: Dobré ráno, čumáci.
2: Tři minuty po osmí vám pěkný ráno přeje Honza.
0: Čumáci.
2: Tři minuty po osmí vám pěkný ráno přeje Honza. Tři minuty po osmí vám pěkný ráno přeje Honza. Tři minuty po osmí vám pěkný ráno přeje Honza. Vám pěkný ráno přeje Honza. Anuska, je tam?
3: Anuska je taky, je tam.
2: Anuska je tam?
3: Anuska je taky, je tam taky.
2: Jste tu? Anuska je tam?
3: Anuska je taky, je tam taky.
2: Přátelé, posloucháte ještě, nebo už jste šli někam pryč?
4: Já myslím, že už radši všichni odešli.
2: Takže už posloucháte ještě, nebo už jste šli někam pryč?
4: Já myslím, že už radši všichni odešli.
2: Takže už jim hraje country rádio. No nic, už jste šli někam pryč.
4: Já myslím, že už radši všichni odešli.
2: Takže už jim hraje country rádio. No nic, nevadí. Máme čtvrtek.
4: Já myslím, že už radši všichni odešli.
2: Takže už jim hraje country rádio. No nic, nevadí. Máme čtvrtek 18. června. Takže už jim hraje country rádio. No nic, nevadí. Máme čtvrtek 18. června, tak skvěle.
5: Ano, je na kolečkách, je tichá, je úžasná a chladná. Takže pokud ti chcete, pište nám na...
2: Jako můj ideální partner. No nic, jdeme na jako muziku.
5: Já jsem to nedávno měla pocit, že to měla...
2: No nic, jdeme na jako muziku.
5: Já jsem to nedávno měla pocit, že to měla být žena. No nevadí.
2: Hele, mě už je to asi... No nic, jdeme na jako muziku.
5: Já jsem to nedávno měla pocit, že to měla být žena. No nevadí.
2: Hele, mě už je to asi jako muziku.
5: Já jsem to nedávno měla pocit, že to měla být žena. No nevadí.
2: Hele, mě už je to asi jedno. Já mám takový...
5: Honza Berek nedávno měla pocit, že to měla být žena. No nevadí.
2: Hele, mě už je to asi jedno. Já mám takový, že... Mě už je to asi jedno. Já mám
5: Honza
2: takový,
5: bere všechno, takže pokud máte pánové nebo dámy zájem, pište mu.
2: Když to bude, já mám
5: Honza
2: takový,
5: bere všechno, takže pokud máte pánové nebo dámy zájem, pište mu.
2: Když to bude kámoš,
5: všechno,
2: že...
5: takže pokud máte pánové nebo dámy zájem, pište mu.
2: Když to bude kámoš, bude umět.
5: Pokud máte pánové nebo dámy zájem, pište mu.
2: Když to bude kámoš, bude umět vařit a dáme si spolu večer.
5: Nebo dámy zájem, pište mu.

0: Nazdar.
1: Nazdar.
0: Nazdar, čau.
1: Mám tady pro tebe historický okno, je zase...
0: Nazdar, čau.
1: Mám tady pro tebe historický okno, je zase o penězích, to se ti bude líbit. Pro tebe historický okno, je zase o penězích, to se ti bude líbit.
0: Proč?
1: Historický okno, je zase o penězích, to se ti bude líbit.
0: Proč myslíš, že se mi to bude líbit?
1: Penězích, to se ti bude líbit.
0: Proč myslíš, že se mi to bude líbit? Já mám ráda peníze. Proč myslíš, že se mi to bude líbit? Já mám ráda penízky.
1: No, právě proto.
0: Myslíš, že se mi to bude líbit? Já mám ráda penízky.
1: No, právě proto. Jamie...
0: To bude líbit? Já mám ráda penízky.
1: No, právě proto. Jamie Thomas... No, právě proto. Jamie Thomas Reset... Jamie Thomas Resetová, 32letá žena z Minnesoty. Jamie Thomas Resetová, 32letá žena z Minnesoty. 32letá žena z Minnesoty byla odsouzená za nelegální sdílení písniček. Žena z Minnesoty byla odsouzená za nelegální sdílení písniček přes internet v roce 2000. Byla odsouzená za nelegální sdílení písniček přes internet v roce 2009. Nelegální sdílení písniček přes internet v roce 2009, konkrétně 89, konkrétně 18. června. V roce 2005 je totiž na sdílecí platformě Kazaa června. V roce 2005 je totiž na sdílecí platformě Kazaa stáhla 24 songů, 24 MP3. V 2005 je totiž na sdílecí platformě Kazaa stáhla 24 songů, 24 MP3 od Green Day. Na sdílecí platformě Kazaa stáhla 24 songů, 24 MP3 od Green Day, Aerosmith. 24 songů, 24 MP3 od Green Day, Aerosmith a ještě od Gloria Estefan. 24 MP3 od Green Day, Aerosmith a ještě od Gloria Estefan. Od Green Day, Aerosmith a ještě od Gloria Estefan. A za tohleto jí potom odsoudili, nebo soudili, že je ukradla a ještě potom sdílela dál. Capitol Records jí nabízeli mimo soudní ukradla a ještě potom sdílela dál. Capitol Records jí nabízeli mimo soudní vyrovnání za pila dál. Capitol Records jí nabízeli mimo soudní vyrovnání za $5,000. Jí nabízeli mimo soudní vyrovnání za $5,000. Za to, že prostě za $5,000. Za to, že prostě jasně. Nic. No, za to, že prostě jasně. Nic. No, ale Jamie trvala na tom, že jako ne, prostě jasně. Nic. No, ale Jamie trvala na tom, že jako ne, že ten účet, že ten účet, který ten P3 sdílel, že jako není její, že jí to musí dokázat, takže nakonec to šlo k soudu. Který odsoudil k platbě 9 tisíc dolarů za jeden song, čili asi 220 tisíc dolarů za jeden song, čili asi 220 tisíc dolarů celkem.
0: Zadlužená splácej to ještě jí pravnoučata.
1: No, počkej, to pokračovalo.
0: Domáš je, to neskončilo,
1: ano. Dá. Jamie samozřejmě se odvolala, odmítla to, že prostě ne, tak
0: neskončilo,
1: ano.
0: Dá.
1: Jamie samozřejmě se odvolala, odmítla to, že prostě ne, tak to šlo k soudu vyšší instance. Nový soudce nejenom potvrdil, že to rozhodnutí předchozího soudu platí. Ale že by bylo strašně dobrý nápad, kdyby teda místo 220 nebo 9 tisíc dolarů za song zaplatila 80 tisíc dolarů za song. Takže dohromady skoro 2 miliony dolarů.
0: Ty kráso, no a má...
1: Jamie médiím řekla, že si to soudy můžou zkusit, to zní...
0: Jasný konec, nebo...

0: to splácí dodnes.
1: No, Jamie Médium řekla, že si to soudy můžou zkusit, to zní vymačkat.
0: To splácí dodnes.
1: No, Jamie Médium řekla, že si to soudy můžou zkusit, to zní vymačkat, že to je jako. No, Jamie Médium řekla, že si to soudy můžou zkusit, to zní vymačkat, že to je jako, kdyby si. Tím řekla, že si to soudy můžou zkusit, to zní vymačkat, že to je jako, kdyby si mačkala, já nevím, vymačkat, že to je jako, kdyby si mačkala, já nevím, co, kámen a chtěla z ní vymačkat trochu krve, chtěla z ní vymačkat trochu krve.
0: Citronádu.
1: No, že to jako v životě nepustí chlup, že jako nic krve.
0: Citronádu.
1: No, že to jako v životě nepustí chlup, že jako nic nedá, takže se samozřejmě odvolala dál. No, že to jako v životě nepustí chlup, že jako nic nedá, takže v životě nepustí chlup, že jako nic nedá, takže se samozřejmě odvolala dál. A ještě vyšší soud potom jako nic nedá, takže se samozřejmě odvolala dál. A ještě vyšší soud potom, že se samozřejmě odvolala dál. A ještě vyšší soud potom ten verdikt těch 2 milionů zrušil. A ještě vyšší soud potom ten verdikt těch 2 milionů zrušil, řekl, že to už. A ještě vyšší soud potom ten verdikt těch 2 milionů zrušil, řekl, že to už je teda jako veliký extrém. Soud potom ten verdikt těch 2 milionů zrušil, řekl, že to už je teda jako veliký extrém, že potom ten verdikt těch 2 milionů zrušil, řekl, že to už je teda jako veliký extrém, že takovou verdikt těch 2 milionů zrušil, řekl, že to už je teda jako veliký extrém, že takovou škodu nemohla udělat, že to je blbost. Zrušil, řekl, že to už je teda jako veliký extrém, že takovou škodu nemohla udělat, že to je blbost. Ale teda jako veliký extrém, že takovou škodu nemohla udělat, že to je blbost. Ale přesto vrátili ten, že takovou škodu nemohla udělat, že to je blbost. Ale přesto vrátili ten původní rozsudek, takže nemohla udělat, že to je blbost. Ale přesto vrátili ten původní rozsudek, takže nakonec z ní vymáhal blbost. Ale přesto vrátili ten původní rozsudek, takže nakonec z ní vymáhali 220. Ale přesto vrátili ten původní rozsudek, takže nakonec z ní vymáhali 220 tisíc dolarů. Původní rozsudek, takže nakonec z ní vymáhali 220 tisíc dolarů. Vymáhali 220 tisíc dolarů.
0: Ty kráso. A přátelé, to se jenom
1: vyplatí.
0: Jediný...
1: Ano. Tisíc dolarů.
0: Ty kráso. A přátelé, to se jenom
1: vyplatí.
0: Jediný... Ano, to se vyplatí.
1: Ty
0: kráso. A přátelé, to se jenom
1: vyplatí.
0: Jediný... Ano, to se vyplatí a jediný, co bych tomu řekla, jediný, ano, to se vyplatí a jediný, co bych tomu řekla, nekraďte.
1: Nekraďte.
0: To se vyplatí a jediný, co bych tomu řekla, nekraďte.
1: Nekraďte, dneska už je Spotify za pár korun, takže už je to sranda.
0: Jediný, co bych tomu řekla, nekraďte.
1: Nekraďte, dneska už je Spotify za pár korun.
0: Řekla, nekraďte.
1: Nekraďte, dneska už je Spotify za pár korun, takže už je to sranda.
0: Přesně. Tyhle ty...
1: Nekraďte, dneska už je Spotify za pár korun, takže už je to sranda.
0: Přesně.
1: Tyhle ty problémy. Nekraďte, dneska už je Spotify za pár korun, takže už je to sranda.
0: Přesně.
1: Tyhle ty problémy nemusíme řešit všechny online. Dneska už je Spotify za pár korun, takže už je to sranda.
0: Přesně.
1: Tyhle ty problémy nemusíme řešit všechny online. Jdeme dál. Spotify za pár korun, takže už je to sranda.
0: Přesně.
1: Tyhle ty problémy nemusíme řešit všechny online. Jdeme dál. Můžeme si, že už je to sranda.
0: Přesně.
1: Tyhle ty problémy nemusíme řešit všechny online. Jdeme dál. Můžeme si ukrást třeba.
0: Přesně.
1: Tyhle ty problémy nemusíme řešit všechny online. Jdeme dál, můžeme si ukrást problémy, nemusíme řešit všechny online. Jdeme dál, můžeme si ukrást třeba Ariem a Losing My... Můžeme řešit všechny online. Jdeme dál, můžeme si ukrást třeba Ariem a Losing My Religion. Ztrácím. Jdeme dál, můžeme si ukrást třeba Ariem a Losing My Religion. Ztrácím svoji víru. Můžeme si ukrást třeba Ariem a Losing My Religion. Ztrácím svoji víru. Třeba Ariem a Losing My Religion. Ztrácím svoji víru. A losing my religion, ztrácím svoji víru. My religion, ztrácím svoji víru. Ztrácím svoji víru. Ztrácím svoji víru.

Never say goodbye, nikdy neříkej. Never say goodbye, nikdy neříkej nazdar. Never say goodbye, nikdy neříkej nazdar Bon Jovi a 8 hodin 12 minut tady na... Goodbye, nikdy neříkej nazdar Bon Jovi a 8 hodin 12 minut tady na Rock Rádiu. Nazdar. Nazdar. Říkej nazdar Bon Jovi a 8 hodin 12 minut tady na Rock Rádiu. Na...

0: traktor čekají na toho z vás, kdo by chtěl tam vzít celou a traktor čekají na toho z vás, kdo by chtěl tam vzít celou svoji desetičlenou partu. Čekají na toho z vás, kdo by chtěl tam vzít celou svoji desetičlenou partu. Čekají na toho z vás, kdo by chtěl tam vzít celou svoji desetičlenou partu. Kdo by chtěl tam vzít celou svoji desetičlenou partu a pořádně zapařit, chtěl tam vzít celou svoji desetičlenou partu a pořádně zapařit. Jediný, co musíte udělat, celou svoji desetičlenou partu a pořádně zapařit. Jediný, co musíte udělat, i členou partu a pořádně zapařit. Jediný, co musíte udělat, je, že se vyfotíte.
1: Ano, nějak.
0: A pořádně zapařit. Jediný, co musíte udělat, je, že se vyfotíte.
1: Ano, nějak vtipně nebo k tomu
0: zapařit. Jediný, co musíte udělat, je, že se vyfotíte.
1: Ano, nějak vtipně nebo k tomu napište alespoň vtipně.
0: Jediný, co musíte udělat, je, že se vyfotíte.
1: Ano, nějak vtipně nebo k tomu napište alespoň vtipnej
0: text. Udělat, je, že se vyfotíte.
1: Ano, nějak vtipně nebo k tomu napište alespoň vtipnej text, když už fotka nebude vtipná.
0: Se vyfotíte.
1: Ano, nějak vtipně nebo k tomu napište alespoň vtipnej text, když už fotka nebude vtipná. A zítra, no, nějak vtipně nebo k tomu napište alespoň vtipnej text, když už fotka nebude vtipná. A zítra naše porota, ne, nebo k tomu napište alespoň vtipnej text, když už fotka nebude vtipná. A zítra naše porota, ne, dneska už alespoň vtipnej text, když už fotka nebude vtipná. A zítra naše porota, ne, dneska už do 3 hodin na tom, když už fotka nebude vtipná. A zítra naše porota, ne, dneska už do 3 hodin na to máte čas, on už je vtipná. A zítra naše porota, ne, dneska už do 3 hodin na to máte čas, on už je čtvrtek již tu. A zítra naše porota, ne, dneska už do 3 hodin na to máte čas, on už je čtvrtek již tu, uteklo tenhle porota, ne, dneska už do 3 hodin na to máte čas, on už je čtvrtek již tu, uteklo tenhle týden. Takže přátelé, ne, dneska už do 3 hodin na to máte čas, on už je čtvrtek již tu, uteklo tenhle týden. Takže přátelé, máte na to čas už do 3 hodin na to máte čas, on už je čtvrtek již tu, uteklo tenhle týden. Takže přátelé, máte na to čas do dnešních 15 to máte čas, on už je čtvrtek již tu, uteklo tenhle týden. Takže přátelé, máte na to čas do dnešních 15 hodin potom týden. Takže přátelé, máte na to čas do dnešních 15 hodin potom naše porota vybere jeden vítěz. Přátelé, máte na to čas do dnešních 15 hodin potom naše porota vybere jeden vítězný snímek. Čas do dnešních 15 hodin potom naše porota vybere jeden vítězný snímek a zítra 15 hodin potom naše porota vybere jeden vítězný snímek a zítra 15 hodin potom naše porota vybere jeden vítězný snímek a zítra si pokecáme i z porota vybere jeden vítězný snímek a zítra si pokecáme i s vítězem, je to tak dopoledne. Jeden vítězný snímek a zítra si pokecáme i s vítězem, je to tak dopoledne. Budeme si s někým si pokecáme i s vítězem, je to tak dopoledne. Budeme si s někým telefonovat z vás. Zítra. Si pokecáme i s vítězem, je to tak dopoledne. Budeme si s někým telefonovat z vás.
0: Zítra odpoledne tady zase nějakýho
1: vítězem, je to tak dopoledne. Budeme si s někým telefonovat z vás.
0: Zítra odpoledne tady zase nějakýho vítěze vyhlásíme.
1: Budeme si s někým telefonovat z vás.
0: Zítra odpoledne tady zase nějakýho vítěze vyhlásíme.
1: Ano, doslova. Telefonovat z vás.
0: Zítra odpoledne tady zase nějakýho vítěze vyhlásíme.
1: Ano, doslova.
0: Zítra odpoledne tady zase nějakýho vítěze vyhlásíme.
1: Ano, doslova. Ne, budeme na něj milí, nebojte se.
0: Tady zase nějakýho vítěze vyhlásíme.
1: Ano, doslova. Ne, budeme na něj milí, nebojte se nic.
0: Hlásíme.
1: Ano, doslova. Ne, budeme na něj milí, nebojte se nic. Takže pište přátelé na ano, doslova. Ne, budeme na něj milí, nebojte se nic. Takže pište přátelé na e-mail studio@. Ne, budeme na něj milí, nebojte se nic. Takže pište přátelé na e-mail studio@rokovýradio.cz. Něj milí, nebojte se nic. Takže pište přátelé na e-mail studio@rokovýradio.cz. Se nic, takže pište přátelé na e-mail studio@rokovýradio.cz. Přátelé na e-mail studio@rokovýradio.cz. Tvrdo. Na e-mail studio@rokovýradio.cz. Tvrdou studio@rokovýradio.cz.
2: Tvrdou muziku ti přináší
1: rokovýradio.cz.
2: Tvrdou muziku ti přináší tvrdá matrace Herkules.
1: CZ.
2: Tvrdou muziku ti přináší tvrdá matrace Herkules Klima od matrace.

0: Words as... Words as weapons, slova jako zbraně. Words as weapons, slova jako zbraně, zpívají sítr v 8 hodin a 23. As weapons, slova jako zbraně, zpívají sítr v 8 hodin a 23 minut. Slova jako zbraně, zpívají sítr v 8 hodin a 23 minut na Rock Rádiu. Přátelé jako zbraně, zpívají sítr v 8 hodin a 23 minut na Rock Rádiu. Přátelé dneska je zpívají sítr v 8 hodin a 23 minut na Rock Rádiu. Přátelé dneska je čtvrtek, zítra na Rock Rádiu. Přátelé, dneska je čtvrtek, zítra je pátek 19. června na Rock Rádiu. Přátelé, dneska je čtvrtek, zítra je pátek 19. června. A kdybyste ale dneska je čtvrtek, zítra je pátek 19. června. A kdybyste náhodou tak zítra je pátek 19. června. A kdybyste náhodou chtěli vědět 19. června. A kdybyste náhodou chtěli vědět zače v Pardubicích června. A kdybyste náhodou chtěli vědět, zač je v Pardubicích perník. A kdybyste náhodou chtěli vědět, zač je v Pardubicích perník, tak bychom pro vás měli. Kdybyste náhodou chtěli vědět, zač je v Pardubicích perník, tak bychom pro vás měli jeden tip. Pardubicích perník, tak bychom pro vás měli jeden tip.
1: Přesně tak, Rokin se přesouvá do Pardubic.
0: Tak bychom pro vás měli jeden tip.
1: Přesně tak, Rokin se přesouvá do Pardubic a už zítra tam
0: bude. Měli jeden tip.
1: Přesně tak, Rokin se přesouvá do Pardubic a už zítra tam bude celý. Přesně tak, Rokin se přesouvá do Pardubic a už zítra tam bude celý náš rok. Rokin se přesouvá do Pardubic a už zítra tam bude celý náš rokrádový tým. To přesouvá do Pardubic a už zítra tam bude celý náš rokrádový tým. To znamená Pardubic a už zítra tam bude celý náš rokrádový tým. To znamená, budeme tam prodávat merch. Zítra tam bude celý náš rokrádový tým. To znamená, budeme tam prodávat merch. Bude celý náš rokrádový tým. To znamená, budeme tam prodávat merch. Budou rokrádový tým. To znamená, budeme tam prodávat merch, budou tam krásné hostesky a vy tím, to znamená, budeme tam prodávat merch, budou tam krásné hostesky a vy můžete být u toho, budeme tam prodávat merch, budou tam krásné hostesky a vy můžete být u toho, prodávat merch, budou tam krásné hostesky a vy můžete být u toho, budou tam krásné hostesky a vy můžete být u toho, protože pro jednoho z vás máme 10 kusů krásné hostesky a vy můžete být u toho, protože pro jednoho z vás máme 10 tesky a vy můžete být u toho, protože pro jednoho z vás máme 10 kusů lístků. A vy můžete být u toho, protože pro jednoho z vás máme 10 kusů lístků.
0: Počkej, budou tam hostesky?
1: Budou, protože pro jednoho z vás máme 10 kusů lístků.
0: Počkej, budou tam hostesky?
1: Budou, pro jednoho z vás máme 10 kusů lístků.
0: Počkej, budou tam hostesky?
1: Budou.
0: A ty naše?
1: Máme 10 kusů lístků.
0: Počkej, budou tam hostesky?
1: Budou.
0: A ty naše brandovaný šprcky?
1: Kusů lístků.
0: Počkej, budou tam hostesky?
1: Budou.
0: A ty naše brandovaný šprcky?
1: Taky.
0: Jedu. Počkej, budou tam hostesky?
1: Budou.
0: A ty naše brandovaný šprcky?
1: Taky.
0: Jedu. Každopádně budou tam hostesky?
1: Budou.
0: A ty naše brandovaný šprcky?
1: Taky.
0: Jedu. Každopádně koblíš?
1: Budou.
0: A ty naše brandovaný šprcky?
1: Taky.
0: Jedu. Každopádně koblíšci brandovaný šprcky?
1: Taky.
0: Jedu. Každopádně koblíšci alkohol horký brandovaný šprcky?
1: Taky.
0: Jedu. Každopádně koblížci, alkohol, horký, že slíže trau.
1: Taky.
0: Jedu. Každopádně koblížci, alkohol, horký, že slíže Trautenberg a traktor. Každopádně koblížci, alkohol, horký, že slíže Trautenberg a traktor. Čekají na toho z vás. Koblížci, alkohol, horký, že slíže Trautenberg a traktor. Čekají na toho z vás, kdo by alkohol, horký, že slíže Trautenberg a traktor. Čekají na toho z vás, kdo by, že slíže Trautenberg a

0: neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. Matrace za hubičku Tříž. Nyní s dopravou zdarma. Matrace za hubičku CZ.
1: Já myslím, že...
0: S dopravou zdarma. Matrace za hubičku CZ.
1: Já myslím, že vás bude slyšet a...
0: My... Matrace za hubičku CZ.
1: Já myslím, že vás bude slyšet a...
0: My... Za hubičku CZ.
1: Já myslím, že vás bude slyšet a my se za chvilku dáme prote a bude nás...
0: Z.
1: Já myslím, že vás bude slyšet a my se za chvilku dáme prote a bude nás... Já myslím, že vás bude slyšet a my se za chvilku dáme prote a bude nás slyšet.
2: Co?
1: Já myslím, že vás bude slyšet a my se za chvilku dáme prote a bude nás slyšet.
2: Co?
1: Bylo to slyšet a my se za chvilku dáme prote a bude nás slyšet.
2: Co?
1: Bylo to vtipný? Ne, tak ne.
2: Co?
1: Bylo to vtipný? Ne, tak ne.
2: Co? Já jsem to neslyšel.
1: Bude nás... To vtipný? Ne, tak ne.
2: Co? Já jsem to neslyšel.
3: Bude nás slyšet!
1: Tak ne.
2: Co? Já jsem to neslyšel.
3: Bude nás slyšet!
2: Co? Já jsem to neslyšel.
3: Bude nás slyšet!
2: Jsem to neslyšel.
3: Bude nás slyšet!
4: Vše, co potřebuji.
3: Bude nás slyšet!
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se... Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka... Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 70 bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg 9,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A madeta plnotučné vodní meloun 1 kg za 14,90. A madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 kg za 14,90. A madeta plnotučné trvanlivé mléko za 14,90. A madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 10. A madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Lidl, to se trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Lidl, to se vyplatí. Jako 1 litr za 12,90. Lidl, to se vyplatí. Za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Stavebniny Dek přináší Mega
4: 50. Lidl, to se vyplatí.
5: Stavebniny Dek přináší Mega akci. Stavebniny Dek přináší Mega akci. Vápenopískové příčkovky Porfix a Stavebniny Dek přináší Mega akci. Vápenopískové příčkovky Porfix Aku s lepší akustikou přináší Mega akci. Vápenopískové příčkovky Porfix Aku s lepší akustikou a teplnou. Vápenopískové příčkovky Porfix Aku s lepší akustikou a teplnou akumulací. Nyní za cenu pískové příčkovky Porfix Aku s lepší akustikou a teplnou akumulací. Nyní za cenu Porfix Aku s lepší akustikou a teplnou akumulací. Nyní za cenu porobetonových příčkovek. Nyní za cenu porobetonových příčkovek. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 20. porobetonových příčkovek. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 26. června. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 26. června. Tak si přijďte pro akustické příčkovky. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 26. června. Tak si přijďte pro akustické příčkovky. Dek platí do 26. června. Tak si přijďte pro akustické příčkovky za cenu porobetonu 26. června. Tak si přijďte pro akustické příčkovky za cenu porobetonových. Více na 1. června. Tak si přijďte pro akustické příčkovky za cenu porobetonových. Výtkovky za cenu porobetonových. Více na Dek.cz. Porobetonových. Více na Dek.cz.
6: Nemáš co na sebe?
5: Více na Dek.cz.
6: Nemáš co na sebe? Chodíš jako
5: Dek.cz.
6: Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhán, ale do kvádra. Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhán, ale do kvádra tě nikdo nedo... Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhán, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhán, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení. Chodíš jako trhán, ale do kvádra tě nikdo nedostane.

0: Pořiď si slušný oblečení od Trhan, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rokrádia, na ve kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rokrádia, kdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rokrádia, na www.rokovýradio. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rokrádia, na www.rokovýradio.cz. Trička, oblečení na e-shopu Rokrádia, na www.rokovýradio.cz. Trička, mikiny, ponožky Rokrádia, na www.rokovýradio.cz. Trička, mikiny, na www.rokovýradio.cz. Trička, mikiny, ponožky Rokrádia.cz. Trička, mikiny, ponožky a spoustu dalšího. Slušný hadry na spoustu dalšího. Slušný hadry na www.rokovýradio.cz. Slušný hadry na www.rokovýradio.cz.
1: Uvažujete o nové
0: na www.rokovýradio.cz.
1: Uvažujete o novém
0: rokovýradio.cz.
1: Uvažujete o novém vytápění?
0: Radio.cz.
1: Uvažujete o novém vytápění?
0: Využ.cz.
1: Uvažujete o novém vytápění? Využijte akční nabídky na kvalitní tepelné. Uvažujete o novém vytápění? Využijte akční nabídky na kvalitní tepelná čerpadla Vailon. Uvažujete o novém vytápění? Využijte akční nabídky na kvalitní tepelná čerpadla Vailon, která vyňem vytápění. Využijte akční nabídky na kvalitní tepelná čerpadla Vailon, která využijte akční nabídky na kvalitní tepelná čerpadla Vailon, která vynikají vysokou výkonností. Akční nabídky na kvalitní tepelná čerpadla Vailon, která vynikají vysokou výkonností. Na kvalitní tepelná čerpadla Vailon, která vynikají vysokou výkonností, skutečně tichým čerpadla Vailant, která vynikají vysokou výkonností, skutečně tichým provozem a skvělým designem, která vynikají vysokou výkonností, skutečně tichým provozem a skvělým designem, kají vysokou výkonností, skutečně tichým provozem a skvělým designem. Nyní od nás získáte výkonnosti, skutečně tichým provozem a skvělým designem. Nyní od nás získáte ke každému tepelnému skutečně tichým provozem a skvělým designem. Nyní od nás získáte ke každému tepelnému čerpadlu jako bonus vozem a skvělým designem. Nyní od nás získáte ke každému tepelnému čerpadlu jako bonus 4 designem. Nyní od nás získáte ke každému tepelnému čerpadlu jako bonus 4K. Nyní od nás získáte ke každému tepelnému čerpadlu jako bonus 4K smart LED televizi. Dáte ke každému tepelnému čerpadlu jako bonus 4K smart LED televizi se sportovním režimem. Mu tepelnému čerpadlu jako bonus 4K smart LED televizi se sportovním režimem. Více na čerpadlu jako bonus 4K smart LED televizi se sportovním režimem. Více na bonus 4K smart LED televizi se sportovním režimem. Více na smart LED televizi se sportovním režimem. Více na Vailant.cz.
2: Atención!
1: Televizi se sportovním režimem. Více na Vailant.cz.
2: Atención!
1: Sportovním režimem. Více na Vailant.cz.
2: Atención! Señoras y señores!
3: Roztančete se.
1: Více na Vailant.cz.
2: Atención, señoras y señores.
3: Roztančete se do léta v
1: Latinsko.cz.
2: Atención, señoras y señores.
3: Roztančete se do léta v latinskoamerickém rytmu.
2: Atención, señoras y señores.
3: Roztančete se do léta v latinskoamerickém
2: rytmu. Señoras y señores.
3: Roztančete se do léta v latinskoamerickém rytmu.
2: La tropical señores.
3: Roztančete se do léta v latinskoamerickém rytmu.
2: La tropical pořádá intenzivní
3: v latinskoamerickém rytmu.
2: La tropical pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé.
3: Americkém rytmu.
2: La tropical pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé.
3: La Tropical pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé.
2: Un, dos.
3: Pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé.
2: Un, dos, tres.
3: Mix Latino. Intenzivní kurz tance pro dospělé.
2: Un, dos, tres.
3: Mix Latino. Bachata.
2: Un, dos, tres.
3: Mix Latino. Bachata, salsa, dance heels.
2: Un, dos, tres.
3: Mix Latino. Bachata, salsa, dance heels a reggaeton.
2: Un, dos, tres.
3: Mix Latino. Bachata, salsa, dance heels a reggaeton.
2: La Tropical.
3: Mix Latino. Bachata, salsa, dance heels a reggaeton.
2: La Tropical.
3: Přihlaste. Bachata, salsa, dance heels a reggaeton.
2: La Tropical.
3: Přihlaste. Dance heels a reggaeton.
2: La Tropical.
3: Přihlaste se hned teď online na latropical.cz. La Tropical. Taneční kroky vás naučí všude, ale my vás naučíme. La Tropical. Taneční kroky vás naučí všude, ale my vás naučíme tančit. Tropical. Taneční kroky vás naučí všude, ale my vás naučíme tančit. Taneční kroky vás naučí všude, ale

0: my vás naučíme tančit. Naučí všude, ale my vás naučíme tančit. Awarasha, ale my vás naučíme tančit. Awarashar, vás naučíme tančit. Awarashar, me tančit. Awarashar. Awarashar.
1: Honda přiváží žhavou letní.
0: Awarashar.
1: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě. Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě. Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CRV. Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CRV až 140 000 korun. Žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CRV až 140 000 korun a získejte. Ušetřete při koupě rodinného CRV až 140 000 korun a získejte při koupě rodinného CRV až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bez CRV až 140 000 korun. A získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu až 140 000 korun. A získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu přes 30 000 korun. A získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda 1000 korun. A získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a učte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams. Si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
2: Hledáte
1: Hondě. Honda, the power of dreams.
2: Hledáte práci
1: Honda, the power of dreams.
2: Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny
1: Power of Dreams.
2: Hledáte práci, která dává smysl? Pro
1: Dreams.
2: Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl. Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a má smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a na pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky včetně brigád. Právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky včetně brigád. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky včetně brigád. Vyberte si pozici týmy a nabízíme různé pozice i úvazky včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne. Různé pozice i úvazky včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne a nastartujte tak úvazky včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne a nastartujte tak kariéru v Lidlu včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne a nastartujte tak kariéru. Vyberte si pozici, která vám sedne a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete pozici, která vám sedne a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kari a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariéra.lidl.cz tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariéra.lidl.cz v Lidlu. Více najdete na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí. Více najdete na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí. Jdete na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí. Letní slevy.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí. CZ. Tým Lidl, to se vyplatí.
3: Letní slevy ve Fashion Area.
2: Lidl, to se vyplatí.
3: Letní slevy ve Fashion Aréně Praze
2: vyplatí.
3: Letní

0: Slevy ve Fashion Aréně právě začaly. Letní slevy ve Fashion Aréně právě začaly. Využijte slevy až 7. Letní slevy ve Fashion Aréně právě začaly. Využijte slevy až slevy ve Fashion Aréně právě začaly. Využijte slevy až 70% u značek jako Aréně právě začaly. Využijte slevy až 70% u značek jako Adidas je právě začaly. Využijte slevy až 70% u značek jako Adidas, Levi's. Využijte slevy až 70% u značek jako Adidas, Levi's a Tommy Hilfiger. Slevy až 70% u značek jako Adidas, Levi's a Tommy Hilfiger. Zastavte se na letní nákupy 70% u značek jako Adidas, Levi's a Tommy Hilfiger. Zastavte se na letní nákup u značek jako Adidas, Levi's a Tommy Hilfiger. Zastavte se na letní nákupy a dopřejte si kousky Adidas, Levi's a Tommy Hilfiger. Zastavte se na letní nákupy a dopřejte si kousky, které z a Tommy Hilfiger. Zastavte se na letní nákupy a dopřejte si kousky, které si zamilujete. Zastavte se na letní nákupy a dopřejte si kousky, které si zamilujete. Stavte se na letní nákupy a dopřejte si kousky, které si zamilujete. Fashion Arena Prague nákupy a dopřejte si kousky, které si zamilujete. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outlet a dopřejte si kousky, které si zamilujete. Fashion Arena Prague Outlet. Kousky, které si zamilujete. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace si zamilujete. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace. Prague Outlet. Vaše outletová destinace. Vaše outletová destinace.
1: Drbis.
0: Destinace.
1: Drbis, ohrad a výběr. Drbis, ohrad a výběh. Drbis, ohrad a výběhu zooparku Zelčín. Drbis, ohrad a výběhu zooparku Zelčín. Drbis, ohrad a výběhu zooparku Zelčín. Hlásíme se ze želvího výběhu. Drbis, ohrad a výběhu zooparku Zelčín. Hlásíme se ze želvího výběhu. Ohrad a výběhu zooparku Zelčín. Hlásíme se ze želvího výběhu.
2: Tak konečně
1: zooparku Zelčín. Hlásíme se ze želvýho výběhu.
2: Tak konečně teplo, sluníčko svítí, tráva hřeje. Sluníčko svítí, tráva hřeje a já jsem venku celý den. Lidi chodí pomalu, asi svítí, tráva hřeje a já jsem venku celý den. Ale i nás želvy tu můžete krmit.
1: Zoopark Zelčín.
2: Nás želvy tu můžete krmit.
1: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy.
2: Tu můžete krmit.
1: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko.
2: Krmit.
1: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat. Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
3: Utrhnout, sklidit.
1: Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
3: Utrhnout, sklidit, očistit.
1: Prahy a hodně blízko u zvířat.
3: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat.
1: Je blízko u zvířat.
3: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat.
1: Kaufland.
3: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat. V Kauflandu nabízíme víc. Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat. V Kauflandu nabízíme sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat.

0: Kauflandu nabízíme více než 200 přepravy, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny. Vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
1: Vyberte si
0: vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
1: Vyberte si třeba
0: Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
1: Vyberte si třeba hrachové lusky.
0: Nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
1: Vyberte si třeba hrachové lusky kilo za 90
0: 200 druhů ovoce a zeleniny.
1: Vyberte si třeba hrachové lusky kilo za 99,90
0: a druhů ovoce a zeleniny.
1: Vyberte si třeba hrachové lusky kilo za 99,90
0: a cibuliny.
1: Vyberte si třeba hrachové lusky kilo za 99,90
0: a cibuli lahůdkovou.
1: Vyberte si třeba hrachové lusky kilo za 99,90
0: a cibuli lahůdkovou.
1: Třeba hrachové lusky kilo za 99,90
0: a cibuli lahůdkovou.
1: Svazek za 12,99
0: a cibuli lahůdkovou.
1: Svazek za 12,90
0: až do 20,90
1: a cibuli lahůdkovou.
0: Svazek za 12,90
1: až do 23. června.
0: Cibuli lahůdkovou.
1: Svazek za 12,90
0: až do 23. června.
1: Svazek za 12,90
0: až do 23. června.
2: Čerstvé jako
0: 12,90 až do 23. června.
2: Čerstvé jako z Kauflandu.
0: Až do 23. června.
2: Čerstvé jako z Kauflandu.
0: 23. června.
2: Čerstvé jako z Kauflandu.
0: 3. června.
2: Čerstvé jako z Kauflandu.

CZ. Tu neproležíš. Nyní z doprace Hercules Klima od matrace zahubičku CZ. Tu neproležíš. Nyní z doprace Klima od matrace zahubičku CZ. Tu neproležíš. Nyní s dopravou zdarma se zahubičku CZ. Tu neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. Matrace zahubičku CZ. U CZ.

0: Encore Wi-Fi. Výkonná, tichá, snadno přenosná a ovladatelná i přes... Výkonná, tichá, snadno přenosná a ovladatelná i přes mobilní aplikaci... Tichá, snadno přenosná a ovladatelná i přes mobilní aplikaci Sencor. Snadno přenosná a ovladatelná i přes mobilní aplikaci Sencor. Ovladatelná i přes mobilní aplikaci Sencor. I přes mobilní aplikaci Sencor.
1: Slušnej výkop.
0: Kaci Sencor.
1: Slušnej výkop. Slušnej výkop na Rokrádiu. Slušnej výkop na Rokrádiu.
2: Čeští fotbalisté dnes nastoupí na mistrovství světa v Americe. Čeští fotbalisté dnes nastoupí na mistrovství světa v Americe proti Jihoafrické republice.

0: středoevropského letního času.
1: Když skončí
0: 18 hodin středoevropského letního času.
1: Když skončí asfalt, hra začíná. Nový Jeep Compass, stvořený pro ty, jejichž hřištěm je Čína. Nový Jeep Compass, stvořený pro ty, jejichž hřištěm je celý svět. Nový Jeep Compass, stvořený pro ty, jejichž hřištěm je celý svět. Stvořený pro ty, jejichž hřištěm je celý svět. Stvořený pro ty, jejichž hřištěm je celý svět.
2: Rock Radio.
1: Pro ty, jejichž hřištěm je celý svět.
2: Rock Radio.
1: Dobré. Hřištěm je celý svět.
2: Rock Radio.
1: Dobré. Celý svět.
2: Rock Radio.
3: Dobré.
2: Rock Radio.
3: Dobré.
0: Na D11 opatrně ve...
2: Rock Radio.
3: Dobré.
0: Na D11 opatrně ve směru na
2: Rádio
3: doprava.
0: Na D11 opatrně ve směru na Hradec Králové na 71. a půl kilometru se řeší nehoda, je tam neprůjezdný levý jízdní pruh. Králové na 71. a půl kilometru se řeší nehoda, je tam neprůjezdný levý jízdní pruh. 71. a půl kilometru se řeší nehoda, je tam neprůjezdný levý jízdní pruh. Bouralo se taky na 1. a půl kilometru se řeší nehoda, je tam neprůjezdný levý jízdní pruh. Bouralo se taky kilometru se řeší nehoda, je tam neprůjezdný levý jízdní pruh. Bouralo se taky na D4 ve směru na Prahu. Nehoda, je tam neprůjezdný levý jízdní pruh. Bouralo se taky na D4 ve směru na Prahu na 50 průjezdný levý jízdní pruh. Bouralo se taky na D4 ve směru na Prahu jízdní pruh. Bouralo se taky na D4 ve směru na Prahu na 55. a půl temk. Bouralo se taky na D4 ve směru na Prahu na 55. a půl temk. Kilometru tam neprojedete. Směru na Prahu na 55. a půl temk. Kilometru tam neprojedete pravým. 55. a půl temk. Kilometru tam neprojedete pravým pruhem a pozor si dejte v Praze na Strakonickém a půl kilometru tam neprojedete pravým pruhem a pozor si dejte v Praze na Strakonické směr Barandovskou tam neprojedete pravým pruhem a pozor si dejte v Praze na Strakonické směr Barandovské pravým pruhem a pozor si dejte v Praze na Strakonické směr Barandovský most tam se řeší a pozor si dejte v Praze na Strakonické směr Barandovský most tam se řeší na Strakonické směr Barandovský most tam se řeší nehoda dvou osobáků. Směr Barandovský most, tam se řeší nehoda dvou osobáků. Barandovský most, tam se řeší nehoda dvou osobáků. Se řeší nehoda dvou osobáků.
4: Viditelný zážitek v každém okamžiku vám přináší oční klinika Horní Počernice. Řešení očních vad bez ohledu přináší oční klinika Horní Počernice. Řešení očních vad bez ohledu na věk. Oční klinika Horní Počernice. Řešení očních vad bez ohledu na věk. www.horní-počernice. Řešení očních vad bez ohledu na věk. www.ocniklinikahp.cernice. Řešení očních vad bez ohledu na věk. www.ocniklinikahp.cz. Očních vad bez ohledu na věk. www.ocniklinikahp.cz. Ohledu na věk. www.ocniklinikahp.cz. www.ocniklinikahp.cz. ocniklinikahp.cz. hp.cz. cz.

0: Je 8 hodin 31 minut, tohle byl... Je 8 hodin 31 minut, tohle byl... Je 8 hodin 31 minut, tohle byl Proteus. Je 8 hodin 31 minut, tohle byl Proteus. Se bude nás slyšet a nás ty... Je 8 hodin 31 minut, tohle byl Proteus. Se bude nás slyšet a nás... 8 hodin 31 minut, tohle byl Proteus. Se bude nás slyšet a nás tyka bude... 31 minut, tohle byl Proteus. Se bude nás slyšet a nás tyka bude slyšet hlavně... minut, tohle byl Proteus. Se bude nás slyšet a nás tyka bude slyšet hlavně... Teda bude slyšet tady Zuzku. Proteus se bude nás slyšet a nás tyka bude slyšet hlavně... Teda bude slyšet tady Zuzku. Proteus nás slyšet a nás tyka bude slyšet hlavně... Teda bude slyšet tady Zuzku, protože má pro vás mastika bude slyšet hlavně, teda bude slyšet tady Zuzku, protože má pro vás po půl devítce připravený hlavně, teda bude slyšet tady Zuzku, protože má pro vás po půl devítce připravený, bude slyšet tady Zuzku, protože má pro vás po půl devítce připravený další fotbalový Zuzku, protože má pro vás po půl devítce připravený další fotbalový zpravodajství. Má pro vás po půl devítce připravený další fotbalový zpravodajství. Po půl devítce připravený další fotbalový zpravodajství.
1: V práci
0: připravený další fotbalový zpravodajství.
1: V práci vedro
0: další fotbalový zpravodajství.

Zuzko, díky, bylo to nádherný jako vždycky, dávám ti za to Black Sabbath a jejich Changes. Bylo to nádherný jako vždycky, dávám ti za to Black Sabbath a jejich Changes. Jako vždycky, dávám ti za to Black Sabbath a jejich Changes. Dávám ti za to Black Sabbath a jejich Changes. To Black Sabbath a jejich Changes. A jejich Changes. I'm feeling...

0: Wi-Fi.
1: Ano, takže kdo nám...
0: My zase budeme rozdat krásnou klimatizaci Sencor Wi-Fi.
1: Ano, takže kdo nám napsal mobil...
0: Dát krásnou klimatizaci Sencor Wi-Fi.
1: Ano, takže kdo nám napsal...
0: Krásnou klimatizaci Sencor Wi-Fi.
1: Ano, takže kdo nám napsal mobily do ručky.
0: Klimatizaci Sencor Wi-Fi.
1: Ano, takže kdo nám napsal mobily do ručky. Ano, takže kdo nám napsal mobily do ručky.
2: Tento týden v Kauflandu
1: napsal mobily do ručky.
2: Tento týden v Kauflandu opět ušetří
1: do ručky.
2: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Hello ovocná. Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Hello ovocná svač. Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Hello ovocná svačinka různé druhy. Den v Kauflandu opět ušetříte. Například Hello ovocná svačinka různé druhy XXL. Opět ušetříte. Například Hello ovocná svačinka různé druhy XXL balení za 10 dev. Například Hello ovocná svačinka různé druhy XXL balení za Hello ovocná svačinka různé druhy XXL balení za 10,90. Svačinka různé druhy XXL balení za 10,90. Coca-Cola osvěžující nealkoholický balení za 10,90. Coca-Cola osvěžující nealkoholický nápoj 2 litry za 10,90. Coca-Cola osvěžující nealkoholický nápoj 2 litry za 29,90. Coca-Cola osvěžující nealkoholický nápoj 2 litry za 29,90 a Lind svěžující nealkoholický nápoj 2 litry za 29,90 a Lintel Baby dětský alkoholický nápoj 2 litry za 29,90 a Lintel Baby dětské pojí 2 litry za 29,90 a Lintel Baby dětské vlhčené ubrousky za 29,90 a Lintel Baby dětské vlhčené ubrousky za 19,90 a Lintel Baby dětské vlhčené ubrousky za 19,90 až do 20 a Lintel Baby dětské vlhčené ubrousky za 19,90 až do 20 Baby dětské vlhčené ubrousky za 19,90 až do 20.13.90 až do 23. června Kaufland. A až do 23. června Kaufland. 23. června Kaufland. Profi voda, s tou se nemůže.

0: až 29 dní.
1: To je mazec.
0: Daták. Opravdový um s výdrží až 29 dní.
1: To je mazec.
0: Daták. Opravdový až 29 dní.
1: To je mazec.
0: Daták. Opravdový elektrospecialista. 29 dní.
1: To je mazec.
0: Daták. Opravdový elektrospecialista.
1: Dní. To je mazec.
0: Daták. Opravdový elektrospecialista.
2: Dobrý den, jmenuji se Petr
1: Mazec.
0: Daták. Opravdový elektrospecialista.
2: Dobrý den, jmenuji se
0: Daták. Opravdový elektrospecialista.
2: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa Audi v České republice. Do autosalonu Audi Auto Eurovkun Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa Audi v České republice. Do autosalonu Audi Auto Eurovkun největšího světa Audi v České republice. Do autosalonu Audi Auto Eurovkun Ratice.
3: Právě teď tu máme
2: Audi v České republice. Do autosalonu Audi Auto Eurovkun Ratice.
3: Právě teď tu máme roční Audi
2: Audi Auto Eurovkun Ratice.
3: Právě teď tu máme roční Audi A6 Avant
2: s 6 Kunratice.
3: Právě teď tu máme roční Audi A6 Avant s 6-válcovým TDI motorem. Právě teď tu máme roční Audi A6 Avant s 6-válcovým TDI motorem a pohonem tu máme roční Audi A6 Avant s 6-válcovým TDI motorem a pohonem kvatní Audi A6 Avant s 6-válcovým TDI motorem a pohonem quattro z 6 Avant s 6-válcovým TDI motorem a pohonem quattro za výjimečnou cenu s 6-válcovým TDI motorem a pohonem quattro za výjimečnou cenu. Čtyřkolka TDI motorem a pohonem quattro za výjimečnou cenu. Čtyřkolka, která má všechno a pohonem quattro za výjimečnou cenu. Čtyřkolka, která má všechno. Dokonalý quattro za výjimečnou cenu. Čtyřkolka, která má všechno. Dokonalý výkon, špičkovou výjimečnou cenu. Čtyřkolka, která má všechno. Dokonalý výkon, špičkovou výbavu a skvělou, která má všechno. Dokonalý výkon, špičkovou výbavu a skvělou cenu. Přijďte si vybrat dokonalý výkon, špičkovou výbavu a skvělou cenu. Přijďte si vybrat výkon, špičkovou výbavu a skvělou cenu. Přijďte si vybrat Audi A6 špičkovou výbavu a skvělou cenu. Přijďte si vybrat Audi A6 Avant do Autojaru v Kunratici a skvělou cenu. Přijďte si vybrat Audi A6 Avant do Autojaru v Kunratici a za skvělou cenu. Přijďte si vybrat Audi A6 Avant do Autojaru v Kunratici a za Přijďte si vybrat Audi A6 Avant do Autojaru v Kunratice a zažijte sílu Audi A6 Avant do Autojaru v Kunratice a zažijte sílu Audi ještě Avant do Autojaru v Kunratice a zažijte sílu Audi ještě dnes. Víc a zažijte sílu Audi ještě dnes. Více na autojarov.cz. Audi ještě dnes. Více na autojarov.cz.
2: Těšíme se na vás.
4: Pohlédl
3: dnes. Více na autojarov.cz.
2: Těšíme se na vás.
4: Pohlédl do dálky
3: se na autojarov.cz.
2: Těšíme se na vás.
4: Pohlédl do dálky a
3: CZ.
2: Těšíme se na vás.
4: Pohlédl do dálky a zvolal.
2: Těšíme se na vás.
4: Pohlédl do dálky a zvolal.
5: A tam.
4: Pohlédl do dálky a zvolal.
5: A tava.
4: Pohlédl do dálky a zvolal.
5: A tava.
4: Pohlédl do dálky a zvolal.
5: A tava.
4: Ozvěna se nesla.
5: Atava!
4: Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem.
5: A!
4: Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl.
5: A!
4: Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že ne. Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebes se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí. A opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny se blíňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny se blíží. Prázdniny se nebezpečí a prázdniny se blíží. Prázdniny se blí a prázdniny se blíží. Prázdniny se blíží.
5: Vinetu!
4: Prázdniny se blíží. Prázdniny se blíží.
5: Vinetu!
4: Blíží. Prázdniny se blíží.
5: Vinetu!
4: Druhý díl. Prázdniny se blíží.
5: Vinetu!
4: Druhý díl se blíží.
5: Vinetu!
4: Druhý díl dobrodružného románu Karla.
5: Vinetu!
4: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje. Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní. Druhý díl dobrodružného

0: Románu Karla Máje jako velkolepé divadelní druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu poklad na stříbrné románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu poklad na stříbrné Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu poklad na stříbrném jezeře velkolepé divadelní představení je tu poklad na stříbrném jezeře ve Westernovém představení je tu poklad na stříbrném jezeře ve Westernovém městečku představení je tu poklad na stříbrném jezeře ve Westernovém městečku Bosu poklad na stříbrném jezeře ve Westernovém městečku Boskovice
1: o letošních prázdninách
0: na stříbrném jezeře ve Westernovém městečku Boskovice
1: o letošních prázdninách
0: jezeře ve Westernovém městečku Boskovice
1: o letošních prázdninách posledních 20 představ
0: v novém městečku Boskovice
1: o letošních prázdninách posledních 20 představení
0: Čku Boskovice.
1: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
2: S láskou v srdci.
1: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
2: S láskou v srdci vás
1: v prázdninách posledních 20 představení.
2: S láskou v srdci vás očekávám.
1: Posledních 20 představení.
2: S láskou v srdci vás očekávám. Váš Karel Máj
1: představení.
2: S láskou v srdci vás očekávám. Váš Karel Máj.
1: Stupenky a více info.
2: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
1: Stupenky a více info.
2: Kou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
1: Stupenky a více informací na www.
2: Očekávám, váš Karel Máj.
1: Stupenky a více informací na www. Westernové.
2: Váš Karel Máj.
1: Stupenky a více informací na www.
2: Máj.
1: Stupenky a více informací na www. Westernové pomlčka městečky a více informací na www. Westernové pomlčka městečko.cz Prací na www.westernové-městečko.cz
3: Třídím doma, třídím venku, třídím
1: www.westernové-městečko.cz
3: Třídím doma, třídím venku,
1: www.westernové-městečko.cz
3: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku,
1: www.westernové-městečko.cz
3: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitě, venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v ležetku, třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody zaběh, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody zaběhu, třídím v létě, třídím v Třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody zaběhu, třídím v létě, třídím v zimě na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody zaběhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Třídím v leže, třídím u vody zaběhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím u vody zaběhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Třídím v práci, třídím ve škole, běhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Třídím v práci, třídím ve škole, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Třídím v práci, třídím ve škole, třídím, když řídím sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Třídím v práci, třídím ve škole, třídím, když řídím mě, třídím hodně. Třídím v práci, třídím ve škole, třídím, když řídím, i když jedu na kole. Vytřídím mě. Třídím v práci, třídím ve škole, třídím, když řídím, i když jedu na kole. Vytřídím krabici, třídím v práci, třídím ve škole, třídím, když řídím, i když jedu na kole. Vytřídím krabici od pici, i když ve škole, třídím, když řídím, i když jedu na kole. Vytřídím krabici od pici, i když se zřídím a mám malou opic. Řídím, i když jedu na kole. Vytřídím krabici od pici, i když se zřídím a mám malou opici. Třídím kole. Vytřídím krabici od pici, i když se zřídím a mám malou opici. Třídím, když je mi pídně, třídím si, i když se zřídím a mám malou opici. Třídím, když je mi pídně, třídím, když je mi krásně, dobrý texty recím a mám malou opici. Třídím, když je mi pídně, třídím, když je mi krásně, dobrý texty recykluju a tří opici. Třídím, když je mi pídně, třídím, když je mi krásně, dobrý texty recykluju a třídím špatný básně. Třídím vždy, když je mi pídně, třídím, když je mi krásně, dobrý texty recykluju a třídím špatný básně. Třídím, když je mi krásně, dobrý texty recykluju a třídím špatný básně. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Dobrý texty recykluju a třídím špatný básně. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Recykluju a třídím špatný básně. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má špatný básně. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Třídíte odpad.
4: Ekokom.
3: Všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Třiďte odpad.
4: Ekokom.
3: Je a bude. Má to smysl. Třiďte odpad.
4: Ekokom.

0: Ekokom.
1: Má to smysl. Přijďte odpad.
0: Ekokom.
1: Má to smysl. Přijďte odpad.
0: Ekokom.
1: Přijďte odpad.
0: Ekokom.
2: Nekupujte drahé značky, ani levné
3: čínský he yinhang ka hao.
2: Nekupujte drahé značky, ani levný čínský
3: yinhang ka hao.
2: Nekupujte drahé značky, ani levný čínský stupky.
3: Hao.
2: Nekupujte drahé značky, ani levný čínský stupky. Já se oblíkám bez... Nekupujte drahé značky, ani levný čínský stupky. Já se oblíkám bez potisku. Bezpotisku.cz.
4: Nejlepší výběr...
2: Bezpotisku.cz.
4: Nejlepší výběr, nejnižší ceny.
2: Bezpotisku.cz.
4: Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou
2: EZ.
4: Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v výběr nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně nižší ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze, Poděbradská 36, nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na bene.cz, nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na bene.cz, nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na bene.cz. V dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na bene.cz. Poděbradech a Benešově. Více na bene.cz. Více na bene.cz. Více na bene.cz.
5: Rock Radio.cz.

Black Sabbath. Black Sabbath a ich change. Black Sabbath a ich changes. Black Sabbath a ich changes na Rock Radio. Black Sabbath a ich changes na Rock Radio. Black Sabbath a ich changes na Rock Radio v 8 hodin a 30. Black Sabbath a ich changes na Rock Radio v 8 hodin a 38. Radio v 8 hodin a 38 minut k tomu. Žádná změna, přestože to byly změny a 38 minut k tomu. Žádná změna, přestože to byly změny, change 38 minut k tomu. Žádná změna, přestože to byly změny, change minut k tomu. Žádná změna, přestože to byly změny, changes tomu. Žádná změna, přestože to byly změny, changes. My si teďka po půl devítce zase budeme rozdat krásnou klimatizaci Senkor. Po půl devítce zase budeme rozdat krásnou klimatizaci Senkor VIF.

0: Kvalitní vrtané studny. Kvalitní vrtané studny na klíč. Z deseti. Kvalitní vrtané studny na klíč. Z deseti let. Kvalitní vrtané studny na klíč. S desetiletou zárukou. Profivo. Kvalitní vrtané studny na klíč. S desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
1: Tatart vyhlašuje
0: studny na klíč. S desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
1: Tatart vy...
0: klíč. S desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
1: Tatart vyhlašuje
0: desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
1: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
0: Profivoda.cz.
1: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
0: CZ.
1: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
2: Slyším Tatart.
1: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
2: Slyším Tatart nákupy.
1: Vyhlašuje Tatart nákupy.
2: Slyším Tatart nákupy.
1: Ano, Tatart nákupy.
2: Slyším Tatart nákupy.
1: Ano, Tatart.
2: Slyším Tatart nákupy.
1: Ano, Tatart nákupy.
2: Tatart nákupy.
1: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev.
2: Nákupy.
1: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Využijte jak Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Využijte jak pořízení superodolných chyt fůrou exkluzivních slev. Využijte jak pořízení superodolných chytrých hodinek. Využijte jak pořízení superodolných chytrých hodinek Garmin Fenix. Jak pořízení superodolných chytrých hodinek Garmin Fenix 8 s výdrží superodolných chytrých hodinek Garmin Fenix 8 s výdrží až 29 chytrých hodinek Garmin Fenix 8 s výdrží až 20 hodinek Garmin Fenix 8 s výdrží až 29 dní.
2: Ojem.
1: Garmin Fenix

0: www.rock-radio.cz. Rock Radio. CZ. Rock Radio.
1: Za 3 minuty.
0: Rock Radio.
1: Za 3 minuty bude.
0: Rock Radio.
1: Za 3 minuty bude 9:15 a
0: Radio.
1: Za 3 minuty bude 9:15 a za 3 minuty bude 9:15 a my rozdáváme další. Za 3 minuty bude 9:15 a my rozdáváme další klimatizaci. Za 3 minuty bude 9:15 a my rozdáváme další klimatizaci Senkor. 3 minuty bude 9:15 a my rozdáváme další klimatizaci Senkor Wi-Fi. A tentokrát 9 a my rozdáváme další klimatizaci Senkor Wi-Fi. A tentokrát poletí, no nebo spáváme další klimatizaci Senkor Wi-Fi. A tentokrát poletí, no nebo spíš další klimatizaci Senkor Wi-Fi. A tentokrát poletí, no nebo spíš pojede do Českizaci Senkor Wi-Fi. A tentokrát poletí, no nebo spíš pojede do Českých Budějovic za Adamem. Adame, dobrý Wi-Fi. A tentokrát poletí, no nebo spíš pojede do Českých Budějovic za Adamem. Adame, dobrý ráno přejeme. Tentokrát poletí, no nebo spíš pojede do Českých Budějovic za Adamem. Adame, dobrý ráno přejeme. No, nebo spíš pojede do Českých Budějovic za Adamem. Adame, dobrý ráno přejeme. Do Českých Budějovic za Adamem. Adame, dobrý ráno přejeme.
2: Já vás zdravím, zdravím.
1: Českých Budějovic za Adamem. Adame, dobrý ráno přejeme.
2: Já vás zdravím, zdravím, ahoj.
3: Dobré ráno.
1: Tak jsme se trefili. Za Adamem. Adame, dobrý ráno přejeme.
2: Já vás zdravím, zdravím, ahoj.
3: Dobré ráno.
1: Tak jsme se trefili. Přejeme.
2: Já vás zdravím, zdravím, ahoj.
3: Dobré ráno.
1: Tak jsme se trefili tentokrát do našeho domova, tak.
2: Já vás zdravím, zdravím, ahoj.
3: Dobré ráno.
1: Tak jsme se trefili tentokrát do našeho domova, tak.
2: Zdravím, ahoj.
3: Dobré ráno.
1: Tak jsme se trefili tentokrát do našeho domova, tak.
3: Dobré ráno.
1: Tak jsme se trefili tentokrát do našeho domova, tak jsme rádi. Prosím tě. Se trefili tentokrát do našeho domova, tak jsme rádi. Prosím tě. A že to už budou horka, takže byste ji rovnou ochladili nebo podchladili. Tak to... Marka, takže byste ji rovnou ochladili nebo podchladili. Tak máte nepře- termín.
3: Nepřepiskněte to hlaď.
1: Rovnou ochladili nebo podchladili. Tak máte nepře- termín.
3: Nepřepiskněte to hlaď, vám nezmrzne.
1: Ochladili nebo podchladili. Tak máte nepře- termín.
3: Nepřepiskněte to hlaď, vám nezmrzne tu nebo jí.
1: Podchladili, tak máte nepře- termín.
3: Nepřepiskněte to hlaď, vám nezmrzne tu nebo jí.
1: Máte termín.
3: Nepřepiskněte to hlaď, vám nezmrzne tu nebo jí. Nepřepiskněte to hlaď, vám nezmrzne tu nebo jí.
2: Nebudeme podchlazovat, ale...
3: Nepřepiskněte to hlaď, vám nezmrzne tu nebo jí.
2: Nebudeme podchlazovat, ale aspoň...
3: Nezmrzne tu nebo jí.
2: Nebudeme podchlazovat, ale aspoň jí to trošku zpříjemnit. Nebudeme podchlazovat, ale aspoň jí to trošku zpříjemnit, aby nebylo takový vedro.
1: No a...
2: Nebudeme podchlazovat, ale aspoň jí to trošku zpříjemnit, aby nebylo takový vedro.
1: No a je to tvoje
2: první... Jí to trošku zpříjemnit, aby nebylo takový vedro.
1: No a je to tvoje první dítě, nebo už...
2: Zpříjemnit, aby nebylo takový vedro.
1: No a je to tvoje první dítě, nebo už je na cestě několika...
2: Nebylo takový vedro.
1: No a je to tvoje první dítě, nebo už je na cestě několikátý? No a je to tvoje první dítě, nebo už je na cestě několikátý?
2: První.
1: A je to tvoje první dítě, nebo už je na cestě několikátý?
2: První
1: dítě, nebo už je na cestě několikátý?
2: První, prvotec,
1: Ježíš Maria, ty se stáš, je na cestě několikátý?
2: První, ty se strašně voželeš, člověče. No to musí být.
1: No a srpen máte nějaký plus minus termín, kdy máme pak posílat gratulace?
2: No začátek zatím, no úplně.
1: Gratulace?
2: No začátek.

0: začátek zatím, no úplně přesně termín nevíme, jo. No začátek zatím, no úplně přesně termín nevíme, jo.
1: Začátek srpna. Takže srpna se v Budějkách narodí nová rockerka.
0: Přesně tak, přesně tak.
1: A manžel narodí nová rockerka.
0: Přesně tak, přesně tak.
2: A manželka taky poslouchá rock?
1: Nová rockerka.
0: Přesně tak, přesně tak.
2: A manželka taky poslouchá rock?
0: Přesně tak, přesně tak.
2: A manželka taky poslouchá rock?
0: Přesně tak, přesně tak.
2: A manželka taky poslouchá rock?
0: Manželka ne tak.
2: A manželka taky poslouchá rock?
0: Manželka taky poslouchá.
2: Manželka taky poslouchá rock?
0: Manželka taky poslouchá rock, nebo budoucí manželka takhle.
2: A rock?
0: Manželka taky poslouchá rock, nebo budoucí manželka takhle ještě. Manželka taky poslouchá rok, nebo budoucí manželka takhle ještě.
2: Jo,
0: to je taky plánovaný na příští rok.
2: Ó, to je krásný, romantický, nádherný, přejeme vám... mnoho štěstí, doufám, že ta klimatizace...
1: Že to zlepší klima vašeho vztahu.
2: Přesně, budete mít krásné mikroklima.
1: Že to zlepší klima vašeho vztahu.
2: Ano. Přesně, budete mít krásné
1: klima vašeho vztahu.
2: Ano. Přesně, budete mít krásné mikroklima vhodné ke svatbě. Mikroklima vhodné ke svatbě a k rozmnožování, takže za mě je dálka.
1: Prosím tě, Adame, ještě mi jenom řekni, bydlíte v nějakém domě nebo v bytě, kde budete chladit?
0: V bytě paneláku, a zrovna tam svítí sluníčko od rána do večera, takže jako tam se to hodí.
2: Tak díky bože jsme poprvé netrefili dalšího milionáře s vlastním barákem, to snad trošku uklidnilo.
1: Každopádně jsem milionář ještě nejsi, tak věřím, že tvoje dcera zajistí, že ani nebudeš. Protože děti jsou drahý.
0: Přesně tak, ale bude to sranda.
1: Každopádně ještě jednou moc gratulujeme.

0: Moc vám to přejem, paní...
1: To je to sranda.
0: Každopádně ještě jednou moc gratulujeme, moc vám to přejem. Každopádně ještě jednou moc gratulujeme, moc vám to přejem, paní od nás pozdravuj. Každopádně ještě jednou moc gratulujeme, moc vám to přejem, paní od nás pozdravuj, držíme palce, ať se holčička. Moc gratulujeme, moc vám to přejem, paní od nás pozdravuj, držíme palce, ať se holčička narodí. Moc vám to přejem, paní od nás pozdravuj, držíme palce, ať se holčička narodí. Přejem, paní od nás pozdravuj, držíme palce, ať se holčička narodí zdravá, ať vám nás pozdravuj, držíme palce, ať se holčička narodí zdravá, ať vám hezky bude prospívat. Palce, ať se holčička narodí zdravá a ať vám hezky bude prospívat. A jinak
1: mě
0: krásnej holčička narodí zdravá a ať vám hezky bude prospívat. A jinak mě narodí zdravá a ať vám hezky bude prospívat. A jinak mě krásnej den na zase se někdy ozvi. Zdravá a ať vám hezky bude prospívat. A jinak mě krásnej den na zase se někdy ozvi.
2: Měj se báječně.
0: Hezky bude prospívat. A jinak mě krásnej den na zase se někdy ozvi.
2: Měj se báječně.
0: A jinak mě krásný den na zase se někdy ozvi.
2: Měj se báječně, krásný den. Ahoj.
0: Měj krásný den na zase se někdy ozvi.
2: Měj se báječně, krásný den. Ahoj.
0: Krásný den na zase se někdy ozvi.
2: Měj se báječně, krásný den. Ahoj.
1: Ahoj, ahoj.
0: Hezký ráno, ať se někdy ozvi.
2: Měj se báječně, krásný den. Ahoj.
1: Ahoj, ahoj.
0: Hezký ráno.
2: Měj se báječně, krásný den. Ahoj.
1: Ahoj, ahoj.
0: Hezký ráno, čau.
2: Ahoj.
1: Ahoj, ahoj.
0: Hezký ráno, čau.
3: Užijte si
1: ahoj, ahoj.
0: Hezký ráno, čau.
3: Užijte si příjemný chlad i v parní.
0: Hezký ráno, čau.
3: Užijte si příjemný chlad i v parních dnech s mobilní klimatizací. Užijte si příjemný chlad i v parních dnech s mobilní klimatizací se. Užijte si příjemný chlad i v parních dnech s mobilní klimatizací Sencor Wi-Fi. Užijte si příjemný chlad i v parních dnech s mobilní klimatizací Sencor Wi-Fi. Výkonná dnech s mobilní klimatizací Sencor Wi-Fi. Výkonná, tichá, snadno přenosná mobilní klimatizací Sencor Wi-Fi. Výkonná, tichá, snadno přenosná a ovladatelná i přes Sencor Wi-Fi. Výkonná, tichá, snadno přenosná a ovladatelná i přes Wi-Fi. Výkonná, tichá, snadno přenosná a ovladatelná i přes mobilní aplikaci. Výkonná, tichá, snadno přenosná a ovladatelná i přes mobilní aplikaci Sencor. Tichá, snadno přenosná a ovladatelná i přes mobilní aplikaci Sencor. Přenosná a ovladatelná i přes mobilní aplikaci Sencor.
0: No a teď už pojďme zavzpomínat.
3: Ovladatelná i přes mobilní aplikaci Sencor.
0: No a teď už pojďme zavzpomínat.
3: S mobilní aplikaci Sencor.
0: No a teď už pojďme zavzpomínat na naše mladý let.
3: Kaci Sencor.
0: No a teď už pojďme zavzpomínat na naše mladý let. No a teď už pojďme zavzpomínat na naše mladý let. Protože... No a teď už pojďme zavzpomínat na naše mladý let. Protože tohle píseň... Teď už pojďme zavzpomínat na naše mladý let. Protože tohle píseň narkotik. Vzpomínat na naše mladý léta, protože tohle píseň narkotik.
4: A na to jsme pařili na diskotéce.
0: Naše mladý léta, protože tohle píseň narkotik.
4: A na to jsme pařili na diskotéce.
0: A protože tohle píseň narkotik.
4: A na to jsme pařili na diskotéce, když nám...
0: Tyk.
4: A na to jsme pařili na diskotéce, když nám bylo náct.
0: Jo.
4: Už teď je nám spíš cet. No nic. Jsme pařili na diskotéce, když nám bylo náct.
0: Jo.
4: Už teď je nám spíš cet. No nic, pust to. Když nám bylo náct.
0: Jo.
4: Už teď je nám spíš cet. No nic, pust to.
0: No, ještě nám není...
4: Slonáct.
0: Jo.
4: Už teď je nám spíš cet. No nic, pust to.
0: No, ještě nám není sát.
4: Jo. Už teď je nám spíš cet. No nic, pust to.
0: No, ještě nám není sát, tak já bych byl v klidu.
4: Spíš cet. No nic, pust to.
0: No, ještě nám není sát, tak já bych byl v klidu.
4: No nic, pust to.
0: No, ještě nám není sát, tak já bych byl v klidu.
2: Tak nemusíme sát.
0: No, ještě nám není sát, tak já bych byl v klidu.
2: Tak nemusíme sát.

DABu i FM nebo na radia.cz. V DABu i FM nebo na radia.cz. V DABu i FM nebo na radia.cz. FM nebo na radia.cz. Rok nebo na radia.cz.

Nemusíš pro... Nemusíš prochlastat všechny pr... Nemusíš prochlastat všechny prachy, abys byl rok. Nemusíš prochlastat všechny prachy, abys byl rok. Nemusíš prochlastat všechny prachy, abys byl rocker. Rock je slušná... Nemusíš prochlastat všechny prachy, abys byl rocker. Rock je slušná muzika pro... Prochlastat všechny prachy, abys byl rocker. Rock je slušná muzika pro všechny. Prachy, abys byl rocker. Rock je slušná muzika pro všechny. Rock je slušná muzika pro všechny. Slušná muzika pro všechny.

0: Jačka, Korpy Klány a jejich Aita, dva Aita roky stará Krajta. Pecka, ano, Aita Krajta na rok. Korpy Klány a jejich Aita, dva Aita roky Krajta. Stará pecka, ano, Aita Krajta na rok rádiu. 8 minut před Aita, dva Aita roky Krajta. Stará pecka, ano, Aita Krajta na rok rádiu. 8 minut před 9 hodinou, což znamená Aita. Pecka, ano, Aita Krajta na rok rádiu. 8 minut před 9 hodinou, což znamená Aita Krajta na rok rádiu. 8 minut před 9 hodinou, což znamená jediný,
1: že jdeme domů.
0: No, za chviličku už.
1: To což je taky výborná zpráva. Takže my se s vámi loučíme, přátelé, mějte se báječně. To což je taky výborná zpráva. Takže my se s vámi loučíme, přátelé, mějte se báječně a zítra zase se uslyšíme. Výborná zpráva. Takže my se s vámi loučíme, přátelé, mějte se báječně a zítra zase se uslyšíme. Takže my se s vámi loučíme, přátelé, mějte se báječně a zítra zase se uslyšíme. Páček Slimáčík.
0: Mějte pěkný.
1: Přátelé, mějte se báječně a zítra zase se uslyšíme. Páček Slimáčík.
0: Mějte pěkný den a
1: napište se báječně a zítra zase se uslyšíme. Páček Slimáčík.
0: Mějte pěkný den a na pěkný
1: den zase se uslyšíme. Páček Slimáčík.
0: Mějte pěkný den a na pěkný
1: se uslyšíme. Páček Slimáčík.
0: Mějte pěkný den a na pěkný ještě pěkný
1: Páček Slimáčík.
0: Mějte pěkný den a na pěkný ještě pěknější den. Mějte pěkný den a na pěkný ještě pěknější den, aby byl co nejpěknější vám ty kráme kabáty. Pěknější den, aby byl co nejpěknější vám ty kráme kabáty. Dávám ti jeden den, aby byl co nejpěknější vám ty kráme kabáty. Dávám ti jeden den, další vám ty kráme kabáty. Dávám ti jeden den, to je do zítřka. To je do zítřka. Tak zítra čau.
1: Čau.
0: Tak zítra čau.
1: Čau.
0: Tak zítra čau.
1: Čau.

Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Dandou a Anabel Fárovou.

0: jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. 50 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. Tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. Vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy. Home Credit. Pro lepší příběhy.
1: Zažijte emoce za volantem vozu
0: Credit. Pro lepší příběhy.
1: Zažijte emoce za volantem vozu Peugeot.
0: Pro lepší příběhy.
1: Zažijte emoce za volantem vozu Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší. Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vždy vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací lepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné světa Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také specvinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídka, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídka na nákup nody, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídka na nákup nového vozu a příhodnotné ceny, ale také speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Ale také speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Rezervujte si nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě na nákup nového vozu a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na PE vozu a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na PED 2000. Si svou jízdu ještě dnes na PED 2026 CZ. Dnes na PED 2026 CZ.
2: Zvou vás autosalon
1: PED 2026 CZ.
2: Zvou vás autosalony Kopecký 21. června
1: 2026 CZ.
2: Zvou vás autosalony Kopecký 21.
1: CZ.
2: Zvou vás autosalony Kopecký 21. června u OC. Zvou vás autosalony Kopecký 21. června u OC Europe. Autosalony Kopecký 21. června u OC Europark ve Štěrbohorích.
3: Hledáte práci?
2: Kopecký 21. června u OC Europark ve Štěrbohorích.
3: Hledáte
2: června u OC Europark ve Štěrbohorích.
3: Hledáte práci, která dává smysl?
2: U OC Europark ve Štěrbohorích.
3: Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze.
2: Europark ve Štěrbohorích.
3: Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny
2: Lidl.
3: Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledám, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazek. Vyberte si pozici, která vám sedne a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Víc, která vám sedne a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariéra a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariéra.lidl.cz. Kariéru v Lidlu. Více najdete na kariéra.lidl.cz. Více najdete na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí. Lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
4: Utrhnout, sklidit,
3: Tým Lidl, to se vyplatí.
4: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vylidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
5: Vyberte si.
4: V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
5: Vyberte si třeba hrachové, vyberte si třeba hrachové lusky kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou lusky kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou svazek za 12,99 a cibuli lahůdkovou svazek za 12.

0: Šéfe, zas to ne... Šéfe, zas to... Šéfe, zas to netlačí. Potřebujeme novej verc... Šéfe, zas to netlačí. Potřebujeme novej vercajk. Starý komp... Šéfe, zas to netlačí. Potřebujeme novej vercajk. Zas to netlačí. Potřebujeme novej vercajk. Starý kompresor už toho moc nenafouká.
1: Chlapi.
0: Potřebujeme novej vercajk. Starý kompresor už toho moc nenafouká.
1: Chlapi. Říkal jsem, že...
0: Potřebujeme novej vercajk. Starý kompresor už toho moc nenafouká.
1: Chlapi. Říkal jsem...
0: Starý kompresor už toho moc nenafouká.
1: Chlapi. Říkal jsem, že teď na to nemám čas.
0: Kompresor už toho moc nenafouká.
1: Chlapi. Říkal jsem, že teď na to nemám čas.
0: Šéfe.
1: Fouká. Chlapi. Říkal jsem, že teď na to nemám čas.
0: Šéfe.
1: Chlapi. Říkal jsem, že teď na to nemám čas.
0: Šéfe. Jděte na web, kompresory vzduchu.
1: Říkal jsem, že teď na to nemám čas.
0: Šéfe. Jděte na web, kompresory vzduchotechnika.cz.
1: Teď na to nemám čas.
0: Šéfe. Jděte na web, kompresory vzduchotechnika.cz. Přehledný e-shop. Šéfe, jděte na web kompresoryvzduchotechnika.cz. Přehledný e-shop, kde mají vše pro stlačení. Jděte na web kompresoryvzduchotechnika.cz. Přehledný e-shop, kde mají vše pro stlačení technika.cz. Přehledný e-shop, kde mají vše pro stlačený vzduch na jednom místě. Vidíte? Přehledný e-shop, kde mají vše pro stlačený vzduch na jednom místě. Vidíte, co je skladem? I kdy to doručop, kde mají vše pro stlačený vzduch na jednom místě. Vidíte, co je skladem? I kdy to doručí. Obě vše pro stlačený vzduch na jednom místě. Vidíte, co je skladem? I kdy to doručí. Objednáte a do vzduch na jednom místě. Vidíte, co je skladem? I kdy to doručí. Objednáte a doručí nám to přístě. Vidíte, co je skladem? I kdy to doručí. Objednáte a doručí nám to přímo do firmy. Co je skladem? I kdy to doručí. Objednáte a doručí nám to přímo do firmy. Během pár minut to doručí. Objednáte a doručí nám to přímo do firmy. Během pár minut a online.
2: No, to by...
0: Objednáte a doručí nám to přímo do firmy. Během pár minut a online.
2: No, to by šlo.
0: A doručí nám to přímo do firmy. Během pár minut a online.
2: No, to by šlo.
0: Přímo do firmy. Během pár minut a online.
2: No, to by šlo.
0: www.kompresoryvzduchotechnika.cz. To je fičák.
3: Potřebuješ změnit...
0: Technika.cz. To je fičák.
3: Potřebuješ změnit splátku s flexibilní půjčkou...
0: To je fičák.
3: Potřebuješ změnit splátku s flexibilní půjčkou od Home Creditu...
0: Fičák.
3: Potřebuješ změnit splátku s flexibilní půjčkou od Home Creditu... Potřebuješ změnit splátku s flexibilní půjčkou od Home Creditu, si s tím nemusíš dělat... S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý s půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý za Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak musíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuje. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjč měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídí.

0: 90 až do 23. svazek za 12,90 až do 23. června. Čerstvé jako z Flandu.
1: Každý den čelí vaše data digitálním hrozbám. Svěřte své bezpečí těm nejsilnějším. Cisco Security. Světová ochrana, kterou v Česku distribuuje Aleph.

0: Radio. Zprávy. Radio. Zprávy.
1: Hezké dopoledne, krátce po deváté.
0: Zprávy.
1: Hezké dopoledne, krátce po deváté, jsou tu další zprávy. Hezké dopoledne, krátce po deváté, jsou tu další zprávy. Úřady v Česku evidují doteď dopoledne, krátce po deváté, jsou tu další zprávy. Úřady v Česku evidují doteď 25 podezření, jsou tu další zprávy. Úřady v Česku evidují doteď 25 podezření zprávy. Úřady v Česku evidují doteď 25 podezření na zdravotní potíže způsobené toxinem. Evidují doteď 25 podezření na zdravotní potíže způsobené toxinem v kojeneckém mléce. 25 podezření na zdravotní potíže způsobené toxinem v kojeneckém mléce i zdravotní potíže způsobené toxinem v kojeneckém mléce informovala o tom hlavní hygienička toxinem v kojeneckém mléce informovala o tom hlavní hygienička Barbora informovala o tom hlavní hygienička Barbora Macková například upozornil se Barbora Macková například upozornil server Seznam zprávy podle údajů Světové zdravotnické případ upozornil server Seznam zprávy podle údajů Světové zdravotnické organizace se od prosince dva zprávy podle údajů Světové zdravotnické organizace se od prosince 2025 Světové zdravotnické organizace se od prosince 2025 objevilo téměř 150 se od prosince 2025 objevilo téměř 150 případů v 99 zemích objevilo téměř 150 případů v 99 zemích světa výrobci kontaminovaných případů v 99 zemích světa výrobci kontaminované šarže stáhli z trhu 99 zemích světa výrobci kontaminované šarže stáhli z trhu. Ty kontaminované šarže stáhly z trhu. Experti na problematiku závislostí stáhli z trhu. Experti na problematiku závislostí souhlasí s experti na problematiku závislostí souhlasí s vládními návrhy k větší regulaci kratomu. Jsou pro závislostí souhlasí s vládními návrhy k větší regulaci kratomu. Jsou pro zavedení spotřební daně i s vládními návrhy k větší regulaci kratomu. Jsou pro zavedení spotřební daně a důslednější vymáhání nastavených pravidel. Staví se proti zákazu látky. Vymáhání nastavených pravidel. Staví se proti zákazu látky. Bývalý národní protidrogový koordinátky. Bývalý národní protidrogový koordinátor Jindřich Vobořil řekl, že regulace drogový koordinátor Jindřich Vobořil řekl, že regulace funguje. Moskva v noci na dnešek však a dnes ráno podle agentury TAS čelila největšímu dronovému útoku. Agentury TAS čelila největšímu dronovému útoku za dva roky. Protivzdušná obrana podle starosty ruské metoku za dva roky. Protivzdušná obrana podle starosty ruské metropole sestřelila 190 ukrajinských bezpilotních letounů. Provoz na všech velkých moskevských letištích byl z bezpečnostních důvodů přerušený. Fotbalisté Kolumbie zvítězili v utkání skupiny K na mistrovství přerušený. Fotbalisté Kolumbie zvítězili v utkání skupiny K na mistrovství světa nad Uzbekistánem 3-1.

0: skupiny K na mistrovství světa nad Uzbekistánem 3-1. Fotbalista v utkání skupiny K na mistrovství světa nad Uzbekistánem 3-1. Fotbalista Ghany porazil K na mistrovství světa nad Uzbekistánem 3-1. Fotbalista Ghany porazili Panamu 1-0 světa nad Uzbekistánem 3-1. Fotbalista Ghany porazili Panamu 1-0 Uzbekistánem 3-1. Fotbalista Ghany porazili Panamu 1-0 gólem v nastavení 3-1. Fotbalista Ghany porazili Panamu 1-0 gólem v nastavení a fotbalista Ghany porazili Panamu 1-0 gólem v nastavení a Anglie vstoupila do mistrovství. Ghany porazili Panamu 1-0 gólem v nastavení a Anglie vstoupila do mistrovství. Panamu 1-0 gólem v nastavení a Anglie vstoupila do mistrovství 0 gólem v nastavení a Anglie vstoupila do mistrovství výhrou 4-2 nad Chorvatskem. Anglie vstoupila do mistrovství výhrou 4-2 nad Chorvatskem. Mistrovství výhrou 4-2 nad Chorvatskem.
1: Rock Radio.
0: Výhrou 4-2 nad Chorvatskem.
1: Rock Radio. Počasí.
0: Dnes bude oblačno nad Chorvatskem.
1: Rock Radio. Počasí.
0: Dnes bude oblačno až polojasno.
1: Rock Radio. Počasí.
0: Dnes bude oblačno až polojasno večer.
1: Radio. Počasí.
0: Dnes bude oblačno až polojasno večer.
1: Počasí.
0: Dnes bude oblačno až polojasno večer na celém území skoro jasno. Dnes bude oblačno až polojasno večer na celém území skoro jasno. Dnes bude až polojasno večer na celém území skoro jasno. Na horách se ještě výjimečně vyskytnou jasno večer na celém území skoro jasno. Na horách se ještě výjimečně vyskytnou přehánky. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 27 až 31 stupni Celsia. Na severovýchodě a teploty se budou pohybovat mezi 27 až 31 stupni Celsia. Na severovýchodě pohybovat mezi 27 až 31 stupně Celsia. Na severovýchodě a východě bude kolem 27 až 31 stupně Celsia. Na severovýchodě a východě bude kolem 25 31 stupně Celsia. Na severovýchodě a východě bude kolem 25 stupně Celsia. Na severovýchodě a východě bude kolem 25. Na severovýchodě a východě bude kolem 25.
1: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok napsání startu slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok napsání startovat každý den. Rok napsání startuje v 18 hodin. Slušná den. Rok napsání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého rok napsání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Slušná muzika do každého počasí. Muzika do každého počasí. Rock Radio. Každýho počasí. Rock Radio. Doprava. Rock Radio. Doprava. Rock Radio. Doprava.
0: Na D11 se stala vážná ne...
1: Rock Radio. Doprava.
0: Na D11 se stala vážná ne...
1: Rock Radio. Doprava.
0: Na D11 se stala vážná nehoda ve směru na Hradec Králové.
1: Doprava.
0: Na D11 se stala vážná nehoda ve směru na Hradec Králové na 70.5 kilometru. Vážná nehoda ve směru na Hradec Králové na 70.5 kilometru. Odklon dopravy ve směru na Hradec Králové na 70.5 kilometru. Odklon dopravy na dálnici 70.5 kilometru. Odklon dopravy na dálnici probíhá na exitu číslo 60.5 kilometru. Odklon dopravy na dálnici probíhá na exitu číslo 68 metrů. Odklon dopravy na dálnici probíhá na exitu číslo 68. Na dopravy na dálnici probíhá na exitu číslo 68. Na D4 se boural dálnici probíhá na exitu číslo 68. Na D4 se boural exitu číslo 68. Na D4 se bouralo ve směru na Prahu na 55.5 km.

0: 8. Na D4 se bouralo ve směru na Prahu na 55. Na D4 se bouralo ve směru na Prahu na 55,5 kilometru, tam je neprůjezdný pravý. A pozor, 50,5 kilometru, tam je neprůjezdný pravý jízdní pruh. A pozor si dejte také na nehodu v Ústí nad Labem na Mazru, tam je neprůjezdný pravý jízdní pruh.
1: Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil slušná jízda. Zastavíte.

0: To
1: no,
0: ještě jinde.
1: No, že je to jinde, takže.
0: Mně to člověče uniká nějak ten fotbal.
1: Jo, jako já když
0: ještě jinde.
1: No, no, že je to jinde, takže.
0: Mně to člověče uniká nějak ten fotbal.
1: Jo, jako já kdybych je to jinde, takže.
0: Mně to člověče uniká nějak ten fotbal.
1: Jo, jako já kdybych
0: Mně to člověče uniká nějak ten fotbal.
1: Jo, jako já kdybych o tom nemusela mluvit ve zprávách,
0: tak člověče uniká nějak ten fotbal.
1: Jo, jako já kdybych o tom nemusela mluvit ve zprávách, tak bych si ho taky
0: ten fotbal.
1: Jo, jako já kdybych o tom nemusela mluvit ve zprávách, tak bych si ho taky klidně nechala.
0: Tak mi řekni, kde
1: Jo, jako já kdybych o tom nemusela mluvit ve zprávách, tak bych si ho taky klidně nechala.
0: Tak mi řekni, kde se to aspoň
1: Já kdybych o tom nemusela mluvit ve zprávách, tak bych si ho taky klidně nechala.
0: Tak mi řekni, kde se to aspoň hraje teda.
1: O tom nemusela mluvit ve zprávách, tak bych si ho taky klidně nechala.
0: Tak mi řekni, kde se to aspoň hraje teda, nebo jako kde to probíhá. Tak mi řekni, kde se to aspoň hraje teda, nebo jako kde to probíhá. Já vím, že je to v noci, to znamená, že to bude někde na druhé straně.
1: Teďka to není
0: hraje teda, nebo jako kde to probíhá. Já vím, že je to v noci, to znamená, že to bude někde na druhé straně.
1: Teďka to není v noci.
0: Jako kde to probíhá. Já vím, že je to v noci, to znamená, že to bude někde na druhé straně.
1: Teďka to není v noci.
0: To znamená, že to bude někde na druhé straně.
1: Teďka to není v noci. Oni hrajou ve 12 hodin.
0: Na druhé straně.
1: Teďka to není v noci. Oni hrajou ve 12 hodin u nich, u nás to bude není v noci. Oni hrajou ve 12 hodin u nich, u nás to bude v 18. Oni hrajou ve 12 hodin u nich, u nás to bude v 18.
0: No, v 6 hodin,
1: no.
0: Ale jako dneska
1: ve 12 hodin u nich, u nás to bude v 18.
0: No, v 6 hodin, no. Ale jakože v noci
1: 6 hodin u nich, u nás to bude v 18.
0: No, v 6 hodin,
1: no.
0: Ale jakože
1: nich, u nás to bude v 18.
0: No, v 6 hodin,
1: no.
0: Ale jakože noci byly nějaká
1: je to 18.
0: No, v 6 hodin, no. Ale jakože v noci byly nějaký zápasy, víš, jako tak to je asi někde na No, v 6 hodin,
1: no.
0: Ale jakože v noci byly nějaký zápasy, víš, jako tak to je asi někdy,
1: no.
0: Ale jakože v noci byly nějaký zápasy, víš, jako tak to je asi někde na druhé
1: V Americe, no.
0: Jakože v noci byly nějaký zápasy, víš, jako tak to je asi někde na druhé
1: V Americe, no.
0: V Americe. Když zápasy, víš, jako tak to je asi někde na druhé
1: V Americe, no.
0: V Americe. Když to Tak jsem zase chytr, to je asi někde na druhé
1: V Americe, no.
0: V Americe. Když to Tak jsem zase chytr,
1: na druhé V Americe, no.
0: V Americe. Když to Tak jsem zase chytřejší. V Americe. Když to Tak jsem zase chytřejší. Děkuji, já ti zase třeba něco řeknu. Když to Tak jsem zase chytřejší. Děkuji, já ti zase třeba něco řeknu. Tak jsem zase chytřejší. Děkuji, já ti zase třeba něco řeknu o muzice. Zase chytřejší. Děkuji, já ti zase třeba něco řeknu o muzice, když budeš chtít. Tak jdeme na to. Děkuji, já ti zase třeba něco řeknu o muzice, když budeš chtít. Tak jdeme na to. Je, 7 minut třeba něco řeknu o muzice, když budeš chtít. Tak jdeme na to. Je, 7 minut hle už po muzice, když budeš chtít. Tak jdeme na to. Je, 7 minut hle už po 9. Tak jdeme na rokový. Tak jdeme na to. Je, 7 minut hle už po 9. Tak jdeme na rokový dopoledne. Na to. Je, 7 minut hle už po 9. Tak jdeme na rokový dopoledne. S vámi je Kamila, tady jsou All Time Low. 7 minut hle už po 9. Tak jdeme na rokový dopoledne. S vámi je Kamila, tady jsou All Time Low. Po 9. Tak jdeme na rokový dopoledne. S vámi je Kamila, tady jsou All Time Low. Jdeme na rokový dopoledne. S vámi je Kamila, tady jsou All Time Low. Dnes s vámi je Kamila, tady jsou All Time Low. Kamila, tady jsou All Time Low. All Time Low.

0: Rádio Rokový. Rok Rádio Rokový. Rok Rádio Rokový dopoledne. Rok Rádio Rokový dopoledne.
1: Tak Zuzko.
0: Rok Rádio Rokový dopoledne.
1: Tak Zuzko, dneska je fotbal.
0: Rok Rádio Rokový dopoledne.
1: Tak Zuzko, dneska je
0: Rokový dopoledne.
1: Tak Zuzko, dneska je fotbal, ty to asi víš, ty jsi o tom mluvila. Tak Zuzko, dneska je fotbal, ty to asi víš, ty jsi o tom mluvila,
2: ne?
1: Před půl hodinou, dneska je... Tak Zuzko, dneska je fotbal, ty to asi víš, ty jsi o tom mluvila,
2: ne?
1: Před půl hodinou, dneska jakože... Zuzko, dneska je fotbal, ty to asi víš, ty jsi o tom mluvila,
2: ne?
1: Před půl hodinou, dneska jakože hrajeme... Fotbal, ty to asi víš, ty jsi o tom mluvila,
2: ne?
1: Před půl hodinou, dneska jakože hrajeme... Ty ale člověče, to ti mi vysvětli. Víš, ty jsi o tom mluvila,
2: ne?
1: Před půl hodinou, dneska jakože hrajeme... Ty ale člověče, to ti mi vysvětli. Testka jakože hrajeme, ty ale člověče, to ti mi vysvětli. To je strašně dlouhý čekání na ten zápas. Ty ale člověče, to ti mi vysvětli. To je strašně dlouhý čekání na ten zápas, vy. To ti mi vysvětli. To je strašně dlouhý čekání na ten zápas, vy. Oni mají odehrát tři zápasy, ne, a čekáš na to, jak... To je strašně dlouhý čekání na ten zápas, vy. Oni mají odehrát tři zápasy, ne, a čekáš na to jako měsíc. Dlouhý čekání na ten zápas, vy. Oni mají odehrát tři zápasy, ne, a čekáš na to jako měsíc. Oni mají odehrát tři zápasy, ne, a čekáš na to jako měsíc.
2: Měsíc, ne, ale jako je to dlouhý, no.
1: Odehrát tři zápasy, ne, a čekáš na to jako měsíc.
2: Měsíc, ne, ale jako je to dlouhý, no.
1: Co tam ty kluci dělají? Měsíc.
2: Měsíc, ne, ale jako je to dlouhý, no.
1: Co tam ty kluci dělají jako přes ten týden? Jo, trénujou.
2: Měsíc, ne, ale jako je to dlouhý, no.
1: Co tam ty kluci dělají jako přes ten týden? Jo, trénujou. Aha.
2: Jako je to dlouhý, no.
1: Co tam ty kluci dělají jako přes ten týden? Jo, trénujou. Aha, tak
2: no.
1: Co tam ty kluci dělají jako přes ten týden? Jo, trénujou. Aha, tak to mi nedošlo. Kluci dělají jako přes ten týden? Jo, trénujou. Aha, tak to mi nedošlo. Já jsem týden. Jo, trénujou. Aha, tak to mi nedošlo. Trénujou. Aha, tak to mi nedošlo. Já jsem si říkal, jestli tam musí nudit, jestli tam po... Aha, tak to mi nedošlo. Já jsem si říkal, jestli tam musí nudit, jestli tam poflakujou. Já jsem si říkal, jestli tam musí nudit, jestli tam poflakujou, kopou do plechovek.
2: To asi se úplně nenuděj, no. A hlavně přelítávají jako...
1: Já jsem si říkal, jestli tam musí nudit, jestli tam poflakujou, kopou do plechovek.
2: To asi se úplně nenuděj, no. A hlavně přelítávají jako by...
1: Nudit, jestli tam poflakujou, kopou do plechovek.
2: To asi se úplně nenuděj, no. A hlavně přelítávají jako by mezi...
1: Kopou do plechovek.
2: To asi se úplně nenuděj, no. A hlavně přelítávají jako by mezi různýma místama.
1: Jo, ono je to ještě do plechovek.
2: Nenuděj, no. A hlavně přelítávají jako by mezi různýma místama.
1: Jo, ono je to ještě jinde.
2: No. A hlavně přelítávají jako by mezi různýma místama.
1: Jo, ono je to ještě jinde.
2: No, že je to jinde, takže... To... Přelítávají jako by mezi různýma místama.
1: Jo, ono je to ještě jinde.
2: No, že je to jinde, takže... Jako by mezi různýma místama.
1: Jo, ono je to ještě jinde.
2: No, že je to jinde, takže...
1: Mně to člověče uniká nějak ten fotbal.
2: Jo, na místama

Rock. Rock Radio. Rockový dopoledne. Rock. Rock Radio. Rockový dopoledne s Kamilem Rock. Rock Radio. Rockový dopoledne s Kamilem Rock. Rock Radio. Rockový dopoledne s Kamilem Drábem. Rock. Rock Radio. Rockový dopoledne s Kamilem Drábem. Radio. Rockový dopoledne s Kamilem Drábem. Rockový dopoledne s Kamilem Drábem. S Kamilem Drábem.

Rádio. Rock Rádio. Rock Rádio. Slušný. Rock Rádio. Rock Rádio. Slušnej rok. Rock Rádio. Slušnej rok. Rock Rádio. Slušnej rok z vinilů. Jo. Slušnej rok z vinilů. Slušnej rok z vinilů. Slušnej rok z vinilů. Z vinilů.

0: netřeba představovat, nebo možná těm mladším, to byl člen kapely Beatles, jeden ze zásadních, co se týká tvorby, samozřejmě s Johnem Lennonem.
1: Přál bych nám to každému v tomhle věku, aby jsme fungovali neuvěřitelný.

bych nám to každému v tomhle věku, aby jsme fungovali, pokud jste viděli. Přál bych nám to každému v tomhle věku, aby jsme fungovali, pokud jste viděli na vlastní oči, třeba každému v tomhle věku, aby jsme fungovali, pokud jste viděli na vlastní oči, třeba Olympik v věku, aby jsme fungovali, pokud jste viděli na vlastní oči, třeba Olympik v posledních měsících, aby jsme fungovali, pokud jste viděli na vlastní oči, třeba Olympik v posledních měsících, nebo pokud jste viděli na vlastní oči, třeba Olympik v posledních měsících. Na vlastní oči, třeba Olympik v posledních měsících nebo letech, či třeba Olympik v posledních měsících nebo letech, tak musíte uznat v posledních měsících nebo letech, tak musíte uznat, že prostě měsících nebo letech, tak musíte uznat, že prostě ta vitalita nebo letech, tak musíte uznat, že prostě ta vitalita Petra Jandy, tak musíte uznat, že prostě ta vitalita Petra Jandy a obecně uznat, že prostě ta vitalita Petra Jandy a obecně to, jakou olympiát, že prostě ta vitalita Petra Jandy a obecně to, jakou prostě ta vitalita Petra Jandy a obecně to, jakou Olympik má energii, vitalita Petra Jandy a obecně to, jakou Olympik má energii, tak Petra Jandy a obecně to, jakou Olympik má energii, tak to je prostě. A obecně to, jakou Olympik má energii, tak to je prostě neuvěřitelný. Olympik má energii, tak to je prostě neuvěřitelný. Jestli to máte kousek, Olympik má energii, tak to je prostě neuvěřitelný. Jestli to máte kousek do Prahy, tak to je prostě neuvěřitelný. Jestli to máte kousek do Prahy, když už se bavíme o Olympiku, to je prostě neuvěřitelný. Jestli to máte kousek do Prahy, když už se bavíme o Olympiku, neuvěřitelný. Jestli to máte kousek do Prahy, když už se bavíme o Olympiku, tak 30. Jestli to máte kousek do Prahy, když už se bavíme o Olympiku, tak 30. června. Kousek do Prahy, když už se bavíme o Olympiku, tak 30. června zahrajou, bavíme o Olympiku, tak 30. června z Olympiku, tak 30. června zahrajou na, tak 30. června zahrajou na pražského června zahrajou na pražském výstavišti Gau června zahrajou na pražském výstavišti Gauči zahrajou na pražském výstavišti Gauči. Já jsem tam v životě nebyl na pražském výstavišti Gauči. Já jsem tam v životě nebyl, ale tam se bude výstavišti Gauči. Já jsem tam v životě nebyl, ale tam se bude konat koncert Olympiku Gauči. Já jsem tam v životě nebyl, ale tam se bude konat koncert Olympiku, tak jestli chcete, tak můžete vyrazit. Tam v životě nebyl, ale tam se bude konat koncert Olympiku, tak jestli chcete, tak můžete. Ale tam se bude konat koncert Olympiku, tak jestli chcete, tak můžete vyrazit. Lístky se tam se bude konat koncert Olympiku, tak jestli chcete, tak můžete vyrazit. Lístky se prodávají jako housky konat koncert Olympiku, tak jestli chcete, tak můžete vyrazit. Lístky se prodávají jako housky na krám Olympiku, tak jestli chcete, tak můžete vyrazit. Lístky se prodávají jako housky na krámě, už je prodáno. Chcete, tak můžete vyrazit. Lístky se prodávají jako housky na krámě, už je prodáno asi 1000 lístků, takže vyrazit. Lístky se prodávají jako housky na krámě, už je prodáno asi 1000 lístků, takže prodávají jako housky na krámě, už je prodáno asi 1000 lístků, takže to bude pěkně nadupaný. Ale housky na krámě, už je prodáno asi 1000 lístků, takže to bude pěkně nadupaný. Ale co jsem se, už je prodáno asi 1000 lístků, takže to bude pěkně nadupaný. Ale co jsem se díval, tak je to příjemný. Ano, asi 1000 lístků, takže to bude pěkně nadupaný. Ale co jsem se díval, tak je to příjemný, takže to bude pěkně nadupaný. Ale co jsem se díval, tak je to příjemný a hezký prostředí, takže bude pěkně nadupaný. Ale co jsem se díval, tak je to příjemný a hezký prostředí, takže paní. Ale co jsem se díval, tak je to příjemný a hezký prostředí, takže tam si můžete Olympik užít. Ale co jsem se díval, tak je to příjemný a hezký prostředí, takže tam si můžete Olympik díval, tak je to příjemný a hezký prostředí, takže tam si můžete Olympik užít a zkontrolovat a hezký prostředí, takže tam si můžete Olympik užít a zkontrolovat to, o čem jsem před chvílí, takže tam si můžete Olympik užít a zkontrolovat to, o čem jsem před chvílí mluvil. Tam si můžete Olympik užít a zkontrolovat to, o čem jsem před chvílí mluvil. Tedy tu vitalitu kapely Olympik obecně. Olympik užít a zkontrolovat to, o čem jsem před chvílí mluvil. Tedy tu vitalitu kapely Olympik obecně. Kontrolovat to, o čem jsem před chvílí mluvil. Tedy tu vitalitu kapely Olympik obecně. O čem jsem před chvílí mluvil. Tedy tu vitalitu kapely Olympik obecně. A Petra Jandy. My si mluvil, tedy tu vitalitu kapely Olympik obecně a Petra Jandy. My si zachme Aleše Brichtu, dáme si tak

0: Taky Avatar anebo Whitesnake.
1: Trénírkárna.
0: Dáme si taky Avatar anebo Whitesnake.
1: Trénírkárna.cz.
2: Hej ty. Ne ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhoty? Ne ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou? Ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není ty ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém. Klikni na trenky, třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém. Klikni na trenýrkárna. Se slevou 30%? Není problém. Klikni na trenýrkárna.cz. Napiš kód procent? Není problém. Klikni na trenýrkárna.cz. Napiš kód rádio a jede to. Klikni na trenýrkárna.cz. Napiš kód rádio a jede to. Trenýrkárna.cz. Napiš kód rádio a jede to. 30% na všechno s kódem rádio. Dnes objednáš všechno s kódem rádio. Dnes objednáš a zítra máš.
1: Trenýrkárna.cz.
2: Rádio. Dnes objednáš a zítra máš.
1: Trenýrkárna.cz.
3: Housebrand Café Perfavor.
2: Náš a zítra máš.
1: Trenýrkárna.cz.
3: Housebrand Café Perfavore.
2: Zítra máš.
1: Trenýrkárna.cz.
3: Housebrand Café Perfavore.
1: CZ.
3: Housebrand Café Perfavore.
4: Si signora.
5: Housebrand.
3: Housebrand Café Perfavore.
4: Si signora.
5: Housebrand. Tuhle kávu.
3: Café Perfavore.
4: Si signora.
5: Housebrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít.
4: Si signora.
5: Housebrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Housebrand. Housebrand Káva CZ.
6: Bam.
5: Káva CZ.
6: Bam. Barák. Děra.
5: CZ.
6: Bam. Barák. Děravej. Bam. Barák. Děravej. Barák děravej, je to postele. Mám barák děravej, je to postele fičí. Děravej, je to postele fičí. Je to postele fičí. Se postele fičí. Snad známý tele fičí. Snad známý porfičí, snad známý poradě, snad známý poradě, snad známý poradě, je snad známý poradě, jinak jsem poradě, jinak jsem poradě. Jinak jsem, jinak jsem, jinak jsem, jinak jsem.

No Dub na... Don't Speak a No Dub na Rock Rádiu. 9:23. Don't Speak a No Dub na Rock Rádiu. 9:23. Dnes... Don't Speak a No Dub na Rock Rádiu. 9:23. Dneska máme 8. Speak a No Dub na Rock Rádiu. 9:23. Dneska máme 18. června a 4. No Dub na Rock Rádiu. 9:23. Dneska máme 18. června rádiu. 9:23. Dneska máme 18. června a 84. 23 minut. Dneska máme 18. června a 84. narozeniny. Věřte, dneska máme 18. června a 84. narozeniny. Věřte nebo ne, 18. června a 84. narozeniny, věřte nebo ne, slaví Paul McCartney. A 84. narozeniny, věřte nebo ne, slaví Paul McCartney. 84. narozeniny, věřte nebo ne, slaví Paul McCartney. Hvězda narozeniny, věřte nebo ne, slaví Paul McCartney. Hvězda samozřejmě nebo ne, slaví Paul McCartney. Hvězda samozřejmě extrémní velikosti, slaví Paul McCartney. Hvězda samozřejmě extrémní velikosti, co se týká hudební. Hvězda samozřejmě extrémní velikosti, co se týká hudební scény. Hvězda samozřejmě extrémní velikosti, co se týká hudební scény. Netřeba představovat extrémní velikosti, co se týká hudební scény. Netřeba představovat nebo možná velikosti, co se týká hudební scény. Netřeba představovat nebo možná těm mladším, to byl člen kapitán hudební scény.

0: www.oknasukorady.cz www.oknasukorady.cz www.oknasukorady.cz www.oknasukorady.cz www.oknasukorady.cz
1: Stavebniny Dek přináší megaakci.
0: CZ.
1: Stavebniny Dek přináší megaakci. Stavebniny Dek přináší megaakci. Dřevěné peletky v palitě. Stavebniny Dek přináší megaakci. Dřevěné peletky v palitě A. Stavebniny Dek přináší megaakci. Dřevěné peletky v palitě A1+. Nyní Dek přináší megaakci. Dřevěné peletky v palitě A1+. Nyní megaakci. Dřevěné peletky v palitě A1+. Nyní za skvělých 10. Dřevěné peletky v palitě A1+. Nyní za skvělých 10 korun 50 haléřů včetně DPH. Palitě A1+. Nyní za skvělých 10 korun 50 haléřů včetně DPH za kilogram. Nyní za skvělých 10 korun 50 haléřů včetně DPH za kilogram. Mega akce 10 korun 50 haléřů včetně DPH za kilogram. Mega akce ve stavebninách Dek platí 50 haléřů včetně DPH za kilogram. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 20 včetně DPH za kilogram. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 26. června za kilogram. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 26. června. Tak si přijďte pro mega akce ve stavebninách Dek platí do 26. června. Tak ve stavebninách Dek platí do 26. června. Tak si přijďte pro kvalitní dřevěné peletky za platí do 26. června. Tak si přijďte pro kvalitní dřevěné peletky za vynikající cenu. Po 6. června. Tak si přijďte pro kvalitní dřevěné peletky za vynikající cenu. Více na Dek června. Tak si přijďte pro kvalitní dřevěné peletky za vynikající cenu. Více na Dekce. Tak si přijďte pro kvalitní dřevěné peletky za vynikající cenu. Více na Dekce. Kvalitní dřevěné peletky za vynikající cenu. Více na Dek.cz. Peletky za vynikající cenu. Více na Dek.cz. Vynikající cenu. Více na Dek.cz. Více na Dek.cz. Více na Dek.cz.
2: Ještě nemáš lístky? Ještě nemáš lístky na hrad? Ještě nemáš lístky na hrady? To je třeba napravit. Ještě nemáš lístky na hrady? To je třeba napravit.
3: Dan Landa.
2: Trout. Ještě nemáš lístky na hrady? To je třeba napravit.
3: Dan Landa.
2: Trouton. Ještě nemáš lístky na hrady? To je třeba napravit.
3: Dan Landa.
2: Trautonberg. Nemáš lístky na hrady? To je třeba napravit.
3: Dan Landa.
2: Trautonberg.
3: Rybičky.
2: Migové. Lístky na hrady? To je třeba napravit.
3: Dan Landa.
2: Trautonberg.
3: Rybičky.
2: Migové. To je třeba napravit.
3: Dan Landa.
2: Trautonberg.
3: Rybičky.
2: Migové.
3: Dan Landa.
2: Trautonberg.
3: Rybičky.
2: Migové.
3: Jdeme na hrady.
2: 8 hradů.
3: Trautonberg. Rybičky.
2: Migové.
3: Jdeme na hrady.
2: 8 hradů.
3: 8 víkendů.
2: Migové.
3: Jdeme na hrady.
2: 8 hradů.
3: 8 víkendů.
2: Muzika a pohoda.
3: Jdeme na hrady.
2: 8 hradů.
3: 8 víkendů.
2: Muzika a pohoda celé léto po celé republice. 8 hradů.
3: 8 víkendů.
2: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
3: 8 víkendů.
2: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
3: Víkendů.
2: Muzika a pohoda celé léto po celé republice. A pohoda celé léto po celé republice.
3: Dan Landa.
2: Harley. To po celé republice.
3: Dan Landa.
2: Harley.
3: Vypsaná fixa.
2: Kruce republice.
3: Dan Landa.
2: Harley.
3: Vypsaná fixa.
2: Kruce.
3: Dan Landa.
2: Harley.
3: Vypsaná fixa.
2: Kruce.
3: Dan Landa.
2: Harley.
3: Vypsaná fixa.
2: Krucipisk.
3: A pozor. Dan Landa.
2: Harley.
3: Vypsaná fixa.
2: Krucipisk.
3: A pozor. Lístky za nejlepší.

0: Nejlepší cenu, vypsaná fixa,
1: krucipisk.
0: A pozor, lístky za nejlepší cenu koupíš jen do 25. čixa,
1: krucipisk.
0: A pozor, lístky za nejlepší cenu koupíš jen do 25. června na
1: typisk.
0: A pozor, lístky za nejlepší cenu koupíš jen do 25. června na www.hrady.cz. Pozor, lístky za nejlepší cenu koupíš jen do 25. června na www.hrady.cz. Nejlepší cenu koupíš jen do 25. června na www.hrady.cz. Jen do 25. června na www.hrady.cz.
2: Hlavní partneři Penny a pojišťovna Kooperativa.
0: www.hrady.cz.
2: Hlavní partneři Penny a pojišťovna Kooperativa.
0: Tohle není cz.cz.
2: Hlavní partneři Penny a pojišťovna Kooperativa.
3: Tohle není jen
0: cz.
2: Hlavní partneři Penny a pojišťovna Kooperativa.
3: Tohle není jen festival.
2: Hlavní partneři Penny a pojišťovna Kooperativa.
3: Tohle není jen festival.
2: To jsou Penny a pojišťovna Kooperativa.
3: Tohle není jen festival.
0: To jsou Hrady.
2: A pojišťovna Kooperativa.
3: Tohle není jen festival.
0: To jsou Hrady. www.hrady.cz.
2: Kooperativa.
3: Tohle není jen festival.
0: To jsou Hrady. www.hrady.cz.
3: Není jen festival.
0: To jsou Hrady. www.hrady.cz.
3: To jsou Hrady.
0: www.hrady.cz.
4: Hrdým partnerem festivalu Hrady.
0: www.hrady.cz.
4: Hrdým partnerem festivalu Hrady.
0: Hrady.cz.
4: Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice
0: CZ.
4: Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice. Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra Data. Partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra Data. Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra Data. Jen u Tesco Mobile. Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra Data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 GB a limitovaná edice SIM karty Extra Data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 GB edice SIM karty Extra Data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 GB gratis a extra data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 GB gratis a opakovaně. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 GB gratis a opakovaně.
5: Vše, co potřebuji za cenu.
4: Mobile dostanete extra 30 GB gratis a opakovaně.
5: Vše.
4: Extra 30 GB gratis a opakovaně.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci.
4: GB gratis a opakovaně.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se
4: a opakovaně.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí.
4: Odpovaně.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kotí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90. Najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za jeden melon 1 kg za 14,90. A madeta plnotučné trvanlivé mléko kilogram za 14,90. A madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 14,90. A madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za. A madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Lidl. Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Tučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Lidl. To se vyplatí. Mléko 1 litr za 12,90. Lidl. To se vyplatí. Litr za 12,90. Lidl. To se vyplatí.
0: Hledáte práci, která dá
5: 12,90. Lidl, to se vyplatí.
0: Hledáte práci.
5: Lidl, to se vyplatí.
0: Hledáte práci, která dá.
5: To se vyplatí.
0: Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze. Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze. Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky. Hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky včas. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky včetně brigád.

Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky, včetně brigád. Vyberte si pozici týmy a nabízíme různé pozice i úvazky, včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne a nabízíme různé pozice i úvazky, včetně brigád. Vyberte si pozici, která pozice i úvazky, včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne a nastartujte včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne a nastartujte tak kariéru. Vyberte si pozici, která vám sedne a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete pozici, která vám sedne a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více sedne a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariéra. Startujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariera.lidl.cz. Kariéru v Lidlu. Více najdete na kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to se více najdete na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí. Jdete na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí. Praho.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí. Praho, připrav se. Tým Lidl, to se vyplatí. Praho, připrav se na den, kdy bude Lidl, to se vyplatí. Praho, připrav se na den, kdy bude všechno barevný, se vyplatí. Praho, připrav se na den, kdy bude všechno barevný, i ty. Praho, připrav se na den, kdy bude všechno barevný, i ty. Praho, připrav se na den, kdy bude všechno barevný, i ty. Barvám neutečeš, je tady. Připrav se na den, kdy bude všechno barevný, i ty. Barvám neutečeš, je tady. Kdy bude všechno barevný, i ty. Barvám neutečeš, je tady. 20. června barevný, i ty. Barvám neutečeš, je tady. 20. června v Praze. I ty, barvám neutečeš, je tady. 20. června v Praze, v parku. Barvám neutečeš, je tady. 20. června v Praze, v parku Učeňku. Běh, je tady. 20. června v Praze, v parku Učeňku. Běh, barvy. 20. června v Praze, v parku Učeňku. Běh, barvy. Června v Praze, v parku Učeňku. Běh, barvy, smích a zážitek pro v parku Učeňku. Běh, barvy, smích a zážitek pro celou rodinu. Venku Učeňku. Běh, barvy, smích a zážitek pro celou rodinu. Běh, barvy, smích a zážitek pro celou rodinu. Vem děti, kámoše, babi. Barvy, smích a zážitek pro celou rodinu. Vem děti, kámoše, babičku. Smích a zážitek pro celou rodinu. Vem děti, kámoše, babičku. Tady se neřeší a zážitek pro celou rodinu. Vem děti, kámoše, babičku. Tady se pro celou rodinu. Vem děti, kámoše, babičku. Tady se neřeší čas. Tady se vem děti, kámoše, babičku. Tady se neřeší čas. Tady se sbírají vzpomínky. Babičku, tady se neřeší čas. Tady se sbírají vzpomínky. Registrace na bar. Tady se neřeší čas. Tady se sbírají vzpomínky. Registrace na barvám neutečeš.cz. Čas. Tady se sbírají vzpomínky. Registrace na barvám neutečeš.cz. Sbírají vzpomínky. Registrace na barvám neutečeš.cz. Tak pojďte do toho spolu. Registrace na barvám neutečeš.cz. Tak pojďte do toho spolu. Oficiální registrace na barvám neutečeš.cz. Tak pojďte do toho spolu. Oficiální partner akce barvám neutečeš.cz. Tak pojďte do toho spolu. Oficiální partner akce barvám neutečeš.cz. Tak pojďte do toho spolu. Oficiální partner akce. Tak pojďte do toho spolu. Oficiální partner akce Škoda. Jdete do toho spolu. Oficiální partner akce Škoda Autobranka. Váš autorizovaný spolu. Oficiální partner akce Škoda Autobranka. Váš autorizovaný oficiální partner akce Škoda Autobranka. Váš autorizovaný partner Škoda v Praze akce Škoda Autobranka. Váš autorizovaný partner Škoda v Praze a v Náchodě Autobranka. Váš autorizovaný partner Škoda v Praze a v Náchodě. Váš autorizovaný partner Škoda v Praze a v Náchodě. Attention! Autorizovaný partner Škoda v Praze a v Náchodě. Attention, señora. Partner Škoda v Praze a v Náchodě. Attention, señora. V Praze a v Náchodě. Attention, señoras y señores. La v Náchodě. Attention, señoras y señores. La Tropical Party opět Attention, señoras y señores. La Tropical Party opět roztančí Smíchov. Attention, señoras y señores. La Tropical Party opět roztančí Smíchov. La Tropical

0: Tropical Party opět roztančí Smíchov. La Tropical Party opět roztančí Smíchov. Party opět roztančí Smíchov. Taneční škola La Tropical roztančí Smíchov. Taneční škola La Tropical zve Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce latinskoamerické zábavy na taneční škola La Tropical zve všechny příznivce latinskoamerické zábavy na ten nejlepší mejdan. La Tropical zve všechny příznivce latinskoamerické zábavy na ten nejlepší mejdan. Workshop všechny příznivce latinskoamerické zábavy na ten nejlepší mejdan. Workshopy, drink, latinskoamerické zábavy na ten nejlepší mejdan. Workshopy, drinky, super prostředí. To všechno zábavy na ten nejlepší mejdan. Workshopy, drinky, super prostředí. To všechno nejlepší mejdan. Workshopy, drinky, super prostředí. To všechno na nádherné. Workshopy, drinky, super prostředí. To všechno na nádherné terase Smíchov. Workshopy, drinky, super prostředí. To všechno na nádherné terase Smíchov. Super prostředí. To všechno na nádherné terase Smíchov.
1: La Tropical.
0: Přijďte se bavit, přijďte na nádherné terase Smíchov.
1: La Tropical.
0: Přijďte se bavit, přijďte tančit, přijďte terase Smíchov.
1: La Tropical.
0: Přijďte se bavit, přijďte tančit.
1: La Tropical.
0: Přijďte se bavit, přijďte tančit, přijďte žít.
1: Tropical.
0: Přijďte se bavit, přijďte tančit, přijďte žít.
1: Yes,
0: další La Tropical Party. Přijďte se bavit, přijďte tančit, přijďte žít.
1: Yes,
0: další La Tropical Party. Přijďte tančit, přijďte žít.
1: Yes,
0: další La Tropical Party je už tuto sobotu od tančit, přijďte žít.
1: Yes,
0: další La Tropical Party je už tuto sobotu od 17 hodin žít.
1: Yes,
0: další La Tropical Party je už tuto sobotu od 17 hodin.
1: Yes,
0: další La Tropical Party je už tuto sobotu od 17 hodin. Už tuto sobotu od 17 hodin. La Tropical Party na terase Smíchov. Tu od 17 hodin. La Tropical Party na terase Smíchov. La Tropical Party na terase Smíchov. Více na www.latropicalparty.cz. Více na www.latropical.cz. Terase Smíchov. Více na www.latropical.cz. Awara. Více na www.latropical.cz.
1: Awara Shar.
0: Více na www.latropical.cz.
1: Awara Shar.
0: Více na www.latropical.cz.
1: Awara Shar.
0: www.latropical.cz.
1: Awara Shar.
0: Tropical.cz.
1: Awara Shar. Awara Shar.
2: Rock
1: Rashar.

Rock Rádio. Rock Rádio. Rock Rádio.

0: lístky máme. Laďte nás v FM i DABu, sledujte naše sociální sítě a třeba lístky máme. Laďte nás v FM i DABu, sledujte naše sociální sítě a tame. Laďte nás v FM i DABu, sledujte naše sociální sítě a v FM i DABu, sledujte naše sociální sítě a třeba je věnujeme právě vám. I DABu, sledujte naše sociální sítě a třeba je věnujeme právě vám. Naše sociální sítě a třeba je věnujeme právě vám.
1: Partnerem festivalu je společnost Nevajgluj. Nedopalky nejen na Partnerem festivalu je společnost Nevajgluj. Nedopalky nejen na festivalu, festivalu je společnost Nevajgluj. Nedopalky nejen na festivalu patří do koše. Společnost Nevajgluj. Nedopalky nejen na festivalu patří do koše. Více na www.gluj. Nedopalky nejen na festivalu patří do koše. Více na www.nevajgluj. Nedopalky nejen na festivalu patří do koše. Více na www.nevajgluj. Na festivalu patří do koše. Více na www.nevajgluj.cz. Tří do koše. Více na www.nevajgluj.cz. Více na www.nevajgluj.cz. www.nevajgluj.cz. www.nevajgluj.cz.

Rockin. Máte málo roku ve svém městě? My vám ho... Máte málo roku ve svém městě? My vám ho přivezeme. Máte málo roku ve svém městě? My vám ho přivezeme. Moderátoři Rock Rádia. Málo roku ve svém městě? My vám ho přivezeme. Moderátoři Rock Rádia. Koblížci. V svém městě? My vám ho přivezeme. Moderátoři Rock Rádia. Koblížci. My vám ho přivezeme. Moderátoři Rock Rádia. Koblížci. Alkohol. Horký že slíže. Koblížci. Alkohol. Horký že slíže. Trautenberg. A traktor. Alkohol. Horký že slíže. Trautenberg. A traktor. 19. června v Pardubicích. Horký že slíže. Trautenberg. A traktor. 19. června v Trautenberg. A traktor. 19. června v Pardubicích. Lístky máme. Laďte nás v Atraktor 19. června v Pardubicích. Lístky máme. Laďte nás v FM i 19. června v Pardubicích. Lístky máme. Laďte nás v FM i Dabuslevna v Pardubicích. Lístky máme. Laďte nás v FM i Dabu. Sledujte naše sociální sítě v Pardubicích.

0: To znamená, že pokud znáte, všechny ty písně jsou přemíchané. To znamená, že pokud znáte třeba právě tuhletu píseň, všechny ty písně jsou přemíchané. To znamená, že pokud znáte třeba právě jsou přemíchané. To znamená, že pokud znáte třeba právě tuhletu píseň nebo třeba přemíchaný. To znamená, že pokud znáte třeba právě tuhletu píseň nebo třeba Here I Go Again. To znamená, že pokud znáte třeba právě tuhletu píseň nebo třeba že pokud znáte třeba právě tuhletu píseň nebo třeba Here I Go, znáte třeba právě tuhletu píseň nebo třeba Here I Go Again, tak přemíchaný do, řekněme, novější podoby, takový stravitelný, který jsou ochuzený právě o ty synťáky.
1: Za chvíli na Rock Rádiu.
2: Kdo šetří, má za tři.
3: Za 500 maxi, za 500. Při nákupu v Baumaxu nad 5
2: tří, má za tři.
3: Za 500 maxi, za 500. Při nákupu v Baumaxu nad 5
2: tři.
3: Za 500 maxi, za 500. Při nákupu v Baumaxu nad 5000 dostaneš slevu 500 korun. Maxi za 500. Při nákupu v Baumaxu nad 5000 dostaneš slevu 500 korun. 500. Při nákupu v Baumaxu nad 5000 dostaneš slevu 500 korun na další nákup. Ale po akce platí jen do 21. června.
2: Super, jedeme hned. Dnes nakoupíme.
3: Do 21. června.
2: Super, jedeme hned. Dnes nakoupíme.
3: Zítra ušetříme.
2: Jo.
3: Června.
2: Super, jedeme hned. Dnes nakoupíme.
3: Zítra ušetříme.
2: Jo, to je Baumax. Super, jedeme hned. Dnes nakoupíme.
3: Zítra ušetříme.
2: Jo, to je Baumax. Dnes nakoupíme.
3: Zítra ušetříme.
2: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky nakoupíme.
3: Zítra ušetříme.
2: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a
3: zítra ušetříme.
2: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
4: Vidíš to?
2: Vždycky něco navíc.
4: Vidíš to?
5: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
4: No a víš, co vidíš? Vidíš to?

0: Vidím, ptáci zpívají, slunce, pohoda.
1: No a víš, co vidím já?
0: Vidím, ptáci zpívají, slunce, pohoda.
1: No a víš, co vidím já?
0: Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
1: No a víš, co vidím já?
2: Co?
1: Let balónem, bungee jumpy.
0: I slunce, pohoda.
1: No a víš, co vidím já?
2: Co?
1: Let balónem, bungee jumping, driftování.
0: Pohoda.
1: No a víš, co vidím já?
2: Co?
1: Let balónem, bungee jumping, driftování, rafting. No a víš, co vidím já?
2: Co?
1: Let balónem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem. Balónem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem. Flyboarding, lezení ve ski jumping, driftování, rafting, skok padákem. Flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalšování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku, a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
3: Užijte si krásné gry a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
4: U nás si vybere úplně
3: tak pro sebe nebo své blízké.
4: U nás si vybere úplně každý.
3: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
4: S nejširší nabídkou na
3: zážitek zdarma vyměnit za jiný.
4: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny.
3: Má vyměnit za jiný.
4: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
3: Nejlepší.
4: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
3: Nejlepší.
4: Nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
3: Nejlepší dárek je
4: a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
3: Nejlepší dárek je zážitek.
4: Zážitků nemůžete nic zkazit.
3: Nejlepší dárek je zážitek.
5: Firma na zážitky.
3: CZ.
4: Nemůžete nic zkazit.
3: Nejlepší dárek je zážitek.
5: Firma na zážitky.
3: CZ.
4: Kazit.
3: Nejlepší dárek je zážitek.
5: Firma na zážitky.
3: CZ. Utrhnout, sklidit.
5: Firma na zážitky.
3: CZ. Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit.
5: Zážitky.
3: CZ. Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. CZ. Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 2 sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
6: Vyber
3: vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
6: Vyberte.
3: V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
6: Vyberte si třeba hrachové lusky.
3: Nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
6: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 90
3: druhů ovoce a zeleniny.
6: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 90
3: zeleniny.
6: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99 kovou svazek za 12,90 až do 23. června.
3: Čerst
6: 12,90 až do 23. června.
3: Čerstvé jako z Kauflandu.
6: Až do 23. června.
3: Čerstvé jako z Kauflandu.
6: 23. června.
3: Čerstvé jako z Kauflandu.
6: Do června.
3: Čerstvé jako z Kauflandu.
7: Toto vysílání.
3: Čerstvé jako z Kauflandu.
7: Toto vysílání.
3: Jako z Kauflandu.
7: Toto vysílání je přísně tajné.
3: Du.
7: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent. Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent z povolení. Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořád. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat. Agent s povolením.

Right. Whitesnake, Is This Love, píseň z roku 1987, která nese takový ten typický osmdesátkový zvuk, pokud znáte třeba Alba. Crazy Nights od dalších. Prostě v 80. letech se hodně používaly ty synťáky a taková ta nabubřela. Atmosféra tým letům a hledají různý alternativy. A i kapela Whitesnake potažmo dají různý alternativy. A i kapela Whitesnake potažmo David Coverdale se na dvě v roce 2020. Konkrétně The Rock Album, Love Songs a The Blues Album. A pokud si vezmete Love Songs, tak na něm právě je třeba skladba Is This Love, ale pozor, všechny ty písně jsou přemíchané.

0: lením srovnávat.
1: Angry Birds, kosmetika, co má koule.
0: Lením srovnávat.
1: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, oh. Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, lousy, vůně, pot i sporek. Vůně, pot i sporek, žádný keci, funkční věci. Anagory i sporek, žádný keci, funkční věci. Anagory, B.A.R. Anagory, B.A.R. dosl.cz.
2: Mami, tati...
1: BRDS.cz.
2: Mami, tati, víte...
1: BRDS.cz.
2: Mami, tati, víte kam...
1: BRDS.cz.
2: Mami, tati, víte kam pojedeme na výlet?
1: BRDS.cz.
2: Mami, tati, víte kam pojedeme na výlet? Dozo chleby! Pojedeme na výlet? Dozo chleby! Tam můžeme krmit daňky. Dozo chleby! Tam můžeme krmit daňky a taky ty kobrazy. A tam můžeme krmit daňky a taky ty kobrazy. A mají tam i lvy. Jo, a můžeme taky ty kobrazy. A mají tam i lvy. Jo, a můžeme tam přespat, to bude brazy. A mají tam i lvy. Jo, a můžeme tam přespat. A mají tam i lvy. Jo, a můžeme tam přespat, to bude jako v safari. Lvy. Jo, a můžeme tam přespat, to bude jako v safari. A jestli dostanu hlad, tak tam mají nejlepší palačinky. Tak co, jedeme? Zoo chleby.
3: Hej vy, ano vy, na Belabel.cz
2: chleby.
3: Hej vy, ano vy, na Belabel.cz si můžete potisknout tri... Ano vy. Na Belabel.cz si můžete potisknout trička pro vy. Na Belabel.cz si můžete potisknout trička pro jakoukoliv příležitost. Na Belabel.cz si můžete potisknout trička pro jakoukoliv příležitost. Ať už Belabel.cz si můžete potisknout trička pro jakoukoliv příležitost. Ať už plánujete výlet, tábor, u nás to zvládneme kvalitně a bleskově. Už od jednoho kusu. A nezapomeňte, jdeme kvalitně a bleskově. Už od jednoho kusu. A nezapomeňte, čím víc triček, tím větší a bleskově. Už od jednoho kusu. A nezapomeňte, čím víc triček, tím větší sleva. Už od jednoho kusu. A nezapomeňte, čím víc triček, tím větší sleva. Kusu. A nezapomeňte, čím víc triček, tím větší sleva. Belabel, dárky s vlastním potiskem.
4: Dobrým potiskem. Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa Audi v České republice. Do autosalonu Audi Autoero v Kunratice.
5: Právě teď tu máme roční Audi A6 Avant s 6
4: Autoero v Kunratice.
5: Právě teď tu máme roční Audi A6 Avant s 6. Právě teď tu máme roční Audi A6 Avant s 6válcovým TDI motorem. Právě teď tu máme roční Audi A6 Avant s 6válcovým TDI motorem. Máme roční Audi A6 Avant s 6válcovým TDI motorem a pohonem A6 Avant s 6válcovým TDI motorem a pohonem Quattro za výjimečnou cenu. Čtyřkolka, která má všechno. Dokonalý výkon za výjimečnou cenu. Dokonalý výkon, špičkovou výbavu a skvělou cenu. Přijďte si vybrat Audi A6 Avant do Autojaru v Kunratice a zažijte sílu Audi ještě dnes. Víc více na autojarov.cz.
4: Těšíme se na vás.
6: Vedro jako na Sahaře má
5: v CZ.
4: Těšíme se na vás.
6: Vedro jako na Sahaře máme pro vás.
4: Na vás.
6: Vedro jako na Sahaře máme pro vás řešení.

0: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilník Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klima na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma? Pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma? V kanclu. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenos na mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již od 5990 z mobil. Mobilní klimatizace Senkor již od 5900. Mobilní klimatizace Senkor již od 5999 korun v prodizace Senkor již od 5999 korun v prodeji 99 korun v prodejní síti Planeo.
1: Senkor.
0: Rok 99 korun v prodejní síti Planeo.
1: Senkor.
0: Rok Radio. V prodejní síti Planeo.
1: Senkor.
0: Rok Radio. Síti Planeo.
1: Senkor.
0: Rok Radio.
1: Thank you.

0: spáleným poříčí. Letos láká na mimořádně nadupaný lan nebo apokalyptikou. V přírodním areálu zahrají taky Paradise Lost, Steel Panther i Six Feet. Z českých třeba Deloraine anebo 13. století. Celkem téměř 50 kapel. Basin Fire Fest 24 až 27. Sobotu 20. června můžeme vyrazit na desátý ročník Chýnovské traktoriády. Kromě závodů nás čekají i večerní koncerty EEčka, Fiasko, Kohoutady. Lipčice nad Vltavou pod Chýnovským hájem. Vstupné dobrovolné. Na Dřínově tam je Big Beat. To je nejenom pravda, ale taky název téhle akce. Revival kabátů, Deviant a Garáž. Dřínov umělníka. Tak se bavte. Prorok Rádio, Šárka Hlubcová.
1: Chystáte se večer někam na akci a nechcete tam být sami? Na našem webu rokovýradio.cz ve slušných rock akcích. Rock a slušná muzika.
2: Čaute, ja som Vratko z Kapelíne Café. Pozdravím všetkých poslucháčov Rock Rádia. A užite si túto ďalšiu pecku od nás.

0: nebo na Rádia Rock Radio. V DABu i FM nebo na radia.radio. V DABu i FM nebo na radia.cz. Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio. Co se děje? Rock Radio. Rock Radio. Co se děje?
1: Je tady do baletních fest...
0: Radio. Rock Radio. Co se děje?
1: Je tady do baletních festiáků...
0: Co se děje?
1: Je tady do baletních festiáků a koncertů pod širým nebem. Tak si to pojďme užít. Je tady do baletních festiáků a koncertů pod širým nebem. Tak si to pojďme užít. Za rohem je Base festiáků a koncertů pod širým nebem. Tak si to pojďme užít. Za rohem je Base in Fire Fest. Čeká nás od koncertů pod širým nebem. Tak si to pojďme užít. Za rohem je Base in Fire Fest. Čeká nás od 24. Tak si to pojďme užít. Za rohem je Base in Fire Fest. Čeká nás od 24. Pojďme užít. Za rohem je Base in Fire Fest. Čeká nás od 24. do 27. června. Rohem je Base in Fire Fest. Čeká nás od 24. do 27. června ve spáleným Poříčí. Fire Fest. Čeká nás od 24. do 27. června ve spáleným Poříčí. 24. do 27. června ve

0: nový plot mám.
1: Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány. Prodává plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány. Prodáváme i všichni sousedé. Ploty a brány. Prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý. Praha D. Ploty a brány. Prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý. Praha Běchovice. Ploty Dobrý. Cezany. Prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Praha Běchovice, Ploty Dobrý, CZ, Ploty Dobrý, všechno dobrý. Všechno dobrý.
2: Potisk dárky, potisk dárky, byla byl, CZ.
3: Ceny rostou, digitální čísla mizí, ale zlato CZ. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistě na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. A drží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. A U jako zlato. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. A U jako zlato. Portál jako brance a cihličky. Jistota ve vašich rukou. AU jako zlato, portál AU jako zlato, portál jako brána k bezpečí. AU portál CZ.
4: Potřebujete dětské kolo?
5: Ale bojíte se, že bude dítku hned malé?
4: Tak si ho půjčte. Dětské kolo?
5: Ale bojíte se, že bude dítku hned malé?
4: Tak si ho půjčte a bude mu vždy kolo.
5: Ale bojíte se, že bude dítku hned malé?
4: Tak si ho půjčte a bude mu vždy akorát.
5: V Happy Sportu bojíte se, že bude dítku hned malé?
4: Tak si ho půjčte a bude mu vždy akorát.
5: V Happy Sportu půjčujeme výhradně malé.
4: Tak si ho půjčte a bude mu vždy akorát.
5: V Happy Sportu půjčujeme výhradně nová kola špičko.
4: Tak si ho půjčte a bude mu vždy akorát.
5: V Happy Sportu půjčujeme výhradně nová kola špičkových značek VUM a Bíny.
4: A teď navíc se slevou 15%, ale jen do konce června.
5: Happy Sport.
4: Teď navíc se slevou 15%, ale jen do konce června.
5: Happy Sport CZ.
4: Slevou 15%, ale jen do konce června.
5: Happy Sport CZ.
6: Časopis Classic Rock. Legenda přichází. 6 dekátoků podle Scorpions, nejlepší album podle Toma Pettyho, album podle Toma Pettyho a rytířský metal podle Castlered. Plus velký plakát Iron Maiden, Burning Ambition. Grafikách.
7: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Velký týden u nás. Velké XXL balení Actimel 12 kusů s apkou za 89,90. Nebo Pilsner Urquell za 89,90. Nebo Pilsner Urquell 8 pek za 229,90. Nebo Pilsner Urquell 8 pek za 229 korun. Nebo Pilsner Urquell 8 pek za 229 korun. Albert, k 10.6.
8: Co se tady děje?
9: Co se chystá?
8: Co se tady děje?
9: Co se chystá?
8: Co se tady děje?
9: Co se chystá?
10: BYD Tech Day. BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu na delší ty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litru na 100 km. Dojezd

0: až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km. 150 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
1: Jo, a díky Techdo, a díky Techbonusu, teď super hybrid za cenu spalováku.
0: BYD, světový lídr v super...
1: Techbonusu, teď super hybrid za cenu spalováku.
0: BYD, světový lídr v super úspor...
1: Spalováku.
0: BYD, světový lídr v super úsporných technologiích. BYD, světový lídr v super úsporných technologiích. BYD.com.
2: Střešní okna Fenestra.
3: Fenestra?
2: Ano, česká střešní okna mezi vámi a nebem je... okna Fenestra.
3: Fenestra?
2: Ano, česká střešní okna mezi vámi a nebem již 40 let. Česká střešní okna mezi vámi a nebem již 40 let.
3: Fenestra?
2: Ano, střešní okna mezi vámi a nebem již 40 let.
3: Fenestra?
2: Ano, česká střešní okna Fenestra vámi a nebem již 40 let.
3: Fenestra?
2: Ano, česká střešní okna Fenestra. Okna Fenestra. Fenestra.cz.

0: Rock Radio. Zprávy.
1: Krásné dopoledne přeje Kuba Bělák. Maximální ceny pohonných hmot dnes opět od dopoledne přeje Kuba Bělák. Maximální ceny pohonných hmot dnes opět o desítky haléřů klesly. Nejvyšší povolená cena nafty se snížila pod hranici 38 korun za liter. Zlevnila na 37 korun a 55 haléřů. Benzín mohou čerpací stanice prodávat 30 korun a 55 haléřů. Benzín mohou čerpací stanice prodávat nejvýše za 40 korun a 84 haléřů za liter. V Bruselu korun a 84 haléřů za liter. V Bruselu dnes začíní prezidenti a premiéři se budou zabývat konkurenceschopností příštím dlouhodobým rozpočtem EU. Ale taky situací na Ukrajině a vývojem na Blízkém východě. Česko bude zastupovat premiér Babiš. Čeští fotbalisté dnes nastoupí na mistrovství světa v skupině a hodně napoví o tom, zda Češi projdou do vyřazovací fáze. Zápas se bude hrát v Atlantě v 18 hodin našeho času.
0: Rock Radio. Počasí.
2: Tak jdeme na počasí, jak to bude dneska vypadat. Jasno až polojasno, maximální denní teploty mezi 26 až 30 stupni Celsia.
3: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý. Startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
2: Já vám ještě řeknu, jak to bude vypadat na našich silnicích. V Praze se bouralo v ulici v Olšinách, takže tam, pokud pojedete, tak po nicích. Počítejte zout a komplikovaným průjezdem, možná se tam i zdržíte. A v Jindřichově Hradci pozor na sídlišti Vajgar, tam se stala nehoda osobního auta a cyklisty. Na místě záchranka, policie i hasiči, tak tam taky cyklisty.

0: Na místě záchranka, policie i hasiči, tak tam taky počtejme. Dojďte v pořádku a šťastnou cestu.
1: Viditelný zážitek v každém okamžiku vám přináší oční klinika Horní Podní Počernice. Řešení očních vad bez ohledu na věk. www.ocniklinika.hp. Řešení očních vad bez ohledu na věk. www.ocniklinika.hp.cz. Očních vad bez ohledu na věk. www.ocniklinika.hp.cz. Bez ohledu na věk. www.ocniklinika.hp.cz. www.ocniklinika.hp.cz. CZ.

0: Rokový dopoledne s Kamilem Drábem. Rock Radio. Rokový dopoledne s Kamilem Drábem.
1: Ano, je to tak.
0: Rokový dopoledne s Kamilem Drábem.
1: Ano, je to tak, posloucháte rokový dopoledne, máme 5 minut po 10. hodině, s vámi je Kamil, já vám přeju hezký čtvrtek, máme 5 minut po 10. hodině, s vámi je Kamil, já vám přeju hezký čtvrtek 18. června. Tak teď jsem se totálně vyčerpal, tak pojďme radši se bude těšit, co se týká hudby v příštích minutách. Iron Maiden, Airborne a na začátku hudby v příštích minutách. Iron Maiden, Airborne a na začátek Clash.

Station. Rock, rock radio, radio. Rock radio, radio. Radio.

0: Tři sestry na Rock Rádiu, něco málo po čtvrt na jedno. To mělo svoje opodstatnění, protože zpěvák týhletý kapely, František Moravec, Fanánek dneska slaví narozeniny. 60. kapely, František Moravec alias Fanánek dneska slaví narozeniny. 60. Fanánek dneska slaví narozeniny. 60. což je super, že je narozeniny 60. což je super, že je pořád takhle čili aktivní v tomhle věku. Paráda. Takže mu přejeme z Rock Rádia všechno nejlepší. Představovat tohohle člověka si nemá vůbec smysl na naší domácí hudební. Já sám se s ním znám a musím říct, že je to výborný člověk, skvěle se s ním povídá. Velice vtipný a zábavný. Takže jsem rád, že jsem ho mohl poznat a víte, že k nám chodí do Rock Rádia rád na rozhovory, tak věřím, že se zase domluvíme a že si přijdeme popovídat sem k nám, protože s ním je o čem mluvit. Samozřejmě ústřední postava Tří sester, ale taky má na kontě svoje dvě solovky. Takže Fanánkovi přejeme z Rock Rádia všechno nejlepší a osobně i za sebe a samozřejmě hodně zdraví, hodně skvělých písní a muzik s třema sestrama a samozřejmě spoustu dalších aktivních hudebních let.
1: Koupelnové ventilátory, potrubní ventilátory.

0: takhle širokou nabídku ventilátorů. Tak takhle širokou nabídku ventilátorů a vzduchotechniky. Tak takhle širokou nabídku ventilátorů a vzduchotechniky nikde. Takhle širokou nabídku ventilátorů a vzduchotechniky nikde jinde nenajdete. Nabídku ventilátorů a vzduchotechniky nikde jinde nenajdete. Ventilátory.cz.
1: Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden Gemerka Botanika s optimálním poměrem hořčíku a vápníku. Za 12,90. Bohemia Mini, elegantní perlivé víno v plechu a vápníku za 12,90. Bohemia Mini, elegantní perlivé víno v plechovce za 26,90 a Budvar výčepní pivo z Národního pivovaru za 9,90 až do 23. června. Kaufland.
2: Co je? Funguj ty, křápe. Já to musím dneska dodělat. Pořiďte si nový, kvalitní a za skvělou cenu na www.kompresoryvzduchotechnika.cz A nejen to, cenu na www.kompresoryvzduchotechnika.cz A nejen to, veškeré příslušenství pro stlačený vzduch, pistole, ventily, válce, spojky, pneumatické nářadí a mnoho dalšího najdete na našem e-shopu na www.kompresoryvzduchotechnika.cz.
3: Stavebniny Dek přináší
2: kompresoryvzduchotechnika.cz.
3: Stavebniny Dek přináší mega akci 3 plus 1. Ke každým třem kusům pistolové pěny pro stavební výplně Dek Foam MX500 nyní navíc dostanete čtvrtý kus zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 20. Dostanete čtvrtý kus zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 26. června. Tak si přijďte pro pěny Dek Foam pro stavebninách Dek platí do 26. června. Více na Dek.cz.
4: Angry Birds, kosmetika, co má koule. BRDS.cz.
5: Kontejnery Siegel, dobrý den.
4: BRDS.cz.

0: Kontejnery Siegel, dobrý
1: .cz.
0: Kontejnery Siegel, dobrý den. Kontejnery Siegel, dobrý den.
2: Zdravím, tady čtu, že kontejnery přistavíte i o víkendu.
0: Kontejnery Siegel, dobrý den.
2: Zdravím, tady čtu, že kontejnery přistavíte i o víkendu.
0: 7 dní v týden.
2: Zdravím, tady čtu, že kontejnery přistavíte i o víkendu.
0: 7 dní v týdnu, třeba i v...
2: Zdravím, tady čtu, že kontejnery přistavíte i o víkendu.
0: 7 dní v týdnu, třeba i v noci.
2: Čtu, že kontejnery přistavíte i o víkendu.
0: 7 dní v týdnu, třeba i v noci.
2: A jak to děláte?
0: 7 dní v týdnu, třeba i v noci.
2: A jak to děláte?
0: Jednoduše, jsme Siegel.
3: www.siegel.
0: V týdnu, třeba i v noci.
2: A jak to děláte?
0: Jednoduše, jsme Siegel. V noci.
2: A jak to děláte?
0: Jednoduše, jsme Siegel.
3: www.siegel.cz.
2: A jak to děláte?
0: Jednoduše, jsme Siegel.
3: www.siegel.cz.
0: Jednoduše, jsme Siegel.
3: www.siegel.cz.
4: Dobrý den, jmenuji se...
0: Jsme Siegel.
3: www.siegel.cz.
4: Dobrý den, jmenuji se... Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa Audi v České republice. Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa Audi v České republice. Do autosalonu Audi se Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa Audi v České republice. Do autosalonu Audi Autoro v Kunratice a zvu vás do největšího světa Audi v České republice. Do autosalonu Audi Autoro v Kunratice. Právě do největšího světa Audi v České republice. Do autosalonu Audi Autoro v Kunratice.
5: Právě teď tu máme
4: salonu Audi Autoro v Kunratice.
5: Právě teď tu máme roční Audi A6 Avant z 6
4: Kunratice.
5: Právě teď tu máme roční Audi A6 Avant s 6válcovým TDI motorem. Právě teď tu máme roční Audi A6 Avant s 6válcovým TDI motorem. Máme roční Audi A6 Avant s 6válcovým TDI motorem a pohonem quattro. A6 Avant s 6válcovým TDI motorem a pohonem quattro za výjimečnou cenu. S 6válcovým TDI motorem a pohonem quattro za výjimečnou cenu. 4 TDI motorem a pohonem quattro za výjimečnou cenu. Čtyřkolka, která má všechno. A pohonem quattro za výjimečnou cenu. Čtyřkolka, která má všechno. Dokonalý špičkovou výbavu a skvělou cenu. Přijďte si vybrat Audi A6 Avant do Autojaro v Kunratice a skvělou cenu. Přijďte si vybrat Audi A6 Avant do Autojaro v Kunratice. Ty vybrat Audi A6 Avant do Autojaro v Kunratice a zažijte sílu Audi ještě dnes. A6 Avant do Autojaro v Kunratice a zažijte sílu Audi ještě dnes. Více Avant do Autojaro v Kunratice a zažijte sílu Audi ještě dnes. Více na Autojaro v Kunratice a zažijte sílu Audi ještě dnes. Více na Autojaro.cz.
4: Těšíme se na vás.
5: A zažijte sílu Audi ještě dnes. Více na Autojaro.cz.
4: Těšíme se na vás.
5: Zažijte sílu Audi ještě dnes. Více na Autojaro.cz.
4: Těšíme se na vás.
6: Ratatadadadata, trička, ratatadadadata, potisk, potisk, trička, potatadadadata, trička, ratatadadadata, potisk, potisk, trička, ratatadadadata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bilabil.cz, ratatadadata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bilabil.cz, potisk, trička, potisk, trička, bilabil.cz, potisk, trička, bilabil.cz.

0: jedna.
1: Jendo!
2: Chlapi, já už jsem nahoře. Výtah je hotovej.
3: Jendo, ty seš...
2: Já už jsem nahoře. Výtah je hotovej.
3: Jendo, ty seš ale bedna.
2: Jasně, dělám výtahy. Výtah je hotovej.
3: Jendo, ty seš ale bedna.
2: Jasně, dělám výtahy. Dělám výtahy jedna. Český výrobce výtahů, který má řešení pro každý prostor. Atypické výtahy jedna. Český výrobce výtahů, který má řešení pro každý prostor. Atypické výtahové šachty Moderna. Český výrobce výtahů, který má řešení pro každý prostor. Atypické výtahové šachty Moderní proskla. Výrobce výtahů, který má řešení pro každý prostor. Atypické výtahové šachty Moderní prosklené, který má řešení pro každý prostor. Atypické výtahové šachty Moderní prosklené výtahy i reko každý prostor. Atypické výtahové šachty Moderní prosklené výtahy i rekonstrukce stávajících. www.výtahy1.cz.
4: Rock Radio.
2: www.výtahy1.cz.

0: máme.
1: Farma Vraňany aktuálně nabízí samosběr těch nejsladších jahod.
2: Vzala jsem děti a krásně jsme si...
1: Nejsladších jahod.
2: Vzala jsem děti a krásně jsme si to užili. Teď si vezeme domů.
1: Sladších jahod.
2: Vzala jsem děti a krásně jsme si to užili. Teď si vezeme domů. Kupu jahod a fantastickou zmrzlinu k tomu.
1: Farma Vraňany.
2: Fantastickou zmrzlinu k tomu.
1: Farma Vraňany. Vaše nejsladší jahody. Vytáhni jendu!
3: Co říkáš? Výtahy jedna?
1: Vytáhni jendu! Potřebujeme šachtu na výtah!
3: Já vím! Výtahy jedna!
1: Jendu! Potřebujeme šachtu na výtah!
3: Já vím! Výtahy jedna! Ty uměj šachty!
1: Povídám!
3: Já vím! Výtahy jedna! Ty uměj šachty!
1: Povídám! Vytáhni jendu!
3: No jo! Ty uměj šachty!
1: Povídám! Vytáhni jendu!
3: No jo! Výtahy jedna!
4: Teď my už máme výtahy.

0: hlasu záleží. Rokový referendum. Na vašem hlasu záleží. V sobotním rokovým referendu oživíme vzpomínky na domácí a slovenský desky, na který se trochu zapomnělo. Jedničku dostali Macbeth s eponymní deskou z roku 1992. Dvojku schytal Maťo Ďurinda. A jeho stejnojmenná soulová záležitost z roku 1997.
1: Hej kočka prvej triedy.
0: Eponymní desku partičky Merlin taky z roku 1992. Muziku na sobotní večer vybírejte na našem webu rokovýradio.cz. Vyberte si rokový album za

0: tentokrát tedy Rock in Pardubice, pátek 19. června, tedy Rock in Pardubice, pátek 19. června a samozřejmě tam včetně rockrádiovýho týmu, který povede Petr a samozřejmě tam včetně rockrádiovýho týmu, který povede Petr Janda, tedy náš včetně rockrádiovýho týmu, který povede Petr Janda, tedy náš odpolední moderátor, který vás celým rokinem v Pardubicích provede, tak samozřejmě tam budete mít i slušný v Pardubicích provede, tak samozřejmě tam budete mít i slušný holky a budete tam mít vede, tak samozřejmě tam budete mít i slušný holky a budete tam mít i možnost si. Samozřejmě tam budete mít i slušný holky a budete tam mít i možnost si koupit novej merch. Traktor, to je sestava, která zítra přijede do Pardubic. No a my pro vás máme 10 lupenů, respektive to je sestava, která zítra přijede do Pardubic. No a my pro vás máme 10 lupenů, respektive pro celou partu. Však už to znáte z těch předchozích zastávek, že stačí, když na náš e-mail studio@rokoviradio.cz pošlete fotku svojí party. Zasedne rada staršího a vybere toho jednoho šťastlivce, kterýho vyhlásíme zítra v rokovým rozjezdu.
1: Tvrdou muziku ti přináší tvrdá matrace.
0: Rozjezdu.
1: Tvrdou muziku ti přináší tvrdá matrace Hercules Klima i tvrdá matrace Hercules Klima od

0: Hubičku.cz. Tu neproležíš. Nyní z dopravce Hercules Klima od matrace za hubičku.cz. Tu neproležíš. Klima od matrace za hubičku.cz. Tu neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. Se za hubičku.cz. Tu neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. Matrace za hubičku. Tu neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. Matrace za hubičku.cz. No. Nyní s dopravou zdarma. Matrace za hubičku.cz.
1: No a já vám zahraju nějakou...
0: Pravou zdarma. Matrace za hubičku.cz.
1: No a já vám...
0: Matrace za hubičku.cz.
1: No a já vám zahraju nějakou muziku další. Dáme si...
0: Hubičku.cz.
1: No a já vám zahraju nějakou muziku další. Dáme si Metalliku. Nějakou muziku další. Dáme si Metalliku. Dáme si taky vypsanou fixu a jejich pořád aktuální. Dáme si Metalliku. Dáme si taky vypsanou fixu a jejich pořád aktuální věc Bylo to jistý. Metalliku. Dáme si taky vypsanou fixu a jejich pořád aktuální věc Bylo to. Taky vypsanou fixu a jejich pořád aktuální věc Bylo to jistý, což je skladba. Aktuální věc Bylo to jistý, což je skladba z nového alba Ideál, který vyšlo teprve nedávno, tak ho můžete... Věc Bylo to jistý, což je skladba z novýho alba Ideál, který vyšlo teprve nedávno, tak ho můžete zakoupit. Jistý, což je skladba z novýho alba Ideál, který vyšlo teprve nedávno, tak ho můžete zakoupit, pokud ještě nemáte. Alba Ideál, který vyšlo teprve nedávno, tak ho můžete zakoupit, pokud ještě nemáte. No a docelý stihneme i Rose, vyšlo teprve nedávno, tak ho můžete zakoupit, pokud ještě nemáte. No a docelý stihneme i Rosemith a v 11 hodinách, tak ho můžete zakoupit, pokud ještě nemáte. No a docelý stihneme i Rosemith a v 11 hodin nás čeká, pokud ještě nemáte. No a docelý stihneme i Rosemith a v 11 hodin nás čeká elektrický oběd.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 70. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kilo kosti v ceně 79,90 za 1 kilogram. Vodní meloun 1 kilogram 79,90 za 1 kilogram. Vodní meloun 1 kilogram za 14,90 za 1 kilogram. Vodní meloun 1 kilogram za 14,90 a má 1 kilogram. Vodní meloun 1 kilogram za 14,90. A madeta podní meloun 1 kilogram za 14,90. A madeta plnotučné trvanlivé 1 kilogram za 14,90. A madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 kilogram za 14,90. A madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Lidl, to se vyplatí. Za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Trénírka.
2: Lidl, to se vyplatí.
3: Trénírkárna.cz.
4: Hej, CZ. Hej ty. Ne ty. Chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky? Hej ty. Ne ty. Chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky? Se slevou 30. Ne ty. Chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky? Se slevou 30. Chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky? Se slevou 30%? Není problém. 30%? Není problém. Klikni na trenírkárna.cz. Napiš kód. Není problém. Klikni na trenírkárna.cz. Napiš kód rádio a jede to. 30% na... Klikni na trenírkárna.cz. Napiš kód rádio a jede to. 30% na všech kódem rádio.
5: Dnes objednáš a zítra máš.
3: Trenírkárna.cz.
5: Dnes objednáš a zítra máš.
3: Trenírkárna.cz.
5: Nejlepší výběr, nejnižší...
3: A zítra máš. Trenírkárna.cz.
5: Nejlepší výběr.
3: Trenírkárna.cz.
5: Nejlepší výběr, nejnižší ceny. Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší výběr nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze. Poděbradská poje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze. Poděbradská 3. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze. Poděbradská 36. Nebo v naší nové prodejně v Praze. Poděbradská 36. Nebo

0: Tak tohle byly Biffy Clyro na Rock Rádiu, který... Tak tohle byly Biffy Clyro na Rock Rádiu, který... Tak tohle byly Biffy Clyro na Rock Rádiu, který jsme si dali v 10 hodin a 30... Tak tohle byly Biffy Clyro na Rock Rádiu, který jsme si dali v 10 hodin a 37... Tak tohle byly Biffy Clyro na Rock Rádiu, který jsme si dali v 10 hodin a 37 minut. No a pojďme, který jsme si dali v 10 hodin a 37 minut. No a pojďme se podívat na zítřejší program. A to 10 hodin a 37 minut. No a pojďme se podívat na zítřejší program. A to konkrétně 37 minut. No a pojďme se podívat na zítřejší program. A to konkrétně do Pardubic minut. No a pojďme se podívat na zítřejší program. A to konkrétně a pojďme se podívat na zítřejší program. A to konkrétně do Pardubic, protože tam proběhne
1: další zastávka festivalu Rockin 19. června festivalu Rockin.

0: Poděbradech a prodejně v Praze, Poděbradská 36, nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Beneš. Poděbradská 36, nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na bene.cz.
1: Jen do konce
0: více na bene.cz.
1: Jen do konce
0: CZ.
1: Jen do konce června zakoupíte permanentku na Pálavské vinobraně. Jen do konce června zakoupíte permanentku na Pálavské vinobraně. Jen do konce června zakoupíte permanentku na Pálavské vinobraně. Jen do konce června zakoupíte permanentku na Pálavské vinobraní v Mikulově. Do konce června zakoupíte permanentku na Pálavské vinobraní v Mikulově za 800. Zakoupíte permanentku na Pálavské vinobraní v Mikulově za 800 korun. Kupíte permanentku na Pálavské vinobraní v Mikulově za 800 korun. Horkýže slíže, manky business na Pálavské vinobraní v Mikulově za 800 korun. Horkýže slíže, manky business, Richard vinobraní v Mikulově za 800 korun. Horkýže slíže, manky business, Richard Miller, Helena Vondráčková za 800 korun. Horkýže slíže, manky business, Richard Miller, Helena Vondráčková, business, Richard Miller, Helena Vondráčková, Ben Kristovao a další zde vystoupí. Helena Vondráčková, Ben Kristovao a další zde vystoupí od 11. do 13. září. Vstupenková, Ben Kristovao a další zde vystoupí od 11. do 13. září. Vstupenky, Kristovao a další zde vystoupí od 11. do 13. září. Vstupenky na najdete na Pálavský, zde vystoupí od 11. do 13. září. Vstupenky najdete na Pálavské vinobraní.cz. 11. do 13. září. Vstupenky najdete na Pálavské vinobraní.cz. Nabídka platí 13. září. Vstupenky najdete na Pálavské vinobraní.cz. Vstupenky najdete na Pálavské vinobraní.cz. Nabídka platí jen do konce června. Na Pálavské vinobraní.cz. Nabídka platí jen do konce června. Nabídka platí jen do konce června.
2: Mám barák děravej, mám barák děravej, mě do postele fičí.

0: Jste naladili Rádio Fortuna. Tady servírujeme ty nejlepší fotbalové... Naladili Rádio Fortuna. Tady servírujeme ty nejlepší fotbalové hity. Fortuna. Tady servírujeme ty nejlepší fotbalové hity. Držte se, bude to jízda. Servírujeme ty nejlepší fotbalové hity. Držte se, bude to jízda. Nejlepší fotbalové hity. Držte se, bude to jízda. Vsadím se, že hity. Držte se, bude to jízda. Vsadím se, že vás to... Držte se, bude to jízda. Vsadím se, že vás tohle... Bude to jízda. Vsadím se, že vás tohle zvedne ze sedačky. Jízda. Vsadím se, že vás tohle zvedne ze sedačky. Vsadím se, že vás tohle zvedne ze sedačky. A teď všichni. Vsadím se, že vás tohle zvedne ze sedačky. A teď všichni. Mexická vlna. Vsadím se, že vás tohle zvedne ze sedačky. A teď všichni. Mexická vlna. Zvedne ze sedačky. A teď všichni. Mexická vlna. Ze sedačky. A teď všichni. Mexická vlna. A teď všichni. Mexická vlna. Tohle bude dlouhá noc. Tohle bude dlouhá noc. Tohle bude dlouhá noc. Fortuna. Bude dlouhá noc. Fortuna. Dostane tě do... Fortuna. Dostane tě do hry.
1: Ministerstvo financí... Do hry. Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osob na... Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osob na... varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osob mladších 18 na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osob mladších 18 let na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osob mladších 18 let na hazardní hře.
2: Potřebuješ
1: lost. Zákaz účasti osob mladších 18 let na hazardní hře.
2: Potřebuješ změnit splátku?
1: Účasti osob mladších 18 let na hazardní hře.
2: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od
1: 18 let na hazardní hře.
2: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Credit
1: na hazardní hře.
2: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Credit změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online po bočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
3: Zažijte emoce.
2: Home Credit. Pro lepší příběhy.
3: Zažijte emoce za volantem.
2: Credit. Pro lepší příběhy.
3: Zažijte emoce za volantem.
2: Pro lepší příběhy.
3: Zažijte emoce za volantem vozů Peugeot. Zažijte emoce za volantem vozů Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Zažijte emoce za volantem vozů Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Emoce za volantem vozů Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vozů Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší. Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale taky testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídka na jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídka na nákup nové soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídka na nákup nového vozu ceny, ale také speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Ale také speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na ped2026.cz. Zvou vás na ped2026.cz. Zvou vás auto

0: Salony Kopecký ED2026.cz. Zvou vás autosalony Kopecký 21. června 2026.cz. Zvou vás autosalony Kopecký 21. června.cz. Zvou vás autosalony Kopecký 21. června u Zvou vás autosalony Kopecký 21. června u OC Europark autosalony Kopecký 21. června u OC Europark ve Štěrboholích. Vedro 21. června u OC Europark ve Štěrboholích.
1: Vedro jako park ve Štěrboholích. Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladat ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku, kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. I na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace, ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor, již od 5999 korun v prodejní síti Datar. Již od 5999 korun v prodejní síti Datart. V prodejní síti Datart.
2: Senkor.
3: Tohle není jen obyčejná grilo.
2: Datart. Senkor.
3: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka. Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Uzené tofu Nature's Promise vejvačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Uzené tofu Nature's Promise večí za 12 masa a přesto plná skvělých chutí. Uzené tofu Nature's Promise večí za 12,90 plná skvělých chutí. Uzené tofu Nature's Promise večí za 12,90. Uzené tofu Nature's Promise večí za 12,90 a rajčata keříková tofu Nature's Promise večí za 12,90 a rajčata keříková s apkou za Nature's Promise večí za 12,90 a rajčata keříková s apkou za 27,90 za 12,90 a rajčata keříková s apkou za 27,90 Albert 10 a rajčata keříková s apkou za 27,90 Albert a rajčata keříková s apkou za 27,90 Albert Keříková s apkou za 27,90. Albert. Rotát. Albert. Rock Radio. Albert.

poraděj, jinak jsem. Jinak jsem. Jinak jsem.

0: okna Sukorady. Sukorady. www.oknasukorady.cz. Sukorady. www.oknasukorady.cz. www.oknasukorady.cz. www.oknasukorady.cz. www.oknasukorady.cz. www.oknasukorady.cz.
1: Právě jste na
0: CZ.
1: Právě jste na Právě jste naladili Radio Fortuna. Právě jste naladili Radio Fortuna. Tady servírujeme ty nejlepší fotbalové hity. Právě...

Ahoj lidi, tady je vypsaná fixa. Zdravíme posluchače Rock Rádia. Rádio, který má v názvu Rock. Je to nejlepší rádio.

Rock Radio. Rokový dopoledne s Kamilem. Rock Radio. Rokový dopoledne s Kamilem Drábem. Rock Radio. Rokový dopoledne s Kamilem Drábem. Rokový dopoledne s Kamilem Drábem. Dnes s Kamilem Drábem.

0: června. Už 19. až 21. června. Buď u toho. Vstupenky pořídíš 14. až 21. června. Buď u toho. Vstupenky pořídíš na auto 21. června. Buď u toho. Vstupenky pořídíš na autodrombrno.com 1. června. Buď u toho. Vstupenky pořídíš na autodrombrno.com. Buď u toho. Vstupenky pořídíš na autodrombrno.com. Na autodrombrno.com.
1: Utrhnout?
0: Drombrno.com.
1: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit?
0: .com.
1: Utrhnout, sklidit, očistit? Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu? Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více. Sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
2: Vyberte si třeba hrachové lůžko.
1: V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
2: Vyberte si třeba hrachové lůžko.
1: Máme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
2: Vyberte si třeba hrachové lůžky kilo za
1: 200 druhů ovoce a zeleniny.
2: Vyberte si třeba hrachové lůžky kilo za 99
1: a zeleniny.
2: Vyberte si třeba hrachové lusky kilo za 99,90. Berte si třeba hrachové lusky kilo za 99,90 a cibuli lahů kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou svazek za 12,90 a 59,90 a cibuli lahůdkovou svazek za 12,90 až do 12,90 až do 23. června.
1: Čerstvé jako
2: 90 až do 23. června.
1: Čerstvé jako z Kauflandu.
2: Do 23. června.
1: Čerstvé jako z Kauflandu. Čerstvé jako z Kauflandu.
3: Objevte svět potěšení a
1: andu.
3: Objevte svět potěšení a smyslnosti. Odjemných. Objevte svět potěšení a smyslnosti. Odjemných olejíčků, prádla. Objevte svět potěšení a smyslnosti. Odjemných olejíčků, prádla, kosmetik, ostychu, poradí. Udělejte si radost na www.růžovýslon.cz. www.růžovýslon.cz. růžovýslon.cz.
4: Máte jen pěkné T-shirt, 条纹多多, 品质保证, 只需要您的几条漂亮的 T-shirt, 条纹多多, 品质保证, 只需要您的几条个人信息, 条纹多多, 品质保证, 只需要您的几条个人信息, 和银行多, 品质保证, 只需要您的几条个人信息, 和银行卡号证, 只需要您的几条个人信息, 和银行卡号, 个人信息和银行卡号.
5: Nekupujte drahý značky ani
4: 信息和银行卡号.
5: Nekupujte drahý značky ani levný čínský.
6: Extrémně výhodná nabídka. Nissan Juke se zvýhodněním až 190 tisíc. Včetně extrémně výhodná nabídka. Nissan Juke se zvýhodněním až 190 tisíc. Včetně Nissan Juke se zvýhodněním až 190 tisíc. Včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc. Včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí tisíc. Včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce. Palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce. Hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dílerů Nissan. Víc tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dílerů Nissan. Více na... Nabídka platí pouze do konce června. U všech dílerů Nissan. Více na Nissan.cz. Platí pouze do konce června. U všech dílerů Nissan. Více na Nissan.cz. Top června. U všech dílerů Nissan. Více na Nissan.cz.
7: Top Trade. Akreditovaný půjčovna. Servis. Více na www.toptrade.cz.
8: Zavratné mega...
7: Servis. Více na www.toptrade.cz.
8: Zavratné mega...
7: Trade.cz.
8: Zavratné mega slevy... Zavratné mega slevy...
9: Čím více nakoupíte, tím více...
8: Ne mega slevy...
9: Čím více nakoupíte, tím více
8: ušetříte.
9: Čím více nakoupíte, tím více ušetříte. Čím více nakoupíte, tím více ušetříte.

0: ušetříte. Rozdáváme kupony na čím více nakoupíte, tím více ušetříte. Rozdáváme kupony na okamžité koupíte, tím více ušetříte. Rozdáváme kupony na okamžité slevy až do 10 000 korun, více ušetříte. Rozdáváme kupony na okamžité slevy až do 10 000. Rozdáváme kupony na okamžité slevy až do 10 000 korun. Máme kupony na okamžité slevy až do 10 000 korun. U nás najdete svůj okamžité slevy až do 10 000 korun. U nás najdete svůj až do 10 000 korun. U nás najdete svůj trend. Mebelix. Buďte in. It's korun. U nás najdete svůj trend. Mebelix. Buďte in. U nás najdete svůj trend. Mebelix. Buďte in. Najdete svůj trend. Mebelix. Buďte in. Mebelix. Buďte in. Střešní Lix. Buďte in. Střešní okna. Střešní okna fenestra. Fenestra. Střešní okna fenestra. Fenestra. Ano. Střešní okna fenestra. Fenestra. Ano. Česká střešní okna fenestra. Fenestra. Ano. Česká střešní okna mezi vámi a nebem. Střešní okna fenestra. Fenestra. Ano. Česká střešní okna mezi vámi. Okna fenestra. Fenestra. Ano. Česká střešní okna mezi vámi a nebem již 4. Fenestra. Ano. Česká střešní okna mezi vámi a nebem již 40 let. Fenestra. Ano. Česká střešní okna mezi vámi a nebem již 40 let. Fenestra.
1: Krásné dopoledne přeje Kuba Bělák. Experti na problematiku závislostné dopoledne přeje Kuba Bělák. Experti na problematiku závislostí souhlasí s vládními návrhy Kuba Bělák. Experti na problematiku závislostí souhlasí s vládními návrhy. Experti na problematiku závislostí souhlasí s vládními návrhy k větší regulaci kratomu. Jsou pro zavedení závislostí souhlasí s vládními návrhy k větší regulaci kratomu. Jsou pro zavedení spotřeby souhlasí s vládními návrhy k větší regulaci kratomu. Jsou pro zavedení spotřební daně i důrazně vládními návrhy k větší regulaci kratomu. Jsou pro zavedení spotřební daně i důraznější a větší regulaci kratomu. Jsou pro zavedení spotřební daně i důraznější a důslednější kratomu. Jsou pro zavedení spotřební daně i důraznější a důslednější vymáhání. Jsou pro zavedení spotřební daně i důraznější a důslednější vymáhání nastavených spotřební daně i důraznější a důslednější vymáhání nastavených pravidel. Staví se pro proti zákazu na 20 let, ne od 18. Memorandum o porozumění mezi Spojenými od 18. Memorandum o porozumění mezi Spojenými státy a Íránem elektronicky. Memorandum o porozumění mezi Spojenými státy a Íránem elektronicky podepsali Memorandum o porozumění mezi Spojenými státy a Íránem elektronicky porozumění mezi Spojenými státy a Íránem elektronicky podepsali americký prezident Trump a jeho státy a Íránem elektronicky podepsali americký prezident Trump a jeho íránský protějšek elektronicky podepsali americký prezident Trump a jeho íránský protějšek předbytronicky podepsali americký prezident Trump a jeho íránský protějšek. Předběžná dohoda by měla vést k ukončení války. Švýcarsko pak potvrdilo, že v pátek bude hostit začátek mírových jednání USA a Íránu. Tenistka Nikola Bartuňková porazila na travnatém turnaji v Berlíně Belgičanku Mertensovou a postoupila do čtvrtfinále.

0: něm narazí na světovou jedničku Mertensovou a postoupila do čtvrtfinále. V něm narazí na světovou jedničku a postoupila do čtvrtfinále. V něm narazí na světovou jedničku Bělorusku Sabalenkovou. Neuspěla naopak Kateřina Siniaková.
1: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok napsání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Doprava.
2: Tak jak nám to jezdí? Pojďme se podívat do Ústí nad Labem v ulici.
1: Doprava.
2: Tak jak nám to jezdí? Pojďme se podívat do Ústí nad Labem v ulici Prokopa. Tak jak nám to jezdí? Pojďme se podívat do Ústí nad Labem v ulici Prokopa Diviše. Jak nám to jezdí? Pojďme se podívat do Ústí nad Labem v ulici Prokopa Diviše je... Nákladního osobního auta je to na křižovatce s ulicí Klíska, tak tam si dejte pozor a počítejte s omezením, Tam se řeší nehoda osobního auta chodce, na místě je záchranka i policie, tak tam očekávejte zdržení.
1: Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte.

Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš. Do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky. Už 19. až 21. června. Buď u té republiky. Už 19. až 21.

0: oběd.
1: No a my startujeme čtvrteč...
0: Rock Radio, elektrický oběd.
1: No a my startujeme čtvrteč...
0: Radio, elektrický oběd.
1: No a my startujeme čtvrteční elektrický oběd.
0: Elektrický oběd.
1: No a my startujeme čtvrteční elektrický oběd s datem... No a my startujeme čtvrteční elektrický oběd s datem 18. června. No a my startujeme čtvrteční elektrický oběd s datem 18. června. Jdeme čtvrteční elektrický oběd s datem 18. června. Kamil Dráp je s vámi, já vám přeju elektrický oběd s datem 18. června. Kamil Dráp je s vámi, já vám přeju dobrou chuť k tomu, co si uvaříte. S datem 18. června. Kamil Dráp je s vámi, já vám přeju dobrou chuť k tomu, co si uvaříte, protože června. Kamil Dráp je s vámi, já vám přeju dobrou chuť k tomu, co si uvaříte, protože k dispozici je s vámi, já vám přeju dobrou chuť k tomu, co si uvaříte, protože k dispozici je vám teď aktuálně náš. Přeju dobrou chuť k tomu, co si uvaříte, protože k dispozici je vám teď aktuálně náš Facebook, respektive mesmu, co si uvaříte, protože k dispozici je vám teď aktuálně náš Facebook, respektive protože k dispozici je vám teď aktuálně náš Facebook, respektive Messenger, že k dispozici je vám teď aktuálně náš Facebook, respektive Messenger, pozici je vám teď aktuálně náš Facebook, respektive Messenger, kam můžete psát svoje aktuálně náš Facebook, respektive Messenger, kam můžete psát svoje přání, co byste v příštích 60 minutách, kam můžete psát svoje přání, co byste v příštích 60 minutách na Rock Radio chtěli slyšet, psát svoje přání, co byste v příštích 60 minutách na Rock Radio chtěli slyšet, a nebo co byste v příštích 60 minutách na Rock Radio chtěli slyšet, a nebo případně na e-mail obec zavináč narokradio chtěli slyšet, anebo případně na e-mail obec zavináč rokovýradio.cz. Opakuji stejně tak jako vždy, pokud to bude v našich možnostech. Tak to je na úvod, a teď už se pojďme věnovat muzice. První příspěvek samozřejmě jako vždy ode mě. A dneska si dáme pořádnou jízdu s kapelou Scorpions.
2: Pořádnou jízdu s kapelou Scorpions.

toho vznikla nakonec. Výborná. Tak to je úvod dnešního elektrického oběda. Deska z toho vznikla nakonec. Výborná. Tak to je úvod dnešního elektrického oběda. Trošku jsem se zasnil, jak jsem to slyšel. Tak já to mám rád, no, tohle éra. Éra 80. let Scorpions je naprosto úžasná. Teď pojďme trošku do novější doby, konkrétně vlastně dá se říct do současnosti, protože napsal David. Který by chtěl zahrát něco od Foo Fighters. Stále ještě jedu na pondělní vlně, kdy jsem je viděl ve Varšavě. Dáme si v podstatě,

0: Blackout. Blackout a Scorpions. Blackout a Scorpions na Rock Rádiu. Blackout a Scorpions na Rock Rádiu titul. Blackout a Scorpions na Rock Rádiu titulní skladba alba z roku 1982, který vůbec nemuselo být 82, který vůbec nemuselo být s hlasem Klause Meiného, protože předtím prodělal velký problémy s hlasivkami, dokonce říkal kapele,
1: aby si našli jinýho zpěváka, ale Rudolf Schenker jakožto hlavní představitel Scorpions říkal, že počkají
0: a vyplatilo se to. Podívejte se, jaká deska z toho vznikla nakonec. Výborná. Tak to je úvod dnešního elektrického. A jaká deska z

Elektrický oběd a Kamil Dráb. Rock Radio. Elektrický oběd a Kamil Dráb. Rock Radio. Elektrický oběd a Kamil Dráb. Jo. Elektrický oběd a Kamil Dráb. Elektrický oběd a Kamil Dráb.

0: 1963, první album s Johnem Bushem, zpěvákem, který pak s nima natočil.
1: Armageddon.

Robert si napsal o Entrex a Only píseň. Robert si napsal o Entrex a Only píseň z roku 1990. Robert si napsal o Entrex a Only píseň z roku 1990. Robert si napsal o Entrex a Only píseň z roku 1993. Robert si napsal o Entrex a Only píseň z roku 1993. První album s Johnem Bushem. Entrex a Only píseň z roku 1993. První album s Johnem Bushem. Píseň z roku 1993. První album s Johnem Bushem, zpěvákem, který 1993. První album s Johnem Bushem, zpěvákem, který pak s ním

0: Radio. Farmageddon. Rock Radio. Elektrický obi. Farmageddon. Rock Radio. Elektrický oběd. Farmageddon. Rock Radio. Elektrický oběd. Rock Radio. Elektrický oběd.
1: Spotřební daň tvoří 14% státního spotřební daň. Tvoří 14% státního rozpočtu. Procent státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatšího rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
2: Slyšel?
1: Pro bohatší Česko.
2: Slyšeli jste právě
1: pro bohatší Česko.
2: Slyšeli jste právě teď z vysílání vaší oko. Slyšeli jste právě teď z vysílání vaší oblíbenou píseň. Slyšeli jste právě teď z vysílání vaší oblíbenou píseň a nemůžete si zap. Slyšeli jste právě teď z vysílání vaší oblíbenou píseň a nemůžete. Slyšeli jste právě teď z vysílání vaší oblíbenou píseň a nemůžete si za Boha vzpomenout. Jste právě teď z vysílání vaší oblíbenou píseň a nemůžete si za Boha vzpomenout, kdo jí oblíbenou píseň a nemůžete si za Boha vzpomenout, kdo jí zpívá nebo jak se jmenuje. Nezoufejte a nemůžete si za Boha vzpomenout, kdo jí zpívá nebo jak se jmenuje. Nezoufejte. Jmenuje. Nezoufejte a mrkněte na náš web www.rokovýradio.cz. Nezoufejte a mrkněte na náš web www.rokovýradio.cz. Najdete tam a mrkněte na náš web www.rokovýradio.cz. Najdete tam playlist všech web www.rokovýradio.cz. Najdete tam playlist všech odehraných písní. www.rokovýradio.cz. Najdete tam playlist všech odehraných písní. Radio.cz. Najdete tam playlist všech odehraných písní. www.rokovýradio.cz. Všech odehraných písní. www.rokovýradio.cz. Slušnej web písní. www.rokovýradio.cz. Slušnej web. www.rokovýradio.cz. Slušnej web. www.rokovýradio.cz. Slušnej web. Radio.cz. Slušnej web.
3: Biznis začnete.
2: Slušnej web.
3: Biznis začnete nápadem.
2: Slušnej web.
3: Biznis začnete nápadem a my mu dáme tvar. Biznis začnete nápadem a my mu dáme tvar. Biznis začnete nápadem a my mu dáme tvar. Technik Plast Tachov. Biznis začnete nápadem a my mu dáme tvar. Technik Plast Tachov. Lisování plastových výrobků. A my mu dáme tvar. Technik Plast Tachov. Lisování plastových výrobků od návrhu a my mu dáme tvar. Technik Plast Tachov. Lisování plastových výrobků od návrhu až k finálnímu produktu. Technik Plast Tachov. Lisování plastových výrobků od návrhu až k finálnímu produktu. Více nad Tachov. Lisování plastových výrobků od návrhu až k finálnímu produktu. Více na Technik Plast. Lisování plastových výrobků od návrhu až k finálnímu produktu. Více na technikplast.com. Tata. Výrobků od návrhu až k finálnímu produktu. Více na technikplast.com. Tata. Návrhu až k finálnímu produktu. Více na technikplast.com.
4: Tatart vyhlašuje
3: produktu. Více na technikplast.com.
4: Tatart vyhlašuje data
3: na technikplast.com.
4: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
5: Slyším
3: plast.com.
4: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
5: Slyším Tatart nákupy.
4: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
5: Slyším Tatart nákupy.
4: A vyhlašuje Tatart nákupy.
5: Slyším Tatart nákupy.
4: Ano, Tatart nákupy.
5: Slyším Tatart nákupy.
4: Ano,
5: slyším Tatart nákupy.
4: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivní.
5: Tatart nákupy.
4: Ano, Tatart nákupy s fůrou
5: nákupy.
4: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev.
5: Už nákupy.
4: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev.
6: Už nemusíte čekat na lepší cenu.
4: Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev.
6: Už nemusíte čekat na lepší cenu.
4: Kupy s fůrou exkluzivních slev.
6: Už nemusíte čekat na lepší cenu. Velké spotřebiče AE exkluzivních slev.
4: Už nemusíte čekat na lepší cenu.
6: Velké spotřebiče AE.

0: EG? Nyní už nemusíte čekat na lepší cenu. Velké spotřebiče AEG? Nyní pořídíte se musíte čekat na lepší cenu. Velké spotřebiče AEG? Nyní pořídíte se slevou až 20% cenu. Velké spotřebiče AEG? Nyní pořídíte se slevou až 20%. Velké spotřebiče AEG? Nyní pořídíte se slevou až 20%. Spotřebiče AEG? Nyní pořídíte se slevou až 20%.
1: To je mazec.
0: Nyní pořídíte se slevou až 20%.
1: To je mazec.
2: Datart. Opravdový
0: pořídíte se slevou až 20%.
1: To je mazec.
2: Datart. Opravdový elektrospecialist.
0: Až 20%.
1: To je mazec.
2: Datart. Opravdový elektrospecialista.
3: Potřebuješ změnit?
1: To je mazec.
2: Datart. Opravdový elektrospecialista.
3: Potřebuješ změnit splátku?
1: Mazec.
2: Datart. Opravdový elektrospecialista.
3: Potřebuješ změnit splátku?
2: S flexi... Datart. Opravdový elektrospecialista.
3: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou?
2: Opravdový elektrospecialista.
3: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od home
2: specialista.
3: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od home kreditu si stěhat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home credit. Pro lepší příběhy.
4: Hledáte práci, která dává smysl? Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Vyberte si pozici, která vám sedne a nastartujte taky včetně brigád.
5: Cítím hodně.

0: Mám ty zaběhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Mám tip, úplnou tutovku. Sešláp v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Mám tip, úplnou tutovku. Sešláp v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Mám tip, úplnou tutovku. Sešlápnu vytřídím sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Mám tip, úplnou tutovku. Sešlápnu vytřídím každičkou plechovku. Třídím hodně. Mám tip, úplnou tutovku. Sešlápnu vytřídím každičkou plechovku. Třídění kovu je opravdu tip, úplnou tutovku. Sešláp vytřídím každičkou plechovku. Třídění kovu je opravdu moje. Šetřím vytřídím každičkou plechovku. Třídění kovu je opravdu moje. Šetřím tím energii i přírodní zdroje. Vytříděný kov se už nikdy nestratí a v mnoha podobách přírodní zdroje. Vytříděný kov se už nikdy nestratí a v mnoha podobách se k nám zpět navrátí. A v mnoha podobách se k nám zpět navrátí. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Nám zpět navrátí. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Přijďte odpad. Je a bude. Má to smysl. Přijďte odpad.
1: Ekokom.
2: Maximální.
0: Má to smysl. Přijďte odpad.
1: Ekokom.
2: Maximální úspora v tetě. Sleva 4.
0: Smysl. Přijďte odpad.
1: Ekokom.
2: Maximální úspora v tetě. Sleva 40%. Maximální úspora v tetě. Sleva 40% na maximální úspora v tetě. Sleva 40% na celou značku Gillette. Náhradní hlavice, strojky, pěny. Úspora v tetě. Sleva 40% na celou značku Gillette. Náhradní hlavice, strojky, pěny pro muže i sleva 40% na celou značku Gillette. Náhradní hlavice, strojky, pěny 10% na celou značku Gillette. Náhradní hlavice, strojky, pěny pro muže i ženy. Nebo objevte celou značku Gillette. Náhradní hlavice, strojky, pěny pro muže i ženy. Nebo objevte zubní pastu. Náhradní hlavice, strojky, pěny pro muže i ženy. Nebo objevte zubní pastu Lakalut Active za skvělých strojky, pěny pro muže i ženy. Nebo objevte zubní pastu Lakalut Active za skvělých 59. Nebo objevte zubní pastu Lakalut Active za skvělých 59,90. Více na tetadrogerii pastu Lakalut Active za skvělých 59,90. Více na tetadrogerie.cz Active za skvělých 59,90. Více na tetadrogerie.cz 90. Více na tetadrogerie.cz. Více na tetadrogerie.cz.
3: Tohle není jen obyčejná grilovačka.
2: Tetadrogerie.cz.
3: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je
2: Albert.cz.
3: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka. Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez. Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa. Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Uzené tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Uzené tofu Nature's Promise with grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Uzené tofu Nature's Promise ve cheese úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Uzené tofu Nature's Promise ve cheese za 12,90 a přesto plná skvělých chutí. Uzené tofu Nature's Promise ve cheese za 12,90 a skvělých chutí. Uzené tofu Nature's Promise ve cheese za 12,90 a rajčata keříková tí. Uzené tofu Nature's Promise ve cheese za 12,90 a rajčata keříková s tofu Nature's Promise ve cheese za 12,90 a rajčata keříková s apkou za 27 a rajčata keříková s apkou za 27,90. Albert. A rajčata keříková s apkou za 27,90. Albert.
1: Rock
3: s apkou za 27,90. Albert.
1: Rock Radio.
3: 27,90. Albert.
1: Rock Radio.
3: Albert.

DABu i FM nebo na rádia v DABu i FM nebo na radia.cz. Rok v DABu i FM nebo na radia.cz. Rok i FM nebo na radia.cz. Rok nebo na radia.cz. Rok rádio. Radia.cz. Rok rádio. CZ.

vstáváme brzo. Vstáváme brzo a chodíme spát pozdě. Vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou.

Jump. Van Halen, Jump na Rock Rádiu. Van Halen, Jump na Rock Rádiu, v elektrickém obědě něco málo. Van Halen, Jump na Rock Rádiu, v elektrickém obědě něco málo. Van Halen, Jump na Rock Rádiu, v elektrickém obědě něco málo před 11:30. Jump na Rock Rádiu, v elektrickém obědě něco málo před 11:30. Tuhle na Rock Rádiu, v elektrickém obědě něco málo před 11:30. Tuhle tu písničku za něco málo před 11:30. Tuhle tu písničku zařídila Erika. Zařadila ji do dnešní 12:00. Tuhle tu písničku zařídila Erika. Zařadila ji do dnešního menu. No a tuhle tu písničku zařídila Erika. Zařadila ji do dnešního menu. No a další písničku zařídila Erika. Zařadila ji do dnešního menu. No a další Erika. Zařadila ji do dnešního menu. No a další položka v menu bude od Bedřicha. Zařadila ji do dnešního menu. No a další položka v menu bude od Bedřicha, který píšního menu, no a další položka v menu bude od Bedřicha, který píše. No a další položka v menu bude od Bedřicha, který píše. Další položka v menu bude od Bedřicha, který píše, že bych chtěl vmáčknout. Bude od Bedřicha, který píše, že bych chtěl vmáčknout do dnešního Bedřicha, který píše, že bych chtěl vmáčknout do dnešního elektrického oběda něco. Píše, že bych chtěl vmáčknout do dnešního elektrického oběda něco od Blink 182. Chtěl vmáčknout do dnešního elektrického oběda něco od Blink 182. Píše, jen jako přiknout do dnešního elektrického oběda něco od Blink 182. Píše, jen jako příprava elektrického oběda něco od Blink 182. Píše, jen jako příprava na oběda něco od Blink 182. Píše, jen jako příprava na Rock for People Blink 182. Píše, jen jako příprava na Rock for People 2000. Píše, jen jako příprava na Rock for People 2027. Jako příprava na Rock for People 2027.

Rock, rock radio. Elektrický. Rock, rock radio. Elektrický. Rock, rock radio. Elektrický oběd. Samile. Rock, rock radio.

0: to samý, ale tedy v Evropě, třeba Paid in Black to samý, ale nevyšli v Evropě, třeba Paid in Black to samý, ale nevyšli na žádné Evropě, třeba Paid in Black to samý, ale nevyšli na žádný řadovce. Až v Americe, ty jsi Black to samý, ale nevyšli na žádný řadovce. Až v Americe, ty jsi dělali, ale nevyšli na žádný řadovce. Až v Americe, ty jsi dělali ty desky, anebo dělají žádný řadovce. Až v Americe, ty jsi dělali ty desky, anebo dělají obecně vždycky podle sebe. Až v Americe, ty jsi dělali ty desky, anebo dělají obecně vždycky podle sebe. No ale to jsme si zahráli díky Oldovi, anebo dělají obecně vždycky podle sebe. No ale to jsme si zahráli díky Oldovi, tak ho zdravím. Super výběr. Tuhle tu muziku mám moc rád. Milovník klasických pozdravím.
1: Děkuji moc a ahoj.

0: Dali jsme si Stouny na rokrády
1: s největším poznávacím znamením týhletý legendy a co je zvláštní, tak nevyšla.
2: Evropě, třeba Paid in Black, to samý, singlově, tedy v Evropě, třeba Paid in Black,

0: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Hello ovocná svačinka XXL balení za 10 ovocná svačinka různé druhy XXL balení za 10,90. Coca-Cola osvěžující nealkoholický nápoj 2 litry za 29. A Linteo Baby dětské vlhče alkoholický nápoj 2 litry za 29,90. Až do 23. června ubrousky za 19,90.
1: Zase lítáš v oblacích.
2: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. Letíme na ten let balónem od Go Balóny.

0: od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
1: Chcete také zažít...
0: Allegrii v akci, tak letíme spolu!
1: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
0: Tak letíme spolu!
1: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
0: Tak honem ať...
1: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
0: Tak ho
1: chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
0: Tak honem, ať vám neuletí. Právě teď
1: nezapomenutelný let balónem?
0: Tak honem, ať vám neuletí. Právě teď je na Allegrii
1: let balónem?
0: Tak honem, ať vám neuletí. Právě teď je na Allegrii let balónem?
1: Tak honem, ať vám neuletí.
0: Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850.
1: Ať vám neuletí.
0: Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun. Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun. Teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
1: Proleďte se třeba nad Poděbrady tam.
0: Let balónem od 2850 korun.
1: Proleďte se třeba nad Poděbrady
0: 2850 korun.
1: Proleďte se třeba nad Poděbrady táborem Českými Budějovicemi, nebo se třeba nad Poděbrady táborem Českými Budějovicemi, nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
0: Více o akci na
2: Firma na zážitky.
1: Lokalit po celé republice.
0: Více o akci na
2: Firma na zážitky.
0: CZ.
1: Publice.
0: Více o akci na
2: Firma na zážitky.
0: CZ. Více o akci na
2: Firma na zážitky.
0: CZ.
3: Pohled
0: na
2: Firma na zážitky.
0: CZ.
3: Pohlédl do dálky a
2: zážitky.
0: CZ.
3: Pohlédl do dálky.
0: CZ.
3: Pohlédl do dálky a zvolal. Pohlédl do dálky a zvolal. A pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí na se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny se blíží. Prázdniny se blíží.
4: Vinetu!
3: Se blíží. Prázdniny se blíží.
4: Vinetu!
3: Prázdniny se blíží.
4: Vinetu!
3: Druhý se blíží.
4: Vinetu!
3: Druhý se blíží.
4: Vinetu!
5: Druhý díl Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře. Je tu. Poklad na Stříbrném jezeře. Ve Westernovém městečku Boskovice. Poklad na Stříbrném jezeře. Ve Westernovém městečku Boskovice. Na Stříbrném jezeře. Ve Westernovém městečku Boskovice.
6: O letošních
5: ve Westernovém městečku Boskovice.
6: O letošních prázdninách posledních 20 představení. Posledních 20 představení.
7: S láskou v srdci vás očekávám. Váš Karel. S láskou v srdci vás očekávám. Váš Karel Máj.
6: Vstupenky a více informací.
7: V srdci vás očekávám. Váš Karel Máj.
6: Vstupenky a více informací na www.
7: Očekávám. Váš Karel Máj.
6: Vstupenky a více informací na www.
7: Až Karel Máj.
6: Vstupenky a více informací na www. Westernové
7: Máj.
6: Vstupenky a více informací na www. Westernové pomlčka městky a více informací na www. Westernové pomlčka městečko.cz. Informací na www. Westernové pomlčka městečko.cz. www. Westernové pomlčka městečko.cz. Westernové pomlčka městečko.cz.
8: Rock Radio.
6: Městečko.cz.

0: Rock Radio. Rock Radio. Elektrický. Rock Radio. Elektrický oběd.
1: Tak děti, zítra je taky den a teď už do spa.
0: Oběd.
1: Tak děti, zítra je taky den a teď už do spa. Tak děti, zítra je taky den a teď už do spacáku a spinkat. Tak děti, zítra je taky den a teď už do spacáku a spinkat. Zítra je taky den a teď už do spacáku a spinkat. A teď už do spacáku a spinkat. Spacáku a spinkat.
2: Luboši, ty ho nevím. Luboši, ty ho nevím. Nic ti neuděláš. Luboši, ty ho nevím.
1: Kempovat můžeš i jinak. Kempovat můžeš i jinak. Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
3: Tento týden.
1: CZ.
3: Tento týden v Kauflandu opět už...

radia.cz M nebo na radia.cz Rock radia.cz Rock Radio .cz Rock Radio Z

brzo a chodíme... Vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Chodíme spát pozdě s Jirkou Němým.

DABu i FM nebo na rádio. V DABu i FM nebo na rádio. V DABu i FM nebo na radia.cz. V DABu i FM nebo na radia.cz. DABu i FM nebo na radia.

My Chemical Romance. My Chemical Romance na Rock Rádiu. My Chemical Romance na Rock Rádiu v elektrickém obědě, muzika podle vašich chutí a přání a tuhletu muziku chtěla slyšet Markéta, další přání vašich chutí a přání a tuhletu muziku chtěla slyšet Markéta, další přání je od přání a tuhletu muziku chtěla slyšet Markéta, další přání je od Petra, který píše, že by chtěl Markéta, další přání je od Petra, který píše, že by chtěl nechat zahrát Billyho Joela. Jinak přeju krásný další přání je od Petra, který píše, že by chtěl nechat zahrát Billyho Joela. Jinak přeju krásný den a ať od Petra, který píše, že by chtěl nechat zahrát Billyho Joela. Jinak přeju krásný den, který píše, že by chtěl nechat zahrát Billyho Joela. Jinak přeju krásný den a ať to utíká.

Rock Radio. Rock Radio. Elektrický oběd a... Rock Radio. Elektrický oběd a Kamil... Rock Radio. Elektrický oběd a Kamil Dráb. Rock Radio. Elektrický oběd a Kamil Dráb. Radio. Elektrický oběd a Kamil Dráb.

Tady mám další zkaz. Čau Kamile, zahraj nám prosím něco od Komunálu, jen tak pro lepší náladu. Že bych chtěl tuhle píseň. Já tady mám další zkaz. Čau Kamile, zahraj nám prosím něco od Komunálu, jen tak pro lepší náladu. A ještě to nějak sfoukneme, ale dneska už bohužel tam nic nenarvu. Mějte se hezky, Kamil se s vámi loučí a za chvilku už Dan se svým rokovým vorazem.

a otvírák z týhletý desky. Tahle deska je trošku tak jako zapomenutá, protože vyšla z týhletý desky. Tahle deska je trošku tak jako zapomenutá, protože vyšla po albu, British Steel, no a logicky po takový bombě. No ale vyšla po albu British Steel, no a logicky po takový bombě. No ale British Steel, no a logicky po takový bombě. No ale zase je para a logicky po takový bombě. No ale zase logicky po takový bombě. No ale zase je parádní, krásně se poslouchá po takový bombě. No ale zase je parádní, krásně se poslouchá, tak bombě. No ale zase je parádní, krásně se poslouchá, tak třeba jestli vám unikla, tak si dejte, nebudete litovat. A otvírák už jste právě teď slyšeli, a to díky Pepovi. Který napsal, že by chtěl tuhle píseň, a tady mám další zkaz. Čau Kamil. Který napsal, že by chtěl tuhle píseň.

0: kávu si zaslouží, signora. Housebrand, tuhle kávu si zasloužíte pít. Housebrand, tuhle kávu si zasloužíte pít. Housebrand káva, tuhle kávu si zasloužíte pít. Housebrand káva, CZ. Užijte pít. Housebrand káva, CZ. Housebrand káva, CZ.
1: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit,
0: CZ.
1: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit. Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
2: Vyberte si třeba hrachové lusky.
1: Nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
2: Vyberte si třeba hrachové lusky kilo za 90
1: až 200 druhů ovoce a zeleniny.
2: Vyberte si třeba hrachové lusky kilo za 99
1: druhů ovoce a zeleniny.
2: Vyberte si třeba hrachové lusky kilo za 99,90 a cibuli třeba hrachové lusky kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovosky kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou svazek za 12,59,90 a cibuli lahůdkovou svazek za 12,90 až 9,90 a cibuli lahůdkovou svazek za 12,90 až do a cibuli lahůdkovou svazek za 12,90 až do 23. června lahůdkovou svazek za 12,90 až do 23. června. Novou svazek za 12,90 až do 23. června. 12,90 až do 23. června.
1: Čerstvé jako z Kaufland.
2: Až do 23. června.
1: Čerstvé jako z Kauflandu.
2: 23. června.
1: Čerstvé jako z Kauflandu.
3: Máme pro vás
1: června. Čerstvé jako z Kauflandu.
3: Máme pro vás tip na
1: čerstvé jako z Kauflandu.
3: Máme pro vás tip na zajímavé nemovitosti v nabídce
1: jako z Kauflandu.
3: Máme pro vás tip na zajímavé nemovitosti v nabídce. Máme pro vás tip na zajímavé nemovitosti v nabídce MM Reality. Rodinný dům ve Valašském Meziříčí za 8 milionů 360. Rodinný dům ve Valašském Meziříčí za 8 milionů 360 tisíc korun. Za 8 milionů 360 tisíc korun. Rodinný dům v Makově u Čadce 360 tisíc korun. Rodinný dům v Makově u Čadce za 3,5 milionu 60 tisíc korun. Rodinný dům v Makově u Čadce za 3,5 milionu korun. Rodinný dům v Makově u Čadce za 3,5 milionu. Stavební dům v Makově u Čadce za 3,5 milionu. Stavební pozemek v Makově u Čadce za 3,5 milionu. Stavební pozemek ve Staňkově na Domažlicku za 2 miliony za 3,5 milionu. Stavební pozemek ve Staňkově na Domažlicku za 2 milionu. Stavební pozemek ve Staňkově na Domažlicku za 2 miliony 230. Stavební pozemek ve Staňkově na Domažlicku za 2 miliony 230 tisíc. Komerční ve Staňkově na Domažlicku za 2 miliony 230 tisíc. Komerční objekt na Hoře svatého Domažlicku za 2 miliony 230 tisíc. Komerční objekt na Hoře svatého Šebestiána 2 miliony 230 tisíc. Komerční objekt na Hoře svatého Šebestiána za 30 tisíc. Komerční objekt na Hoře svatého Šebestiána za 11 tisíc. Komerční objekt na Hoře svatého Šebestiána za 11 milionů 550. Komerční objekt na Hoře svatého Šebestiána za 11 milionů 550 se ujíčí na za 7 milionů 900 tisíc korun. Aktuálně 7 milionů 900 tisíc korun. Aktuální nabídku 5 tisíc korun. Aktuální nabídku všech nemovitostí najdete na aktuální nabídku všech nemovitostí najdete na MM. Aktuální nabídku všech nemovitostí najdete na mmreality.cz. Aktuální nabídku všech nemovitostí najdete na mmreality.cz. Nemovitostí najdete na mmreality.cz.
4: Letní slevy ve
3: najdete na mmreality.cz.
4: Letní slevy ve Fashion Aréně
3: Reality.cz.
4: Letní slevy ve Fashion Aréně právě začaly. Letní slevy ve Fashion Aréně právě začaly. Využijte letní slevy ve Fashion Aréně právě začaly. Využijte slevy až letní slevy ve Fashion Aréně právě začaly. Využijte slevy až 70% u značek jako Fashion Aréně právě začaly. Využijte slevy až 70% u značek jako Adidas, Levi's právě začaly. Využijte slevy až 70%

70% u značek jako Adidas, Levi's. Využijte slevy až 70% u značek jako Adidas, Levi's a Tommy Hilfiger. Slevy až 70% u značek jako Adidas, Levi's a Tommy Hilfiger. Zastavte se na letní nákup. 70% u značek jako Adidas, Levi's a Tommy Hilfiger. Zastavte se na letní nákup jako Adidas, Levi's a Tommy Hilfiger. Zastavte se na letní nákupy a dopřejte si kousky Levi's a Tommy Hilfiger. Zastavte se na letní nákupy a dopřejte si kousky, které si zamil a Tommy Hilfiger. Zastavte se na letní nákupy a dopřejte si kousky, které si zamilujete. Zastavte se na letní nákupy a dopřejte si kousky, které si zamilujete. Fashion letní nákupy a dopřejte si kousky, které si zamilujete. Fashion Arena Prague Outlet a dopřejte si kousky, které si zamilujete. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace. Kousky, které si zamilujete. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace. Zamilujete. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace. Prague Outlet. Vaše outletová destinace. Vaše outletová destinace. Outletová destinace.

0: střešní okna Fenestra.
1: Fenestra?
0: Ano, česká střešní... Střešní okna Fenestra.
1: Fenestra?
0: Ano, česká střešní okna mezi vámi. Okna Fenestra.
1: Fenestra?
0: Ano, česká střešní okna mezi vámi.
1: Fenestra?
0: Ano, česká střešní okna mezi vámi a nebem již 40 let.
1: Fenestra?
0: Ano, česká střešní okna Fenestra.
1: Fenestra.cz.
0: Ano, česká střešní okna Fenestra.
1: Fenestra.cz.
0: Česká střešní okna Fenestra.
1: Fenestra.cz.
0: Fenestra. Fenestra.cz.
1: Fenestra.cz.

0: Kováčova nástupce představí severočeský klub v nejbližší době. Podle médií by jim nástupce představí severočeský klub v nejbližší době. Podle médií by jim mohl být bývalý kouč. Dunaj představí severočeský klub v nejbližší době. Podle médií by jim mohl být bývalý kouč. Dunajské středočeský klub v nejbližší době. Podle médií by jim mohl být bývalý kouč. Dunajské Středy v nejbližší době. Podle médií by jim mohl být bývalý kouč. Dunajské Středy Branislav. Podle médií by jim mohl být bývalý kouč. Dunajské Středy Branislav Fodrek.
1: Dnes bude oblačno až polojasno, odpoledne místy v Čechách a večer na celém území skoro jasno, nejvyšší denní teploty.
2: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v ose.
3: Viditelný zážitek v každém okamžiku vám přináší oční klinika Horní Počernice. Řešení očních vad bez ohledu na věk. www.ocniklinikahp.cz
2: Rock Radio. Rockovej poraz.
1: A já vám...
2: Rock Radio. Rockovej poraz.
1: A já vás zdravím.

0: Zprávy. Rock Radio. Zprávy.
1: Krásné.
0: Rock Radio. Zprávy.
1: Krásné poledne přeje Kuba Bělak.
0: Zprávy.
1: Krásné poledne přeje Kuba Bělak.
0: Zprávy.
1: Krásné poledne přeje Kuba Bělak. Složením slibu.
0: Zprávy.
1: Krásné poledne přeje Kuba Bělak. Složením slibu se dnes ujme funkce nová. Krásné poledne přeje Kuba Bělak. Složením slibu se dnes ujme funkce nová veřejná ochránkyně. Dne přeje Kuba Bělak. Složením slibu se dnes ujme funkce nová veřejná ochránkyně práv Eva Kustula. Bělak. Složením slibu se dnes ujme funkce nová veřejná ochránkyně práv Eva Kustulan. Bu se dnes ujme funkce nová veřejná ochránkyně práv Eva Kustulanská. Dláře ombudsmana nahradí Stanislava Křečka. Funkční období veřejného ochránce práv je 6 a nahradí Stanislava Křečka. Funkční období veřejného ochránce práv je 6. Funkční období veřejného ochránce práv je 6leté. V Evropě jezdí desítky veřejného ochránce práv je 6leté. V Evropě jezdí desítky pravidelných nočních ochránce práv je 6leté. V Evropě jezdí desítky pravidelných nočních vlaků. Jejich aktualizovanou interaktivní mapu pro tento rok zveřejnila na svém webu organizace Back on Track. Nová mapa zobrazuje přes 200 spojení a má cestujícím usnadnit trek. Nová mapa zobrazuje přes 200 spojení a má cestujícím usnadnit plánování cest. Nová mapa zobrazuje přes 200 spojení a má cestujícím usnadnit plánování cest. Přes 200 spojení a má cestujícím usnadnit plánování cest. Kováčova nástupce představí severočeský klub v nejbližší době podle mé webu.

0: Rock Radio, rockovej foras.
1: A já vás zdravím, rockeři, je pár...
0: Rock Radio, rockovej foras.
1: A já vás zdravím, rockeři, je pár minut po 12...
0: Rockovej foras.
1: A já vás zdravím, rockeři, je pár minut po 12... A já vás zdravím, rockeři, je pár minut po 12 hodině a začíná rockovej voras s Danem. Včera jste si asi všimli, zdravím, rockeři, je pár minut po 12 hodině a začíná rockovej voras s Danem. Včera jste si asi všimli, jsem tady... Je pár minut po 12 hodině a začíná rockovej voras s Danem. Včera jste si asi všimli, jsem tady začíná rokový vora s Danem. Včera jste si asi všimli, jsem tady nebyl, byl tady živora s Danem. Včera jste si asi všimli, jsem tady nebyl, byl tady ženský hlas, zaskakovala za mě Kája. Včera jste si asi všimli, jsem tady nebyl, byl tady ženský hlas, zaskakovala za mě Kája. Už jste si všimli, jsem tady nebyl, byl tady ženský hlas, zaskakovala za mě Kája. Už jsem zpátky, byl tady ženský hlas, zaskakovala za mě Kája. Už jsem zpátky, blokl jsem si záda. Jak byl tady ženský hlas, zaskakovala za mě Kája. Už jsem zpátky, blokl jsem si záda. Jak já říkám, zaskakovala za mě Kája. Už jsem zpátky, blokl jsem si záda. Jak já říkám, byl jsem já, už jsem zpátky, blokl jsem si záda, jak já říkám, byl jsem opíchaný v nemocnici. Zpátky, blokl jsem si záda, jak já říkám, byl jsem opíchaný v nemocnici. Ale už mi je líp, v nemocnici, ale už mi je líp, takže zaplať pán Bůh. A pustíme si nějakou muziku, třeba Motley Crue. Ale už mi je líp, takže zaplať pán Bůh. A pustíme si nějakou muziku, třeba Motley Crue. Takže zaplať pán Bůh. A pustíme si nějakou muziku, třeba Motley Crue, Vláďu Šafránka. Zaplať pán Bůh. A pustíme si nějakou muziku, třeba Motley Crue, Vláďu Šafránka. A nebo Rob Zombie. A pustíme si nějakou muziku, třeba Motley Crue, Vláďu Šafránka. A nebo Rob Zombie.

DABu i FM, Rock Radio, v DABu i FM, nebo na Rádia Rock Radio, v DABu i FM, nebo na Rádia, nebo na Rádia.cz. Střešní okna Fenestra, Rádia.cz. Střešní okna Fenestra, Fenestra.cz.

do sebe se zamiluje a jako ty. Dostává sebe se zamiluje a jako ty. Dostává křídla, vzduch plně luje.

0: Trantenberg, anebo traktory, které sjedou s náma šňůru, protože slaví 25. Trantenberg, anebo traktory, které sjedou s náma šňůru, protože slaví 25 let, a jedou to traktory, které sjedou s náma šňůru, protože slaví 25 let, a jedou to jenom na s náma šňůru, protože slaví 25 let, a jedou to jenom na Rockin' Town, tak se šňůru, protože slaví 25 let, a jedou to jenom na Rockin' Town, tak se na ně můžete podívat a slaví 25 let, a jedou to jenom na Rockin' Town, tak se na ně můžete podívat a jedou to jenom na Rockin' Town, tak se na ně můžete podívat a zaspívat si s nima 5x5 třeba. A Rockin' Town, tak se na ně můžete podívat a zaspívat si s nima 5x5 třeba. Tak se na ně můžete podívat a zaspívat si s nima 5x5 třeba. Ně můžete podívat a zaspívat si s nima 5x5 třeba. No a já za chvilku pustím zaspívat si s nima 5x5 třeba. No a já za chvilku pustím ještě nějakou hudbu si s nima 5x5 třeba. No a já za chvilku pustím ještě nějakou hudbu a čeká třeba. No a já za chvilku pustím ještě nějakou hudbu a čeká na třeba alkohol, frty se. No a já za chvilku pustím ještě nějakou hudbu a čeká na třeba alkohol, frty se kendama. Já za chvilku pustím ještě nějakou hudbu a čeká na třeba alkohol, frty se kendamars. A nebo chvilku pustím ještě nějakou hudbu a čeká na třeba alkohol, frty se kendamars. A nebo a čeká na třeba alkohol, frty se kendamars. A nebo toutou a Afrika. 30 Second Mars, anebo Toutou a Afrika. Mars, anebo Toutou a Afrika.
1: Já
0: a Afrika.
1: Já nový plot mám. Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý. Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý. Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám. Nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Praha Běchov. Všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Praha Běchovice. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Praha Běchovice. Ploty Dobrý, C. Prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Praha Běchovice. Ploty Dobrý, CZ. Ploty Dobrý, všechno i montujeme. Ploty Dobrý, Praha Běchovice. Ploty Dobrý, CZ. Ploty Dobrý, všechno dobrý, Praha Běchovice. Ploty Dobrý, CZ. Ploty Dobrý, všechno dobrý. Drbyšovice. Ploty Dobrý, CZ. Ploty Dobrý, všechno dobrý. Dobrý, CZ. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
2: Drby z ohrad a výběhu zoo.
1: Ploty Dobrý, všechno dobrý.
2: Drby z ohrad a výběhu zooparku Zelčín.
1: Všechno dobrý.
2: Drby z ohrad a výběhu zooparku Zelčín. Hlásíme se ze Drby z ohrad a výběhu zooparku Zelčín. Hlásíme se ze surikatí hlídky. Ohrad a výběhu zooparku Zelčín. Hlásíme se ze surikatí hlídky.
3: Pozor!
2: Výběhu zooparku Zelčín. Hlásíme se ze surikatí hlídky.
3: Pozor, pozor!
2: Parku Zelčín. Hlásíme se ze surikatí hlídky.
3: Pozor, pozor! Hlásíme se.
2: Hlásíme se ze surikatí hlídky.
3: Pozor, pozor! Hlásíme zvýšený pohyb.
2: Ze surikatí hlídky.
3: Pozor, pozor! Hlásíme zvýšený pohyb.
2: Si hlídky.
3: Pozor, pozor! Hlásíme zvýšený pohyb. Smích. Pozor, pozor! Hlásíme zvýšený pohyb. Smích se šíří areálem. Trampolíny jedou. Hlásíme zvýšený pohyb. Smích se šíří areálem. Trampolíny jedou naplno a pohyb. Smích se šíří areálem. Trampolíny jedou naplno a lidi se... Smích se šíří areálem. Trampolíny jedou naplno a lidi se pořád se šíří areálem. Trampolíny jedou naplno a lidi se pořád zastavují areálem. Trampolíny jedou naplno a lidi se pořád zastavují. Trampolíny jedou naplno a lidi se pořád zastavují. My sledujeme je... Oni sledují naplno a lidi se pořád zastavují. My sledujeme je, oni sledují nás. Lidi se pořád zastavují. My sledujeme je, oni sledují nás. Léto je ideální pořád zastavují. My sledujeme je, oni sledují nás. Léto je ideální. My sledujeme je, oni sledují nás. Léto je ideální čas být zvědavý. Sledujeme je, oni sledují nás. Léto je ideální čas být zvědavý. Oni sledují nás. Léto je ideální čas být zvědavý. A v tom jsme my, sledují nás. Léto je ideální čas být zvědavý. A v tom jsme my, surikat. Léto je ideální.

9, je to už 27 let a tato pecka i teď vyprodala. Je to už 27 let a tato pecka i teď vyprodala. 20 let a tato pecka i teď vyprodala. Nebo vyprodala první vlnu Rock for People a tato pecka i teď vyprodala. Nebo vyprodala první vlnu Rock for People a i teď vyprodala. Nebo vyprodala první vlnu Rock for People, prodali pat vyprodala. Nebo vyprodala první vlnu Rock for People, prodali 15 000 lístků na první. Nebo vyprodala první vlnu Rock for People, prodali 15 000 lístků na první vlnu na příští rok. Prodala první vlnu Rock for People, prodali 15 000 lístků na první vlnu na příští rok. Což for people prodali 15 000 lístků na první vlnu na příští rok, což je úctyhodný, kdo by lístku na první vlnu na příští rok, což je úctyhodný, kdo by to čekal. Ještě o téhle kapele jsem si říkal, že už to má zazené příští rok, což je úctyhodný, kdo by to čekal. Ještě o téhle kapele jsem si říkal, že už to má za Zenitem. Tak ne, kapele jsem si říkal, že už to má za Zenitem. Tak nemá ještě. Ale my se budeme bavit o něčem jiném, a to o Rockinta, říkal, že už to má za Zenitem. Tak nemá ještě. Ale my se budeme bavit o něčem jiném, a to o Rockinta. Tak nemá ještě. Ale my se budeme bavit o něčem jiném, a to o Rockintown, protože my jedeme ještě. Ale my se budeme bavit o něčem jiném, a to o Rockintown, protože my jedeme do Pardubic, a to už teďka v pátek. Ale my se budeme bavit o něčem jiném, a to o Rockintown, protože my jedeme do Pardubic, a to už teďka v pátek. Něčem jiným, a to o Rockintown, protože my jedeme do Pardubic, a to už teďka v pátek. A my to o Rockintown, protože my jedeme do Pardubic, a to už teďka v pátek. A my tam budeme rozdávat, protože my jedeme do Pardubic, a to už teďka v pátek. A my tam budeme rozdávat do Pardubic, a to už teďka v pátek. A my tam budeme rozdávat lístky na tohle, a to už teďka v pátek. A my tam budeme rozdávat lístky na tohle pro 10 lidí. A my tam budeme rozdávat lístky na tohle pro 10 lidí, abyste mohli vzít celou partu. A my tam budeme rozdávat lístky na tohle pro 10 lidí, abyste mohli vzít celou partu. Rozdávat lístky na tohle pro 10 lidí, abyste mohli vzít celou partu. A co pro lístky na tohle pro 10 lidí, abyste mohli vzít celou partu. A co pro to udělat? Stačí, když vyvodíte pro 10 lidí, abyste mohli vzít celou partu. A co pro to udělat? Stačí, když vyvodíte 10 lidí, abyste mohli vzít celou partu. A co pro to udělat? Stačí, když vyvodíte nějakou fotku nebo máte nějakou, abyste mohli vzít celou partu. A co pro to udělat? Stačí, když vyvodíte nějakou fotku nebo máte celou partu. A co pro to udělat? Stačí, když vyvodíte nějakou fotku nebo máte nějakou z Rockinu celou partou. A co pro to udělat? Stačí, když vyvodíte nějakou fotku nebo máte nějakou z Rockinu celou partou, čím víc crazy tím lepší. Stačí, když vyvodíte nějakou fotku nebo máte nějakou z Rockinu celou partou, čím víc crazy tím. Vyvodíte nějakou fotku nebo máte nějakou z Rockinu celou partou, čím víc crazy tím lepší. A pošlete mi to na celou partou, čím víc crazy tím lepší. A pošlete mi to na studio za crazy tím lepší. A pošlete mi to na studio@rokoviradio.cz. Čím originálnější, tím lepší. A můžete se tam těšit jako čorokoviradio.cz, čím originálnější, tím lepší. A můžete se tam těšit jako na koblížky, čím originálnější, tím lepší. A můžete se tam těšit jako na koblížky, alkohol, horký, že slížnější, tím lepší. A můžete se tam těšit jako na koblížky, alkohol, horký, že slíže, Trantenberg. A můžete se tam těšit jako na koblížky, alkohol, horký, že slíže, Trantenberg. A nebo traktory, které jsou jako na koblížky, alkohol, horký, že slíže, Trantenberg. A nebo traktory, které jedou s náma, šňůr, slíže.

0: čas víc svědavý. A v tom jsme my surikaty opravdu čas víc svědavý. A v tom jsme my surikaty opravdu dobré. Tak. Víc svědavý. A v tom jsme my surikaty opravdu dobré. Tak. A v tom jsme my surikaty opravdu dobré. Tak.
1: Zoopark Zelčí.
0: Surikaty opravdu dobré. Tak.
1: Zoopark Zelčí. Kousek od Prahy a hoď
0: dobré. Tak.
1: Zoopark Zelčí. Kousek od Prahy a hodně blízko k Zelčí. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
2: Vidíš to?
1: Prahy a hodně blízko u zvířat.
2: Vidíš to?
3: Vidím.
2: Vidíš to?
3: Vidím. Ptáci zpívají, slunce pohoda.
2: Vidíš to?
3: Vidím. Ptáci zpívají, slunce pohoda.
2: No a vidíš to?
3: Vidím. Ptáci zpívají, slunce pohoda.
2: No a víš, co vidím já? Vidíš to?
3: Vidím. Ptáci zpívají, slunce pohoda.
2: No a víš, co vidím já?
3: Vidím. Ptáci zpívají, slunce pohoda.
2: No a víš, co vidím já?
4: Co?
2: Leď balonem, bungee.
3: Zpívají, slunce pohoda.
2: No a víš, co vidím já?
4: Co?
2: Leď balonem, bungee.
3: Slunce pohoda.
2: No a víš, co vidím já?
4: Co?
2: Leď balonem, bungee.
4: Co?
2: Leď balonem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku. Flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
5: Užijte si krásného počasí s Allegri.
2: Nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
5: Užijte si krásného počasí s Allegri a vyberte nezapomenutelný
2: zážitků, který si můžu užít venku.
5: Užijte si krásného počasí s Allegri a vyberte
2: můžu užít venku.
5: Užijte si krásného počasí s Allegri a vyberte nezapomenutelný zážitek. Užijte si krásného počasí s Allegri a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo krásného počasí s Allegri a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké. Allegri a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
2: U nás si vybere úplně
5: pro sebe nebo své blízké.
2: U nás si vybere úplně každý.
5: A když se netrefíte, nevadí.
2: Obě každý.
5: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný. Netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
2: S nejširší nabídkou na trhu a možnost
5: nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
2: S nejširší nabídkou na trhu a možnost
5: obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
2: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny
5: zážitek zdarma vyměnit za jiný.
2: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic
5: změnit za jiný.
2: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
5: Nejlepší dá
2: s nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
5: Nejlepší dárek je
2: na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
5: Nejlepší dárek je zážitek.
2: Možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
5: Nejlepší dárek je zážitek.
6: Firma na zážitky.
5: CZ.
7: Angry Birds kosmetika.
5: Zážitky. CZ.
7: Angry Birds kosmetika, co má koule. Angry Birds kosmetika, co má koule. Angry Birds kosmetika, co má koule. Angry Birds kosmetika, co má koule. Angry Birds lousy vůně kosmetika, co má koule. Angry Birds lousy vůně pod kosmetika, co má koule. Angry Birds lousy vůně pod i spodek koule. Angry Birds lousy vůně pod i spodek žádný. Angry Birds, lousy vůně pod i sporek, žádný keci funkčí věc, sporek, žádný keci funkčí věci, a nagr i, bí keci funkčí věci, a nagr i, bé a funkčí věci, a nagr i, bé a desete, a nagr i, bé a desetečka.
8: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně, se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně.

0: 7 od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun u krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun z kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90 a madeta 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90 a madní meloun 1 kg za 14,90 a madeta plnotučné trvanlivé meloun 1 kg za 14,90 a madeta plnotučné trvanlivé mléko gram za 14,90 a madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 90 a madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12 a madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Lidl. Plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Lidl. To se vyplatí. Trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Lidl. To se vyplatí. 1 litr za 12,90. Lidl. To se vyplatí. Litr za 12,90. Lidl. To se vyplatí. 90. Lidl. To se vyplatí. Lidl. To se vyplatí. To se vyplatí.
1: Mají jeden pěkné T-shirt. Mají jeden pěkné T-shirt, tělovin. Mají jeden pěkné T-shirt, tělovin, dodo. Mají jeden pěkné T-shirt, tělovin, dodo, kvalitní bảo. Mají jeden pěkné T-shirt, tělovin, dodo, kvalitní bảo.买一件漂亮的 T 恤，条纹多多，品质保证。只需要您的几条漂亮的 T 恤，条纹多多，品质保证。只需要您的几条个人 T 恤，条纹多多，品质保证。只需要您的几条个人信息多，品质保证。只需要您的几条个人信息和银行卡号，质保证。只需要您的几条个人信息和银行卡号。需要您的几条个人信息和银行卡号。
2: Nekupujte
1: na ti tiao ge ren xin xi he yin han ka hao.
2: Nekupujte drahé značky. Ani
1: ge ren xin xi he yin han ka hao.
2: Nekupujte drahé značky. Ani levný
1: he yin han ka hao.
2: Nekupujte drahé značky. Ani levný čínský
1: ki ka hao.
2: Nekupujte drahé značky. Ani levný čínský ki. Já se oblíkám. Nekupujte drahé značky, ani levný čínský s***ky. Já se oblíkám bez potisku. Nekupujte drahé značky, ani levný čínský s***ky. Já se oblíkám bez potisku. Ani levný čínský s***ky. Já se oblíkám bez potisku. Bez potisku CZ. Čínský s***ky. Já se oblíkám bez potisku. Bez potisku CZ. Já se oblíkám bez potisku. Bez potisku CZ.
3: Praho, při...
2: se oblíkám bez potisku. Bez potisku CZ.
3: Praho, připrav se na...
2: potisku. Bez potisku CZ.
3: Praho, připrav se na den, kdy bude všechno barevné.
2: Bez potisku CZ.
3: Praho, připrav se na den, kdy bude všechno barevné. Praho, připrav se na den, kdy bude všechno barevný. I ty, barva... Praho, připrav se na den, kdy bude všechno barevný. I ty, barvám. Připrav se na den, kdy bude všechno barevný. I ty, barvám ne... Na den, kdy bude všechno barevný. I ty, barvám neutečeš, je tady. 20. června všechno barevný. I ty, barvám neutečeš, je tady. 20. června v Praze v parku učení. I ty, barvám neutečeš, je tady. 20. června v Praze... Barvám neutečeš, je tady. 20. června v Praze v parku učení. Učeňku. Běh, bar, utečeš, je tady. 20. června v Praze v parku Učeňku. Běh, barvy, smídy. 20. června v Praze v parku Učeňku. Běh, barvy, smích a zážitek pro celou. 20. června v Praze v parku Učeňku. Běh, barvy, smích a zážitek pro celou. Praze v parku Učeňku. Běh, barvy, smích a zážitek pro celou rodinu. Vem děti, Učeňku. Běh, barvy, smích a zážitek pro celou rodinu. Vem děti, kámoše, babičku. Barvy, smích a zážitek pro celou rodinu. Vem děti, kámoše, babičku, tady se neřeší. A zážitek pro celou rodinu.

rodinu. Vem děti, kámoše, babičku, tady se neřeší čas. Pro celou rodinu. Vem děti, kámoše, babičku, tady se neřeší čas. Tady se sbírají. Vem děti, kámoše, babičku, tady se neřeší čas. Tady se sbírají. Kámoše, babičku, tady se neřeší čas. Tady se sbírají vzpomínky. Tady se sbírají vzpomínky. Registrace na barvám neutečeš.cz. Tak pojďte do toho vzpomínky. Registrace

0: pojďte do toho spolu. Oficiální partner akce Utečeš.cz. Tak pojďte do toho spolu. Oficiální partner akce Škoda Autobrank.cz. Tak pojďte do toho spolu. Oficiální partner akce Škoda Autobrank. Pojďte do toho spolu. Oficiální partner akce Škoda Autobranka. Váš autorizovaný Škoda Autobranka. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v Praze a v Náchodě. Branka, váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v Praze a v Náchodě.
1: Potřebuj
0: autorizovaný prodejce vozů Škoda v Praze a v Náchodě.
1: Potřebujete dětské
0: prodejce vozů Škoda v Praze a v Náchodě.
1: Potřebujete dětské kolo
0: v Praze a v Náchodě.
1: Potřebujete dětské kolo,
2: ale bojíte se, že bude dítku hned malé.
0: V Náchodě.
1: Potřebujete dětské kolo,
2: ale bojíte se, že bude dítku hned malé.
1: Tak si ho půjčte a potřebujete dětské kolo,
2: ale bojíte se, že bude dítku hned malé.
1: Tak si ho půjčte a budete dětské kolo,
2: ale bojíte se, že bude dítku hned malé.
1: Tak si ho půjčte a bude mu vždy akorát.
2: Ale bojíte se, že bude dítku hned malé.
1: Tak si ho půjčte a bude mu vždy akorát.
2: Happy Sport, že bude dítku hned malé.
1: Tak si ho půjčte a bude mu vždy akorát.
2: Happy Sportu půjčujeme dítku hned malé.
1: Tak si ho půjčte a bude mu vždy akorát.
2: Happy Sportu půjčujeme výhradně nová.
1: Tak si ho půjčte a bude mu vždy akorát.
2: Happy Sportu půjčujeme výhradně nová kola špičkových.
1: A bude mu vždy akorát.
2: V Happy Sportu půjčujeme výhradně nová kola špičkových značek VUM,
1: Rascal
2: a Bíny.
1: A teď navíc se slevou 15%, ale jen do konce navíc se slevou 15%, ale jen do konce června.
2: Happysport.cz.
1: 15%, ale jen do konce června.
2: Happysport.cz.
3: Závratné mega slevy.
4: Čím více nakoupíte, ti
3: závratné mega slevy.
4: Čím více nakoupíte,
3: mega slevy.
4: Čím více nakoupíte, tím více ušetříte.
3: Vy.
4: Čím více nakoupíte, tím více ušetříte. Čím více nakoupíte, tím více ušetříte. Rozdáváme kupony na okamžité slevy. Více nakoupíte, tím více ušetříte. Rozdáváme kupony na okamžité slevy, tím více ušetříte. Rozdáváme kupony na okamžité slevy až do 10 000 korun. Ušetříte. Rozdáváme kupony na okamžité slevy až do 10 000 korun. Rozdáváme kupony na okamžité slevy až do 10 000 korun. U nás najdete svůj kupony na okamžité slevy až do 10 000 korun. U nás najdete svůj trend. Okamžité slevy až do 10 000 korun. U nás najdete svůj trend. Mebelix. 10 000 korun. U nás najdete svůj trend. Mebelix. Buďte in. Korun. U nás najdete svůj trend. Mebelix. Buďte in. U nás najdete svůj trend. Mebelix. Buďte in. Najdete svůj trend. Mebelix. Buďte in.
5: Rock Radio.
4: Trend. Mebelix. Buďte in.
5: Rock Radio.
4: Mebelix. Buďte in.
5: Rock Radio.
4: Buďte in.

0: nebo na radia.cz, UIFM nebo na radia.cz, FM nebo na radia.cz.
1: Tvrdou muziku ti přináší Tvrdá matrace Hercules Klima. Tvrdou muziku ti přináší Tvrdá matrace Hercules Klima.

Herku.cz. Tu neproležíš. Nyní s dopravou z DACE Herkules Klima od matrace za hubičku.cz. Tu neproležíš. Nyní z doba od matrace za hubičku.cz. Tu neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. Hubičku.cz. Tu neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. Matrace za hubičku. Tu neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. Matrace za hubičku.cz. Proležíš. Nyní s dopravou zdarma. Matrace za hubičku.cz. S dopravou zdarma. Matrace za hubičku.cz. Rok. Matrace za hubičku.cz. Rok. Rádio. Za hubičku.cz. Rok. Rádio. CZ. Rok. Rádio.

Poctivej český festák nonstop, ale poctivej český festák nonstop, ale jistě. Poctivej český festák nonstop, ale jistě jak. Poctivej český festák nonstop, ale jistě jak si račte přát. Jevej český festák nonstop, ale jistě jak si račte přát. Jedině na rok nonstop, ale jistě jak si račte přát. Jedině na rok rádio, ale jistě jak si račte přát. Jedině na rok rádio stage se jistě jak si račte přát. Jedině na rok rádio stage se střídají jak si račte přát. Jedině na rok rádio stage se střídají te přát. Jedině na rok rádio stage se střídají nejlepší rokový český. Jedině na rok rádio stage se střídají nejlepší rokový český kapely s největšími hvězdami. Rok rádio stage se střídají nejlepší rokový český kapely s největšími hvězdami. Stage se střídají nejlepší rokový český kapely s největšími hvězdami. Svět nejlepší rokový český kapely s největšími hvězdami světového roku. Rokový český kapely s největšími hvězdami světového roku. To hvězdami světového roku. To nejlepší z festiáků světového roku. To nejlepší z festiáků, kulturáků a zábav roku. To nejlepší z festiáků, kulturáků a zábav. To je Rock Radio. To nejlepší z festiáků, kulturáků a zábav. To je Rock Radio Stage. Festiáků, kulturáků a zábav. To je Rock Radio Stage. Kú a zábav. To je Rock Radio Stage. Víc českýho roku nikde jinde. To je Rock Radio Stage. Víc českýho roku nikde jinde. Rock Radio Stage. Víc českýho roku nikde jinde neuslyšíš. Stage. Víc českýho roku nikde jinde neuslyšíš. Lač. Víc českýho roku nikde jinde neuslyšíš. Lač. Nikde jinde neuslyšíš. Lač. Rock Radio Stage v dabu. Den neuslyšíš. Lač. Rock Radio Stage v dabu. Lač. Rock Radio Stage v dabu. Lač. Rock Radio Stage v dabu. Radio Stage v dabu. V dabu.

je to frontman kapely Survivor, takže jste, kdo to uhádl, tak samozřejmě správně. Frontman kapely Survivor, takže jste, kdo to uhádl, tak samozřejmě správně. Takže jste, kdo to uhádl, tak samozřejmě správně. Ale o tom se bavit nebudem, ale budeme se bavit o... Kdo to uhádl, tak samozřejmě správně. Ale o tom se bavit nebudem, ale budeme se bavit o jiný. Tak samozřejmě správně. Ale o tom se bavit nebudem, ale budeme se bavit o jiný kapele, a to Kiss. Samozřejmě správně. Ale o tom se bavit nebudem, ale budeme se bavit o jiný kapele, a to Kiss. Vně. Ale o tom se bavit nebudem, ale budeme se bavit o jiný kapele, a to Kiss. Bavit nebudem, ale budeme se bavit o jiný kapele, a to Kiss. Protože na Rock for People budeme se bavit o jiný kapele, a to Kiss. Protože na Rock for People bylo vystoupení kapele, a to Kiss. Protože na Rock for People bylo vystoupení, a to Kiss. Protože na Rock for People bylo vystoupení takový zvláštní. Protože na Rock for People bylo vystoupení takový zvláštní spojení. Na Rock for People bylo vystoupení takový zvláštní spojení. Ben Cristovalo a Tommy vystoupení takový zvláštní spojení. Ben Cristovalo a Tommy Taylor takový zvláštní spojení. Ben Cristovalo a Tommy Taylor kapel. Zvláštní spojení. Ben Cristovalo a Tommy Taylor kapel z kapely Kiss. Zvláštní spojení. Ben Cristovalo a Tommy Taylor kapel z kapely Kiss, kytarista. Cristovalo a Tommy Taylor kapel z kapely Kiss, kytarista, který tam teda přišel do těch Tommy Taylor kapel z kapely Kiss, kytarista, který tam teda přišel do těch Kiss až z kapely Kiss, kytarista, který tam teda přišel do těch Kiss až po roce 2000 kapely Kiss, kytarista, který tam teda přišel do těch Kiss až po roce kytarista, který tam teda přišel do těch Kiss až po roce 2000, takže já říkám, už hraje písně, který tam teda přišel do těch Kiss až po roce 2000, takže já říkám, už hraje písničky do těch Kiss až po roce 2000, takže já říkám, už hraje písničky s nima. Těch Kiss až po roce 2000, takže já říkám, už hraje písničky s nima, které oni už napsali. 2000, takže já říkám, už hraje písničky s nima, které oni už napsali. Nehaním ho, určitě, takže já říkám, už hraje písničky s nima, které oni už napsali. Nehaním ho, už hraje písničky s nima, které oni už napsali. Nehaním ho. Určitě je to dobrý hudebník, protože by ho tam tak nevzali. Už napsali, nehaním ho. Určitě je to dobrý hudebník, protože by ho tam tak nevzali. Ale já jsem... Nehaním ho. Určitě je to dobrý hudebník, protože by ho tam tak nevzali. Ale já jsem četl o tom na netu. Určitě je to dobrý hudebník, protože by ho tam tak nevzali. Ale já jsem četl o tom na netu, protože jsem... Já jsem to i hudebník, protože by ho tam tak nevzali. Ale já jsem četl o tom na netu, protože jsem... Já jsem to i teda slyšel, jsem tam byli. Ale já jsem četl o tom na netu, protože jsem, já jsem to i teda slyšel, jsem tam byl, ale já jsem četl o tom na netu, protože jsem, já jsem to i teda slyšel, jsem tam byl, jsem procházel, slyšel na netu, protože jsem, já jsem to i teda slyšel, jsem tam byl, jsem procházel, slyšel jsem to a říkám, protože jsem, já jsem to i teda slyšel, jsem tam byl, jsem procházel, slyšel jsem to a říkám, jo, šel jsem se, jsem tam byl, jsem procházel, slyšel jsem to a říkám, jo, šel jsem se podívat, koukám a říkám, jsem procházel, slyšel jsem to a říkám, jo. Šel jsem se podívat, koukám a říkám, docela dobrý vejšky na Benán. No a slyšel jsem to a říkám, jo. Šel jsem se podívat, koukám a říkám, docela dobrý vejšky na Benán. No a říkám, jo. Šel jsem se podívat, koukám a říkám, docela dobrý vejšky na Benán. No. Jo. Šel jsem se podívat, koukám a říkám, docela dobrý vejšky na Benán. No a to zpíval vokál. Se podívat, koukám a říkám, docela dobrý vejšky na Benán. No a to zpíval vokál. Ben to nespíval, ty koukám a říkám, docela dobrý vejšky na Benán. No a to zpíval vokál, Ben to nespíval ty vejšky, protože on to nedá. Dobrý vejšky na Bena, no a to zpíval vokál, Ben to nespíval ty vejšky, protože on to nedá. Já vždycky říkám, to zpíval vokál, Ben to nespíval ty vejšky, protože on to nedá. Já vždycky říkám, když jsi v něčem dobrý, což ten vokál, Ben to nespíval ty vejšky, protože on to nedá. Já vždycky říkám, když jsi v něčem dobrý, což ten Ben určitě nespíval ty vejšky, protože on to nedá. Já vždycky říkám, když jsi v něčem dobrý, což ten Ben určitě v té své, co on to nedá. Já vždycky říkám, když jsi v něčem dobrý, což ten Ben určitě v té své, co on zpívá, je určitě dobrý. Já vždycky říkám, když jsi v něčem dobrý, což ten Ben určitě v té své, co on zpívá, je určitě dobrý. Já ho hanit nebudám. Když jsi v něčem dobrý, což ten Ben určitě té své, co on zpívá, je určitě dobrý. Já ho hanit nebudu, protože vyprodává dobrý, což ten Ben určitě v té své, co on zpívá, je určitě dobrý. Já ho hanit nebudu, protože vyprodává koncerty. Ben určitě v té své, co on zpívá, je určitě dobrý. Já ho hanit nebudu, protože vyprodává koncerty. Co on zpívá, je určitě dobrý. Já ho hanit nebudu, protože vyprodává koncerty. Tak ať se a je určitě dobrý. Já ho hanit nebudu, protože vyprodává koncerty. Tak ať se nám do toho neser. Já ho hanit nebudu, protože vyprodává koncerty. Tak ať se nám do toho nesere do toho roku, ať budu.

0: protože vyprodává koncerty, tak ať se nám do toho nesere do toho roku a dělá si to svoje koncerty, tak ať se nám do toho nesere do toho roku a dělá si to svoje, tak ať se nám do toho nesere do toho roku a dělá si to svoje, protože chápu, že chce nesere do toho roku a dělá si to svoje, protože chápu, že chce zabrat co největší jakoby a dělá si to svoje, protože chápu, že chce zabrat co největší jakoby publikum, dělá si to svoje, protože chápu, že chce zabrat co největší jakoby publikum, protože chápu, že chce zabrat co největší jakoby publikum, ale někdy to bohužel nejde. Takže chápu, že chce zabrat co největší jakoby publikum, ale někdy to bohužel nejde. Takže zabrat co největší jakoby publikum, ale někdy to bohužel nejde. Takže se to najděte na netu, Ben Kristoval a publikum, ale někdy to bohužel nejde. Takže se to najděte na netu, Ben Kristoval a Tommy Taylor, ale někdy to bohužel nejde. Takže se to najděte na netu, Ben Kristoval a Tommy Taylor, někdy to bohužel nejde. Takže se to najděte na netu, Ben Kristoval a Tommy Taylor, je to docela zážitek. Takže se to najděte na netu, Ben Kristoval a Tommy Taylor, je to docela zážitek. To najděte na netu, Ben Kristoval a Tommy Taylor, je to docela zážitek. Ben Kristoval a Tommy Taylor, je to docela zážitek. No a my si pustíme zase nějakou hudbu a Tommy Taylor, je to docela zážitek. No a my si pustíme zase nějakou hudbu, je to docela zážitek. No a my si pustíme zase nějakou hudbu, třeba Škvor křídla, docela zážitek. No a my si pustíme zase nějakou hudbu, třeba Škvor křídla, ale tek. No a my si pustíme zase nějakou hudbu, třeba Škvor křídla, ale to je za chvilku, protože předtím pustíme zase nějakou hudbu, třeba Škvor křídla, ale to je za chvilku, protože předtím budou Bon Jovi, hey, it's my life. Třeba Škvor křídla, ale to je za chvilku, protože předtím budou Bon Jovi, hey, it's my life. Třeba Škvor křídla, ale to je za chvilku, protože předtím budou Bon Jovi, hey, it's my life. Takže budem tancovat? Budem. Ale to je za chvilku, protože předtím budou Bon Jovi a it's my life. Takže budem tancovat? Budem. Protože předtím budou Bon Jovi a it's my life. Takže budem tancovat? Budem.
1: Kdo šet?
0: A it's my life. Takže budem tancovat? Budem. My life. Takže budem tancovat? Budem.
1: Kdo šetří, má za 3.
2: Za 500, Maxi, za 500. Při nákupu v Baumaxu nad 5000 dostaneš slevu 500 korun. Maxi, za 500. Při nákupu v Baumaxu nad 5000 dostaneš slevu 500 korun na další nákup. Ale při nákupu v Baumaxu nad 5000 dostaneš slevu 500 korun na další nákup. V Baumaxu nad 5000 dostaneš slevu 500 korun na další nákup. Ale pozor, nad 5000 dostaneš slevu 500 korun na další nákup. Ale pozor, akce než slevu 500 korun na další nákup. Ale pozor, akce platí jen do 21. června. 500 korun na další nákup. Ale pozor, akce platí jen do 21. června. Nákup. Ale pozor, akce platí jen do 21. června.
1: Super, jedeme hned.
2: Pozor, akce platí jen do 21. června.
1: Super, jedeme hned. Dnes nakoupíme.
2: 21. června.
1: Super, jedeme hned. Dnes nakoupíme.
2: Zítra června.
1: Super, jedeme hned. Dnes nakoupíme.
2: Zítra ušetříme.
1: Jo, super, jedeme hned. Dnes nakoupíme.
2: Zítra ušetříme.
1: Jo, to je Baumax. Dnes nakoupíme.
2: Zítra ušetříme.
1: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco.
2: Zítra ušetříme.
1: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc. Nejlepší
2: a ušetříme.
1: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc. Nejlepší výběr. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc. Nejlepší výběr. Nízké ceny a vždycky něco navíc. Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene a vždycky něco navíc. Nejlepší výběr, nejnižší ceny. Něco navíc. Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčeny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze, Poděbrad nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze, Poděbradská 36. Nebo v našich dalších přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze, Poděbradská 36. Nebo v našich dalších procesech sami v naší nové prodejně v Praze, Poděbradská 36. Nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech i nové prodejně v Praze, Poděbradská 36. Nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Poděbradská 36. Nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na Benečes. Nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na Bene.cz. V našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na Bene.cz. V Poděbradech a Benešově. Více

0: bene.cz. A ten... Benešově. Více na bene.cz.
1: Atención.
0: Více na bene.cz.
1: Atención, señoras y señores. Atención, señoras y señores.
2: La Tropical Party opět roztančí.
1: Atención, señoras y señores.
2: La Tropical Party opět roztančí smích.
1: Señoras y señores,
2: la Tropical Party opět roztančí smích. Tropical Party opět roztančí smích.
1: Un, dos, tres.
2: Taneční škola La Tropical zve všechny roztančí smích.
1: Un, dos, tres.
2: Taneční škola La Tropical zve všechny
1: Un, dos, tres.
2: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce latinskoamerické
1: Un, dos, tres.
2: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce latinskoamerické zábavy. Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce latinskoamerické zábavy na ten nejlepší škola La Tropical zve všechny příznivce latinskoamerické zábavy na ten nejlepší všechny příznivce latinskoamerické zábavy na ten nejlepší mejdán. Workshopy, drinky, super probavy na ten nejlepší mejdán. Workshopy, drinky, super prostředí. To všechno nejlepší mejdán. Workshopy, drinky, super prostředí. To všechno na nádherné terase smíchou. Workshopy, drinky, super prostředí. To všechno na nádherné terase smíchou.
1: La Tropical.
2: Drinky, super prostředí. To všechno na nádherné terase smíchou.
1: La Tropical.
2: Přijďte super prostředí. To všechno na nádherné terase smíchou.
1: La Tropical.
2: Přijďte se bavit. Přijďte všechno na nádherné terase smíchou.
1: La Tropical.
2: Přijďte se bavit, přijďte tančit, herné terase smíchou.
1: La Tropical.
2: Přijďte se bavit, přijďte tančit, přijďte žít.
1: La Tropical.
2: Přijďte se bavit, přijďte tančit, přijďte žít.
1: Yes, Tropical.
2: Přijďte se bavit, přijďte tančit, přijďte žít.
1: Yes,
2: další La Tropical Party je už. Přijďte se bavit, přijďte tančit, přijďte žít.
1: Yes,
2: další La Tropical Party. Přijďte tančit, přijďte žít.
1: Yes,
2: další La Tropical Party je už tuto sobotu od sečit, přijďte žít.
1: Yes,
2: další La Tropical Party je už tuto sobotu od 17 žít.
1: Yes,
2: další La Tropical Party je už tuto sobotu od 17 hodin.
1: Yes,
2: další La Tropical Party je už tuto sobotu od 17 hodin. La Tropical Party na teras. Další La Tropical Party je už tuto sobotu od 17 hodin. La Tropical Party od 17 hodin. La Tropical Party na terase Smíchov. Více na web. 17 hodin. La Tropical Party na terase Smíchov. Více na web. La Tropical Party na terase Smíchov. Více na web. La Party na terase Smíchov. Více na www.latropical.cz. Terase Smíchov. Více na www.latropical.cz. Více na www.latropical.cz. Více na www.latropical.cz.
1: Awarashar.
2: Více na www.latropical.cz.
1: Awarashar.
2: Latropical.cz.
1: Awarashar. Awarashar.
3: Když uvidíte Albert neporazitelné.
1: Awarashar.
3: Když uvidíte Albert neporazitelné. Když uvidíte Albert neporazitelné, te Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová porazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 70. Nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 70. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 70. U nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 79,90. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 79,90. A kapsičky pro kočeně bez kosti, kilo za 79,90. A kapsičky pro kočky Felix, 4 kilo za 79,90. A kapsičky pro kočky Felix, 44 kus 79,90. A kapsičky pro kočky Felix, 44,90. A kapsičky pro kočky Felix, 44 kusů s 50. A kapsičky pro kočky Felix, 44 kusů s apkou za 200. Psičky pro kočky Felix, 44 kusů s apkou za 269. Felix, 44 kusů s apkou za 269 korun. Al 34 kusů s apkou za 269 korun. Albert, dle srovnání, kde jsou...

0: apkou za 269 korun. Albert. Dle srovnání k apkou za 269 korun. Albert. Dle srovnání k 10.6. 269 korun. Albert. Dle srovnání k 10.6. korun. Albert. Dle srovnání k 10.6. Albert. Dle srovnání k 10.6.
1: Toto vysílání je přísně tajné.
0: Srovnání k 10.6.
1: Toto vysílání je přísně tajné.
0: 10.6.
1: Toto vysílání je přísně tajné. Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovna. Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, budnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik CZ a můžete. Bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik CZ a ně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik CZ a můžete ušetřit v průměru pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik CZ a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Stačí zadat SPZ na klik CZ a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik SPZ na klik CZ a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik CZ a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik CZ. Agent s povolením v průměru 6 000 ročně. Klik CZ. Agent s povolením 6 000 ročně. Klik CZ. Agent s povolením srovnávat. Klik CZ. Agent s povolením srovnávat. Klik CZ. Agent s povolením srovnávat. Agent s povolením srovnávat.
2: Ještě nemáš lístky na
1: ním srovnávat.
2: Ještě nemáš lístky na
1: hrávat.
2: Ještě nemáš lístky na hrady. Ještě nemáš lístky na hrady. To je třeba napravit.
3: Dan Landa.
2: Trautenberg. Ještě nemáš lístky na hrady. To je třeba napravit.
3: Dan Landa.
2: Trautenberg.
3: Ryby.
2: Ještě nemáš lístky na hrady. To je třeba napravit.
3: Dan Landa.
2: Trautenberg.
3: Rybičky.
2: My na hrady. To je třeba napravit.
3: Dan Landa.
2: Trautenberg.
3: Rybičky.
2: Migové.
3: Jdeme.
2: Třeba napravit.
3: Dan Landa.
2: Trautenberg.
3: Rybičky.
2: Migové.
3: Jdeme na hrady. Dan Landa.
2: Trautenberg.
3: Rybičky.
2: Migové.
3: Jdeme na hrady.
2: Osm hradů.
3: Osm vída.
2: Trautenberg.
3: Rybičky.
2: Migové.
3: Jdeme na hrady.
2: Osm hradů.
3: Osm víkendů. Rybičky.
2: Migové.
3: Jdeme na hrady.
2: Osm hradů.
3: Osm víkendů.
2: Muzika a pohoda.
3: Jdeme na hrady.
2: Osm hradů.
3: Osm víkendů.
2: Muzika a pohoda celé léto.
3: Jdeme na hrady.
2: Osm hradů.
3: Osm víkendů.
2: Muzika a pohoda celé léto po celé republice. Osm hradů.
3: Osm víkendů.
2: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
3: Osm víkendů.
2: Muzika a pohoda celé léto po celé republice. A pohoda celé léto po celé republice.
3: Dan Landa.
2: Harley. Léto po celé republice.
3: Dan Landa.
2: Harley.
3: Vypsaná fixa.
2: Republice.
3: Dan Landa.
2: Harley.
3: Vypsaná fixa. Dan Landa.
2: Harley.
3: Vypsaná fixa.
2: Krucipisk.
3: A pozor. Dan Landa.
2: Harley.
3: Vypsaná fixa.
2: Krucipisk.
3: A pozor, lístky. Dan Landa.
2: Harley.
3: Vypsaná fixa.
2: Krucipisk.
3: A pozor, lístky za nejlepší cenu. Lístky za nejlepší cenu koupíš jen do 25. června na www.hrady.cz. Lístky za nejlepší cenu koupíš jen do 25. června na www.hrady.cz.
4: Hlavní partneři.
3: 20. června na www.hrady.cz.
4: Hlavní partneři. Krušovice Bohem a Kok.
3: Června na www.hrady.cz.
4: Hlavní partneři. Krušovice Bohem a
3: www.hrady.cz.
4: Hlavní partneři Krušovice Bohem a Coca-Cola.
5: Tohle není jen fest.
3: .cz.
4: Hlavní partneři Krušovice Bohem a Coca-Cola.
5: Tohle není jen fest.
4: Hlavní partneři Krušovice Bohem a Coca-Cola.
5: Tohle není jen festival.
6: To jsou hrady.
4: Partneři Krušovice Bohem a Coca-Cola.
5: Tohle není jen festival.
6: To jsou hrady.
4: Krušovice Bohem a Coca-Cola.
5: Tohle není jen festival.
6: To jsou hrady.
3: www.hrady.cz.
4: Coca-Cola.
5: Tohle není jen festival.
6: To jsou hrady.
3: www.hrady.cz.cz.
5: To není jen festival.
6: To jsou hrady.
3: www.hrady.cz.cz.

A to byl Jimmy James na jeho... A to byl Jimmy James na jeho Never Too Late. A to byl Jimmy James na jeho Never Too Late. A to byl Jimmy James na jeho Never Too Late. A to byl Jimmy James na jeho Never Too Late. Jestli víte, nebo jestli vám... A to byl Jimmy James na jeho Never Too Late. Jestli víte, nebo jestli vám přišel... Byl Jimmy James na jeho Never Too Late. Jestli víte, nebo jestli vám přišel povědomý ten hlas na jeho Never Too Late. Jestli víte, nebo jestli vám přišel povědomý ten hlas, tak samozřejmě... jestli víte, nebo jestli vám přišel povědomý ten hlas, tak samozřejmě je to frontman kapely. Jestli víte, nebo jestli vám přišel povědomý ten hlas, tak samozřejmě je to frontman kapely Survivor. Jestli vám přišel povědomý ten hlas, tak samozřejmě je to frontman kapely Survivor. Takže jste hlas, tak samozřejmě je to frontman kapely Survivor. Takže jste, kdo to uhádl?

0: Hrdým partnerem festivalu.
1: To jsou Hrady.
2: www.hrady.cz.
0: Hrdým partnerem festivalu.
1: To jsou Hrady.
2: www.hrady.cz.
0: Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou
2: www.hrady.cz.
0: Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco
2: Hrady.cz.
0: Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná
2: CZ.
0: Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice. Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM kart. Partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra. Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra data. Jen u Tesco Mobile dostane Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra data. Jen u Tesco Mobile dostitovaná edice SIM karty Extra data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 GB dat gratis a opak edice SIM karty Extra data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 GB dat gratis a opak Extra data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 GB dat gratis a opako. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 GB dat gratis a opakovaně.
3: Dobrý den.
0: Opakovaně.
3: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa. Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa Audi v České republice. Do se Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa Audi v České republice. Do autosalonu a zvu vás do největšího světa Audi v České republice. Do autosalonu Audi Autoero v Kunratice.
0: Právě teď
3: největšího světa Audi v České republice. Do autosalonu Audi Autoero v Kunratice.
0: Právě teď tu
3: v České republice. Do autosalonu Audi Autoero v Kunratice.
0: Právě teď tu máme roční
3: do autosalonu Audi Autoero v Kunratice.
0: Právě teď tu máme roční Audi A6 Avant.
3: Audi Autoero v Kunratice.
0: Právě teď tu máme roční Audi A6 Avant s šestiválcovým TDI. Právě teď tu máme roční Audi A6 Avant s šestiválcovým TDI motorem. Právě teď tu máme roční Audi A6 Avant s šestiválcovým TDI motorem a pohonem máme roční Audi A6 Avant s šestiválcovým TDI motorem a pohonem Quattro s šestiválcovým TDI motorem a pohonem Quattro za výjimečnou cenu. Čtyřkolka k válcovým TDI motorem a pohonem Quattro za výjimečnou cenu. Čtyřkolka, která motorem a pohonem Quattro za výjimečnou cenu. Čtyřkolka, která má a pohonem Quattro za výjimečnou cenu. Čtyřkolka, která má všechno. Dokonalý výkon za výjimečnou cenu. Čtyřkolka, která má všechno. Dokonalý výkon, špičkovou cenu. Čtyřkolka, která má všechno. Dokonalý výkon, špičkovou výbavu a čtyřkolka, která má všechno. Dokonalý výkon, špičkovou výbavu a skvělou cenu. Přijďte si vybrat všechno. Dokonalý výkon, špičkovou výbavu a skvělou cenu. Přijďte dokonalý výkon, špičkovou výbavu a skvělou cenu. Přijďte si vybrat špičkovou výbavu a skvělou cenu. Přijďte si vybrat Audi A6 Avant do Autojarovku výbavu a skvělou cenu. Přijďte si vybrat Audi A6 Avant do Autojarovku na skvělou cenu. Přijďte si vybrat Audi A6 Avant do Autojarovku na Ratice. Cenu. Přijďte si vybrat Audi A6 Avant do Autojarovku na Ratice a zažijte sílu vybrat Audi A6 Avant do Autojarovku na Ratice a zažijte sílu Audi A6 Avant do Autojarovku na Ratice a zažijte sílu Audi ještě dnes. Více a zažijte sílu Audi ještě dnes. Více na Autojarov.cz. Zažijte sílu Audi ještě dnes. Více na Autojarov.cz.
3: Těšíme se na vás.
0: Ještě dnes. Více na Autojarov.cz.
3: Těšíme se na vás.
0: Více na Autojarov.cz.
3: Těšíme se na vás.
0: Na Autojarov.cz.
3: Těšíme se na vás. Těšíme se na vás.
4: Potisk, potisk, dárky, potisk, potisk, dárky, potisk, dárky, dárky, potisk, potisk, dárky, potisk, dárky, belavil, belavil, dárky, potisk, potisk, dárky, potisk, dárky, potisk, potisk, dárky, potisk, dárky, belavil, belavil, belavil, CZ. Ta potisk, potisk, dárky, potisk, dárky, belavil, belavil, belavil, CZ. Potisk, potisk, dárky, potisk, dárky, belavil, belavil, belavil, CZ. Dárky, potisk, dárky, belavil, belavil, belavil, CZ. Potisk, dárky, belavil, belavil, belavil, CZ.
5: Ceny rostou digitálně.
4: Belavil, belavil, CZ.
5: Ceny rostou digitální čísla mizí.
4: CZ.
5: Ceny rostou, digitální čísla mizí.

Ale zlato, ceny rostou, digitální čísla mizí. Ale zlato, to tu bude rostou, digitální čísla mizí. Ale zlato, to tu bude vždycky. A u portál digitální čísla mizí. Ale zlato, to tu bude vždycky. A u portál CZ. Čísla mizí. Ale zlato, to tu bude vždycky. A u portál CZ. Ale zlato, to tu bude vždycky. A u portál CZ. Ty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. A u po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. A u jako zlatoce. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. A u jako zlato. Portál jako brána. Mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. A u jako zlato. Portál jako brána. Cihličky. Jistota ve vašich rukou. A u jako zlato. Portál jako brána k bezpečí. A u portál CZ. Rock Radio. A u portál CZ. Rock Radio. Portál CZ.

0: radia.cz. V DABu i FM nebo na radia.cz. V DABu i FM nebo na radia.cz. Rock FM nebo na radia.cz. Rock nebo na radia.cz. Rock Radio. Radia.cz. Rock Radio.
1: Tak to tance mládeži.
0: CZ. Rock Radio.
1: Tak to tance mládeži.
0: Rock Radio.
1: Tak to tance mládeži. Tak to tance mládeži. Tak to tance mládeži.

0: Jede to 30% na tečka.cz, napiš kód rádio a jede to 30% na CZ, napiš kód rádio a jede to 30% na všechno s kódem rádio.
1: Dnes objednáš
0: a napiš kód rádio a jede to 30% na všechno s kódem rádio.
1: Dnes objednáš
0: rádio a jede to 30% na všechno s kódem rádio.
1: Dnes objednáš
0: a zítra
1: máš. Rádio. Dnes objednáš
0: a zítra máš.
1: Trenírkárna.cz.
2: Utrhnout sklidit.
1: Náš a zítra máš.
3: Trenírkárna.cz.
2: Utrhnout sklidit. Očistit.
1: Zítra máš.
3: Trenírkárna.cz.
2: Utrhnout sklidit. Očistit. Přepravit. Vybrat. Vychutnat.
3: Trenírkárna.cz.
2: Utrhnout sklidit. Očistit. Přepravit. Vybrat.
3: CZ.
2: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si.
4: V Kauflandu nabízíme více
2: utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si.
4: V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
5: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 90
4: více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
5: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 90. Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdku. Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou svazek za 12,90 až do 23. června.
4: Čerstvé jako sklad.
5: Až do 23. června.
4: Čerstvé jako z Kauflandu.
5: 23. června.
4: Čerstvé jako z Kauflandu.
5: Června.
4: Čerstvé jako z Kauflandu.
6: Stavebniny Dek přináší.
4: Čerstvé jako z Kauflandu.
6: Stavebniny Dek přináší megaakci.
4: Z Kauflandu.
6: Stavebniny Dek přináší megaakci. Stavebniny Dek přináší megaakci. K pěti balením rychle. Stavebniny Dek přináší megaakci. K pěti balením rychle tuhnoucí samonivelační stěrky Mapei za super cenu. Přináší megaakci. K pěti balením rychle tuhnoucí samonivelační stěrky Mapei za super cenu. K pěti balením rychle tuhnoucí samonivelační stěrky Mapei za super cenu. Od nás nyní do pěti balením rychle tuhnoucí samonivelační stěrky Mapei za super cenu. Od nás nyní dostanete pro tuhnoucí samonivelační stěrky Mapei za super cenu. Od nás nyní dostanete profesionální samonivelační stěrky Mapei za super cenu. Od nás nyní dostanete profesionální 5-litrovou penetraci MAP stěrky Mapei za super cenu. Od nás nyní dostanete profesionální 5-litrovou penetraci Mapei zdarma za super cenu. Od nás nyní dostanete profesionální 5-litrovou penetraci Mapei zdarma cenu. Od nás nyní dostanete profesionální 5-litrovou penetraci Mapei zdarma. Mega dostanete profesionální 5-litrovou penetraci Mapei zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí. Dostanete profesionální 5-litrovou penetraci Mapei zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 26. 5-litrovou penetraci Mapei zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 26. června. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 26. června. Tak si přijďte pro profesionální ve stavebninách Dek platí do 26. června. Tak si přijďte pro profesionální penetraci Mapei zdarma. Platí do 26. června. Tak si přijďte pro profesionální penetraci Mapei zdarma. Tak si přijďte pro profesionální penetraci Mapei zdarma. Více na Dek.cz.
7: V kuchyni.
6: Profesionální penetraci Mapei zdarma. Více na Dek.cz.
7: V kuchyni. V obývá.
6: Více na Dek.cz.
7: V kuchyni. V obýváku. Na záchodě.
6: Dek.cz.
7: V kuchyni. V obýváku. Na záchodě. Kdykoli poslouchejte Rock Radio v mobilu. Stáhněte si apku radia.cz. Rock Radio v mobilu. Stáhněte si apku radia.cz.
8: Hledáte práci?
7: Stáhněte si apku radia.cz.
8: Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejku
7: radia.cz.
8: Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny
7: radia.cz.
8: Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze. Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme tým. Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky včetně brigád. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky včetně brigád. Vyberte týmy a nabízíme různé pozice i úvazky včetně brigád. Vyberte si pozici, která a nabízíme různé pozice i úvazky včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne a nastavené pozice i úvazky včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne i úvazky včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne a nastartujte tak včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Vyberte si pozici, která vám sedne a nastartujte.

0: Nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na Kávám sedne a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariéra.lidl a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariéra.lidl.cz. Týmte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl, to se v Lidlu. Více najdete na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl, to se najdete na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí. Jděte na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
1: Co se tady...
0: To se vyplatí.
1: Co se tady děje?
2: Co se chystá?
0: Se vyplatí.
1: Co se tady děje?
2: Co se chystá?
3: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Poměstíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Poměstě s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Poměstě na elektřinu na delší cesty Battery nebo úsporný superhybrid. Poměstě na elektřinu na delší cesty benzín. Dojezd až 1300 hybrid. Poměstě na elektřinu na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km. Spotřeba na elektřinu na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km. Spotřeba od 1,7 litru. Dojezd až 1350 km. Spotřeba od 1,7 litru na 100 km. Spotřeba od 1,7 litrů na 100 kilometrů.
4: Jo, a díky tech bonusu, teď
3: 1,7 litrů na 100 kilometrů.
4: Jo, a díky tech bonusu, teď
3: litrů na 100 kilometrů.
4: Jo, a díky tech bonusu, teď super hybrid za cenu spalováku.
3: BYD.
4: Jo, a díky tech bonusu, teď super hybrid za cenu spalováku.
3: BYD.
4: Jo, a díky tech bonusu, teď super hybrid za cenu spalováku.
3: BYD, světový BYD, světový lídr v super úsporných technologiích. BYD.com, světový lídr v super úsporných technologiích. BYD.com. Super úsporných technologiích. BYD.com. BYD.com.
5: Každý den čelí vaše data.
3: BYD.com.
5: Každý den čelí vaše data digitálním. Každý den čelí vaše data digitálním hrozbám. Každý den čelí vaše data digitálním hrozbám. Svěřte své... Každý den čelí vaše data digitálním hrozbám. Svěřte své... Každý den čelí vaše data digitálním hrozbám. Svěřte své bezpečí těm nejsilnějším. Data digitálním hrozbám. Svěřte své bezpečí těm nejsilnějším. Cisco Security. Hrozbám. Svěřte své bezpečí těm nejsilnějším. Cisco Security. Svěřte své bezpečí těm nejsilnějším. Cisco Security. Světová ochrana, kterou v Česku bezpečí těm nejsilnějším. Cisco Security. Světová ochrana KTY. Světová ochrana, kterou v Česku distribuuje Alef. Světová ochrana, kterou v Česku distribuuje Alef. V Česku distribuuje Alef. Distribuuje Alef.

0: nebudou, řekl to ministr července platí. Peníze na tuto politiku se přitom snižovat nebudou, řekl to ministr na tuto politiku se přitom snižovat nebudou, řekl to minister Vojtěch. Protidrogová politika podle se přitom snižovat nebudou, řekl to minister Vojtěch. Protidrogová politika podle něj zůstává, řekl to minister Vojtěch. Protidrogová politika podle něj zůstává prioritou vlády Vojtěch. Protidrogová politika podle něj zůstává prioritou vlády. České korunovační klenoty budou letos ve Vladislavském sále Pražského hradu vystaveny. Korunovační klenoty budou letos ve Vladislavském sále Pražského hradu vystaveny zdarma pro veřejnost. Korunovační klenoty budou letos ve Vladislavském sále Pražského hradu vystaveny zdarma pro veřejnost. V Vladislavském sále Pražského hradu vystaveny zdarma pro veřejnost od 18. do 8. Pražského hradu vystaveny zdarma pro veřejnost od 18. do 28. září. Vystaveny zdarma pro veřejnost od 18. do 28. září. Veřejnost od 18. do 28. září. Oznámil to hrad. 18. do 28. září. Oznámil to hrad. Klíčníci klenoty slavnostního do 28. září. Oznámil to hrad. Klíčníci klenoty slavnostně vyzvednou 20. září. Oznámil to hrad. Klíčníci klenoty slavnostně vyzvednou září. Oznámil to hrad. Klíčníci klenoty slavnostně vyzvednou 14. září. Oznámil to hrad. Klíčníci klenoty slavnostně vyzvednou 14. září a následu. Klíčníci klenoty slavnostně vyzvednou 14. září a následující 3 dny si je budou moci prohlédnout. Klenoty slavnostně vyzvednou 14. září a následující 3 dny si je slavnostně vyzvednou 14. září a následující 3 dny si je budou moci prohlédnout. Školní 14. září a následující 3 dny si je budou moci prohlédnout. Následující 3 dny si je budou moci prohlédnout školní třídy. Čeští fotbalisté dnes nastoupí si je budou moci prohlédnout školní třídy. Čeští fotbalisté dnes nastoupí na mistrovství světa prohlédnout školní třídy. Čeští fotbalisté dnes nastoupí na mistrovství světa proti jihoškolní třídy. Čeští fotbalisté dnes nastoupí na mistrovství světa proti jiho. Čeští fotbalisté dnes nastoupí na mistrovství světa proti jiho. Fotbalisté dnes nastoupí na mistrovství světa proti jiho Africké republice. Bude to druhý zápas. Nastoupí na mistrovství světa proti jiho Africké republice. Bude to druhý zápas našich ve skupině. Světa proti jiho Africké republice. Bude to druhý zápas našich ve skupině. A hodně napoví o tom zda jiho Africké republice. Bude to druhý zápas našich ve skupině. A hodně napoví o tom zda Češi projdou. Druhý zápas našich ve skupině. A hodně napoví o tom zda Češi projdou do vyřazovací fáze. Zápas se bude projdou do vyřazovací fáze. Zápas se bude hrát v Atlantě Výkobě v 18 hodin na vyřazovací fáze. Zápas se bude hrát v Atlantě Výkobě v 18 hodin fáze. Zápas se bude hrát v Atlantě Výkobě v 18 hodin. Pas se bude hrát v Atlantě Výkobě v 18 hodin našeho času. Rock se bude hrát v Atlantě Výkobě v 18 hodin našeho času. Rock Radio. 18 hodin našeho času. Rock Radio. Počasí. Nezbro našeho času. Rock Radio. Počasí.
1: Nezbro oblačno až polojasno.
0: Času.
2: Rock Radio. Počasí.
1: Nezbro oblačno až polojasno.
2: Rock Radio. Počasí.
1: Nezbro oblačno až polojasno. Dopoledne místy v Čechách.
2: Počasí.
1: Nezbro oblačno až polojasno. Dopoledne místy v Čechách a večer.
2: Počasí.
1: Nezbro oblačno až polojasno. Dopoledne místy v Čechách a večer na celém. Nezbude oblačno až polojasno, dopoledne místy v Čechách a večer na celém území skoro jasno. Bude oblačno až polojasno, dopoledne místy v Čechách a večer na celém území skoro jasno. Jasno, dopoledne místy v Čechách a večer na celém území skoro jasno. Nejvyšší denní teplot místy v Čechách a večer na celém území skoro jasno. Nejvyšší denní teploty 26 až 31 stupňů. Teploty 26 až 31 stupňů.
3: Ač
1: 26 až 31 stupňů.
3: Ať už prší nebo
1: na 30 stupňů.
3: Ať už prší nebo paří slunce, sluš. Ať už prší nebo paří slunce, sluš. Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok. Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každej. Prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každej den. Paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každej den. Rok napsání, slušnej rok si můžete diktovat každej den. Rok napsání startuje v 18 hodin. Můžete diktovat každej den. Rok napsání startuje v 18 hodin.

0: trenirkarna.cz. Trenirkarna.cz. Trenirkarna.cz.
1: Hej ty.
0: Trenirkarna.cz.
1: Hej ty.
0: Trenirkarna.cz.
1: Hej ty. Ne ty, chceš mít...
0: Trenirkarna.cz.
1: Hej ty. Ne ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky a...
0: CZ.
1: Hej ty. Ne ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kal... Chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalotky se slevou 30%? Není problém. Trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalotky se slevou 30%? Není problém. Klikni na trenky a nebo třeba kalotky se slevou 30%? Není problém. Klikni na trenirkarna.cz. Kalotky se slevou 30%? Není problém. Klikni na trenirkarna.cz. Napiš kod rádio 30%? Není problém. Klikni na trenirkarna.cz. trenirkarna.cz, napiš kod rádio a klikni na trenirkarna.cz, napiš kod rádio a

0: Slušná mlad každý den. Rok napsání startuje v 18 hodin. Slušná den. Rok napsání startuje v 18 hodin. Slušná muzika napsání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Každého počasí. Rock Radio. Doprava. Rock Radio. Doprava.
1: Fuli.
0: Rock Radio. Doprava.
1: V ulici Olbrak.
0: Rock Radio. Doprava.
1: V ulici Olbraktova v Olmouci.
0: Rock Radio. Doprava.
1: V ulici Olbraktova v Olmouci je nehoda osobního auta s cyklistou, je tam nepodjezdný pruh a překážka na vozovce. Tak jestli někam jdete, tak hlavně voklistou, je tam nepodjezdný pruh a překážka na vozovce. Tak jestli někam jdete, tak hlavně nepodjezdný pruh a překážka na vozovce. Tak jestli někam jdete, tak hlavně opatrně, tam pořádku dorazíte. Pruh a překážka na vozovce. Tak jestli někam jdete, tak hlavně opatrně, tam pořádku dorazíte. Na vozovce. Tak jestli někam jdete, tak hlavně opatrně, tam pořádku dorazíte. Tak jestli někam jdete, tak hlavně opatrně, tam pořádku dorazíte.
0: Instagram.
1: Tak hlavně opatrně, tam pořádku dorazíte.
0: Instagram. Instagram Rock Rádia, to je slušný. Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda. Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil zda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Rock Rádio, Rocko. Rock Rádio, Rockovej poraz.
1: A máme
0: Rock Rádio, Rockovej poraz.
1: A máme chvilku po 13.
0: Rock Rádio, Rockovej poraz.
1: A máme chvilku po 13.
0: Rockovej poraz.
1: A máme chvilku po 13. hodině a máme první hodinu
0: Rock poraz.
1: A máme chvilku po 13. hodině a máme první hodinu Rockovej obrazu za sebou. Já jsem tady. A máme chvilku po 13. hodině a máme první hodinu Rockovej obrazu za sebou. Já jsem chvilku po 13. hodině a máme první hodinu Rockovej obrazu za sebou. Já jsem tady předevčírem vykládal. Po 13. hodině a máme první hodinu Rockovej obrazu za sebou. Já jsem tady předevčírem vykládal, že jsem si, že máme první hodinu Rockovej obrazu za sebou. Já jsem tady předevčírem vykládal, že jsem si, že Rockovej obrazu za sebou. Já jsem tady předevčírem vykládal, že jsem si, že se hecnu a začnu hudbou. Já jsem tady předevčírem vykládal, že jsem si, že se hecnu a začnu hubnout. Budu vám to tady předevčírem vykládal, že jsem si, že se hecnu a začnu hubnout. Budu vám to říkat, jak to jde se mnou dolů, protože, jak by řekli chlapi z vesnic, já jsem teda taky z vesnic. Budu vám to říkat, jak to jde se mnou dolů, protože, jak by řekli chlapi z vesnic, já jsem teda taky z vesnic. Říkat, jak to jde se mnou dolů, protože, jak by řekli chlapi z vesnic, já jsem teda taky z vesnice. Mnou dolů, protože, jak by řekli chlapi z vesnic, já jsem teda taky z vesnice. Jak by řekli chlapi z vesnic, já jsem teda taky z vesnice. Tak řekli chlapi z vesnic, já jsem teda taky z vesnice. Tak mám už takovou tu jateční váhu, jsem teda taky z vesnice. Tak mám už takovou tu jateční váhu, vážím jak malá motorkněce z vesnice. Tak mám už takovou tu jateční váhu, vážím jak z vesnice. Tak mám už takovou tu jateční váhu, vážím jak malá motorka. No a koupil jsem jateční váhu, vážím jak malá motorka. No a koupil jsem se na posilování takový kraťasy a oni mají pod tím takový funkční prádlo, takže to vypadalo kraťasy a oni mají pod tím takový funkční prádlo, takže to vypadalo jak hra pesky. Oni mají pod tím takový funkční prádlo, takže to vypadalo jak hra pesky. Jsem si trošku zaspomínal, jsem myslel, že doma budu cvičit, takže to vypadalo jak hra pesky. Jsem si trošku zaspomínal, jsem myslel, že doma budu cvičit labuť jezero. No a my se pustíme nějaké pesky. Jsem si trošku zaspomínal, jsem myslel, že doma budu cvičit labuť jezero. No a my se pustíme nějakou písničku, že doma budu cvičit labuť jezero. No a my se pustíme nějakou písničku, třeba Tři sestry, Linkin Park, anebo teďka. No a my se pustíme nějakou písničku, třeba Tři sestry, Linkin Park, anebo teďka Def Leppard. Třeba Tři sestry, Linkin Park, anebo teďka Def Leppard. Park, anebo teďka Def Leppard.
0: Rock Radio. Rock Radio.

0: Rádio. Rock Rádio. Zprávy. Rock Rádio. Zprávy. Rock Rádio. Zprávy.
1: Krásné odpoledne.
0: Rock Rádio. Zprávy.
1: Krásné odpoledne přeje Kuba Bělák. Přesun a...
0: Zprávy.
1: Krásné odpoledne přeje Kuba Bělák. Přesun agendy protidrogové politiky.
0: Zprávy.
1: Krásné odpoledne přeje Kuba Bělák. Přesun agendy protidrogové politiky z úřadu. Krásné odpoledne přeje Kuba Bělák. Přesun agendy protidrogové politiky z úřadu vlády na ministerstvo. Protidrogové politiky z úřadu vlády na ministerstvo zdravotnictví od července platí. Peníze na tuto politiku úřadu vlády na ministerstvo zdravotnictví od července platí. Peníze na tuto politiku ministerstvo zdravotnictví od července platí. Peníze na tuto politiku se přitom snižovat od července platí. Peníze na tuto politiku se přitom snižovat.

do každýho čím jako vůl, aha, do mu, aha, do každýho čím jako vůl, aha, do každýho čím jako vůl, aha, domů se vracím vždycky sám, ty hučím jako vůl, aha, domů se vracím vždycky sám, aha, domů se vracím vždycky sám, ještě že tam růžu mám, domů se vracím vždycky sám, ještě že tam růžu mám, tanky sám.

0: Jo, takže napsal Šmouly. Jo, takže napsal Šmouly, napsal k tomu texty a díky. Jo, takže napsal Šmouly, napsal k tomu texty a díky tomu. Jo, takže napsal Šmouly, napsal k tomu texty a díky tomu se z něho stal obrovský milionář a mě. Jo, takže napsal Šmouly, napsal k tomu texty a díky tomu se z něho stal obrovský milionář a mě výborný text. Takže napsal Šmouly, napsal k tomu texty a díky tomu se z něho stal obrovský milionář a mě výborný textář. Což mi všichni ví. Napsal k tomu texty a díky tomu se z něho stal obrovský milionář a mě výborný textář. Což mi všichni ví. A díky tomu se z něho stal obrovský milionář a mě výborný textář. Což mi všichni víme. Obrovský milionář a mě výborný textář. Což mi všichni víme. A my mu za rokový rádio přejem všechno nejlepší. A mě výborný textář, což my všichni víme. A my mu za rokový rádio přejem výborný textář, což my všichni víme. A my mu za rokový rádio přejem všechno nejlepší, což my všichni víme. A my mu za rokový rádio přejem všechno nejlepší, ať dál nám píše pecky, víme. A my mu za rokový rádio přejem všechno nejlepší, ať dál nám píše pecky. A my mu za rokový rádio přejem všechno nejlepší, ať dál nám píše pecky. Rokový rádio přejem všechno nejlepší, ať dál nám píše pecky i pro děti, protože píše pecky i pro děti, protože tenhle ten pankáč i pro děti, protože tenhle ten pankáč prostě psát ty texty umí. Děti, protože tenhle ten pankáč prostě psát ty texty umí. Protože tenhle ten pankáč prostě psát ty texty umí. No a my si pustíme ten pankáč prostě psát ty texty umí. No a my si pustíme další hudbu, budou třeba Harley Strážní a prostě psát ty texty umí. No a my si pustíme další hudbu, budou třeba Harley Strážní, ty texty umí. No a my si pustíme další hudbu, budou třeba Harley Strážní andělé. No a my si pustíme další hudbu, budou třeba Harley Strážní andělé, a nebo teďka Ariem. Pustíme další hudbu, budou třeba Harley Strážní andělé, a nebo teďka Ariem. Budou třeba Harley Strážní andělé, a nebo teďka Ariem. Budou třeba Harley Strážní andělé, a nebo teďka Ariem. Strážní andělé, a nebo teďka Ariem.
1: Tak co koupel na hotová?
0: A nebo teďka Ariem.
1: Tak co koupel na hotová?
2: Sebe.
0: Ariem.
1: Tak co koupel na hotová?
2: Sebe.
1: Tak co koupel na hotová?
2: Sebeš.
1: Takže... Tak co koupel na hotová?
2: Sebeš.
1: Takže sprcháč umyla... Tak co koupel na hotová?
2: Sebeš.
1: Takže sprcháč umyladlo záchod. Koupel na hotová?
2: Sebeš.
1: Takže sprcháč umyladlo záchod.
2: Sebeš.
1: Takže sprcháč umyladlo záchod.
2: Já všechno to ví.
1: Takže sprcháč umyladlo záchod.
2: Já všechno to ví.
1: A co odvětrávání? Sprcháč umyladlo záchod.
2: Já všechno to ví.
1: A co odvětrávání? Kde je větrák? Odlo záchod.
2: Já všechno to ví.
1: A co odvětrávání? Kde je větrák?
2: Větrák. Já všechno to ví.
1: A co odvětrávání? Kde je větrák?
2: Větrák, co?
1: Všechno to ví. A co odvětrávání? Kde je větrák?
2: Větrák, co?
1: A co odvětrávání? Kde je větrák?
2: Větrák, co?
1: Kde je větrák?
2: Větrák, co?
1: Tak takhle ne. Jak sp...
2: Větrák, co?
1: Tak takhle ne. Jak správně odvětrat...
2: Co?
1: Tak takhle ne. Jak správně odvětrat koupelnu, vám poradíme... Tak takhle ne. Jak správně odvětrat koupelnu, vám poradíme na... Tak takhle ne. Jak správně odvětrat koupelnu, vám poradíme... Takhle ne. Jak správně odvětrat koupelnu, vám poradíme na ventilatory.cz. Jak správně odvětrat koupelnu, vám poradíme na ventilatory.cz.
3: Ventilátory.
1: Jak správně odvětrat koupelnu, vám poradíme na ventilatory.cz.
3: Ventilatory.cz.
1: Koupelnu vám poradíme na ventilatory.cz.
3: Ventilatory.cz.
1: Jdeme na ventilatory.cz.
3: Ventilatory.cz.
1: CZ.
3: Ventilatory.cz.
4: Dřív
3: tory.cz.
4: Dřív než začnou prázdniny.
3: CZ.
4: Dřív než začnou prázdniny. Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou. Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou. Než vypneš.

0: Nazdar Fanánek, zdravím Nazdar Fanánek, zdravím posluchače Rokrády. Nazdar Fanánek, zdravím posluchače Rokrádia, poslouchejte, bavte se. Nazdar Fanánek, zdravím posluchače Rokrádia, poslouchejte, bavte se. Fan. Fanánek, zdravím posluchače Rokrádia, poslouchejte, bavte se. Fan.
1: Aha, aha, aha.
0: Posluchače Rokrádia, poslouchejte, bavte se. Fan.
1: Aha, aha.
0: Rokrádia, poslouchejte, bavte se. Fan.
1: Aha, aha, aha.
0: Poslouchejte, bavte se. Fan.
1: Aha, aha, aha.
0: Bavte se. Fan.
1: Aha, aha, aha.
0: Fan.
1: Aha, aha.

co jiná. Ona si myslí, že jsem ten, aha, co jí na hrázi zneužil. Ona si myslí, že jsem ten, aha, co jí na hrázi zneužil. Že jsem ten, aha, co jí na hrázi zneužil. To, aha, co jí na hrázi zneužil. To uchy listěné, co jí na hrázi zneužil. To uchy listěné, na hrázi zneužil. To uchy listě netušil, žil. To uchy listě netušil. To uchy listě netušil. Ta na tu uchy listě netušil. Ta na tu ty mi jediná, aha, šil. Ta na tu ty mi jediná, aha. Ta na tu ty mi jediná, aha. Ta na tu jediná, aha. Ta na tu ty mi jediná, aha. Ta aha. Ta na tu ty mi jediná, aha. Ta na tu ty mi, ta na tu ty mi jediná, aha. Ta na tu ty mi jediná, ta na tu ty mi jediná, aha. Ta na tu ty mi jediná, jediná, aha. Ta na tu ty mi jediná, aha, aha.

0: hodiny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš. Do Brna se vrátíš na dovolenou, než vypneš. Do Brna se vrátí MotoGP, než vypneš. Do Brna se vrátí MotoGP, vypneš. Do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky. Do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky už 19. MotoGP. Grand Prix České republiky už GP. Grand Prix České republiky už 19. až 21. Grand Prix České republiky už 19. až 21. června České republiky už 19. až 21. června Republiky už 19. až 21. června Buď u toho! Vstupenky pořiď 19. až 21. června Buď u toho! Vstupenky pořídíš až 21. června Buď u toho! Vstupenky pořídíš na autodrombrno.com 1. června Buď u toho! Vstupenky pořídíš na autodrombrno.com Buď u toho! Vstupenky pořídíš na autodrombrno.com Buď u toho! Vstupenky pořídíš na autodrombrno.com autodrombrno.com
1: Chceme ho postavit vlastníma rukama.
0: Com.
1: Chceme ho postavit vlastníma rukama.
2: Vybrat dobrý.
1: Chceme ho postavit vlastníma rukama.
2: Vybrat dobrý materiál.
1: A... Chceme ho postavit vlastníma rukama.
2: Vybrat dobrý materiál.
1: A vybudovat. Chceme ho postavit vlastníma rukama.
2: Vybrat dobrý materiál.
1: A vybudovat vlastníma rukama.
2: Vybrat dobrý materiál.
1: A vybudovat náš domov. Porfix.
2: Dobrý materiál.
1: A vybudovat náš domov. Porfix.
2: Dobrý materiál.
1: A vybudovat náš domov. Porfix. Zděte s rozumem.
2: A vybudovat náš domov.
1: Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdce.
2: Náš domov.
1: Porfix. Zděte s rozumem, budujte
2: domov.
1: Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdcem. Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdcem. Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdcem. Zděte s rozumem, budujte srdcem. Budujte srdcem. Budujte srdcem. Srdcem. Tlačíš. Tlačíš.
3: Tlačím.
1: Tlačím. Tlačím,
3: ale moc to nejde.
1: Tlačíš.
3: Tlačím, ale moc to nejde.
1: Tlačíš.
3: Tlačím, ale moc to nejde.
4: Nastlačený vzduch.
3: Tlačím, ale moc to nejde.
4: Nastlačený vzduch je nejlepší e-shop.
3: Ale moc to nejde.
4: Nastlačený vzduch je nejlepší e-shop.
3: Kompre...
4: Nastlačený vzduch je nejlepší e-shop, kompresory vzduchotechnika C. Nastlačený vzduch je nejlepší e-shop, kompresory vzduchotechnika CZ. Nastlačený vzduch je nejlepší e-shop, kompresory vzduchotechnika CZ. Stlačený vzduch je nejlepší e-shop, kompresory vzduchotechnika CZ. Stlačený nejlepší e-shop, kompresory vzduchotechnika CZ. Stlačili jsme nabídku všech produktů, kompresory vzduchotechnika CZ. Stlačili jsme nabídku všech produktů na jednory vzduchotechnika CZ. Stlačili jsme nabídku všech produktů na jedno místo. Technika CZ. Stlačili jsme nabídku všech produktů na jedno místo. Komz. Stlačili jsme nabídku všech produktů na jedno místo. Stlačili jsme nabídku všech produktů na jedno místo.
5: Kromě vzduchu na nikoho netlačí.
6: Kromě vzduchu na nikoho netlačí. Za to dobře poradí.
4: Kompresory

0: A to byly tři sestry a...
1: Dá, dá, dá.
0: A to byly tři sestry a dá, dá.
1: Dá, dá, dá.
0: A to byly tři sestry a dá, dá, dá. A to byly tři sestry a dá, dá, dá. Pustil jsem to schválně, protože dneska loufá sestry a dá, dá, dá. Pustil jsem to schválně, protože dneska loufá dá, dá. Pustil jsem to schválně, protože dneska Loufananek Hagen slaví 60 let. Pustil jsem to schválně, protože dneska Loufananek Hagen slaví 60. Pustil jsem to schválně, protože dneska Loufananek Hagen slaví 60 let. Výborný text, protože dneska Loufananek Hagen slaví 60 let. Výborný textař. Dneska Loufananek Hagen slaví 60 let. Výborný textař. Hagen slaví 60 let. Výborný textař, zpěvák tří sester, 60 let. Výborný textař, zpěvák tří sester. A napsal výborný textař, zpěvák tří sester. A napsal mnoho hitů a hlavně napsal textař, zpěvák tří sester. A napsal mnoho hitů a hlavně napsal český text, zpěvák tří sester. A napsal mnoho hitů a hlavně napsal český text, sester. A napsal mnoho hitů a hlavně napsal český text k výbornému hitu a já vám opustím. Český text k výbornému hitu a já vám opustím, protože Hanánek text k výbornému hitu a já vám opustím, protože Hanánek, to je milionář díky těletěm písniče. Hanánek, to je milionář díky těletěm písnička. To je milionář díky těletěm písničkám. Tak já vám ji pustím. To je milionář díky těletěm písničkám. Tak já vám ji pustím, pojďme na to. Těletěm písničkám. Tak já vám ji pustím, pojďme na to. Tak já vám ji pustím, pojďme na to. Pustím, pojďme na to.

0: Kromě vzduchu na nikoho netlačí, za to dobře poradí.
1: Kompresory Vzduchotechnika.
0: Na nikoho netlačí, za to dobře poradí.
1: Kompresory Vzduchotechnika CZ.
0: Tlačí, za to dobře poradí.
1: Kompresory Vzduchotechnika CZ. Kompresory Vzduchotechnika CZ. To je fičák. Kompresory Vzduchotechnika CZ. To je fičák. Kompresory Vzduchotechnika CZ. To je fičák.
2: Vše, co potřebuji za cenu
1: CZ. To je fičák.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou...
1: To je fičák.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to...
1: Fičák.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrt... Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu ne... Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu neboji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně, platí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 7. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. V Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní melou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní melou kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní melou 1 kg 79,90 za 1 kg. Vodní melou 1 kg za 14,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A madetogram. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A madeta plnotučné trvanlivé meloun 1 kg za 14,90. A madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 kg za 14,90. A madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr 14,90. A madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12. A madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Lidl, to se vyplatí. Plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Lidl, to se vyplatí. Trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Lidl, to se vyplatí. 1 litr za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Objevte svět po
2: 12,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Objevte svět potěšení a smysl.
2: Lidl, to se vyplatí.
3: Objevte svět potěšení a smyslnosti. Odjem.
2: To se vyplatí.
3: Objevte svět potěšení a smyslnosti. Odjemných olejíčků.
2: Platí.
3: Objevte svět potěšení a smyslnosti. Odjemných olejíčků prádla. Objevte svět potěšení a smyslnosti. Odjemných olejíčků prádla kosmetiky až po potěšení a smyslnosti. Odjemných olejíčků prádla kosmetiky až po produkty, které rozmyslnosti. Odjemných olejíčků prádla kosmetiky až po produkty, které odjemných olejíčků prádla kosmetiky až po produkty, které rozproudí vaši olejíčků prádla kosmetiky až po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Proudí vaši fantazii. Růžový Slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na www.fantazii. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na www. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na www. Růžový slonce vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na www. Růžový slon.cz.
4: Dobrý den.
3: Poradí. Udělejte si radost na www. Růžový slon.cz.
4: Dobrý den, jmenuji se...
3: Udělejte si radost na www.růžovýslon.cz.
4: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa Audi v České republice. Do autosalonu a zvu vás do největšího světa Audi v České republice. Do autosalonu Audi Autoro v Kunratice.
5: Právě teď tu máme roční Audi A6 Avant s šestiválcovým
4: v Kunratice.
5: Právě teď tu máme roční Audi A6 Avant s šestiválcovým TDI. Právě teď tu máme roční Audi A6 Avant s šestiválcovým TDI motorem. Máme roční Audi A6 Avant s šestiválcovým TDI motorem a pohonem Quattro. Za výjimečnou 6 Avant s šestiválcovým TDI motorem a

0: Pohonem Quattro za výjimečnou cenu. EDI motorem a Pohonem Quattro za výjimečnou cenu. Čtyřkolka, která má všechno. A Pohonem Quattro za výjimečnou cenu. Čtyřkolka, která má všechno. Dokonalý Quattro za výjimečnou cenu. Čtyřkolka, která má všechno. Dokonalý výkon, špičkovou výjimečnou cenu. Čtyřkolka, která má všechno. Dokonalý výkon, špičkovou výbavu. Čtyřkolka, která má všechno. Dokonalý výkon, špičkovou výbavu a skvělou cenu. Přijďte, která má všechno. Dokonalý výkon, špičkovou výbavu a skvělou cenu. Přijďte si vybrat Audi A6. Přijďte si vybrat Audi A6 Avant do Autojaru v Kunratice. Vybrat Audi A6 Avant do Autojaru v Kunratice a zažijte sílu Audi ještě Avant do Autojaru v Kunratice a zažijte sílu Audi ještě dnes. Autojaru v Kunratice a zažijte sílu Audi ještě dnes. Více na autojarov.cz. Těšíme se a zažijte sílu Audi ještě dnes. Více na autojarov.cz.
1: Těšíme se
0: sílu Audi ještě dnes. Více na autojarov.cz.
1: Těšíme se na vás.
0: Audi ještě dnes. Více na autojarov.cz.
1: Těšíme se na vás.
2: Vedro jako na
0: více na autojarov.cz.
1: Těšíme se na vás.
2: Vedro jako na Sahaře.
0: Více na autojarov.cz.
1: Těšíme se na vás.
2: Vedro jako na Sahaře.
0: CZ.
1: Těšíme se na vás.
2: Vedro jako na Sahaře. Máme pro vás.
1: Těšíme se na vás.
2: Vedro jako na Sahaře. Máme pro vás. Vedro jako na Sahaře. Máme pro vás řešení. Mobilní. Vedro jako na Sahaře. Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace jako na Sahaře. Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor. Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři a s řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Pře Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil a na v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil a navíc cenově dostupná na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil a navíc cenově dostupná. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil a navíc cenově dostupná. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil a navíc cenově dostupná. Již od 5900 a navíc cenově dostupná. Již od 5999 korun. Koupíte na od 5999 korun. Koupíte na Senkor.cz.
3: Senkor.
2: 999 korun. Koupíte na Senkor.cz.
3: Senkor.
2: 99 korun. Koupíte na Senkor.cz.
3: Senkor.
4: Časopis Classic Rock.
2: 100 korun. Koupíte na Senkor.cz.
3: Senkor.
4: Časopis Classic Rock.
2: Koupíte na Senkor.cz.
3: Senkor.
4: Časopis Classic Rock. Legenda přichází. 6 dekád roku podle Scorpio.
2: Senkor.cz.
3: Senkor.
4: Časopis Classic Rock. Legenda přichází. 6 dekád.
3: Senkor.
4: Časopis Classic Rock. Legenda přichází. 6 dekád roku podle Scorpions. Nejlepší. Časopis Classic Rock. Legenda přichází. 6 dekád roku podle Scorpions. Nejlepší album podle Toma Pettyho. Časopis Classic Rock. Legenda přichází. 6 dekád roku podle Scorpions. Nejlepší album podle Toma Pettyho. A rytířským. 6 dekád roku podle Scorpions. Nejlepší album podle Toma Pettyho. A rytířským metal podle Castlered. Plus velký plakát Iron Maiden. Nejlepší album podle Toma Pettyho. A rytířským metal podle Castlered. Plus velký plakát Iron Maiden. Burning Ambition podle Toma Pettyho. A rytířským metal podle Castlered. Plus velký plakát Iron Maiden. Burning Ambition. Právě tiskový metal podle Castlered. Plus velký plakát Iron Maiden Burning Ambition. Právě v trafikách.
2: Rock
4: Castlered. Plus velký plakát Iron Maiden Burning Ambition. Právě v trafikách.
2: Rock Radio.
4: Plakát Iron Maiden Burning Ambition. Právě v trafikách.
2: Rock Radio.
4: Burning Ambition. Právě v trafikách.
2: Rock Radio.
4: Právě v trafikách.

www.rokfm.com nebo na radia.cz. Rok nebo na radia.cz. Rok radio. A .cz. Rok radio. CZ.

rok od rána do večera. Slušnej rok od rána do večera. Slušnej rok od rána do večera. Slušnej rok od rána do večera. Od rána do večera.

DAB AFM nebo na DAB AFM nebo na rádia.cz.

0: práci vedro. V práci vedro, doma vedro. V práci vedro, doma vedro. V práci vedro, doma vedro. V práci vedro, doma vedro. Venku vedro. V práci vedro, doma vedro. Venku vedro, ale zavřít se s rodinou. Doma vedro, venku vedro, ale zavřít se s rodinou. Doma vedro, venku vedro, ale zavřít se s rodinou na celý léto do sklepa. Venku vedro, ale zavřít se s rodinou na celý léto do sklepa, kde se dá jakž tak. Venku vedro, ale zavřít se s rodinou na celý léto do sklepa, kde se dá jakž. Ale zavřít se s rodinou na celý léto do sklepa, kde se dá jakž takž přežít. Zavřít se s rodinou na celý léto do sklepa, kde se dá jakž takž přežít. To asi není úplně ideální. Celý léto do sklepa, kde se dá jakž takž přežít. To asi není úplně ideální řešení. Sklepa, kde se dá jakž takž přežít. To asi není úplně ideální řešení. A co třeba mobil takž přežít? To asi není úplně ideální řešení. A co třeba mobil? To asi není úplně ideální řešení. A co třeba mobilní klimatizace? To je nápad. Není úplně ideální řešení. A co třeba mobilní klimatizace? To je nápad. Ideální řešení. A co třeba mobilní klimatizace? To je nápad. Máme ji pro. A co třeba mobilní klimatizace? To je nápad. Máme ji pro vás. Laďte od pondělí. Třeba mobilní klimatizace. To je nápad. Máme ji pro vás. Laďte od pondělí do pátku. To je nápad. Máme ji pro vás. Laďte od pondělí do pátku rokovej rozjezd. A nápad. Máme ji pro vás. Laďte od pondělí do pátku rokovej rozjezd. Pro vás. Laďte od pondělí do pátku rokovej rozjezd a napište si oni. Honza s Anabelí rokovej rozjezd a napište si oni. Honza s Anabelí věnujou třeba vám. Slušní pište si oni. Honza s Anabelí věnujou třeba vám. Slušní ochlazení. Honza s Anabelí věnujou třeba vám. Slušní ochlazení od pondělí do Anabelí věnujou třeba vám. Slušní ochlazení od pondělí do pátku v rokovém rozjezdu na rok třeba vám. Slušní ochlazení od pondělí do pátku v rokovém rozjezdu na rok rádiu. Slušní ochlazení od pondělí do pátku v rokovém rozjezdu na rok rádiu. Od pondělí do pátku v rokovém rozjezdu na rok rádiu. Do pátku v rokovém rozjezdu na rok rádiu.
1: Užijte si příjemný
0: rozjezdu na rok rádiu.
1: Užijte si příjemný
0: na rok rádiu.
1: Užijte si příjemný chlad i v parných. Užijte si příjemný chlad i v parných dnech s mobilní klimat. Užijte si příjemný chlad i v parných dnech s mobilní klimatizací Sencor Wi-Fi. Užijte si příjemný chlad i v parných dnech s mobilní klimatizací Sencor Wi-Fi. Užijte si příjemný chlad i v parných dnech s mobilní klimatizací Sencor Wi-Fi. Výkonný chlad i v parných dnech s mobilní klimatizací Sencor Wi-Fi. Výkonná, tichá, parných dnech s mobilní klimatizací Sencor Wi-Fi. Výkonná, tichá, snadno přenosná klimatizací Sencor Wi-Fi. Výkonná, tichá, snadno přenosná a ovladatelná. Výkonná, tichá, snadno přenosná a ovladatelná i přes mobilní aplikaci Sencor. Tichá, snadno přenosná a ovladatelná i přes mobilní aplikaci Sencor. No přenosná a ovladatelná i přes mobilní aplikaci Sencor. Ovladatelná i přes mobilní aplikaci Sencor. Přes mobilní aplikaci Sencor. Aplikaci Sencor.

0: ten ukázal v přípravě. A na naší straně sledujte Adama Hloška, ten ukázal v přípravě, že by mohl být připravený, měl dlouhý zranění. Hodně lidí ho kritizoval. Sunderland. To je za Bosnu Amara Memiče, ten hraje za Plzeň, původně z Karče,
1: Tvořivý hráč. Tak uvidíme, jak se bude dařit. Já tipuju, že vyhrajou Švýcaři.

0: A to byla Orchestra Don't Bring Me Down. No a my se půjdeme podívat na fotbal, protože dneska Bring Me Down. No a my se půjdeme podívat na fotbal, protože dneska nás to hlavně zajímá. No a my se půjdeme podívat na fotbal, protože dneska nás to hlavně zajímá. Mistrovství světa ve fotbale. A nás čeká zápas Česka. Ale o tom si pojďme za chvilinku. Dneska od 18 hraje Česká republika s Jihoafrickou republikou. 18 hraje Česká republika s Jihoafrickou republikou. A večer od 21 hodin hrajou Česká republika s Jihoafrickou republikou. A večer od 21 hodin hrajou Švýcaři s Bosnou Hercka s Jihoafrickou republikou. A večer od 21 hodin hrajou Švýcaři s Bosnou Hercegovinou.
1: Dal jenom tři góly, což je pro nás dobře.
0: Ten ukázal příkop. A na naší straně sledujte Adama Hloška.

0: je AR Česká republika, tak uvidíme, jak se bude dařit. Já tipuju, že vyhrajou Švýcaři, je AR Česká republika, já doufám, že vidíme, jak se bude dařit. Já tipuju, že vyhrajou Švýcaři, je AR Česká republika, já doufám, že vyhrajem. Já tipuju, že vyhrajou Švýcaři, je AR Česká republika, já doufám, že vyhrajem. Že vyhrajou Švýcaři, je AR Česká republika, já doufám, že vyhrajem. Protože to by byla ostuda. Je AR Česká republika, já doufám, že vyhrajem. Protože to by byla ostuda, tam ta ofenzivní Česká republika, já doufám, že vyhrajem. Protože to by byla ostuda, tam ta ofenzivní síla je, já doufám, že vyhrajem. Protože to by byla ostuda, tam ta ofenzivní síla je fakt špatná, já jsem vyhrajem. Protože to by byla ostuda, tam ta ofenzivní síla je fakt špatná, já jsem na to koukal. Protože to by byla ostuda, tam ta ofenzivní síla je fakt špatná, já jsem na to koukal. Většina těch ostuda, tam ta ofenzivní síla je fakt špatná, já jsem na to koukal. Většina těch hráčů z té ofenzivy moc goly nedávala. Tak uvidíme, budeme držet palce večer. Hráčů z té ofenzivy moc goly nedávala. Tak uvidíme, budeme držet palce večer. Moc goly nedávala. Tak uvidíme, budeme držet palce večer. Goly nedávala. Tak uvidíme, budeme držet palce večer.
1: Když skončí a...
0: Tak uvidíme, budeme držet palce večer. Palce večer.
1: Když skončí asfalt, hra... Když skončí asfalt, hra začíná. Když skončí asfalt, hra začíná. Nový Jeep Kompas. Když skončí asfalt, hra začíná. Nový Jeep Kompas. Stvořený. Když skončí asfalt, hra začíná. Nový Jeep Kompas. Stvořený pro asfalt, hra začíná. Nový Jeep Kompas. Stvořený pro ty, jejichž hřištěm je celý svět. Začíná. Nový Jeep Kompas. Stvořený pro ty, jejichž hřištěm je celý svět. Nový Jeep Kompas. Stvořený pro ty, jejichž hřištěm je celý svět. Kompas. Stvořený pro ty, jejichž hřištěm je celý svět. Stvořený pro ty, jejichž hřištěm je celý svět.
0: A já vám pustím nějakou hudbu.
1: Ty, jejichž hřištěm je celý svět.
0: A já vám pustím nějakou hudbu. Halloweeny. A já vám pustím nějakou hudbu. Halloweeny, Komunál, anebo Oasis a jejich Wonderwall. A já vám pustím nějakou hudbu. Halloweeny, Komunál, anebo Oasis a jejich Wonderwall. Nějakou hudbu. Halloweeny, Komunál, anebo Oasis a jejich Wonderwall. Halloweeny, Komunál, anebo Oasis a jejich Wonderwall. Halloweeny, Komunál, anebo Oasis a jejich Wonderwall.
2: Housebrand Café per...
0: Anebo Oasis a jejich Wonderwall.
2: Housebrand Café per favore?
3: Si, signora.
0: Wonderwall.
2: Housebrand Café per favore?
3: Si, signora.
2: Housebrand Café per favore?
3: Si, signora.
4: Housebrand, tuhle kávu...
3: Si, signora.
4: Housebrand, tuhle kávu si zasloužíte... Housebrand, tuhle kávu si zasloužíte pít. Housebrand káva... Housebrand, tuhle kávu si zasloužíte pít. Housebrand káva... CZ... Kávu si zasloužíte pít. Housebrand káva... CZ... Kávu si zasloužíte pít. Housebrand káva... CZ... Sloužíte pít. Housebrand káva CZ. Housebrand káva CZ.
5: Jen do konce června zakoupíte
4: CZ.
5: Jen do konce června zakoupíte permanentku na Jen do konce června zakoupíte permanentku na Pála Jen do konce června zakoupíte permanentku na Pálavské vinobraní v Mikulově. Jen do konce června zakoupíte permanentku na Pálavské vinobraní v Mikulově za 800 konce června zakoupíte permanentku na Pálavské vinobraní v Mikulově za 800 korun. Permanentku na Pálavské vinobraní v Mikulově za 800 korun. Horkýže slíže, manky Pálavské vinobraní v Mikulově za 800 korun. Horkýže slíže, manky business, Richard braní v Mikulově za 800 korun. Horkýže slíže, manky business, Richard Miller za 800 korun. Horkýže slíže, manky business, Richard Miller. Helena Vondráčková, Ben Kristoval, Horkýže slíže, Manky Business, Richard Miller, Helena Vondráčková, Ben Kristoval a další ze slíže, Manky Business, Richard Miller, Helena Vondráčková, Ben Kristoval a další business, Richard Miller, Helena Vondráčková, Ben Kristoval a další zde vystoupí od 11. Richard Miller, Helena Vondráčková, Ben Kristoval a další zde vystoupí od 11.

0: 11. do 13. září. Vstupenky najdete na Pálavské vinobraní.cz. 11. do 13. září. Vstupenky najdete na Pálavské vinobraní.cz. 13. září. Vstupenky najdete na Pálavské vinobraní.cz. Nabídka platí jen do konce června.
1: Mami,
0: září. Vstupenky najdete na Pálavské vinobraní.cz. Nabídka platí jen do konce června. Vstupenky najdete na Pálavské vinobraní.cz. Nabídka platí jen do konce června.
1: Mami,
0: jdete na Pálavské vinobraní.cz. Nabídka platí jen do konce června.
1: Mami, tati.
0: Nabídka platí jen do konce června.
1: Mami, tati, víte, kam pojedeme na výlet?
2: Do zoo chleb.
0: Platí jen do konce června.
1: Mami, tati, víte, kam pojedeme na výlet?
2: Do zoo chleby.
0: Se června.
1: Mami, tati, víte, kam pojedeme na výlet?
2: Do zoo chleby.
1: Tam můžeme k... Mami, tati, víte, kam pojedeme na výlet?
2: Do zoo chleby.
1: Tam pojedeme na výlet?
2: Do zoo chleby.
1: Tam můžeme krmit daňky a taky ty kobrazy.
2: Do zoo chleby.
1: Tam můžeme krmit daňky a taky
2: do zoo chleby.
1: Tam můžeme krmit daňky a taky ty kobrazy.
2: A mají tam i lby.
1: Tam můžeme krmit daňky a taky ty kobrazy.
2: A mají tam...
1: Tam můžeme krmit daňky a taky ty kobrazy.
2: A mají tam i lvy.
1: Jo,
2: daňky a taky ty kobrazy.
1: A mají tam i lvy.
2: Jo, a můžeme
1: taky ty kobrazy.
2: A mají tam i lvy.
1: Jo, a můžeme tam přespat, to bude jako...
2: A mají tam i lvy.
1: Jo, a můžeme tam přespat, to bude jako v safari.
2: A jestli
1: tam i lvy.
2: Jo, a můžeme tam přespat, to bude jako v safari.
1: A jestli dostanu...
2: Jo, a můžeme tam přespat, to bude jako v safari.
1: A jestli dostanu hlad, tak tam...
2: A můžeme tam přespat, to bude jako v safari.
1: A jestli dostanu hlad, tak tam mají nejlepší...
2: Přespat, to bude jako v safari.
1: A jestli dostanu hlad, tak tam mají nejlepší...
2: V safari.
1: A jestli dostanu hlad, tak tam mají nejlepší palačinky.
2: Tak co?
1: A jestli dostanu hlad, tak tam mají nejlepší palačinky.
2: Tak co, jedeme?
1: Zo. Dostanu hlad, tak tam mají nejlepší palačinky.
2: Tak co, jedeme?
1: Zo chleby.
2: Tak tam mají nejlepší palačinky.
1: Tak co, jedeme?
2: Zo chleby.
1: Nejlepší palačinky.
2: Tak co, jedeme?
1: Zo chleby.
3: Ratata.
1: Palačinky. Tak co, jedeme?
2: Zo chleby.
3: Ratata.
1: Tak co, jedeme?
2: Zo chleby.
3: Ratata. Trička ratata.
1: Jedeme?
2: Zo chleby.
3: Ratata.
1: Zo chleby.
3: Ratata. Trička ratata. Ratata. Potisk, potisk, trička, potisk, trička. Bela byl CZ. Ratata. Potisk, potisk, trička, potisk, trička. Bela byl CZ. Potisk, potisk, trička, potisk, trička. Bela byl CZ. Top 3. A potisk, trička, bela byl CZ. Top Trade, akreditovaný pro... Bela byl CZ. Top Trade, akreditovaný prodejce obytných vozů... Bela byl CZ. Top Trade, akreditovaný prodejce obytných vozů... Bela byl CZ. Top Trade, akreditovaný prodejce obytných vozů Francia, Yukon, Club Travel... Top Trade, akreditovaný prodejce obytných vozů Francia, Yukon... Top Trade, akreditovaný prodejce obytných vozů Francia, Yukon, Club Travel, Carado a PESL. Akreditovaný prodejce obytných vozů Francia, Yukon, Club Travel, Carado a PESL. Má showroom v Praze a Holešově. Vozy skladem, půjčovna, servis. Více na www. Showroom v Praze a Holešově. Vozy skladem, půjčovna, servis. Více na www.toptrade.cz. Vozy skladem, půjčovna, servis. Více na www.toptrade.cz.
4: Utrhnout, sklidit.
3: Servis. Více na www.toptrade.cz.
4: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit.
3: Na www.toptrade.cz.
4: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit.
3: Toptrade.cz.
4: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V kruhu ovoce a zeleniny.
5: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99. Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90. A cibuli lahůdkovou, svaba hrachové lusky, kilo za 99,90. A cibuli lahůdkovou, svazek za 12, kilo za 99,90. A cibuli lahůdkovou, svazek za 12,99,90. A cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90. Až 9,90 a cibuli lahůdkovou svazek za 12,90 až do 23.60 a cibuli lahůdkovou svazek za 12,90 až do 23. lahůdkovou svazek za 12,90 až do 23. června.

svazek za 12,90 až do 23. června. Čerstvé jako z Kauflandu. 12,90 až do 23. června. Čerstvé jako z Kauflandu. Až do 23. června. Čerstvé jako z Kauflandu. 23. června. Čerstvé jako z Kauflandu. 3. června. Čerstvé jako z Kauflandu. Profi voda. Čerstvé jako z Kauflandu. Profi voda. Čerstvé jako z Kauflandu. Profi voda. Z Kauflandu.

0: začali. Využijte slevy až 70% u značek jako Adidas, Levi's. Právě začali. Využijte slevy až 70% u značek jako Adidas, Levi's a Tommy Hilfiger. Využijte slevy až 70% u značek jako Adidas, Levi's a Tommy Hilfiger. Za až 70% u značek jako Adidas, Levi's a Tommy Hilfiger. Zastavte se na letní nákup u značek jako Adidas, Levi's a Tommy Hilfiger. Zastavte se na letní nákupy a dopřejte si kousek jako Adidas, Levi's a Tommy Hilfiger. Zastavte se na letní nákupy a dopřejte si kousky Adidas, Levi's a Tommy Hilfiger. Zastavte se na letní nákupy a dopřejte si kousky, které si a Tommy Hilfiger. Zastavte se na letní nákupy a dopřejte si kousky, které si zamilujete. Fashion Art. Zastavte se na letní nákupy a dopřejte si kousky, které si zamilujete. Fashion Arena. Zastavte se na letní nákupy a dopřejte si kousky, které si zamilujete. Fashion Arena Prague a kupy a dopřejte si kousky, které si zamilujete. Fashion Arena Prague a dopřejte si kousky, které si zamilujete. Fashion Arena Prague Outlet, které si zamilujete. Fashion Arena Prague Outlet, vaše outletová destinace. Milujete. Fashion Arena Prague Outlet, vaše outletová destinace. Fashion Arena Prague Outlet, vaše outletová destinace. Outlet, vaše outletová destinace. Outletová destinace.
1: Třídím doma, třídím venku, třídím. Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím. Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím čím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody zaběhu. Třídím v létě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody zaběhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím v leže, třídím u vody zaběhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. U vody zaběhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Třídím v práci, třídím zaběhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Třídím v práci, třídím ve, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Třídím v práci, třídím ve škole, třídím na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Třídím v práci, třídím ve škole, třídím, když řídím, kromě třídím hodně. Třídím v práci, třídím ve škole, třídím, když řídím, i když jedu na kole. Vytřídím krabici od kole, třídím, když řídím, i když jedu na kole. Vytřídím krabici od pici, i když se zřídím a mám malou opici. Třídím, když je mi řídím, i když jedu na kole. Vytřídím krabici od pici, i když se zřídím a mám malou opici. Třídím krabici od pici, i když se zřídím a mám malou opici. Třídím, když je mi pídně, třídím, když se i když se zřídím a mám malou opici. Třídím, když je mi pídně, třídím, když je mi krásně, dobrý text a mám malou opici. Třídím, když je mi pídně, třídím, když je mi krásně, dobrý texty recykluju a třídím špatný věci. Třídím, když je mi pídně, třídím, když je mi krásně, dobrý texty recykluju a třídím špatný básně. Třídím vždy a všude pídně, třídím, když je mi krásně, dobrý texty recykluju a třídím špatný básně. Třídím vždy a všude, tak to byl, když je mi krásně, dobrý texty recykluju a třídím špatný básně. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Dobrý texty recykluju a třídím špatný básně. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. A třídím špatný básně. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl, třídělatný básně. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl, třídělatplat. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl, třídělatplat. Všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl, třídělatplat.
2: Ekokom.
1: Je a bude. Má to smysl, třídělatplat.
2: Ekokom.
1: Má to smysl. Přijďte odpad.
2: Ekokom. Rokrád. Ekokom.

0: kvalitní vrtané studvoda.cz.
1: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc. Od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc. Jak zrovna potřebuješ? Půjčku až 250 míň a druhý zase víc. Jak zrovna potřebuješ? Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídí zase víc. Jak zrovna potřebuješ? Půjčku až 250 tisíc navíc. Jak zrovna potřebuješ? Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online.
2: Letní slevy ve Fashion Aréně právě začaly.
3: Se vyplatí.
2: Letní slevy ve Fashion Aréně právě začaly. Letní slevy ve Fashion Aréně právě začaly. Využijte slevy až Letní slevy ve Fashion Aréně právě začaly. Využijte slevy až 70% slevy ve Fashion Aréně právě začaly. Využijte slevy až 70% u značek Aréně právě

0: století, Celt Under, z českých třeba DeLorean a nebo 13. století, celkem téměř 50 českých třeba DeLorean a nebo 13. století, celkem téměř 50 kapel, třeba DeLorean a nebo 13. století, celkem téměř 50 kapel, Bay 24 až 27. V sobotu 20. června můžeme vyrazit na 10. ročník. V sobotu 20. června můžeme vyrazit na 10. ročník Chýnovské traktoriády. 20. června můžeme vyrazit na 10. ročník Chýnovské traktoriády. Kromě závodů nás čekají i Chýnovské traktoriády. Kromě závodů nás čekají i večerní koncerty EEčka, Fiasko, Kohoutiády. Kromě závodů nás čekají i večerní koncerty EEčka, Fiasko, Kohout plaší smrt. Závodů nás čekají i večerní koncerty EEčka, Fiasko, Kohout plaší smrt a Revival 300. Čekají i večerní koncerty EEčka, Fiasko, Kohout plaší smrt a Revival 300. Koncerty EEčka, Fiasko, Kohout plaší smrt a Revival 300. Lipčice nad Vltavou. EEčka, Fiasko, Kohout plaší smrt a Revival 300. Lipčice nad Vltavou. Fiasko, Kohout plaší smrt a Revival 300. Lipčice nad Vltavou, pod Chýnovský plaší smrt a Revival 300. Lipčice nad Vltavou, pod Chýnovským hájem, vstupné a Revival 300. Lipčice nad Vltavou, pod Chýnovským hájem, vstupné dobrovolné. Na Dřínově, Lipčice nad Vltavou, pod Chýnovským hájem, vstupné dobrovolné. Na Dřínově tam je Big Beat, to je nad Vltavou, pod Chýnovským hájem, vstupné dobrovolné. Na Dřínově tam je Big Beat, to je nejenom pravda, ale tak pod Chýnovským hájem, vstupné dobrovolné. Na Dřínově tam je Big Beat, to je nejenom pravda, ale tam vstupné dobrovolné. Na Dřínově tam je Big Beat, to je nejenom pravda, ale taky název týhle. Na Dřínově tam je Big Beat, to je nejenom pravda, ale taky název týhle akce. Na Dřínově tam je Big Beat, to je nejenom pravda, ale taky název týhle akce. V sobotu 20. nají zakázaný ovoce, Revival kabátů, Deviant a Made in Garage, Dřínov umělníka. Ovoce, Revival kabátů, Deviant a Made in Garage, Dřínov umělníka. Revival kabátů, Deviant a Made in Garage, Dřínov umělníka. Tak se bavte. Prorok Rádio, Deviant a Made in Garage, Dřínov umělníka. Tak se bavte. Prorok Rádio, Made in Garage, Dřínov umělníka. Tak se bavte. Prorok Rádio, Šárka Hlubcová.
1: Chystáte se večer někam na akci a nechcete tam být sami? Tak to dejte vědět všem. Na našem webu rokový tam být sami. Tak to dejte vědět všem. Na našem webu rokový rádio.cz vy. Tak to dejte vědět všem. Na našem webu rokový rádio.cz ve slušných rok akcích. Vědět všem na našem webu rokovýradio.cz ve slušných rok akcích. Radio.cz ve slušných rok akcích. Rock Radio, red ve slušných rok akcích. Rock Radio, rock je slušná muzika. Rock Radio, rock je slušná muzika. Rock je slušná muzika.

0: Slušnej rok od rána do večera. V dabu i Slušnej rok od rána do večera. V dabu i FM. Slušnej rok od rána do večera. V dabu i FM nebo na rádia teď od rána do večera. V dabu i FM nebo na radia.cz. Od rána do večera. V dabu i FM nebo na rádia teď včera. V dabu i FM nebo na radia.cz. UIFM nebo na radia.cz. Rokem nebo na radia.cz. Rok radio. Rok radia.cz. Rok radio. Rok.cz. Rok radio. Rok radio. Rok radio. Rok radio. Co se děje?
1: Je tak.
0: Rok radio. Rok rádio, co se děje?
1: Je tady doba letních...
0: Rok rádio, co se děje?
1: Je tady doba letních festiáků...
0: Rok rádio, co se děje?
1: Je tady doba letních festiáků a koncertů...
0: Rok rádio, co se děje?
1: Je tady doba letních festiáků a koncertů...
0: Co se děje?
1: Je tady doba letních festiáků a koncertů pod širým nebem, tak si to pojďme...
0: Děje.
1: Je tady doba letních festiáků a koncertů pod širým nebem, tak si to pojďme užít. Je doba letních festiáků a koncertů pod širým nebem, tak si to pojďme užít. Za rohem je Basin Fire a koncertů pod širým nebem, tak si to pojďme užít. Za rohem je Basin Fire Fest, čeká nás koncertů pod širým nebem, tak si to pojďme užít. Za rohem je Basin Fire Fest, čeká nás od 4, tak si to pojďme užít. Za rohem je Basin Fire Fest, čeká nás od 24 je Basin Fire Fest, čeká nás od 24 do 27 června Fire Fest, čeká nás od 24. do 27. června ve Spálený Poříč. Čeká nás od 24. do 27. června ve Spálený Poříčí. Letos láká na mimo 24. do 27. června ve Spálený Poříčí. Letos láká na do 27. června ve Spálený Poříčí. Letos láká na mimořádně nadupaný line 20. června ve Spálený Poříčí. Letos láká na mimořádně nadupaný line-up v čele s Wasp Spálený Poříčí. Letos láká na mimořádně nadupaný line-up v čele s Wasp anebo Ačí. Letos láká na mimořádně nadupaný line-up v čele s Wasp anebo Apokalyptikou. Láká na mimořádně nadupaný line-up v čele s Wasp anebo Apokalyptikou. V přírodním areálu zahrají taky Paradise. Řádně nadupaný line-up v čele s Wasp anebo Apokalyptikou. V přírodním areálu zahrají taky Paradise. Nadupaný line-up v čele s Wasp anebo Apokalyptikou. V přírodním areálu zahrají taky Paradise Lost v čele s Wasp anebo Apokalyptikou. V přírodním areálu zahrají taky Paradise Lost, Steel Panther anebo Apokalyptikou. V přírodním areálu zahrají taky Paradise Lost, Steel Panther. V přírodním areálu zahrají taky Paradise Lost, Steel Panther i Six Feet Under. Z českým areálu zahrají taky Paradise Lost, Steel Panther i Six Feet Under. Z českých třeba Delorean i Six Feet Under. Z českých třeba Delorean anebo 13. století.

0: porobetonových. Více na deck.cz. Více na deck.cz. Na deck.cz.
1: 买一件漂亮的 T 恤，条纹多，条纹多多，品质保证，只需要您的几条个人多多，品质保证，只需要您的几条个人信息和银行卡，品质保证，只需要您的几条个人信息和银行卡号。需要您的几条个人信息和银行卡号。
2: Nekupujte drahý.
1: Tí tiao ge ren xin xi he yin hang ka hao.
2: Nekupujte drahý.
1: Ge ren xin xi he yin hang ka hao.
2: Nekupujte drahý značky, ani levný č...
1: He yin hang ka hao.
2: Nekupujte drahý značky, ani levný čínský s... Nekupujte drahý značky, ani levný čínský s... Já se... Kupujte drahý značky, ani levný čínský s... Já se oblíkám bez značky, ani levný čínský s... Já se oblíkám bez potisku. Ani levný čínský stky. Já se oblíkám bez potisku. Bez čínský stky. Já se oblíkám bez potisku. Bez potisku CZ. Já se oblíkám bez potisku. Bez potisku CZ.
3: Vytáhni.
2: Oblíkám bez potisku. Bez potisku CZ.
3: Vytáhni.
2: Potisku. Bez potisku CZ.
3: Vytáhni jendu!
4: Co říkáš? Výtahy...
2: Z potisku CZ.
3: Vytáhni jendu!
4: Co říkáš? Výtahy...
3: Vytáhni jendu!
4: Co říkáš? Výtahy jedna?
5: Říkám, vytáhni...
3: Vytáhni jendu!
4: Co říkáš? Výtahy jedna?
5: Říkám, vytáhni jendu!
4: Co říkáš? Výtahy jedna?
5: Říkám, vytáhni jendu! Potřebujeme šachtu na výtah!
4: Výtahy jedna?
5: Říkám, vytáhni jendu! Potřebujeme šachtu na výtah! Říkám, vytáhni jendu! Potřebujeme šachtu na výtah!
4: Já vím, výtahy...
5: Jendu! Potřebujeme šachtu na výtah!
4: Já vím, výtahy jedna, ty uměj šachtu.
5: Potřebujeme šachtu na výtah.
4: Já vím, výtahy jedna, ty uměj šachty.
5: Tu na výtah.
4: Já vím, výtahy jedna, ty uměj šachty.
5: Povídám, vytáhni jendu.
4: No vím, výtahy jedna, ty uměj šachty.
5: Povídám, vytáhni jendu.
4: No jo, výtahy jedna, ty uměj šachty.
5: Povídám, vytáhni jendu.
4: No jo, výtahy ty uměj šachty.
5: Povídám, vytáhni jendu.
4: No jo, výtahy jedna, šachty.
5: Povídám, vytáhni jendu.
4: No jo, výtahy jedna.
6: Teď mi už
5: mám. Vytáhni jendu.
4: No jo, výtahy jedna.
6: Teď mi už máme.
4: No jo, výtahy jedna.
6: Teď mi už máme, výtahy jedna.
4: Jendo.
7: Chlapi, já už jsem nahoře.
4: No, výtahy jedna.
6: Teď mi už máme, výtahy jedna.
4: Jendo.
7: Chlapi, já už jsem nahoře.
6: Teď mi už máme, výtahy jedna.
4: Jendo.
7: Chlapi, já už jsem nahoře. Výtah je hotový.
6: Už máme, výtahy jedna.
4: Jendo.
7: Chlapi, já už jsem nahoře. Výtah je hotové.
6: Na.
4: Jendo.
7: Chlapi, já už jsem nahoře. Výtah je hotové.
8: Jendo, ty seš ale bedna.
7: Nahoře, výtah je hotový.
8: Jendo, ty seš ale bedna.
9: Jasně, dělám výtahy jedna.
7: Český tah je hotový.
8: Jendo, ty seš ale bedna.
9: Jasně, dělám výtahy jedna.
7: Český.
8: Jendo, ty seš ale bedna.
9: Jasně, dělám výtahy jedna.
7: Český.
8: Ty seš ale bedna.
9: Jasně, dělám výtahy jedna.
7: Český výrobce výtahů, který
8: seš ale bedna.
9: Jasně, dělám výtahy jedna.
7: Český výrobce výtahů, který má řešení.
9: Jasně, dělám výtahy jedna.
7: Český výrobce výtahů, který má řešení.
9: Dělám výtahy jedna.
7: Český výrobce výtahů, který má řešení pro každý prostor.
9: Výtahy jedna.
7: Český výrobce výtahů, který má řešení pro každý prostor. Atypické výtahové šachty. Český výrobce výtahů, který má řešení pro každý prostor. Atypické výtahové šachty. Moderní prosklené výtahy i rekonstrukce stávajících. www.výtahy1.cz.
10: Zažijte
7: i rekonstrukce stávajících. www.výtahy1.cz.
10: Zažijte emoce za volantem vozu Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Zažijte emoce za volantem vozu Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Za volantem vozu Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vozu Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší Emotion Day.

0: Tohle není... Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert... Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa. Není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Uzené tofu Nature's masa a přesto plná skvělých chutí. Uzené tofu Nature's Promise větší za 12. Plná skvělých chutí. Uzené tofu Nature's Promise větší za 12,90 a rajča také. Uzené tofu Nature's Promise větší za 12,90. A rajčata keříková s apkou za 2 tofu Nature's Promise větší za 12,90 a rajčata keříková s apkou za 2 Nature's Promise větší za 12,90 a rajčata keříková s apkou za 20 za 12,90 a rajčata keříková s apkou za 27,90 a rajčata keříková s apkou za 27,90 Albert keříková s apkou za 27,90 Albert.
1: Stavebniny Dek přináší
0: 90. Albert.
1: Stavebniny Dek přináší mega akci. Vápenopískové příčkovky.
0: Albert.
1: Stavebniny Dek přináší mega akci. Vápenopískové předměny Dek přináší mega akci. Vápenopískové příčkovky Porfix a penopískové příčkovky Porfix a s lepší akustikou a tepelnou akumulací. Nyní za příčkovky Porfix a s lepší akustikou a tepelnou akumulací. Nyní za cenu porbetonových příčkovek. Porfix a s lepší akustikou a tepelnou akumulací. Nyní za cenu porbetonových příčkovek. S lepší akustikou a tepelnou akumulací. Nyní za cenu porbetonových příčkovek. A tepelnou akumulací. Nyní za cenu porbetonových příčkovek. Mega akce ve stavebninách Dek platí nyní za cenu porbetonových příčkovek. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 26. porbetonových příčkovek. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 26. nových příčkovek. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 26. června. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 26. června. Tak si Dek platí do 26. června. Tak si přijďte pro akustické příčkovky za cenu porobet 26. června. Tak si přijďte pro akustické příčkovky za cenu porobetonových. Víceného června. Tak si přijďte pro akustické příčkovky za cenu porobetonových. Více na Dek.cz. Tak si přijďte pro akustické příčkovky za cenu porobetonových. Více na akustické příčkovky za cenu

0: Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, testovat to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž světa Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální na testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídka jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídka na nákup nového vozu, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušné ceny, ale také speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Ale také speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu jítka na nákup nového vozu a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na PED 2020. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na PED 2026. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na PED 2026.cz. Ještě dnes na PED 2026.cz.
1: Zvou vás autosalony Kopecký
0: na PED 2026.cz.
1: Zvou vás autosalony Kopecký
0: 21.2026.cz.
1: Zvou vás autosalony Kopecký 21. června u OCEU.cz. Zvou vás autosalony Kopecký 21. června u OC Europark ve Štěrbohoří. Z autosalony Kopecký 21. června u OC Europark ve Štěrbohorích. 20. června u OC Europark ve Štěrbohorích. Června u OC Europark ve Štěrbohorích.
2: Střešní okna v
1: OC Europark ve Štěrbohorích.
2: Střešní
1: ve Štěrbohorích.
2: Střešní okna v střešní okna Fenestra.
3: Fenestra?
2: Ano, střešní okna Fenestra.
3: Fenestra?
2: Střešní okna Fenestra.
3: Fenestra?
2: Ano, česká střešní. Střešní okna Fenestra.
3: Fenestra?
2: Ano, česká střešní okna mezi vámi. Střešní okna Fenestra.
3: Fenestra?
2: Ano, česká střešní okna mezi vámi a nebem. Stra.
3: Fenestra?
2: Ano, česká střešní okna mezi vámi a nebem již 40 let.
3: Stra.
2: Ano, česká střešní okna mezi vámi a nebem již 40 let.
3: Fenestra?
2: Střešní okna mezi vámi a nebem již 40 let.
3: Fenestra?
2: Ano, česká s vámi a nebem již 40 let.
3: Fenestra?
2: Ano, česká střešní okna Fenestra.
3: Fenestra.
4: Na zdravotní potíže způsobené toxinem v kojeneckém mléce. Jeden z případů je způsobené toxinem v kojeneckém mléce. Jeden z případů je vedený jako potvrzený podle mezinárodní metodiky. Seznam zprávy. Výrobci kontaminované šarže stáhli z trhu.
5: Staví se proti zákazu látky. Vláda mimo jiné.

0: vymáhání nastavených pravidel. Staví se proti zákazu látky. Vláda mimo jiné navrhuje, aby kratom bylo možné legálně koupit až od zákazu látky.
1: Na celém území skoro jasno, nejvyšší denní teploty 26 až 31 stupňů.
2: V ulici Komenského v Hradci Králové aut, je tam neprůjezdný jízdní pruh, tak jestli někam jedete, tak hlavně opatrně, pořádku dorazíte.
3: Viditelný zážitek v každém okamžiku vám přináší oční klinika Horní Počerady. Řešení očních vad bez ohledu na věk. www.ocniklinikahp.cz www.ocniklinikahp.cz
4: Rock Radio, rockovej foras. Rock Radio, rockovej foras.
2: A je pár minut po 14.
4: Rock Radio, rockovej foras.
2: A je pár minut po 14. hodině a máme poslední hodinu rokovýho vorazu s Danem. Meteorologové hlásí výstrahu, že mají být extrémní vedra, tak my z rádia doporučujeme jít do sklepa a sednout si, že mají být extrémní vedra, tak my z rádia doporučujeme

0: jít do sklepa, sednout si na 7. schod. Pěkný vedra, tak my z rádia doporučujeme jít do sklepa, sednout si na 7. schod. A já vám pustím nějaký štěpecky v poslední hodině, ať to pořádně v rozedem. Red Hot Chili Peppers, Korn, Disturbed.
1: Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio.

0: bude hit, Cecilko. Bude hit, Cecilko. Bude hit, Cecilko, hit bude. Bude hit, Cecilko, hit bude. Bude hit, Cecilko, hit bude. Václavka řídící kladidlo. Hit, Cecilko, hit bude. Václavka řídící kladidlo sopránu. Cecilko, hit bude. Václavka řídící kladidlo sopránu. Hit bude. Václavka řídící kladidlo sopránu. Václavka řídící kladidlo sopránu.
1: Takže takhle poznáte, že bude hit.
0: Řídící kladidlo sopránu.
1: Takže takhle poznáte, že bude hit.
0: Kladidlo sopránu.
1: Takže takhle poznáte, že bude hit. Takže takhle poznáte, že bude hit. Že je to hned jasný. Takže takhle poznáte, že bude hit. Že je to hned jasný. A já vám pustím nějakou. Že takhle poznáte, že bude hit. Že je to hned jasný. A já vám pustím nějakou hudbu, třeba mete, že bude hit. Že je to hned jasný. A já vám pustím nějakou hudbu, že je to hned jasný. A já vám pustím nějakou hudbu, třeba Metallica, Edguy a nebo že je to hned jasný. A já vám pustím nějakou hudbu, třeba Metallica, Edguy a nebo Daniela Landu. Jasný. A já vám pustím nějakou hudbu, třeba Metallica, Edguy a nebo Daniela Landu. Já vám pustím nějakou hudbu, třeba Metallica, Edguy a nebo Daniela Landu.
2: Nejlepší výběr.
1: Třeba Metallica, Edguy a nebo Daniela Landu.
2: Nejlepší výběr
1: nebo Daniela Landu.
2: Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou. Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně. Nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze. Poděbradská 30 nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze. Poděbradská 36. Nebo v našich dalších. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze. Poděbradská 36. Nebo v našich dalších. Sami v naší nové prodejně v Praze. Poděbradská 36. Nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradové prodejně v Praze. Poděbradská 36. Nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. V Praze. Poděbradská 36. Nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na Bene.k36. Nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na Bene.cz. Nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na Bene.cz. V našich prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na Bene.cz.
3: Mám barák děravej. Barák děravej, mám barák děravej, mě mám barák děravej, mě do postele, barák děravej, mě do postele fičí, děravej, mě do postele fičí, děravej, mě do postele fičí, mě do postele fičí. Snad známý postele fičí, snad zná fičí, snad známý, snad známý poradí, snad známý poradí, snad známý poradí, jinak jsem snad známý poradí. Jinak jsem jí poraděj, jinak jsem, jinak jsem, jinak jsem, jinak jsem, jinak jsem.

byli Red Hot Chili Peppers. A to byli Red Hot Chili Peppers a jich Black Summer. A to byli Red Hot Chili Peppers a jich Black Summer. A to byli Red Hot Chili Peppers a jich Black Summer. A nám se leto vrátilo. A to byli Red Hot Chili Peppers a jich Black Summer. A nám se leto vrátilo. A to byli Red Hot Chili Peppers a jich Black Summer. A nám se leto vrátilo do Čech zpátky, protože do Chili Peppers a jich Black Summer. A nám se leto vrátilo do Čech zpátky, protože nás čekají brutální vedra jich Black Summer. A nám se leto vrátilo do Čech zpátky, protože nás čekají brutální vedra. A nám se leto vrátilo do Čech zpátky, protože nás čekají brutální vedra. Nám se leto vrátilo do Čech zpátky, protože nás čekají brutální vedra. Budou třicítky, to do Čech zpátky, protože nás čekají brutální vedra. Budou třicítky, tak musíte hlavně matky, protože nás čekají brutální vedra. Budou třicítky, tak musíte hlavně mazat. Nás čekají brutální vedra. Budou třicítky, tak musíte hlavně mazat. Jak venkovně, ale nejdra. Budou třicítky, tak musíte hlavně mazat. Jak venkovně, ale nejvíc vnitřky, tak musíte hlavně mazat. Jak venkovně, ale nejvíc vnitřně. Musíte hlavně mazat. Jak venkovně, ale nejvíc vnitřně. Určitě budete někde mazat. Jak venkovně, ale nejvíc vnitřně. Určitě budete někde na nějakých festiákách. Venkovně, ale nejvíc vnitřně. Určitě budete někde na nějakých festiákách. Třeba nejvíc vnitřně. Určitě budete někde na nějakých festiákách. Třeba na našem vnitřně. Určitě budete někde na nějakých festiákách. Třeba na našem rockinu v pátek v Pardubicích. Určitě budete někde na nějakých festiákách. Třeba na našem rockinu v pátek v Pardubicích. Budete někde na nějakých festiákách. Třeba na našem rockinu v pátek v Pardubicích. Festiákách. Třeba na našem rockinu v pátek v Pardubicích. Kde si poslechnete nějakou hudbu českou. Třeba na našem rockinu v pátek v Pardubicích. Kde si poslechnete nějakou hudbu českou. Nebo někde tak v Pardubicích. Kde si poslechnete nějakou hudbu českou, nebo někde jinde poslechnete nějakou hudbu českou, nebo někde jinde, no ale hlavně hudbu českou, nebo někde jinde, no ale hlavně, já nevím, jestli pamatujete, jak se předpovídalo dřív, nebo někde jinde, no ale hlavně, já nevím, jestli pamatujete, jak se předpovídalo dřív počasí, no ale hlavně, já nevím, jestli pamatujete, jak se předpovídalo dřív počasí, a já vám to pustím, ale hlavně, já nevím, jestli pamatujete, jak se předpovídalo dřív počasí. A já vám to pustím, abyste věděli, jak se. Já nevím, jestli pamatujete, jak se předpovídalo dřív počasí. A já vám to pustím, abyste věděli, jak se hláte, jak se předpovídalo dřív počasí. A já vám to pustím, abyste věděli, jak se hlásí tropy, jo, na vesnici.

0: www.oknasukorady.cz www.oknasukorady.cz www.oknasukorady.cz www.oknasukorady.cz www.oknasukorady.cz
1: Atención, señoras y señores.
0: www.oknasukorady.cz
1: Atención, señoras y señores.
0: CZ.
1: Atención, señoras y señores. Atención, señoras y señores.
2: Roztančete se do léta v latinsko.
1: Atención, señoras y señores.
2: Roztančete se do léta v latinskoamerickém.
1: Atención, señoras y señores.
2: Roztančete se do léta v latinskoamerickém rytmu.
3: La Tropical.
1: Señores.
2: Roztančete se do léta v latinskoamerickém rytmu.
3: La Tropical pořádá intenzivní.
2: Roztančete se do léta v latinskoamerickém rytmu.
3: La Tropical pořádá
2: do léta v latinskoamerickém rytmu.
3: La Tropical pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé.
2: Latinskoamerickém rytmu.
3: La Tropical pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé.
2: Rytmu.
3: La Tropical pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé. La Tropical pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé.
1: Un, dos, tres.
3: Pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé.
1: Un, dos, tres.
3: Kurz tance pro dospělé.
1: Un, dos, tres.
2: Mix latino, bachata,
3: pro dospělé.
1: Un, dos, tres.
2: Mix latino, bachata, salsa,
1: dos, tres.
2: Mix latino, bachata, salsa, dance heels a reggaeton.
1: La, dos, tres.
2: Mix latino, bachata, salsa, dance heels a reggaeton.
1: La,
2: mix latino, bachata, salsa, dance heels a reggaeton.
1: La Tropical.
2: Mix latino, bachata, salsa, dance heels a reggaeton.
1: La Tropical.
2: Přihlas bachata, salsa, dance heels a reggaeton.
1: La Tropical.
3: Přihlaste se hned teď online na
2: dance heels a reggaeton.
1: La Tropical.
3: Přihlaste se hned teď online na
1: www.latropical.
3: Přihlaste se hned teď online na www.latropical.cz.
2: La Tropical. Taneční kroky vás naučí všude, ale my vás CZ. La Tropical. Taneční kroky vás naučí všude, ale my vás naučí Tropical. Taneční kroky vás naučí všude, ale my vás naučíme tančit.
1: Kar.
4: Kontejnery Siegel, dobrý den. Kontejnery Siegel, dobrý den.
5: Zdravím, tady...
4: Kontejnery Siegel, dobrý den.
5: Zdravím, tady čtu, že kontejnery přistaví...
4: Kontejnery Siegel, dobrý den.
5: Zdravím, tady čtu, že kontejnery přistaví...
4: Kontejnery Siegel, dobrý den.
5: Zdravím, tady čtu, že kontejnery přistavíte i o víkendu.
4: Siegel, dobrý den.
5: Zdravím, tady čtu, že kontejnery přistavíte i o víkendu.
4: 7 dní v týdnu.
5: Zdravím, tady čtu, že kontejnery přistavíte i o víkendu.
4: 7 dní v týdnu, třeba i v noci.
5: A když čtu, že kontejnery přistavíte i o víkendu.
4: 7 dní v týdnu, třeba i v noci.
5: Kontejnery přistavíte i o víkendu.
4: 7 dní v týdnu, třeba i v noci.
5: A jak to děláte? Víte i o víkendu.
4: 7 dní v týdnu, třeba i v noci.
5: A jak to děláte?
4: Jednoduše, jsme Siegel. 7 dní v týdnu, třeba i v noci.
5: A jak to děláte?
4: Jednoduše, jsme Siegel. 7 dní v týdnu, třeba i v noci.
5: A jak to děláte?
4: Jednoduše, jsme Siegel.
6: www.
4: I v noci.
5: A jak to děláte?
4: Jednoduše, jsme Siegel.
6: www.
5: A jak to děláte?
4: Jednoduše, jsme Siegel.
6: www.siegel.cz.
4: Jednoduše, jsme Siegel.
6: www.siegel.cz.
4: Jsme Siegel.
6: www.siegel.cz.
7: Stoupáme!
6: www.siegel.cz.
7: Stoupáme!
6: www.siegel.cz.

0: CZ.
1: Zdoubáme! Zdoubáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Zdoubáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Zdoubáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Zdoubáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
2: Zase lítáš.
1: Popsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
2: Zase lítáš.
1: Tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
2: Zase lítáš v oblacích.
3: Vzpomněla.
1: Ze zhora. Děkuju, Leničko!
2: Zase lítáš v oblacích.
1: Děkuju, Leničko!
2: Zase lítáš v oblacích.
3: Vzpomněla.
1: Leničko!
2: Zase lítáš v oblacích.
3: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny.
2: Zase lítáš v oblacích.
3: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny.
2: Zase lítáš v oblacích.
3: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny.
2: A oblacích.
3: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny.
4: A protože je teď na Allegri v akci, tak letí.
3: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny.
4: A protože je teď na Allegri v akci, tak letíme.
3: Ten let balónem od Go Balóny.
4: A protože je teď na Allegri v akci, tak letíme spolu.
3: Go Balóny.
4: A protože je teď na Allegri v akci, tak letíme spolu.
2: Chcete také zažít
4: protože je teď na Allegri v akci, tak letíme spolu.
2: Chcete také zažít nezapomenutelný
4: v akci, tak letíme spolu.
2: Chcete také zažít nezapomenutelný let,
4: tak letíme spolu.
2: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
4: Spolu.
2: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
4: Tak
2: chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
4: Tak honem, ať vám neuletí.
2: Také zažít nezapomenutelný let balónem?
4: Tak honem, ať vám neuletí.
3: Právě teď.
2: Nezapomenutelný let balónem?
4: Tak honem, ať vám neuletí.
3: Právě teď je na Allegri let balónem.
2: Telný let balónem?
4: Tak honem, ať vám neuletí.
3: Právě teď je na Allegri let balónem od.
4: Tak honem, ať vám neuletí.
3: Právě teď je na Allegri let balónem od 2008.
4: Honem, ať vám neuletí.
3: Právě teď je na Allegri let balónem od 2850 korun. Právě teď je na Allegri let balónem od 2850 korun.
2: Proleď.
3: Právě teď je na Allegri let balónem od 2850 korun.
2: Proleď.
3: Allegri let balónem od 2850 korun.
2: Proleďte se třeba nad Poděbrady táborem českým.
3: Od 2850 korun.
2: Proleďte se třeba nad Poděbrady táborem Českými Budějovicemi
3: nebo 850 korun.
2: Proleďte se třeba nad Poděbrady táborem Českými Budějovicemi nebo si vyb.
3: Korun.
2: Proleďte se třeba nad Poděbrady táborem Českými Budějovicemi nebo si vyb. Proleďte se třeba nad Poděbrady táborem Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit. Poděbrady táborem Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
3: Více o akcemi
2: nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
3: Více o akci na
2: firmě. Jinou z desítek lokalit po celé republice.
3: Více o akci na
5: firma na zážitky.
3: CZ.
2: Desítek lokalit po celé republice.
3: Více o akci na
5: firma na zážitky. Firma na zážitky.
3: CZ.
6: Pohlédl do dálky a
5: zážitky.
3: CZ.
6: Pohlédl do dálky a zvolal.
7: A ta
3: CZ.
6: Pohlédl do dálky a zvolal.
7: Atava!
6: Pohlédl do dálky a zvolal.
7: Atava!
6: Pohlédl do dálky a zvolal.
7: Atava!
6: Ozvěna se ky a zvolal.
7: Atava!
6: Ozvěna se nesla opušal.
7: Atava!
6: Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem.
7: Tava!
6: Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem. Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí. Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí. Opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny se blíží. A on věděl, že nebezpečí a prázdniny se blíží. Prázdniny věděl, že nebezpečí a prázdniny se blíží. Prázdniny se blíží. Nebezpečí a prázdniny se blíží. Prázdniny se blíží a prázdniny se blíží. Prázdniny se blíží.
7: Víne.
6: Prázdniny se blíží. Prázdniny se blíží.
7: Víne.
6: Se blíží. Prázdniny se blíží.
7: Víne tu.

0: dobrodružného románu.
1: Etu!
0: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje. Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení. Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Pánu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu.
2: Poklad na Stříbrném jezeře.
0: Jako velkolepé divadelní představení je tu.
2: Poklad na Stříbrném jezeře. Ve Westernově na Stříbrném jezeře. Ve Westernovém městečku Boskovice.
3: O letošních prázdninách
2: jezeře. Ve Westernovém městečku Boskovice.
3: O letošních prázdninách poslední
2: Westernovém městečku Boskovice.
3: O letošních prázdninách posledních 20 představení
2: městečku Boskovice.
3: O letošních prázdninách posledních 20 představení
2: Sláskovice.
3: O letošních prázdninách posledních 20 představení
2: s láskou v srdci
3: v letošních prázdninách posledních 20 představení
2: s láskou v srdci vás očekává.
3: Posledních 20 představení.
2: S láskou v srdci vás očekávám. Váš Karel.
3: 20 představení.
2: S láskou v srdci vás očekávám. Váš Karel Máj.
3: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
4: Víte, co po
3: informací na www.westernové-městečko.cz.
4: Víte, co po
3: na www.westernové-městečko.cz.
4: Víte, co povíš
3: westernové-městečko.cz.
4: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný
3: .cz.
4: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný
3: .cz.
4: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný
3: .exce.
4: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný excelentní stejky.
3: Albert,
4: víte, co povýší každý letní den na výjimečný excelentní stejky.
3: Albert,
4: každý letní den na výjimečný excelentní stejky.
3: Albert Excellent
4: na výjimečný excelentní stejky.
3: Albert Excellent přináší
4: excelentní stejky.
3: Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší
4: excelentní stejky.
3: Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás.
4: Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa.
3: Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa.
4: Stáhněte si aplik
3: přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa.
4: Stáhněte na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa.
3: Stáhněte si aplikaci Můj Albert,
4: ty nejlepší stejky od nás i z celého světa.
3: Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je od nás i z celého světa.
4: Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15%
3: celého světa.
4: Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15%.
3: Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé
4: aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto.
3: Tak to rozpalte.
4: Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto.
3: Tak to rozpalte.
4: Třebajte je se slevou 15% po celé léto.
3: Tak to rozpalte.
4: Třeba jen proto, že je středa.
3: 15% po celé léto.
4: Tak to rozpalte.
3: Třeba jen proto, že je středa.
4: Procent po celé léto.
3: Tak to rozpalte.
4: Třeba jen proto, že je středa.
3: Albert.
4: Léto.
3: Tak to rozpalte.
4: Třeba jen proto, že je středa.
3: Albert.
4: Rozpalte.
3: Třeba jen proto, že je středa.
4: Albert.
2: Rock Radio.
3: Jen proto, že je středa.
4: Albert.
2: Rock Radio.
3: Středa.
4: Albert.

0: že všechny cesty vedou do Říma, něco mi...
1: A Herbolta.
0: Jedno známé přísloví hlásá, že všechny cesty vedou do Říma, něco mi ale říká, že... Jedno známé přísloví hlásá, že všechny cesty vedou do Říma, něco mi ale říká, že mnoho známé přísloví hlásá, že všechny cesty vedou do Říma, něco mi ale říká, že mnohem exponovanější bude tento hlásá, že všechny cesty vedou do Říma, něco mi ale říká, že mnohem exponovanější bude tento týden D1, cesty vedou do Říma, něco mi ale říká, že mnohem exponovanější bude tento týden D1 směr Brno. Tam mi ale říká, že mnohem exponovanější bude tento týden D1 směr Brno. Tam vyrazí tisíce, že mnohem exponovanější bude tento týden D1 směr Brno. Tam vyrazí tisíce motorkářů. Exponovanější bude tento týden D1 směr Brno. Tam vyrazí tisíce motorkářů. Bude tento týden D1 směr Brno. Tam vyrazí tisíce motorkářů na MotoGP. Tak pevný nervy. D1 směr Brno. Tam vyrazí tisíce motorkářů na MotoGP. Tak pevný nervy. A pokud se tomu chcete vy Brno. Tam vyrazí tisíce motorkářů na MotoGP. Tak pevný nervy. A pokud se tomu tisíce motorkářů na MotoGP. Tak pevný nervy. A pokud se tomu chcete vyhnout. Motorkářů na MotoGP. Tak pevný nervy. A pokud se tomu chcete vyhnout na MotoGP, tak pevný nervy. A pokud se tomu chcete vyhnout, můžete vyrazit třeba do... Pokud se tomu chcete vyhnout, můžete vyrazit třeba do Bechyně. Na tamní sraz železných pánů. Vyhnout, můžete vyrazit třeba do Bechyně. Na tamní sraz železných pánů, což pro tentokrát nevyrazit třeba do Bechyně. Na tamní sraz železných pánů, což pro tentokrát nejsou rytíři, třeba do Bechyně. Na tamní sraz železných pánů, což pro tentokrát nejsou rytíři, ale motorkáři. Sraz je o tentokrát nejsou rytíři, ale motorkáři. Sraz je od pátku do neděle a všem, co dorazí, slibuje se kotel rytíři, ale motorkáři. Sraz je od pátku do neděle a všem, co dorazí, slibuje se kotel zábavy, muzik motorkáři. Sraz je od pátku do neděle a všem, co dorazí, slibuje se kotel zábavy, muzika soutěže. Sraz je od pátku do neděle a všem, co dorazí, slibuje se kotel zábavy, muzika soutěže Spanělku do neděle a všem, co dorazí, slibuje se kotel zábavy, muzika soutěže Spanělka, prostě klasický sraz. A všem, co dorazí, slibuje se kotel zábavy, muzika soutěže Spanělka, prostě klasický, slibuje se kotel zábavy, muzika soutěže Spanělka, prostě klasický sraz. Na pomezí Karlovarského a zábavy, muzika soutěže Spanělka, prostě klasický sraz. Na pomezí Karlovarského a Plzeňského kraje, soutěže Spanělka, prostě klasický sraz. Na pomezí Karlovarského a Plzeňského kraje se nachází dědina Spanělka, prostě klasický sraz. Na pomezí Karlovarského a Plzeňského kraje se nachází dědina s kouzelně klasický sraz. Na pomezí Karlovarského a Plzeňského kraje se nachází dědina s kouzelně drsným. Na pomezí Karlovarského a Plzeňského kraje se nachází dědina s kouzelně drsným názvem Vidžín. I Tamského a Plzeňského kraje se nachází dědina s kouzelně drsným názvem Vidžín. I Tamského kraje se nachází dědina s kouzelně drsným názvem Vidžín. I tam slibuje víkend kotel zábavy dědina s kouzelně drsným názvem Vidžín. I tam slibuje víkend kotel zábavy v sobotu od 13 s názvem Vidžín. I tam slibuje víkend kotel zábavy v sobotu od 13 hodin, tam začne sraz. I tam slibuje víkend kotel zábavy v sobotu od 13 hodin, tam začne sraz s názvem Rokuje víkend kotel zábavy v sobotu od 13 hodin, tam začne sraz s názvem Roková smršť. Dotovi v sobotu od 13 hodin, tam začne sraz s názvem Roková smršť. Docela mě zaujalo, že na tomhle motosrazu si prý budete moci užít i výřivky. Co se za touhle nabídkou skrývá? To už si ve Vidžíně, tuto sobotu budete moci užít i výřivky. Co se za touhle nabídkou skrývá, to už si ve Vidžíně, tuto sobotu musíte si užít i výřivky. Co se za touhle nabídkou skrývá, to už si ve Vidžíně, tuto sobotu musí výřivky. Co se za touhle nabídkou skrývá, to už si ve Vidžíně, tuto sobotu musíte zjistit sami. Na Jihlavskově touhle nabídkou skrývá, to už si ve Vidžíně, tuto sobotu musíte zjistit sami. Na Jihlavskově skrývá, to už si ve Vidžíně, tuto sobotu musíte zjistit sami. Na Jihlavskově vyražte na sraz, který už si ve Vidžíně, tuto sobotu musíte zjistit sami. Na Jihlavskově vyražte na sraz, který pořádá klub On Space, tuto sobotu musíte zjistit sami. Na Jihlavskově vyražte na sraz, který pořádá klub On Space Jihlava, musíte zjistit sami. Na Jihlavskově vyražte na sraz, který pořádá klub On Space Jihlava. Na Jihlavskově vyražte na sraz, který pořádá klub On Space Jihlava. Jmenuje se vyražte na sraz, který pořádá klub On Space Jihlava. Jmenuje se Motoway a konat se bude ve Vyskytné, který pořádá klub On Space Jihlava. Jmenuje se Motoway a konat se bude ve Vyskytné. I tady se klub On Space Jihlava. Jmenuje se Motoway a konat se bude ve Vyskytné. I tady se můžete v sobotu Jihlava. Jmenuje se Motoway a konat se bude ve Vyskytné. I tady se můžete v sobotu těšit na pořádnou hudební Motoway a konat se bude ve Vyskytné. I tady se můžete v sobotu těšit na pořádnou hudební nálož soutěže a konat se bude ve Vyskytné. I tady se můžete v sobotu těšit na

0: pořádnou hudební nálož soutěže a určitě skytne i tady se můžete v sobotu těšit na pořádnou hudební nálož soutěže a určitě nemůžete v sobotu těšit na pořádnou hudební nálož soutěže a určitě nebude od věci prubnout, proč je na potu těšit na pořádnou hudební nálož soutěže a určitě nebude od věci prubnout, proč je na tě největším písmem napsáno grilované prasátko. Jestli je to kapela nebo pochutina, zjistíte největším písmem napsáno grilované prasátko. Jestli je to kapela nebo pochutina, zjistíte ve vyskytné psáno grilované prasátko. Jestli je to kapela nebo pochutina, zjistíte ve vyskytné sobotu a ne prasátko. Jestli je to kapela nebo pochutina, zjistíte ve vyskytné sobotu a ještě upozornění. Jestli je to kapela nebo pochutina, zjistíte ve vyskytné sobotu a ještě upozornění. Tento víkend zjistíte ve vyskytné sobotu a ještě upozornění. Tento víkend se koná tradiční automotoburza v Drahotutné sobotu a ještě upozornění. Tento víkend se koná tradiční automotoburza v Drahotuších u Hranic a ještě upozornění. Tento víkend se koná tradiční automotoburza v Drahotuších u Hranic. Ovšem pozor, tento víkend se koná tradiční automotoburza v Drahotuších u Hranic. Ovšem pozor, zcela tradiční automotoburza v Drahotuších u Hranic. Ovšem pozor, zcela mimořádně automotoburza v Drahotuších u Hranic. Ovšem pozor, zcela mimořádně v neděli. Tak ať tam nedorazí v Drahotuších u Hranic. Ovšem pozor, zcela mimořádně v neděli. Tak ať tam nedorazí u Hranic. Ovšem pozor, zcela mimořádně v neděli. Tak ať tam nedorazí o den. Ovšem pozor, zcela mimořádně v neděli, tak ať tam nedorazíte o den dříve. Drahotuše v neděli, tak ať tam nedorazíte o den dříve. Drahotuše prostě v neděli. Tam nedorazíte o den dříve. Drahotuše prostě v neděli.
1: Rock Radio Moto
0: o den dříve. Drahotuše prostě v neděli.
1: Rock Radio
0: Moto Drahotuše prostě v neděli.
1: Rock Radio Moto
0: Drahotuše prostě v neděli.
1: Rock Radio Moto Keci.
0: V neděli.
1: Rock Radio Moto Keci. Rock Radio Moto Keci. Radio Moto Keci. Moto Keci.

0: Slušnej rok od rána do večera. V Dubu. Slušnej rok od rána do večera. V Dubu. Slušnej rok od rána do večera. V Dubu i Slušnej rok od rána do večera. V Dubu i FM nebo na rok od rána do večera. V Dubu i FM nebo na radia.rána do večera. V Dubu i FM nebo na radia.cera. V Dubu i FM nebo na radia.cz. Dubu i FM nebo na radia.cz. Rok FM nebo na radia.cz. Rok Radio nebo na radia.cz. Rok Radio radia.cz. Rok Radio.cz. Rok Radio. Motokeci. Rok Radio. Motokeci Marcela. Rok. Motokeci Marcela Herbolta. Motokeci Marcela Herbolta. Motokeci Marcela Herbolta.
1: Jedno známé přísloví.
0: Motokeci Marcela Herbolta.
1: Jedno známé přísloví hlásá, že všechny cesty vedou
0: Marcela Herbolta.
1: Jedno známé přísloví hlásá.

Forever trust in heart. Forever trust in heart.

tolik hvězd, tolik, tolik hvězd, tolik, tolik hvězd, tolik hvězd, tolik hvězd, tolik hvězd.

to nad sebou. Tolik

cest. Tolik, tolik cest. Tolik, tolik cest. Tolik cest. Tolik cest. Co cest? Co tě k ním? Co tě k ním dovedou? Co tě k ním dovedou? Dovedou?

recorded. Schody. Schody. Schody. Schody. Schody.

0: 100% jeden člověk, který bude fandit nám, a je to Radovan Krejčíř. V publice bude 100% jeden člověk, který bude fandit nám, a je to Radovan Krejčíř. Takže mrad bude 100% jeden člověk, který bude fandit nám, a je to Radovan Krejčíř. Takže mrad jeden člověk, který bude fandit nám, a je to Radovan Krejčíř. Takže Radovana zdravíme, ona sice neslyší nám, a je to Radovan Krejčíř. Takže Radovana zdravíme, ona sice neslyší, tam určitě rádio, to je Radovan Krejčíř. Takže Radovana zdravíme, ona sice neslyší, tam určitě rádio má. Takže Radovana zdravíme, ona sice neslyší, tam určitě rádio má, ale trošku asi inačí. Radovana zdravíme, ona sice neslyší, tam určitě rádio má, ale trošku asi inačí. Já se jenom bojím, aby Češe nevyhrála, sice neslyší, tam určitě rádio má, ale trošku asi inačí. Já se jenom bojím, aby Češe nevyhrály. Slyší, tam určitě rádio má, ale trošku asi inačí. Já se jenom bojím, aby Češe nevyhrály, protože pak rádio má, ale trošku asi inačí. Já se jenom bojím, aby Češe nevyhrály, protože pak asi by mu tam zařídětí. A já vám pustím ještě nějaký pecky nakonec. Jsem vám tady vybral divoký byl síť, pain. A já vám pustím ještě nějaký pecky nakonec. Jsem vám tady vybral divoký byl síť, pain, party in my head. Pecky nakonec. Jsem vám tady vybral divoký byl síť, pain, party in my head. Jsem vám tady vybral divoký byl síť, pain, party in my head. A Queen. Divoký byl síť, pain, party in my head. A Queen. A jak budeme Rhapsody. Já jsem Danko síť, pain, party in my head. A Queen. A jak budeme Rhapsody. Já jsem pain, party in my head. A Queen. A jak budeme Rhapsody. Já jsem party in my head. A Queen. A jak budeme Rhapsody. Já jsem Danko Tek, tohle byl rokový. A Queen. A jak budeme Rhapsody. Já jsem Danko Tek, tohle byl rokový vraz Danem. Queen. A jak budeme Rhapsody. Já jsem Danko Tek, tohle byl rokový vraz Danem. Tak se mějte Rhapsody. Já jsem Danko Tek, tohle byl rokový vraz Danem. Tak se mějte hezky a čau. Já jsem Danko Tek, tohle byl rokový vraz Danem. Tak se mějte hezky a čau. Tohle byl rokový vraz Danem. Tak se mějte hezky a čau.
1: Tak děti, zítra je taky.
0: Tak se mějte hezky a čau.
1: Tak děti, zítra je taky
0: a čau.
1: Tak děti, zítra je taky den a teď už do spacáku.
0: Čau.
1: Tak děti, zítra je taky den a teď už do spacáku. Tak děti, zítra je taky den a teď už do spacáku a spinka. Tak děti, zítra je taky den a teď už do spacáku a spinka. Zítra je taky den a teď už do spacáku a spinka. A teď už do spacáku a spinka. Spacáku a spinka. Spinka.
2: Luboši, ty ho nebij ho, nic ti neudělal. Luboši, ty ho nebij ho, nic ti neudělal. Luboši, ty ho nebij ho, nic ti neudělal. Nebij ho, nic ti neudělal. Nic ti neudělal.
1: Kempovat můžeš i jinak. Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez. Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. Www bez. Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. Www bez kempu můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. Www bez kempu CZ.
3: Věda, řemeslo, Slimovice. Věda, řemeslo, Slimovice. Věda, řemeslo, Slimovice. Řemeslo, Slimovice. Lihovárek.cz. Řemeslo, Slimovice. Lihovárek.cz. Slimovice. Lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být Slimovice. Lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být.

0: hrdí. Lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí. Lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
1: Business.
0: Věci, na které můžeme být hrdí.
1: Business začnete.
0: Na které můžeme být hrdí.
1: Business začnete nápadem a my mu dáme tvář.
0: Být hrdí.
1: Business začnete nápadem a my mu dáme tvář. Business začnete nápadem a my mu dáme tvar. Technik Plast Tachov začnete nápadem a my mu dáme tvar. Technik Plast Tachov. Lisování plastových výrobků od návrhu až k... A my mu dáme tvar. Technik Plast Tachov. Lisování plastových výrobků od návrhu až... Tvar. Technik Plast Tachov. Lisování plastových výrobků od návrhu až k finálnímu produktu. Více Tachov. Lisování plastových výrobků od návrhu až k finálnímu produktu. Více na techcování plastových výrobků od návrhu až k finálnímu produktu. Více na technikplast.com. Ich výrobků od návrhu až k finálnímu produktu. Více na technikplast.com. Od návrhu až k finálnímu produktu. Více na technikplast.com. Až k finálnímu produktu. Více na technikplast.com.
2: Tohle není jen obyčejná
1: mu produktu. Více na technikplast.com.
2: Tohle není jen obyčejná grilovačka.
1: Více na technikplast.com.
2: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert Grill.
1: Technikplast.com.
2: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert Grilovačka.com. Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je... Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert Grilovačka úplně bez masa a přesto... Není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert Grilovačka úplně bez masa a přesto plná... Albert Grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Uzené tofu 12,90 a rajčata keříková s apkou za 27,90. Albert a rajčata keříková s apkou za 27,90. Albert.
3: Uvažujete o nové...
2: Takeříková s apkou za 27,90. Albert.
3: Uvažujete o novém vytápění...
2: Apkou za 27,90. Albert.
3: Uvažujete o novém vytápění...
2: Vysát. Albert.
3: Uvažujete o novém vytápění...
2: Využijte akční nabídky...
3: Albert. Uvažujete o novém vytápění?
2: Využijte akční nabídky na kvalitní tepelná čerpadla.
3: Uvažujete o novém vytápění?
2: Využijte akční nabídky na kvalitní tepelná čerpadla Vaillant, která vyniká
3: vytápění.
2: Využijte akční nabídky na kvalitní tepelná čerpadla Vaillant, která vyniká.
3: Využijte akční nabídky na kvalitní tepelná čerpadla Vaillant, která vynikají vysokou výkonností. Kvalitní tepelná čerpadla Vaillant, která vynikají vysokou výkonností. Skutečně tichý čerpadla Vaillant, která vynikají vysokou výkonnosti, skutečně tichým provozem a skvělým designem, která vynikají vysokou výkonností, skutečně tichým provozem a skvělým designem. Vysokou výkonností, skutečně tichým provozem a skvělým designem. Nyní od nás získáte ke každému kosti, skutečně tichým provozem a skvělým designem. Nyní od nás získáte ke každému tepelnému čerpadlu tichým provozem a skvělým designem. Nyní od nás získáte ke každému tepelnému čerpadlu jako bonus, ke každému tepelnému čerpadlu jako bonus 4K Smart LED televizi se sportovním režimem čerpadlu jako bonus 4K Smart LED televizi se sportovním režimem. Více na Vail jako bonus 4K Smart LED televizi se sportovním režimem. Více na 4K Smart LED televizi se sportovním režimem. Více na Vailand.cz.
2: Tata
3: Smart LED televizi se sportovním režimem. Více na Vailand.cz.
2: Tatart vyhlašuje
3: se sportovním režimem. Více na Vailand.cz.
2: Tatart vyhlašuje Datart
3: Island.cz.
2: Tatart vyhlašuje Datart nákupy.
4: Slyším.
2: Tatart vyhlašuje Datart nákupy.
4: Slyším. Tatart nákupy.
2: Tatart vyhlašuje Datart nákupy.
4: Slyším. Tatart nákupy.
2: Vyhlašuje Datart nákupy.
4: Slyším. Tatart nákupy.
2: Ano. Datart nákupy.
4: Slyším. Tatart nákupy.
2: Ano. Datart nákupy s fůrou exkluzivní.
4: Slyším. Tatart nákupy.
2: Ano. Datart nákupy s fůrou exkluzivní.
4: Tatart nákupy.
2: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Využij...
4: Nákupy?
2: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Využijte jak po... Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Využijte jak pořízení super odolno. Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Využijte jak pořízení super odolno. S fůrou exkluzivních slev. Využijte jak pořízení super odolných chytrých hodinek exkluzivních slev. Využijte jak pořízení super odolných chytrých...

A to byl Daniel Landa. A to byl Daniel Landa a jeho tajemství. A to byl Daniel Landa a jeho tajemství. A to byl Daniel Landa a jeho tajemství. Jediný tajemství byl Daniel Landa a jeho tajemství. Jediný tajemství, co není, že už se nám blíží Landa a jeho tajemství. Jediný tajemství, co není, že už se nám blíží Rokojevoraz do konce. Tajemství. Jediný tajemství, co není, že už se nám blíží Rokojevoraz do konce. Nebo ke konci. Tajemství, co není, že už se nám blíží Rokojevoraz do konce. Nebo ke konci. A že už se nám blíží Rokojevoraz do konce. Nebo ke konci. A já blíží Rokojevoraz do konce. Nebo ke konci. A já v té poslední 20 minutovce dnes do konce. Nebo ke konci. A já v té poslední 20 minutovce, než vám řeknu, co vám ještě pustím, nebo ke konci. A já v té poslední 20 minutovce, než vám řeknu, co vám ještě pustím, a nestávám si. A já v té poslední 20 minutovce, než vám řeknu, co vám ještě pustím, a nestávám rozloučen. A já v té poslední 20 minutovce, než vám řeknu, co vám ještě pustím, a nestávám rozloučen, tak vám řeknu, no tak. Poslední 20 minutovce, než vám řeknu, co vám ještě pustím, a nestávám rozloučen, tak vám řeknu, no tajemství. Než vám řeknu, co vám ještě pustím, a nestávám rozloučen, tak vám řeknu, no tajemství. A nestávám rozloučen, tak vám řeknu, no tajemství. Dneska jak je ten fotbal, tak určitě v jeho rozloučen, tak vám řeknu, no tajemství. Dneska jak je ten fotbal, tak určitě v jeho Africké republice, no tajemství. Dneska jak je ten fotbal, tak určitě v jeho Africké republice bude 100%. Dneska jak je ten fotbal, tak určitě v jeho Africké republice bude 100% jeden Čech, který bude fandit nám. Fotbal, tak určitě v jeho Africké republice bude 100% jeden Čech, který bude fandit. Určitě v jeho Africké republice bude 100% jeden Čech, který bude fandit nám. A je to Radovan Krejčíř. Určitě v jeho Africké republice bude 100%.

0: až 29 dní.
1: To je mazec.
0: Fénix 8 svý drží až 29 dní.
1: To je mazec.
0: Datart drží až 29 dní.
1: To je mazec.
0: Datart, opravdový elektrospecialista.
1: 29 dní. To je mazec.
0: Datart, opravdový elektrospecialista. Dní.
1: To je mazec.
0: Datart, opravdový elektrospecialista.
1: Mazec.
0: Datart, opravdový elektrospecialista.
2: Přepropad.
0: Opravdový elektrospecialista.
2: Přepropadr, přepropadr.
0: Elektrospecialista.
2: Přepropadr, přepropadr,
0: přepropadr.

0: testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídka na nákup hodnotné ceny, ale také speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Ale také speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě na nákup nového vozu a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě nového vozu a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na PED 2000 příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na PED 2020. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na PED 2026.cz. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na PED 2026.cz. Zvou vás tu ještě dnes na PED 2026.cz.
1: Zvou vás autosalony Kopec
0: na PED 2026.cz.
1: Zvou vás autosalony
0: PED 2026.cz.
1: Zvou vás autosalony Kopecký
0: 2026.cz.
1: Zvou vás autosalony Kopecký 21. června u OC6.cz. Zvou vás autosalony Kopecký 21. června u OC Europark ve Štětí. Zvou vás autosalony Kopecký 21. června u OC Europark ve Štětí. Autosalony Kopecký 21. června u OC Europark ve Štěrboholích. Kopecký 21. června u OC Europark ve Štěrboholích. 20. června u OC Europark ve Štěrboholích.
2: Rock Radio.
1: U OC Europark ve Štěrboholích.
2: Rock Radio.
1: Europark ve Štěrboholích.
2: Rock Radio.
1: Štěrboholích.

0: dodání. Vše pro Bagr.cz. Pro Bagr.cz. Potisk, potisk, tatarararara, talárky, ratatarararara, ta potisk, potisk, dárky, potisk, dárky, talárky, talárky, ratatarararara, ta potisk, potisk, dárky, potárky, ratatarararara, ta potisk, potisk, dárky, potisk, dárky, byla byl, tarararara, ta potisk, potisk, dárky, potisk, dárky, byla byl, ta potisk, potisk, dárky, potisk, dárky, byla byl, CZ.
1: Hledáte právě
0: potisk dárky, byla byl, CZ.
1: Hledáte právě
0: potisk dárky, byla byl, CZ.
1: Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky v právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky v vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky včetně brigád. Vyberte si pozici, která nabízíme různé pozice i úvazky včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne, pozice i úvazky včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariéra, startujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to kariéru v Lidlu. Více najdete na kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to více najdete na kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí. Na kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
2: Zažijte emoce.
1: Kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
2: Zažijte emoce za
1: CZ. Tým Lidl, to se vyplatí.
2: Zažijte emoce za volantem vozu Peugeot.
1: Lidl, to se vyplatí.
2: Zažijte emoce za volantem vozu Peugeot. Je tu
1: se vyplatí.
2: Zažijte emoce za volantem vozu Peugeot. Je tu Peugeot Emotion.
1: Vyplatí.
2: Zažijte emoce za volantem vozu Peugeot. Je tu Zažijte emoce za volantem vozu Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze stu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze svět show, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, testní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky,

Vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Pozdě s Jirkou Němým.

a zkušeben. V DABu i FM. Slušnej rok z garáží a zkušeben. V DABu i FM nebo na garáží a zkušeben. V DABu i FM nebo na radia.cz. V DABu i FM nebo na radia.cz. V DABu i FM nebo na radia.cz. FM nebo na radia.cz. Rock Radio. Ona radia.cz. Rock Radio. Radia.cz. Rock Radio. .cz.

Ahoj lidi, tady Vašek Bláha ze skupiny Divoký Bill. Zdravím. Ahoj lidi, tady Vašek Bláha ze skupiny Divoký Bill. Zdravíme posluchače Rock Rádia a těšíme se, až se uvidíme přes léto na našem turné Rock Rádia 8 Divokej.

0: Trenírkárna.cz Trenírkárna.cz
1: Hej ty!
0: Trenírkárna.cz
1: Hej ty! Ne ty! Chceš mít trenky, boxerky?
0: Na.cz
1: Hej ty! Ne ty! Chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba... Hej ty! Ne ty! Chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba... Ne ty! Chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalotky se slevou 30... Ne ty! Chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalotky se slevou 30%? Chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalotky se slevou 30%? Není problém! Klikni na ponožky a nebo třeba kalotky se slevou 30%? Není problém! Klikni na trenírkárna.cz Není problém! Klikni na trenírkárna.cz Napiš kód rádio a jed trenírkárna.cz Napiš kód rádio a jede to 30% na všechno .cz Napiš kód rádio a jede to 30% na všechno s kódem rádio.
2: Dnes objednáš?
1: Napiš kód rádio a jede to 30% na všechno s kódem rádio.
2: Dnes objednáš?
1: A zítra máš. A jede to 30% na všechno s kódem rádio.
2: Dnes objednáš? A zítra máš.
0: Trenírkárna
1: to 30% na všechno s kódem rádio.
2: Dnes objednáš?
1: A zítra máš.
2: Na všechno s kódem rádio. Dnes objednáš?
1: A zítra máš.
0: Trenírkárna.cz
1: S kódem rádio.
2: Dnes objednáš?
1: A zítra máš.
0: Trenírkárna.cz
3: Utrhnout?
2: Jo, dnes objednáš
1: a zítra máš.
0: Trenírkárna.cz
3: Utrhnout?
2: Máš a zítra máš.
0: Trenírkárna.cz
3: Utrhnout, sklidit, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než dvě. Očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než dvě. Vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
4: Vyberte si třeba
3: hrachotnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
4: Vyberte si třeba hrachové lusy.
3: V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
4: Vyberte si třeba hrachové lusky.
3: Více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
4: Vyberte si třeba hrachové lusky kilo za 99,9
3: druhů ovoce a zeleniny.
4: Vyberte si třeba hrachové lusky kilo za 99,90. Vyberte si třeba hrachové lusky kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou svazek lusky kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou svazek za 12,90 za 99,90 a cibuli lahůdkovou svazek za 12,90 a 99,90 a cibuli lahůdkovou svazek za 12,90 lahůdkovou svazek za 12,90 až do 23. června svazek za 12,90 až do 23. června 12,90 až do 23. června
3: čerstvé jako z Kauflandu
4: 10 až do 23. června
3: čerstvé jako z Kauflandu
4: do 23. června
3: čerstvé jako z Kauflandu
4: 3. června
3: čerstvé jako z Kauflandu čerstvé jako z Kauflandu. Čerstvé jako z Kauflandu.
5: Angry Birds, kosmetika, co má
3: Kauflandu.
5: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, musí vůně pod i sporek, žádný keci, funkční věci. Pod i sporek, žádný keci, funkční věci. Anagory, žádný keci, funkční věci. Anagory, BRDS, si funkční věci. Anagory, BRDS, DS, tečka, CZ.
6: Tahle nabídka na vás nepočká.
5: .cz
6: Tahle nabídka na vás nepočká.
5: .cz
6: Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď... Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď může... Nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 190... Vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199 korun. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199 korun měsíčně. Na první net od Vodafonu teď můžete mít už od 100...

0: 200 korun měsíčně na první rok. A rok, ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do... Ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafone.cz. Váhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafone.cz. Minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafone.cz. Skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafone.cz. Voda internet do naší prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafone. Naší prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafone. A na Vodafone.cz. Vodafone.
1: A teď... A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan extrémně výhodná nabídka. Nissan Qashqai se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivová nabídka. Nissan Qashqai se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20. Nissan Qashqai se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Výhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun z palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. Ušedí 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na Nissan.cz. Platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na Nissan.cz. Do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na Nissan.cz. Června. U všech dealerů Nissan. Více na Nissan.cz. Nissan. Více na Nissan.cz.
2: Do košíku.
1: Více na Nissan.cz.
2: Do košíku jahody. Sami nazví.cz. Do košíku jahody. Sami nazví.

distribuuje Alef. Pity. Světová ochrana, kterou v Česku distribuuje Alef. Světová ochrana, kterou v Česku distribuuje Alef. V Česku distribuuje Alef. Distribuuje Alef.

0: rady. Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio. Správy. Rock Radio. Správy. Rock Radio. Správy. Rock Radio. Správy. Dio. Správy.
1: Začínají zprávy s Dominikem Šmauzem.
0: Správy.
1: Začínají zprávy s Dominikem.
0: Správy.
1: Začínají zprávy s Dominikem Šmauzem. Hezké odpoledne. Maxim. Začínají zprávy s Dominikem Šmauzem. Hezké odpoledne. Maximální. Začínají zprávy s Dominikem Šmauzem. Hezké odpoledne. Maximální ceny pohonných. Začínají zprávy s Dominikem Šmauzem. Hezké odpoledne. Maximální ceny pohonných hmot zít zprávy s Dominikem Šmauzem. Hezké odpoledne. Maximální ceny pohonných hmot s Šmauzem. Hezké odpoledne. Maximální ceny pohonných hmot zítra klesnou o hezké odpoledne. Maximální ceny pohonných hmot zítra klesnou o další desítky haléřů. Maximální ceny pohonných hmot zítra klesnou o další desítky haléřů. Litr naftní ceny pohonných hmot zítra klesnou o další desítky haléřů. Litr nafty hmot zítra klesnou o další desítky haléřů. Litr nafty budou moci čerpací stanice prodávat nejvýše o další desítky haléřů. Litr nafty budou moci čerpací stanice prodávat nejvýše za 30 desítky haléřů. Litr nafty budou moci čerpací stanice prodávat nejvýše za 37. Litr nafty budou moci čerpací stanice prodávat nejvýše za 37 korun a 4 haléře. To je o budou moci čerpací stanice prodávat nejvýše za 37 korun a 4 haléře. To je o 51 stanice prodávat nejvýše za 37 korun a 4 haléře. To je o 51 haléřů méně dávat nejvýše za 37 korun a 4 haléře. To je o 51 haléřů méně než 37 korun a 4 haléře. To je o 51 haléřů méně než dnes. U benzínu se cenu korun a 4 haléře. To je o 51 haléřů méně než dnes. U benzínu se haléře. To je o 51 haléřů méně než dnes. U benzínu se cenový strop sníží o 51 haléřů méně než dnes. U benzínu se cenový strop sníží o 32 haléřů méně než dnes. U benzínu se cenový strop sníží o 32 haléřů na 40 korun. Nový strop sníží o 32 haléřů na 40 korun 52 o 32 haléřů na 40 korun 52 haléřů za litr. Ministr za 40 korun 52 haléřů za litr. Ministr zahraničí Petr Macinka udělil expo 52 haléřů za litr. Ministr zahraničí Petr Macinka udělil exprezident za litr. Ministr zahraničí Petr Macinka udělil exprezidentovi Václavu Klausovi medaili. Ministr zahraničí Petr Macinka udělil exprezidentovi Václavu Klausovi medaili za ministr zahraničí Petr Macinka udělil exprezidentovi Václavu Klausovi medaili za zásluhy. Petr Macinka udělil exprezidentovi Václavu Klausovi medaili za zásluhy o diplomacii. Včera udělil exprezidentovi Václavu Klausovi medaili za zásluhy o diplomacii. V Černínském paláci podle svých slov ocenil za celoživotní přínos české zahraniční politice. Označil ho také za životní přínos české zahraniční politice. Označil ho také za duchovního otce a zakladatele české zahraniční politice. Označil ho také za duchovního otce a zakladatele českého moderní politice. Označil ho také za duchovního otce a zakladatele českého moderního politického systému. Označil ho také za duchovního otce a zakladatele českého moderního politického systému. Za duchovního otce a zakladatele českého moderního politického systému.

0: technologie pce a zakladatele českého moderního politického systému. Nové technologie pomáhají záchranářům připravit se na politického systému.
1: Branislav Fodrek, tolik zprávy, dobré odpoledne. Rock Radio, počasí.

0: už ne. Farma Vraňany aktuálně nabízí samosběr těch nejsladších jahod. Nabízí samosběr těch nejsladších jahod.
1: Vzala jsem děti a krásně jsme si to užili.
0: Sběr těch nejsladších jahod.
1: Vzala jsem děti a krásně jsme si to užili. Teď si vezeme domů kup
0: nejsladších jahod.
1: Vzala jsem děti a krásně jsme si to užili. Teď si vezeme domů kupu jahod a fantastickou zmrzlinu k tomu.
0: Farma Vraňany, vaše nejsladší jahody.
2: Rock Radio. V dabu i FM nebo na rádio.
3: Každý den čelí vaše data digitálním hrozbám. Svěřte své bezpečí těm nejsilnějším. Cisco Security. Světová ochrana, kterou v Česku distribuuje Cisco Security. Světová ochrana, kterou v Česku distribuuje

0: červenouš a fodrek. Tolik zprávy, dobré odpoledne.
1: Rock Radio, počasí.
2: Červenouš nám začíná.
0: Tolik zprávy, dobré odpoledne.
1: Rock Radio, počasí.
2: Červenouš nám začíná.
1: Radio, počasí.
2: Červenouš nám začíná dávat docela pěkně zabrat a máme dneska venku kolem 20.
1: Počasí.
2: Červenouš nám začíná dávat docela pěkně zabrat a máme dneska venku kolem 28. Červenouš nám začíná dávat docela pěkně zabrat a máme dneska venku kolem 28 stupňů po celé. Večer nám to padne asi na 14 a máme dneska venku kolem 28 stupňů po celé České republice. Zítra těch mraků bude dokonce ještě míň.
1: Rok na psání startuje v 18 hodin. Dej den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika ní startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. V 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Slušná muzika do každého počasí. Slušná muzika do každého počasí. Do každého počasí. Rock Radio. Doprava. Rock Radio. Doprava.
2: Pojďme se ještě podívat, jaká je situace na silnicích v ulici Dobronit.
1: Rock Radio. Doprava.
2: Pojďme se ještě podívat, jaká je situace na silnicích v ulici
1: Doprava.
2: Pojďme se ještě podívat, jaká je situace na silnicích v ulici Dobronická v Praze se srazila. Pojďme se ještě podívat, jaká je situace na silnicích v ulici Dobronická v Praze se srazil osobák s chodcem.
3: V novém městě nadmetují jsou v sobě tři osobáky, tam můžete počítat už docela i rostoucí kolonou.

0: docela i rostoucí kolonou. V ulici jsou v sobě tři osobáky, tam můžete počítat už docela i rostoucí kolonou. V ulici Husova v Chodově ve směru od centra můžete počítat už docela i rostoucí kolonou. V ulici Husova v Chodově ve směru od centra na Vřesovou docela i rostoucí kolonou. V ulici Husova v Chodově ve směru od centra na Vřesovou tak kolonou. V ulici Husova v Chodově ve směru od centra na Vřesovou taky momentálně kivadlo. V ulici Husova v Chodově ve směru od centra na Vřesovou taky momentálně kivadlový provoz jedním jízdním pruhem. V Chodově ve směru od centra na Vřesovou taky momentálně kivadlový provoz jedním jízdním pruhem kvůli srážce osob. Od centra na Vřesovou taky momentálně kivadlový provoz jedním jízdním pruhem kvůli srážce osobáku s motorkou. Vřesovou taky momentálně kivadlový provoz jedním jízdním pruhem kvůli srážce osobáku s motorkou. A už tam taky momentálně kivadlový provoz jedním jízdním pruhem kvůli srážce osobáku s motorkou. A už tam dělá kivadlový provoz jedním jízdním pruhem kvůli srážce osobáku s motorkou. A už tam dělá taky do jedním jízdním pruhem kvůli srážce osobáku s motorkou. A už tam dělá taky docela pěkná kolona, počítejte tam kvůli srážce osobáku s motorkou. A už tam dělá taky docela pěkná kolona, počítejte tam se zdržením osobáku s motorkou. A už tam dělá taky docela pěkná kolona, počítejte tam se zdržením. A na silnici kou a už tam dělá taky docela pěkná kolona, počítejte tam se zdržením. A na silnici 30 docela pěkná kolona, počítejte tam se zdržením. A na silnici 35 u Bílýho, počítejte tam se zdržením. A na silnici 35 u Bílýho kostela nad Nisou je uzavřené tam se zdržením. A na silnici 35 u Bílýho kostela nad Nisou je uzavřený jeden jízdní pruh. U Bílýho kostela nad Nisou je uzavřený jeden jízdní pruh kvůli odstavenému nákladňáku. Dopravu tam akorát zrovna uzavřený jeden jízdní pruh kvůli odstavenému nákladňáku. Dopravu tam akorát zrovna řídí policie, tak odstavenému nákladňáku. Dopravu tam akorát zrovna řídí policie, tak dbejte jejich pokynům, ať je ten průjezd co nejplynulejší. Dopravu tam akorát zrovna řídí policie, tak dbejte jejich pokynům, ať je ten průjezd co nejplynulejší. Akorát zrovna řídí policie, tak dbejte jejich pokynům, ať je ten průjezd co nejplynulejší. Policie, tak dbejte jejich pokynům, ať je ten průjezd co nejplynulejší. Dbejte jejich pokynům, ať je ten průjezd co nejplynulejší. Ať je ten průjezd co nejplynulejší.
1: Instagram Rock Rádia.
0: Průjezd co nejplynulejší.
1: Instagram Rock Rádia.
0: Nejplynulejší.
1: Instagram Rock Rádia. Instagram Rock Rádia. To je slušná. Instagram Rock Rádia. To je slušná jízda. Instagram Rock Rádia. To je slušná jízda. Nezapomeňte, že Instagram Rock Rádia. To je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. To je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši skontrolujte jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Radši zkontrolujte, až zastavíte. Kontrolujte, až zastavíte. Až zastavíte.

Samozřejmě našlapaný další rokový není, ale to nevadí, i tak pro vás mám připravený. Samozřejmě našlapaný další rokový odpoledne. Doufám, že se máte tady při tom dnešním už takovým opravdu letním dni fajn, ale co vám určitě ještě zlepší náladu, bude další roková muzika, kterou tady pro vás mám připravit. Hele, čekají nás Rasmus, Within Temptation už za chvilku tady na Rock Radio.

0: Rádio, rokový odpoledne. Rock Rádio, rokový odpoledne.
1: 15 hodin a 2 minuty.
0: Rock Rádio, rokový odpoledne.
1: 15 hodin a 2 minuty k tomu a rokový odpoledne.
0: Rock Rádio, rokový odpoledne.
1: 15 hodin a 2 minuty k tomu a rokový odpoledne právě ku... 15 hodin a 2 minuty k tomu a rokový odpoledne právě konečně začíná. Normálně s Kubou a s Petrem, ale dneska právě konečně začíná. Normálně s Kubou a s Petrem, ale dneska jenom se mnou s Petrem. Kuba tady dneska bohužel není. Normálně s Kubou a s Petrem, ale dneska jenom se mnou s Petrem. Kuba tady dneska bohužel není, ale to nebo s Petrem, ale dneska jenom se mnou s Petrem. Kuba tady dneska bohužel není, ale to nevadí. I tak pro vás mám dneska jenom se mnou s Petrem. Kuba tady dneska bohužel není, ale to nevadí. I tak pro vás mám připravený s Petrem. Kuba tady dneska bohužel není, ale to nevadí. I tak pro vás mám připravený. Samozřejmě našlapaný tady dneska bohužel není, ale to nevadí. I tak pro vás mám připravený.

0: na plíce a sedej na plíce a sedej na plíce
1: v dobrým i zlým
0: na plíce.

Rasmusa ich pecka sail away. Rasmusa ich pecka sail away právě teď. Rasmusa ich pecka sail away právě teďka dojíždí. Rasmusa ich pecka sail away právě teďka dojíždí na Rock Rádiu v 15 hodin. Rasmusa ich pecka sail away právě teďka dojíždí na Rock Rádiu v 15 hodin 8. Rasmusa ich pecka sail away právě teďka dojíždí na Rock Rádiu v 15 hodin 18 minut. Sail away právě teďka dojíždí na Rock Rádiu v 15 hodin 18 minut. No a samozřejmě máme tady dojíždí na Rock Rádiu v 15 hodin 18 minut. No a samozřejmě máme tady další rozdávačku 15 hodin 18 minut. No a samozřejmě máme tady další rozdávačku tak jak už je to 18 minut. No a samozřejmě máme tady další rozdávačku, tak jak už je to tady na... No a samozřejmě máme tady další rozdávačku, tak jak už je to tady na rokovým odpolední zvykem. Samozřejmě máme tady další rozdávačku, tak jak už je to tady na rokovým odpolední zvykem. Tady ten týden tady máme další rozdávačku, tak jak už je to tady na rokovým odpolední zvykem. Tady ten týden tady rozdávačku, tak jak už je to tady na rokovým odpolední zvykem. Tady ten týden tady máme dva lístky na bej, jak už je to tady na rokovým odpolední zvykem. Tady ten týden tady máme dva lístky na Basin Firefest, který je o 20. rokovým odpolední zvykem. Tady ten týden tady máme dva lístky na Basin Firefest, který je o 20. odpolední zvykem. Tady ten týden tady máme dva lístky na Basin Firefest, který je o 25. do 20. Tady ten týden tady máme dva lístky na Basin Firefest, který je o 25. do 27.6. ve spáleném poří. Firefest, který je o 25. do 27.6. ve spáleném poříčí. Hele, je o 25. do 27.6. ve spáleném poříčí. Hele, kapely jako Drowning Pool. 5. do 27.6. ve spáleném poříčí. Hele, kapely jako Drowning Pool, Napalm Death, Steel Panther 7.6. ve spáleném poříčí. Hele, kapely jako Drowning Pool, Napalm Death, Steel Panther, Apokalyptika, Drowning Pool, Napalm Death, Steel Panther, Apokalyptika. Plno ještě dalších, to si prostě nemůžete nechat. Steel Panther, Apokalyptika. Plno ještě dalších, to si prostě nemůžete nechat. Steel Panther, Apokalyptika. Plno ještě dalších, to si prostě nemůžete nechat. Apokalyptika. Plno ještě dalších, to si prostě nemůžete nechat ujít. Plno ještě dalších, to si prostě nemůžete nechat ujít. Plno ještě dalších, to si prostě nemůžete nechat ujít. Takže jestli tady na ten festiák chcete, a ještě ke všemu, to si prostě nemůžete nechat ujít. Takže jestli tady na ten festiák chcete, a ještě ke všemu zadarmo, nemůžete nechat ujít. Takže jestli tady na ten festiák chcete, a ještě ke všemu zadarmo, tak jediný co pro to, takže jestli tady na ten festiák chcete, a ještě ke všemu zadarmo, tak jediný co pro to musíte udělat je otevřít i kafe. Festiák chcete, a ještě ke všemu zadarmo, tak jediný co pro to musíte udělat je otevřít i Facebook. Tam si najít stránky Rock, ještě ke všemu zadarmo, tak jediný co pro to musíte udělat je otevřít i Facebook. Tam si najít stránky zadarmo, tak jediný co pro to musíte udělat je otevřít i Facebook. Tam si najít stránky Rock. Jediný co pro to musíte udělat je otevřít i Facebook. Tam si najít stránky Rock Rádia. A napsat mi zprávu, proč dělat je otevřít ika Facebook. Tam si najít stránky Rock Rádia. A napsat mi zprávu, proč bych stránky Rock Rádia. A napsat mi zprávu, proč bych tady ty lístky měl dát právě vám a já tak za hodinku. A napsat mi zprávu, proč bych tady ty lístky měl dát právě vám a já tak za hodinku a bůl vyberu jednoho z vás, který je ode mě dostane. Zprávu, proč bych tady ty lístky měl dát právě vám a já tak za hodinku a bůl vyberu jednoho z vás, který je ode mě dostane. Tady ty lístky měl dát právě vám a já tak za hodinku a bůl vyberu jednoho z vás, který je ode mě dostane. Takže právě vám a já tak za hodinku a půl vyberu jednoho z vás, který ode mě dostane. Takže vlastně nemusí já tak za hodinku a půl vyberu jednoho z vás, který ode mě dostane. Takže vlastně nemusíte odpovídat na nic, nemusíte souku a půl vyberu jednoho z vás, který ode mě dostane. Takže vlastně nemusíte odpovídat na nic, z vás, který ode mě dostane. Takže vlastně nemusíte odpovídat na nic, nemusíte soutěžit, nějak stačí akorát jenom dostane. Takže vlastně nemusíte odpovídat na nic, nemusíte soutěžit, nějak stačí akorát jenom napsat zprávu. Vlastně nemusíte odpovídat na nic, nemusíte soutěžit, nějak stačí akorát jenom napsat zprávu. Nemusíte odpovídat na nic, nemusíte soutěžit, nějak stačí akorát jenom napsat zprávu. A mít trošku štěstí odpovídat na nic, nemusíte soutěžit, nějak stačí akorát jenom napsat zprávu. A mít trošku štěstí soutěžit, nějak stačí akorát jenom napsat zprávu. A mít trošku štěstí a dva lístky na bej. Stačí akorát jenom napsat zprávu. A mít trošku štěstí a dva

0: lístky na Basin Firefest a mít trošku štěstí a dva lístky na Basin Firefest budou vaše. Takže rozhodně pište a pište, aby se a dva lístky na Basin Firefest budou vaše. Takže rozhodně pište a pište, aby se vám to psalo dva lístky na Basin Firefest budou vaše. Takže rozhodně pište a pište, aby se vám to psalo líp, tak a vám pustím další muziku. Pište a pište, aby se vám to psalo líp, tak a vám pustím další muziku k tomu. Three Days Grace, taky Lucie a nebo Offspring. Pište, aby se vám to psalo líp, tak a vám pustím další muziku k tomu. Three Days Grace, taky Lucie a nebo Offspring. Tak a vám pustím další muziku k tomu. Three Days Grace, taky Lucie a nebo Offspring. Už za chvíli k tomu. Three Days Grace, taky Lucie a nebo Offspring. Už za chvíli na rokovém odpolení. Grace, taky Lucie a nebo Offspring. Už za chvíli na rokovém odpolení. Lucie a nebo Offspring. Už za chvíli na rokovém odpolení. A nebo Offspring. Už za chvíli na rokovém odpolení. Už za chvíli na rokovém odpolení.
1: Kdo šetří, má za
0: rokovým odpolení.
1: Kdo šetří, má za tři.
2: Za 500 maxi za
0: ně.
1: Kdo šetří, má za tři.
2: Za 500 maxi za.
1: Kdo šetří, má za tři.
2: Za 500 maxi za 500 při nákupu v
1: Baumaxu. Kdo šetří, má za tři.
2: Za 500 maxi za 500 při nákupu v Baumaxu nad 5000.
1: Má za tři.
2: Za 500 maxi za 500 při nákupu v Baumaxu nad 5000 dostaneš slevu.
1: Za tři.
2: Za 500 maxi za 500 při nákupu v Baumaxu nad 5000 dostaneš slevu 500. 500 maxi za 500 při nákupu v Baumaxu nad 5000 dostaneš slevu 500 korun na další nákup. Za 500 při nákupu v Baumaxu nad 5000 dostaneš slevu 500 korun na další nákup. Ale při nákupu v Baumaxu nad 5000 dostaneš slevu 500 korun na další nákup. Ale pozor, akce nad 5000 dostaneš slevu 500 korun na další nákup. Ale pozor, akce platí jen do dostaneš slevu 500 korun na další nákup. Ale pozor, akce platí jen do 21. června 500 korun na další nákup. Ale pozor, akce platí jen do 21. na další nákup. Ale pozor, akce platí jen do 21. června.
1: Super, jede.
2: Ale pozor, akce platí jen do 21. června.
1: Super, jedeme hned.
2: Akce platí jen do 21. června.
1: Super, jedeme hned. Dnes nakoupíme.
2: Zítra už do 21. června.
1: Super, jedeme hned. Dnes nakoupíme.
2: Zítra ušetříme.
1: Jo.
2: Června.
1: Super, jedeme hned. Dnes nakoupíme.
2: Zítra ušetříme.
1: Jo. Super, jedeme hned. Dnes nakoupíme.
2: Zítra ušetříme.
1: Jo, to je hned. Dnes nakoupíme.
2: Zítra ušetříme.
1: Jo. To je Baumax. Nízké ceny. Dnes nakoupíme.
2: Zítra ušetříme.
1: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíme.
2: Zítra ušetříme.
1: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
2: Ušetříme.
1: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
3: Nejlepší.
1: To je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
3: Nejlepší výběr, nejnižší.
1: Nízké ceny a vždycky něco navíc.
3: Nejlepší výběr, nejnižší ceny.
1: A vždycky něco navíc.
3: Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou
1: vždycky něco navíc.
3: Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se. Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se. Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami. Nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Brně. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze, Poděbradská. Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze, Poděbradská 36. Poje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze, Poděbradská 36. Nebo v naší. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze, Poděbradská 36. Nebo v našich dalších prodejnách. Sami v naší nové prodejně v Praze, Poděbradská 36. Nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a prodejně v Praze, Poděbradská 36. Nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradská 36. Nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na Bene.cz. Nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na Bene.cz. V našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na Bene.cz. Inách v Poděbradech a Benešově. Více na Bene.cz.
4: Tento týden
3: a Benešově. Více na Bene.cz.
4: Tento týden v Kauf.
3: Více na Bene.cz.
4: Tento týden v Kaufland.
3: Bene.cz.
4: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Hello ovoce. Tento týden v Kauflandu opět ušetříte.

0: ušetříte. Například Hello ovoc... Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Hello ovocná svačinka různé. Týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Hello ovocná svačinka růdu opět ušetříte. Například Hello ovocná svačinka různé druhy XXL balení za detříte. Například Hello ovocná svačinka různé druhy XXL balení za 10,90. Například Hello ovocná svačinka různé druhy XXL balení za 10,90. Ovocná svačinka různé druhy XXL balení za 10,90. Coca-Cola osvěžující neka různé druhy XXL balení za 10,90. Coca-Cola osvěžující nealkoholický nápoj XXL balení za 10,90. Coca-Cola osvěžující nealkoholický nápoj za 10,90. Coca-Cola osvěžující nealkoholický nápoj 2 litry za 29,90. Coca-Cola osvěžující nealkoholický nápoj 2 litry za 29,90. Coca-Cola osvěžující nealkoholický nápoj 2 litry za 29,90. Vadící nealkoholický nápoj 2 litry za 29,90 a Linteo Baby dětský nápoj 2 litry za 29,90 a Linteo Baby dětské vlhčené litry za 29,90 a Linteo Baby dětské vlhčené ubrousky za 19,99,90 a Linteo Baby dětské vlhčené ubrousky za 19,90 až do 20 a Linteo Baby dětské vlhčené ubrousky za 19,90 až Linteo Baby dětské vlhčené ubrousky za 19,90 až do 23. června. Ke vlhčené ubrousky za 19,90 až do 23. června. Kauflandsky za 19,90 až do 23. června. Kaufland 19,90 až do 23. června. Kaufland.
1: Toto vysílání je přímo
0: až do 23. června. Kaufland.
1: Toto vysílání je přísně
0: 23. června. Kaufland.
1: Toto vysílání je přísně tajné.
0: Kaufland.
1: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent. Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí pokud... Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí pokud se ji rozhodnete při... Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klikce zejmout. Bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klikce Z a můžete už bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klikce Z a srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klikce Z a můžete ušetřit v průměru auta. Stačí zadat SPZ na klikce Z a můžete ušetřit v průměru ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.
2: Nemáš
1: Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.
2: Nemáš co na sebe?
1: Z. Agent s povolením srovnávat.
2: Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhán, ale do...
1: Povolením srovnávat.
2: Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhán, ale do kvádra tě ni...
1: Srovnávat.
2: Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhán, ale do kvádra... Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhán, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný... Máš co na sebe? Chodíš jako trhán, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na sebe? Chodíš jako trhán, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rokrádia, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rokrádia na www. Nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rokrádia na www. Rok dostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rokrádia na www.rokovýradio.cz. Si slušný oblečení na e-shopu Rokrádia na www.rokovýradio.cz. Trička, mikiny na e-shopu Rokrádia na www.rokovýradio.cz. Trička, Rokrádia na www.rokovýradio.cz. Trička, mikiny, ponožky a spoustu dalšího. Slušný hadry na www.rokovýradio.cz. Slušný hadry na www.rokovýradio.cz. Slušný hadry na www.rokovýradio.cz.

0: Do slušný Adriana www.rokovýradio.cz. Adriana www.rokovýradio.cz.
1: Honda přiváží žhavo
0: www.rokovýradio.cz.
1: Honda přiváží žhavou letní nabídku.
0: Radio.cz.
1: Honda přiváží žhavou letní nabídku.
0: CZ.
1: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CE. Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CRV. Přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CRV až 140 letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CRV až 140 tisíc korun a získejte rodinného CRV až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkon až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybrid a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a ujte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nového ním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nového ním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě Honda the power i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě Honda the power of zároveň a užijte si léto v nové Hondě Honda, the power of dreams. Užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams. Hondě, Honda, the power of dreams.
2: Ceny
1: Honda, the power of dreams.
2: Ceny rostou,
1: the power of dreams.
2: Ceny rostou, digitální. Ceny rostou, digitální čísla mizí, ale zlato. Ceny rostou, digitální čísla mizí, ale zlato. Ceny rostou, digitální čísla mizí, ale zlato. To tu bude vždy. Rostou, digitální čísla mizí, ale zlato. To tu bude vždycky. A u portál.cz. Digitální čísla mizí, ale zlato. To tu bude vždycky. A u portál.cz. Mizí, ale zlato. To tu bude vždycky. A u portál.cz. Ale zlato. To tu bude vždycky. A u portál.cz. To tu bude vždycky. A u portál.cz. Vsaďte na hodnoty, bude vždycky. A u portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. A u portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince CZ. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. Vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. A u jak se. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. A u jako zlato. Mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. AU jako zlato, portál jako brána k bezpečí. Jistota ve vašich rukou. AU jako zlato, portál jako brána k bezpečí. Ta ve vašich rukou. AU jako zlato, portál jako brána k bezpečí. AU portálkou. AU jako zlato, portál jako brána k bezpečí. AU portál. U jako zlato, portál jako brána k bezpečí. AU portál CZ. Portál jako brána k bezpečí. AU portál CZ.
3: Potřebujete dětské
2: kolo brána k bezpečí a u portál.cz.
3: Potřebujete dětské kolo,
2: ale bojí a u portál.cz.
3: Potřebujete dětské kolo,
2: ale bojíte se, že bude dítku hned malý portál.cz.
3: Potřebujete dětské kolo,
2: ale bojíte se, že bude dítku
3: CZ. Potřebujete dětské kolo,
2: ale bojíte se, že bude dítku hned malé,
4: tak si ho půjčte.
3: Potřebujete dětské kolo,
2: ale bojíte se, že bude dítku hned malé,
4: tak si ho půjčte a
3: dětské kolo,
2: ale bojíte se, že bude

0: dítku hned malé?
1: Tak si ho půjčte a bude mu vždy akorát.
0: Ale bojíte se, že bude dítku hned malé?
1: Tak si ho půjčte a bude mu vždy akorát.
0: V Happy Sportu půjčujeme. Bojíte se, že bude dítku hned malé?
1: Tak si ho půjčte a bude mu vždy akorát.
0: V Happy Sportu půjčujeme dítku hned malé?
1: Tak si ho půjčte a bude mu vždy akorát.
0: V Happy Sportu půjčujeme výhradně nová kola špičky.
1: Tak si ho půjčte a bude mu vždy akorát.
0: V Happy Sportu půjčujeme výhradně nová kola špičkový.
1: Půjčte a bude mu vždy akorát.
0: V Happy Sportu půjčujeme výhradně nová kola špičkových značek VUM.
1: Raskora.
0: V Happy Sportu půjčujeme výhradně nová kola špičkových značek VUM.
1: Raskal.
0: A Bíny.
1: A teď navíc se...
0: Happy Sportu půjčujeme výhradně nová kola špičkových značek VUM.
1: Raskal.
0: A Bíny.
1: A teď navíc se slevou...
0: Špičkových značek VUM.
1: Raskal.
0: A Bíny.
1: A teď navíc se slevou 15%, ale jen do... Raskal.
0: A Bíny.
1: A teď navíc se slevou 15%, ale jen do konce června.
0: Hal. A Bíny.
1: A teď navíc se slevou 15%, ale jen do konce června.
0: Happy.
1: A teď navíc se slevou 15%, ale jen do konce června.
0: Happysport.cz.
1: Se slevou 15%, ale jen do konce června.
0: Happysport.cz.
1: 15%, ale jen do konce června.
0: Happysport.cz.
1: Profi, ale jen do konce června.
0: Happysport.cz.
2: Profi Voda.
1: Do konce června.
0: Happysport.cz.
2: Profi Voda.
0: Na Happysport.cz.
2: Profi Voda. Stou se nemusí.
0: CZ.

DABu i FM nebo na radia.cz. V DABu i FM nebo na radia.cz. V DABu i FM nebo na radia.cz. I FM nebo na radia.cz. Rock Radio nebo na radia.cz. Rock Radio. Radia.cz. Rock Radio. Tečka CZ.

0: Kvalitní vrtané studny na klíč. Kvalitní vrtané studny na klíč. S desetiletou zárukou. Kvalitní vrtané studny na klíč. S desetiletou zárukou. Kvalitní vrtané studny na klíč. S desetiletou zárukou. Profivo. Kvalitní vrtané studny na klíč. S desetiletou zárukou. Profivoda. Kvalitní vrtané studny na klíč. S desetiletou zárukou. Profivoda.cz. Studny na klíč. S desetiletou zárukou. Profivoda.cz. S desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
1: Rock Radio.
0: S desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
1: Rock Radio.
0: Profivoda.cz.
1: Rock Radio.
0: Exit.

Vstáváme brzo a Vstáváme brzo a chodíme spát. Vstáváme brzo a chodíme spát pozdě. Vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Pozdě s Jirkou Němým.

garáží a zkušeben. Slušnej rok z garáží a zkušeben. Rock Radio. Slušnej rok z garáží a zkušeben. Rock Radio. Rok z garáží a zkušeben. Rock Radio. Garáží a zkušeben.

0: Rokový. Rokový odpoledne. Rokový odpoledne.
1: A nechce se mi
0: odpoledne.

hoši, rozcvičiť poklusem. Tak hoši, rozcvičiť poklusem klednici, spracovať niečo. Tak hoši, rozcvičiť poklusem klednici, spracovať niečo k pití. Tak hoši, rozcvičiť poklusem klednici, spracovať niečo k pití. Rozcvičiť poklusem klednici, spracovať niečo k pití. Dlouhej pas na gauč, poklusem klednici, spracovať niečo k pití. Dlouhej pas na gauč předci, spracovať niečo k pití. Dlouhej pas na gauč před televizi, něco k pití. Dlouhej pas na gauč před televizi a zakončení s Dlouhej pas na gauč před televizi a zakončení s ovladačem. Dlouhej pas na gauč před televizi a zakončení s ovladačem. To je ono. A jest chybí spoluhráč? Jsme v tom s váma. Všechny zásadní informace z fotbalového šampionátu. Jsme v tom s váma. Všechny zásadní informace z fotbalového šampionátu. Branky. Zásadní informace z fotbalového šampionátu. Branky, body, žlutý i červený. Z fotbalového šampionátu. Branky, body, žlutý i červený karty. To v šampionátu. Branky, body, žlutý i červený karty. To všechno na jednom místě. Branky, body, žlutý i červený karty. To všechno na jednom místě. Branky, body, žlutý i červený karty. To všechno na jednom místě. Abyste byli v žlutý i červený karty. To všechno na jednom místě. Abyste byli v obraze a nečuměli jako i karty. To všechno na jednom místě. Abyste byli v obraze a nečuměli jako to všechno na jednom místě. Abyste byli v obraze a nečuměli jako puk, teda jako místě. Abyste byli v obraze a nečuměli jako puk, teda kopačák. Abyste byli v obraze a nečuměli jako puk, teda kopačák. Až ostatní budou a nečuměli jako puk, teda kopačák. Až ostatní budou probírat jako puk, teda kopačák. Až ostatní budou probírat, teda kopačák. Až ostatní budou probírat fotbal. Dejte si tak. Až ostatní budou probírat fotbal. Dejte si slušnej výkop. Až ostatní budou probírat fotbal. Dejte si slušnej výkop. Každý den. Až ostatní budou probírat fotbal. Dejte si slušnej výkop. Každý den. Na rokrády. Budou probírat fotbal. Dejte si slušnej výkop. Každý den. Na rokrády. Fotbal. Dejte si slušnej výkop. Každý den. Na rokrády. Dejte si slušnej výkop, každý den na Rock Rádiu. Kop, každý den na Rock Rádiu. Když skončí den na Rock Rádiu. Když skončí asfalt, hra začíná. Rock Rádiu. Když skončí asfalt, hra začíná. Nový G. Když skončí asfalt, hra začíná. Nový G. Když skončí asfalt, hra začíná. Nový Jeep Compass. Stvořený pro ty, končí asfalt, hra začíná. Nový Jeep Compass. Stvořený pro ty, jejichž hřištěm je celý, hra začíná. Nový Jeep Compass. Stvořený pro ty, jejichž hřištěm je celý Čína. Nový Jeep Compass. Stvořený pro ty, jejichž hřištěm je celý svět. Nový Jeep Compass. Stvořený pro ty, jejichž hřištěm je celý svět. Stvořený pro ty, jejichž hřištěm je celý svět. Pro ty, jejichž hřištěm je celý svět. Těm je celý svět.

0: Mě musím oznámit, co se bude dít zítra. Právě teďka dojela na Rock Rádiu a já vám samozřejmě musím oznámit, co se bude dít zítra. Zítra totiž pojede další rok in, tentokrát v Pardubicích.
1: A měli jste na to čas do dneška do 3 hodin, ale fotky vaší originální rokový party.
2: Tvrdou muziku ti přináší tvrdá matrace Hercules Clip.

0: zahubičku.cz.
1: Ale teďka už si dáme další rokovou...
0: Vytrace zahubičku.cz.
1: Ale teďka už si dáme další rokovou muziku, čekaj...
0: Zahubičku.cz.
1: Ale teďka už si dáme další rokovou muziku, čekají nás Grayson, taky Kings...
0: Set.
1: Ale teďka už si dáme další rokovou muziku, čekají nás Grayson, taky... Ale teďka už si dáme další rokovou muziku, čekají nás Grayson, taky Kings of Leon. Ale teďka už si dáme další rokovou muziku, čekají nás Grayson, taky Kings of Leon, anebo Rammstein a jejich cikcák. Za rokovou muziku, čekají nás Grayson, taky Kings of Leon, anebo Rammstein a jejich cikcák. Za chvíli. Čekají nás Grayson, taky Kings of Leon, anebo Rammstein a jejich cikcák. Za chvíli. Grayson, taky Kings of Leon, anebo Rammstein a jejich cikcák. Za chvíli.
2: Housebrand Cafe.
1: Kings of Leon anebo Rammstein a jejich cikcák za chvíli.
2: Housebrand Cafe.
1: On anebo Rammstein a jejich cikcák za chvíli.
2: Housebrand Cafe per favore.
1: A jejich cikcák za chvíli.
2: Housebrand Cafe per favore.
3: Si, si.
2: Housebrand Cafe per favore.
3: Si, signora.
4: Housebrand. Tuhle kávu si zaslouží.
2: Housebrand Cafe per favore.
3: Si, signora.
4: Housebrand. Tuhle kávu si
2: favore.
3: Si, signora.
4: Housebrand, tuhle kávu si zasloužíte pít.
3: Si, signora.
4: Housebrand, tuhle kávu si zasloužíte pít. Housebrand káva. Housebrand, tuhle kávu si zasloužíte pít. Housebrand káva. Brand, tuhle kávu si zasloužíte pít. Housebrand káva. CZ. Kávu si zasloužíte pít. Housebrand káva. CZ. Sloužíte pít. Housebrand káva. CZ.
2: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat. Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. Kaufland. Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. Kauflandnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
5: Vybrat
2: si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
5: Vyberte si třeba hrachové lusky.
2: Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
5: Vyberte si třeba hrachové lusky.
2: Nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
5: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za
2: 200 druhů ovoce a zeleniny.
5: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99
2: ovoce a zeleniny.
5: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdko. Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou. Hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou. Kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou. Svazek za 12,90. A cibuli lahůdkovou svazek za 12,90 až 9,90 a cibuli lahůdkovou svazek za 12,90 až do 20,90 a cibuli lahůdkovou svazek za 12,90 až do 20. lahůdkovou svazek za 12,90 až do 23. června. Svazek za 12,90 až do 23. června.
2: Čerstvé jako
5: 90 až do 23. června.
2: Čerstvé jako z Kauflandu.
5: Až do 23. června.
2: Čerstvé jako z Kauflandu.
5: 3. června.
2: Čerstvé jako z Kauflandu.
6: Stavebniny Dek přináší.
2: Čerstvé jako z Kauflandu. Čerstvé jako z Kauflandu.
6: Stavebniny Dek přináší mega akci. Dřevě.
2: Flandu.
6: Stavebniny Dek přináší mega akci. Dřevě. Stavebniny Dek přináší mega akci. Dřevěné peletky v kvalitě. Stavebniny Dek přináší mega akci. Dřevěné peletky v kvalitě A1. Dřevěné peletky v kvalitě A1+, nyní za skvělých 10 korun 50 haléřů včetně peletky v kvalitě A1+, nyní za skvělých 10 korun 50 haléřů včetně DPH za kilogram. Kvalitě A1+, nyní za skvělých 10 korun 50 haléřů včetně DPH za kilogram. Nyní za skvělých 10 korun 50 haléřů včetně DPH za kilogram. Mega akce 10 korun 50 haléřů včetně DPH za kilogram. Mega akce ve stavebninách haléřů včetně DPH za kilogram. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 26. včetně DPH za kilogram. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 26. června za kilogram. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 26. června. Tak si přitom. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 26. června.

0: tak si teď platí do 26. června. Tak si přijďte pro kvalitní dřevěné peletky za vynikající cenu. 26. června. Tak si přijďte pro kvalitní dřevěné peletky za vynikající cenu. Více do června. Tak si přijďte pro kvalitní dřevěné peletky za vynikající cenu. Více na dek.cz. Dřevna. Tak si přijďte pro kvalitní dřevěné peletky za vynikající cenu. Více na dek.cz. Na dek.cz. Ještě nemáš lístky? Ještě nemáš lístky na hrady? To je třeba... Ještě nemáš lístky na hrady? To je třeba napravit.
1: Danland?
0: Ještě nemáš lístky na hrady? To je třeba napravit.
1: Danlanda?
0: Ještě nemáš lístky na hrady? To je třeba napravit.
1: Danlanda?
2: Trautenberg?
1: Rybičky?
0: Migo? Ještě nemáš lístky na hrady? To je třeba napravit.
1: Danlanda?
2: Trautenberg?
1: Rybičky?
0: Migové? Hrady? To je třeba napravit.
1: Danlanda?
2: Trautenberg?
1: Rybičky?
0: Migové? Třeba napravit.
1: Danlanda?
2: Trautenberg?
1: Rybičky?
0: Migové?
1: Jdeme na Danlanda?
2: Trautenberg?
1: Rybičky?
0: Migové?
1: Jdeme na hrady?
0: 8 hradů?
1: 8 víkendů? Rybičky?
0: Migové?
1: Jdeme na hrady?
0: 8 hradů?
1: 8 víkendů.
0: Muzik
1: Migové. Jdeme na hrady.
0: 8 hradů.
1: 8 víkendů.
0: Muzika a pohoda celé léto po celé.
1: Jdeme na hrady.
0: 8 hradů.
1: 8 víkendů.
0: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
1: Hrady.
0: 8 hradů.
1: 8 víkendů.
0: Muzika a pohoda celé léto po celé republice. Republice.
1: Danlanda.
0: Harley.
1: Vypsaná. Danlanda.
0: Harley.
1: Vypsaná fixa.
0: Krucipisk.
1: A pozor.
0: Pisk.
1: A pozor. Lístky za nejlepší cenu koupíš jen do 25. června na www.hrady.cz. Teď pozor. Lístky za nejlepší cenu koupíš jen do 25. června na www.hrady.cz. Za nejlepší cenu koupíš jen do 25. června na www.hrady.cz.
3: Hlavní partneři.
1: Do 25. června na www.hrady.cz.
3: Hlavní partneři.
1: Do června na www.hrady.cz.
3: Hlavní partneři. Penny a pojišťovna Kooperativa.
1: To www.hrady.cz.
3: Hlavní partneři Penny a pojišťovna Kooperativa.
1: To.cz.
3: Hlavní partneři Penny a pojišťovna Kooperativa.
0: Tohle není jen festival.
1: To jsou
3: hlavní partneři Penny a pojišťovna Kooperativa.
0: Tohle není jen festival.
1: To jsou hrady. www.
3: Penny a pojišťovna Kooperativa.
0: Tohle není jen festival.
1: To jsou hrady. www.hrady.cz.
3: Pojišťovna Kooperativa.
0: Tohle není jen festival.
1: To jsou hrady. www.hrady.cz.
0: Tohle není jen festival.
1: To jsou hrady. www.hrady.cz.
0: To jsou
1: hrady. www.hrady.cz.
4: Hrdým partnerem festivalu Hrady.
1: www.hrady.cz.
4: Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile.
1: cz.cz.
4: Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra Data. Jen u Tesco Mobile dostanete EZ jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra Data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 GB a limitovaná edice SIM karty Extra Data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 GB dat gratis a limitovaná edice SIM karty Extra Data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 GB dat gratis a opakovaně. Extra data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 GB dat gratis a opakovaně. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 GB dat gratis a opakovaně. Mobile dostanete extra 30 GB dat gratis a opakovaně. Dostanete extra 30 GB dat gratis a opakovaně.
5: Nemáš co na sebe?
4: 30 GB dat gratis a opakovaně.
5: Nemáš co na sebe? Chodíš jak...
4: Gratis a opakovaně.
5: Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhán.
4: Vaně.
5: Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhán, ale do kvádratě. Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhán, ale do kvádratě nikdo nedo na sebe. Chodíš jako trhán, ale do kvádratě nikdo nedostane. Kvádratě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rokrádia na www. Nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rokrádia na www. Rokový rádio. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rokrádia na www. Rokový rádio CZ. Slušný oblečení na e-shopu Rokrádia na www. Rokový rádio CZ. Na e-shopu Rokrádia na www. Rokový rádio CZ. Rokový rádio CZ.
6: Vedro jako nasa. Vedro jako na...

0: Sahaře máme pro vás řešení. Vedro jako na Sahaře máme pro vás řešení. Vedro jako na Sahaře máme pro vás řešení. Mobilní vedro jako na Sahaře máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkore máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkore vás ochladí doma v kanceláři. Mobilní klimatizace Senkore vás ochladí doma v kanceláři i na chalupě. Mobilní klimatizace Senkore vás ochladí doma v kanceláři i na chalupě. Přenosná klimatizace Senkore vás ochladí doma v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i nadál vás ochladí doma v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. Doma v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. I na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkore. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkore již ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkore již odpětelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkore již od 5900 přes mobil. Mobilní klimatizace Senkore již od 5999 korun. Mobilní klimatizace Senkore již od 5999 korun v prodejní síti klimatizace Senkore již od 5999 korun v prodejní již od 5999 korun v prodejní síti Planeo.
1: Senkore.
0: 1999 korun v prodejní síti Planeo.
1: Senkore.
0: 99 korun v prodejní síti Planeo.
1: Senkore.
2: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan X-Trail. A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan X-Trail se zvýhodněním až tor. Extrémně výhodná nabídka. Nissan X-Trail se zvýhodněním až 210 tisíc. Výhodná nabídka. Nissan X-Trail se zvýhodněním až 210 tisíc. Včetně palivovéka. Nissan X-Trail se zvýhodněním až 210 tisíc. Včetně palivové karty. Trail se zvýhodněním až 210 tisíc. Včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Hodněním až 210 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí 500 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června u všech dealerů Nissan. Více korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června u všech dealerů Nissan. Více na nabídka platí pouze do konce června u všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz. Platí pouze do konce června u všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
3: Biznis
2: do konce června u všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
3: Biznis začnete
2: u všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
3: Biznis začnete nápadem a my mu
2: Nissan. Více na nissan.cz.
3: Biznis začnete nápadem a my mu dáme tvar.
2: Na nissan.cz.
3: Biznis začnete nápadem a my mu dáme tvar. Technik. Biznis začnete nápadem a my mu dáme tvar. Technik Plast Tachov. Lisování plastových výrobků. Biznis začnete nápadem a my mu dáme tvar. Technik Plast Tachov. Lisování plastových výrobků. Ten nápadem a my mu dáme tvar. Technik Plast Tachov. Lisování plastových výrobků od návrhu až my mu dáme tvar. Technik Plast Tachov. Lisování plastových výrobků od návrhu až k tvar. Technik Plast Tachov. Lisování plastových výrobků od návrhu až k finálnímu. Technik Plast Tachov. Lisování plastových výrobků od návrhu až k finálnímu produktu. Více na technikplast.cz. Lisování plastových výrobků od návrhu až k finálnímu produktu. Více na plastových výrobků od návrhu až k finálnímu produktu. Více na technikplast.com. Návrhu až k finálnímu produktu. Více na technikplast.com. Produktu. Více na technikplast.com. Více na technikplast.com.
4: Rock Radio.
3: Více na technikplast.com.
4: Rock Radio.
3: Tečka com.

Led Zeppelin a jejich... Led Zeppelin a jejich už skoro 60 let... Led Zeppelin a jejich už skoro 60 let stará... Led Zeppelin a jejich už skoro 60 let stará pecka i... Led Zeppelin a jejich už skoro 60 let stará pecka Immigrant Song. Led Zeppelin a jejich už skoro 60 let stará pecka Immigrant Song právě teďka dojela na Rock Rádiu. A já vám sam na jejich už skoro 60 let stará pecka Immigrant Song právě teďka dojela na Rock Rádiu. A já vám sam 60 let stará pecka Immigrant Song právě teďka dojela na Rock Rádiu. A já vám samozřejmě musím oznámit, co se pecka Immigrant Song právě teďka dojela na Rock Rádiu. A já vám samozřejmě

0: CZ. Tu neproležíš. Nyní z dopravce Hercules Klima od matrace za hubičku CZ. Tu neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. Matrace za hubičku CZ. Tu neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. Matrace za hubičku CZ. Tu neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. Matrace za hubičku CZ. Tu neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. Matrace za hubičku CZ. Ležíš. Nyní s dopravou zdarma. Matrace za hubičku CZ.
1: Ale teďka už si dáme další.
0: Nyní s dopravou zdarma. Matrace za hubičku CZ. Zdarma. Matrace

0: DABu i FM nebo na radia.cz. V DABu i FM nebo na radia.cz. V DABu i FM nebo na radia.cz. Rok u i FM nebo na radia.cz. Rok M nebo na radia.cz. Rok radia.cz. Rok Radio. Rok Radio. Sost.cz. Rok Radio. Rok Radio. Sost. Rok Radio. Rok Radio. Co se děje?
1: Je tady dobalý.
0: Rok Radio. Rok Radio. Co se děje?
1: Je tady dobaletní.
0: Radio. Rok Radio. Co se děje?
1: Je tady dobaletních festiáků a.
0: Radio. Rok Radio. Co se děje?
1: Je tady dobaletních festiáků a koncertů pod širým nebem.
0: Radio. Co se děje?
1: Je tady dobaletních festiáků a koncertů pod širým nebem. Tak si to pojďme užít.
0: Co se děje?
1: Je tady dobaletních festiáků a koncertů pod širým nebem. Tak si to pojďme užít. Za rohem je Je tady dobaletních festiáků a koncertů pod širým nebem. Tak si to pojďme užít. Za rohem je Basin festiáků a koncertů pod širým nebem. Tak si to pojďme užít. Za rohem je Basin Firefest. Čeká koncertů pod širým nebem. Tak si to pojďme užít. Za rohem je Basin Firefest. Čeká nás od širým nebem. Tak si to pojďme užít. Za rohem je Basin Firefest. Čeká nás od 24. do 7. Tak si to pojďme užít. Za rohem je Basin Firefest. Čeká nás od 24. do 27. žít. Za rohem je Basin Firefest. Čeká nás od 24. do 27. června. Za rohem je Basin Firefest. Čeká nás od 24. do 27. Firefest. Čeká nás od 24. do 27. června ve spálený Poříčí. Čeká nás od 24. do 27. června ve spálený Poříčí. Letos láká 24. do 27. června ve spálený Poříčí. Letos láká na mimořádného do 27. června ve spálený Poříčí. Letos láká na mimořádně nadupaný line-up. Láká na mimořádně nadupaný line-up v čele s Wasp anebo Apokalyptikou. V přírodním areálu za mimořádně nadupaný line-up v čele s Wasp anebo Apokalyptikou. V přírodním nadupaný line-up v čele s Wasp anebo Apokalyptikou. V přírodním areálu zahrají taky Paradise Lost, Steel Wasp anebo Apokalyptikou. V přírodním areálu zahrají taky Paradise Lost, Steel Panther nebo Apokalyptikou. V přírodním areálu zahrají taky Paradise Lost, Steel Panther i Six Feet Under s českou. V přírodním areálu zahrají taky Paradise Lost, Steel Panther i Six Feet Under. Z českých třeba areálu zahrají taky Paradise Lost, Steel Panther i Six Feet Under. Z českých třeba Delorean Lost, Steel Panther i Six Feet Under. Z českých třeba Delorean anebo 13. století, Steel Panther i Six Feet Under. Z českých třeba Delorean anebo 13. i Six Feet Under. Z českých třeba Delorean anebo 13. století, celkem téměř 50 kak under. Z českých třeba Delorean anebo 13. století, celkem téměř 50 českých třeba Delorean anebo 13. století, celkem téměř 50 kapel. Basin a Delorean anebo 13. století, celkem téměř 50 kapel. Basin Fire anebo 13. století, celkem téměř 50 kapel. Basin Fire století, celkem téměř 50 kapel. Basin Fire Fest, celkem téměř 50 kapel. Basin Fire Fest 24 až 27, téměř 50 kapel. Basin Fire Fest 24 až 27, sobotu. Basin Fire Fest 24 až 27, sobotu 20. června můžeme vyrazit ten fest 24 až 27, sobotu 20. června můžeme vyrazit na 10. ročník 4 až 27, sobotu 20. června můžeme vyrazit na 10. ročník Chýnovské traktoriády 7, sobotu 20. června můžeme vyrazit na 10. ročník Chýnovské traktoriády, kromě 20. června můžeme vyrazit na 10. ročník Chýnovské traktoriády, kromě závodů nás čekají i můžeme vyrazit na 10. ročník Chýnovské traktoriády, kromě závodů nás čekají i večerní koncerty ročník Chýnovské traktoriády, kromě závodů nás čekají i večerní koncerty EE Chýnovské traktoriády, kromě závodů nás čekají i večerní koncerty EEčka Fiasko Kotoriády, kromě závodů nás čekají i večerní koncerty EEčka Fiasko závodů nás čekají i večerní koncerty EEčka Fiasko Kohout plaší smrt a rybají i večerní koncerty

0: EEčka, fiasko, Kohout plaší smrt a revival certy. EEčka, fiasko, Kohout plaší smrt a revival tří sester. Lipčice nad EEčka, fiasko, Kohout plaší smrt a revival tří sester. Lipčice nad Vltavou, Podchýnovský fiasko, Kohout plaší smrt a revival tří sester. Lipčice nad Vltavou, Podchýnovský plaší smrt a revival tří sester. Lipčice nad Vltavou, Podchýnovským hájem, vstupné do a revival tří sester. Lipčice nad Vltavou, Podchýnovským hájem, vstupné dobrovolné. Sester. Lipčice nad Vltavou, Podchýnovským hájem, vstupné dobrovolné. Na Dřínově tam je Big Beat. Lipčice nad Vltavou, Podchýnovským hájem, vstupné dobrovolné. Na Dřínově tam je Big Beat, Podchýnovským hájem, vstupné dobrovolné. Na Dřínově tam je Big Beat, to je nejenom pravda, vstupné dobrovolné. Na Dřínově tam je Big Beat, to je nejenom pravda, ale taky název ty. Na Dřínově tam je Big Beat, to je nejenom pravda, ale taky název téhle akce. V sobotu tam je Big Beat, to je nejenom pravda, ale taky název téhle akce. V sobotu 20. na ní to je nejenom pravda, ale taky název téhle akce. V sobotu 20. na ní zahrají Zakázaný ovoce, Revival. V sobotu 20. na ní zahrají Zakázaný ovoce, Revival kabátů, Deviant a Made in 20. na ní zahrají Zakázaný ovoce, Revival kabátů, Deviant a zahrají Zakázaný ovoce, Revival kabátů, Deviant a Made in Garage, Dřínov umělní ovoce, Revival kabátů, Deviant a Made in Garage, Dřínov umělníka. Tak se bavte. Deviant a Made in Garage, Dřínov umělníka. Tak se bavte. Prorok Rádio, Šárka Hlubcová. Made in Garage, Dřínov umělníka. Tak se bavte. Prorok Rádio, Šárka Hlubcová. Dřínov umělníka. Tak se bavte. Prorok Rádio, Šárka Hlubcová.
1: Chystáte se večer někam na akci?
0: Umělníka. Tak se bavte. Prorok Rádio, Šárka Hlubcová.
1: Chystáte se večer někam na akci?
0: A se bavte. Prorok Rádio, Šárka Hlubcová.
1: Chystáte se večer někam na akci a nechcete tam být sami?
0: Rádio, Šárka Hlubcová.
1: Chystáte se večer někam na akci a nechcete tam být sami? Tak to dejte.
0: Šárka Hlubcová.
1: Chystáte se večer někam na akci a nechcete tam být sami? Tak to dejte vědět všem. Chystáte se večer někam na akci a nechcete tam být sami? Tak to dejte vědět všem. Večer někam na akci a nechcete tam být sami? Tak to dejte vědět všem. Na našem webu a nechcete tam být sami? Tak to dejte vědět všem. Na našem webu rokovýradio.cz vesvět všem. Na našem webu rokovýradio.cz ve slušných rock akcích. Na našem webu rokovýradio.cz ve slušných rock akcích. Rokovýradio.cz ve slušných rock akcích. Rock Radio CZ ve slušných rock akcích. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Slušných rock akcích. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock akcích. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Rock je slušná muzika.

vstáváme brzo a chodíme spát pozdě. Vstáváme brzo a chodíme spát pozdě. Vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou.

s garáží a s kušebem. Slušnej rok s garáží a s kušebem. Slušnej rok s garáží a s kušebem. Rock Radio. Slušnej rok s garáží a s kušebem. Rock Radio. Slušnej rok s garáží a s kušebem. Rock Radio. S garáží a s kušebem. Rock Radio. A s kušebem. Rock

Jochbeinschnitzen. Wangenstraffen. Jochbeinschnitzen.

den je se připomíná, za rok a den jen jedenkrát připomíná, za rok a den jen jedenkrát, za rok a den jen jedenkrát, noc, za rok a den.

0: a Keříková s apkou za 27,90. Albert. Apkou za 27,90. Albert.
1: Kontejner.
0: Albert.
1: Kontejnery Siegel, dobrý den.
2: Zdravím, tady čtu.
1: Kontejnery Siegel, dobrý den.
2: Zdravím, tady čtu, že kontejnery přistavíte i o víkendu. Zdravím, tady čtu, že kontejnery přistavíte i o víkendu.
1: 7 dní v týdnu.
2: Tady čtu, že kontejnery přistavíte i o víkendu.
1: 7 dní v týdnu, třeba i v noci.
2: A jak to děláte? Přistavíte i o víkendu.
1: 7 dní v týdnu, třeba i v noci.
2: A jak to děláte?
1: Jednoduše.
2: O víkendu.
1: 7 dní v týdnu, třeba i v noci.
2: A jak to děláte?
1: Jednoduše, jsme Siegel. 7 dní v týdnu, třeba i v noci.
2: A jak to děláte?
1: Jednoduše, jsme Siegel.
3: www.siegel.
1: Třeba i v noci.
2: A jak to děláte?
1: Jednoduše, jsme Siegel.
3: www.siegel.
1: Jednoduše, jsme Siegel.
3: www.siegel.cz.
1: Jednoduše, jsme Siegel.
3: www.siegel.cz. www.siegel.cz.
4: V kuchyni, v obýváku, na
3: za... www.siegel.cz.
4: V kuchyni, v obýváku, na
3: www.siegel.cz.
4: V kuchyni, v obýváku, na záchodě...
3: Z.
4: V kuchyni, v obýváku, na záchodě... V kuchyni, v obýváku, na záchodě, ať už jste kdekoliv... V obýváku, na záchodě, ať už jste kdekoliv, poslouchejte Rock Radio v mobilu. V obýváku, na záchodě, ať už jste kdekoliv, poslouchejte Rock Radio v mobilu. Stáhněte na záchodě, ať už jste kdekoliv, poslouchejte Rock Radio v mobilu. Stáhněte si apku, ať už jste kdekoliv, poslouchejte Rock Radio v mobilu. Stáhněte si apku, ať už jste kdekoliv, poslouchejte Rock Radio v mobilu. Stáhněte si apku radia.cz. Poslouchejte Rock Radio v mobilu. Stáhněte si apku radia.cz. Rock Radio v mobilu. Stáhněte si apku radia.cz. Mobilu. Stáhněte si apku radia.cz. Stáhněte si apku radia.cz. Radia.cz. Radia.cz.
5: Potisk, trička, potisk, trička, potisk, trička, potisk, trička, potisk, trička, potisk, trička, potisk, trička, potisk, trička, potisk, trička, potisk, trička, potisk, trička, potisk, trička, potisk, trička, potisk, trička, potisk, trička, potisk, trička, potisk, trička, potisk, trička, potisk, trička, potisk, trička, potisk, trička, potisk, trička, potisk, trička, potisk, trička, potisk, trička, potisk, trička, potisk, trička, potisk, trička, potisk, trička, potisk, trička, potisk, trička, potisk, trička, potisk, trička, potisk, trička, potisk, trička, potisk, trička, potisk, trička, potisk, trička, potisk, trička, potisk, trička, potisk, trička, potisk, trička, potisk, trička, potisk, trička, potisk, trička, potisk, trička, potisk, trička, potisk, trička, potisk, trička, potisk, trička, potisk, trička, potisk, trička, potisk, trička, potisk, trička
3: Hledáte práci, která dává smysl. Hledáte práci, která dává smysl pro
5: Bel.cz.
3: Hledáte práci, která dává smysl pro prodejny Lidl. Hledáte práci, která dává smysl pro prodejny Lidl. Hledáte práci, která dává smysl pro prodejny Lidl v Praze, hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariera.lidl.cz.
6: Časopis Classic Rock. Legenda přichází. 6 dekátoků podle Scorpions. Nejlepší album. A rytí. Legenda přichází. 6 dekátoků podle Scorpions.

0: Scorpions, nejlepší album podle Toma Pettyho a rytířský metal podle Castle Red. Plus velký nejlepší album podle Toma Pettyho a rytířský metal podle Castle Red. Plus velký plakát Iron Maiden Burning Ambition podle Toma Pettyho a rytířský metal podle Castle Red. Plus velký plakát Iron Maiden Burning Ambition a rytířský metal podle Castle Red. Plus velký plakát Iron Maiden Burning Ambition. Právě v trafikách. Castle Red. Plus velký plakát Iron Maiden Burning Ambition. Právě v trafikách.
1: Co se tady děje?
0: Velký plakát Iron Maiden Burning Ambition. Právě v trafikách.
1: Co se tady děje?
2: Co se chystá?
0: Burning Ambition. Právě v trafikách.
1: Co se tady děje?
2: Co se chystá?
0: Právě v trafikách.
1: Co se tady děje?
2: Co se chystá?
1: Co se tady děje?
2: Co se chystá? Co se chystá?
3: BYD Tech Days. Testovací
2: data.
3: BYD Tech Days. Testovací BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD. BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Base. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Base. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu nad elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu nad byl s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu na delší cesty Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu na delší cesty benzín. Doporný superhybrid. Po městě na elektřinu na delší cesty benzín. Dojezd až 13 hybrid. Po městě na elektřinu na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km spotřeba od 1,5 dojezd až 1350 km spotřeba od 1,7 litrů na 100 150 km spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
4: Jo, a díky těch
3: kilometrů spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
4: Jo, a díky těch bonusu.
3: Teď třeba od 1,7 litrů na 100 km.
4: Jo, a díky těch bonusu
3: na 100 km.
4: Jo, a díky těch bonusu. Teď super hybrid za cenu spalováku. Jo, a díky těch bonusu. Teď super hybrid za cenu spalováku.
3: BYD.
4: A díky těch bonusu. Teď super hybrid za cenu spalováku.
3: BYD. Světový lídr v výborných technologiích. BYD.com.
5: Střešní okna.
3: BYD.com.
5: Střešní.com. Střešní okna Fenestra.
6: Fenestra?
5: Střešní okna Fenestra.
6: Fenestra?
5: Ano, česká... Střešní okna Fenestra.
6: Fenestra?
5: Ano, česká... Střešní okna Fenestra.
6: Fenestra?
5: Ano, česká střešní okna. Ano, česká střešní okna mezi vámi a nebem již 40 let.
6: Fenestra?
5: Ano, česká střešní okna mezi vámi a nebem již 40 let.
6: Fenestra?
5: Ano, česká střešní okna mezi vámi a nebem již 40 let.
6: Fenestra?
5: Ano, česká střešní okna Fenestra.
6: Fenestra.cz.

0: nový plot mám. Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám. Nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme my Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý Praha Běchovice sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý Praha Běchovice. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý Praha Běchovice. Ploty Dobrý CZ. Prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý Praha Běchovice. Ploty Dobrý CZ. I montujeme. Ploty Dobrý Praha Běchovice. Ploty Dobrý CZ. Ploty Dobrý všechno. Ploty Dobrý CZ. Ploty Dobrý všechno dobrý.
1: Tohle není jen obyčejný
0: CZ. Ploty Dobrý všechno dobrý.
1: Tohle není jen obyčejná grilovačka.
0: I všechno dobrý.
1: Tohle není jen obyčejná grilovačka.
0: Všechno dobrý.
1: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka. Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa. Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Uzené tofu nejčka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Uzené tofu Nature's Promise větší za 2 bez masa a přesto plná skvělých chutí. Uzené tofu Nature's Promise větší za 12,90 přesto plná skvělých chutí. Uzené tofu Nature's Promise větší za 12,90 tofu Nature's Promise větší za 12,90 a rajčata keříková s apkou za 2 větší za 12,90 a rajčata keříková s apkou za 27,90 12,90 a rajčata keříková s apkou za 27,90 Albert. A rajčata keříková s apkou za 27,90. Albert.

0: Rada České národní banky zvýšila základní úrokovou sazbu, a to o 0,25% sazbu, a to o 0,25% na 3,75%, to o 0,25% na 3,75%. 1% na 3,75%. Jedná se o první zvýšení sazbu na 3,75%. Jedná se o první zvýšení sazeb za 0,75%. Jedná se o první zvýšení sazeb za poslední 0,75%. Jedná se o první zvýšení sazeb za poslední 4 roky. 0,5%. Jedná se o první zvýšení sazeb za poslední 4 roky. Jedná se o první zvýšení sazeb za poslední 4 roky. O první zvýšení sazeb za poslední 4 roky. Letní vedra zvyšují riziko skažených sazeb za poslední 4 roky. Letní vedra zvyšují riziko skažených potravin poslední 4 roky. Letní vedra zvyšují riziko skažených potravin od 2 roky. Letní vedra zvyšují riziko skažených potravin. Odborníci proto připomínají. Letní vedra zvyšují riziko skažených potravin. Odborníci proto připomínají, že právě během horkých dnů zvyšují riziko skažených potravin. Odborníci proto připomínají, že právě během horkých dnů je potřeba věnovat skažených potravin. Odborníci proto připomínají, že právě během horkých dnů je potřeba věnovat větší Odborníci proto připomínají, že právě během horkých dnů je potřeba věnovat větší pozornost sklad. Proto připomínají, že právě během horkých dnů je potřeba věnovat větší pozornost skladování. Připomínají, že právě během horkých dnů je potřeba věnovat větší pozornost skladování a právě během horkých dnů je potřeba věnovat větší pozornost skladování a přípravě jídla. Po dnu je potřeba věnovat větší pozornost skladování a přípravě jídla. Podle Lucie větší pozornost skladování a přípravě jídla. Podle Lucie Korbeliusové z D-testu za skladování a přípravě jídla. Podle Lucie Korbeliusové z D-testu zač a přípravě jídla. Podle Lucie Korbeliusové z D-testu začíná prevence už v obchodě. Podle Lucie Korbeliusové z D-testu začíná prevence už v obchodě.
1: Odborníci doporučují.
0: Lucie Korbeliusové z D-testu začíná prevence už v obchodě.
1: Odborníci doporučují vkládat chlazené a
0: prevence už v obchodě.
1: Odborníci doporučují vkládat chlazené a mražené výrobky do košíku až na konci nákupu, aby
0: v obchodě.
1: Odborníci doporučují vkládat chlazené a mražené výrobky do košíku až na konci nákupu, aby strávili mimo chladicí řetězec co nejméně času. Důležité je také správné skladování. Teplota v chladicí řetězec co nejméně času. Důležité je také správné skladování. Teplota v chladničce by neměla překročit co nejméně času. Důležité je také správné skladování. Teplota v chladničce by neměla překročit 4 stupně. Důležité je také správné skladování. Teplota v chladničce by neměla překročit 4 stupně. Zatímco správné skladování. Teplota v chladničce by neměla překročit 4 stupně. Zatímco mrazání. Teplota v chladničce by neměla překročit 4 stupně. Zatímco mrazák by měl udržovat teplotu minus 18 stupňů nebo nižší.
0: Při pobytu venku je potřeba uchovávat jídlo.
1: Udržovat teplotu minus 18 stupňů nebo nižší.
0: Při pobytu venku je potřeba uchovávat jídlo v chladících taškách.
1: Minus 18 stupňů nebo nižší.
0: Při pobytu venku je potřeba uchovávat jídlo v chladících taškách.
1: Nebo nižší.
0: Při pobytu venku je potřeba uchovávat jídlo v chladících taškách.
1: Nižší.
0: Při pobytu venku je potřeba uchovávat jídlo v chladících taškách. Finanční správa upozorní přes 700 uchovávat jídlo v chladících taškách. Finanční správa upozorní přes 700 jídlo v chladících taškách. Finanční správa upozorní přes 700 lidí a firem na možné chyby v taškách. Finanční správa upozorní přes 700 lidí a firem na možné chyby při platbě DPH.

0: kontrolám a pokutám za opravit nesrovnalosti a vyhnout se dodatečným kontrolám a pokutám za nedoplatky. Podle finanční správy by doplatky na dodatečným kontrolám a pokutám za nedoplatky. Člověk, který vítězný strom nabídne nebo na něj upozorní, získá finanční odměnu. Tolik zprávy, dobré odpoledne.
1: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat.

0: už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každej. Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každej den. Rok si můžete diktovat každej den. Rok na psání startuje v 18 každej den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná každej den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého je v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Do každého počasí. Rock Radio počasí. Rock Radio doprava. Rock Radio doprava.
1: V Praze si dejte...
0: Rock Radio doprava.
1: V Praze si dejte pod...
0: Rock Radio doprava.
1: V Praze si dejte pozor na mostě barikádníků.
0: Rock Radio doprava.
1: V Praze si dejte pozor na mostě barikádníků, jsou tam v sobě dvě auta. Tak...
0: Doprava.
1: V Praze si dejte pozor na mostě barikádníků, jsou tam v sobě dvě auta, tak ať se tam zbytečně nezdržíte o pár. V Praze si dejte pozor na mostě barikádníků, jsou tam v sobě dvě auta, tak ať se tam zbytečně nezdržíte o pár minut. Dejte pozor na mostě barikádníků, jsou tam v sobě dvě auta, tak ať se tam zbytečně nezdržíte o pár minut. Barikádníků, jsou tam v sobě dvě auta, tak ať se tam zbytečně nezdržíte o pár minut. Na D4 na 26. kilometru směrem na auta, tak ať se tam zbytečně nezdržíte o pár minut. Na D4 na 26. kilometru směrem na Prahu, tam zbytečně nezdržíte o pár minut. Na D4 na 26. kilometru směrem na Prahu je o pár minut. Na D4 na 26. kilometru směrem na Prahu je má osobák defekt. Na D4 na 26. kilometru směrem na Prahu je má osobák defekt. Na 26. kilometru směrem na Prahu je má osobák defekt. Policie kilometru směrem na Prahu je má osobák defekt. Policie tam akorát teďka řeším, počítejte s tím, že tam bude kolem toho trošičku chaos. Osobák s autobusem se srazil na silnici. Teďka řeším, počítejte s tím, že tam bude kolem toho trošičku chaos. Osobák s autobusem se srazil na silnici 16 ujíčí, dejte s tím, že tam bude kolem toho trošičku chaos. Osobák s autobusem se srazil na silnici 16 ujíčí, na díky bohu se ale nikdo kolem toho trošičku chaos. Osobák s autobusem se srazil na silnici 16 ujíčí, na díky bohu se ale nikomu chaos. Osobák s autobusem se srazil na silnici 16 ujíčí, na díky bohu se ale nikomu jist. Osobák s autobusem se srazil na silnici 16 ujíčí, na díky bohu se ale nikomu jist nestalo, ale můžete počítat s kolonou. Bohu se ale nikomu jist nestalo, ale můžete počítat s kolonou. V ulici Sokolská ve Zlíně, tak tam jsou zase v sobě dva osobáky, díky bohu taky bez zranění a taky tam jsou zase v sobě dva osobáky, díky bohu taky bez zranění a taky můžete počítat s kolonou.
2: Viditelný zážitek v každém okamžiku
1: vás... Můžete počítat s kolonou.
2: Viditelný zážitek v každém okamžiku...
1: Kolonou.
2: Viditelný zážitek v každém okamžiku vám přináší... Viditelný zážitek v každém okamžiku vám přináší oční klinika Viditelný zážitek v každém okamžiku vám přináší oční klinika Horní Počernice. Vám přináší oční klinika Horní Počernice. Řešení očních vad bez ohledu na věk. Oční klinika Horní Počernice. Řešení očních vad bez ohledu na věk. www.ocniklinika.horní.počernice. Řešení očních vad bez ohledu na věk. www.ocniklinika.hc. Řešení očních vad bez ohledu na věk. www.ocniklinika.hp. cz očních vad bez ohledu na věk www.ocniklinikahp.cz ohledu na věk www.ocniklinikahp.cz www.ocniklinikahp.cz khp.cz .cz
0: Odpoledne.
1: 16 hodin.
0: Rock Radio, rokový odpoledne.
1: 16 hodin a 4 minuty.
0: Rock Radio, rokový odpoledne.
1: 16 hodin a 4 minuty k tomu a rokový odpoledne.
0: Rokový odpoledne.
1: 16 hodin a 4 minuty k tomu a rokový odpoledne. Najíždí hezky pozvolna. 16 hodin a 4 minuty k tomu a rokový odpoledne. Najíždí hezky pozvolna do svojí druhý hodinky. Odpoledne najíždí hezky pozvolna do svojí druhý hodinky. Dneska jenom se mnou s Petrem, Kuba tady dneska bohužel není, ale hezky pozvolna do svojí druhý hodinky.

0: Zprávy.
1: Pěkné odpoledne, jsou tu zprávy z Dominikem.
0: Zprávy.
1: Pěkné odpoledne, jsou tu zprávy s Dominikem.
0: Zprávy.
1: Pěkné odpoledne, jsou tu zprávy s Dominikem Šmauzem. Pěkné odpoledne, jsou tu zprávy s Dominikem Šmauzem. Bankovní rada. Pěkné odpoledne, jsou tu zprávy s Dominikem Šmauzem. Bankovní rada České národní banky zvýšila základní úrok. Zprávy s Dominikem Šmauzem. Bankovní rada České národní banky zvýšila základní úrok. S Dominikem Šmauzem. Bankovní rada České národní banky zvýšila základní úrokovou sazbu. Bankovní rada České národní banky zvýšila základní úrokovou sazbu. Rada České národní banky zvýšila základní úrokovou sazbu, a to o čtvrt.

Dneska jenom se mnou s Petrem, Kuba tady dneska bohužel není, ale i tak rozdo svojí druhý hodinky. Dneska jenom se mnou s Petrem, Kuba tady dneska bohužel není, ale i tak rozdáváme dneska dva lístky. Dneska jenom se mnou s Petrem, Kuba tady dneska bohužel není, ale i tak rozdáváme dneska dva lístky. Tentokrát jenom se mnou s Petrem, Kuba tady dneska bohužel není, ale i tak rozdáváme dneska dva lístky. Tentokrát na Bejzin tady dneska bohužel není, ale i tak rozdáváme dneska dva lístky. Tentokrát na Bejzin Firefest resetění, ale i tak rozdáváme dneska dva lístky. Tentokrát na Bejzin Firefest resetě od Petra Zátýho ve spáleném Poříčí, hele kapely jako Drowning Pool, Steel Panther, Napalm Death, Apokalyptika, Poříčí, hele kapely jako Drowning Pool, Steel Panther, Napalm Death, Apokalyptika a plno dalších, to si přeci nenechte ujít. Takže otevřete Facebook a tam je do zpráv do stránky Rock Rádia, to si přeci nenechte ujít. Takže otevřete Facebook a tam je do zpráv do stránky Rock Rádia a napište, proč chcete ujít. Takže otevřete Facebook a tam je do zpráv do stránky Rock Rádia a napište, proč bych tady ty lístky v tyhle týdny. Otevřete Facebook a tam je do zpráv do stránky Rock Rádia a napište, proč bych tady ty lístky v tyhle týdny měl. Rock Rádia a napište, proč bych tady ty lístky v tyhle týdny měl dát právě vám. A já tak za tři čtvrtě, proč bych tady ty lístky v tyhle týdny měl dát právě vám. A já tak za tři čtvrtě hodinky vyberu jedno. Tady ty lístky v tyhle týdny měl dát právě vám. A já tak za tři čtvrtě hodinky vyberu jednoho z vás, který to ode mě dostane. Týdně měl dát právě vám. A já tak za tři čtvrtě hodinky vyberu jednoho z vás, který to ode mě dostane. Vám. A já tak za tři čtvrtě hodinky vyberu jednoho z vás, který to ode mě dostane. Teďka už vám na Siri vyberu, tak za tři čtvrtě hodinky vyberu jednoho z vás, který to ode mě dostane. Teďka už vám na Siri vyberu rovnou další hodinky vyberu jednoho z vás, který to ode mě dostane. Teďka už vám na Siri vyberu rovnou další muziku, protože už není na co z vás, který to ode mě dostane. Teďka už vám na Siri vyberu rovnou další muziku, protože už není na co ode mě dostane. Teďka už vám na Siri vyberu rovnou další muziku, protože už není na co čekat. Čekaj nás. Teďka už vám na Siri vyberu rovnou další muziku, protože už není na co čekat. Čekaj nás tři sestry. Na Siri vyberu rovnou další muziku, protože už není na co čekat. Čekaj nás tři sestry. Taky Midnight Oil ze jejich rovnou další muziku, protože už není na co čekat. Čekaj nás tři sestry. Taky Midnight Oil ze jejich Beds Are Burning muziku, protože už není na co čekat. Čekaj nás tři sestry. Taky Midnight Oil ze jejich Beds Are Burning. Five Finger to čekat. Čekaj nás tři sestry. Taky Midnight Oil ze jejich Beds Are Burning. Five Finger Dead Punch se přijdou podívat, ale ty sestry. Taky Midnight Oil ze jejich Beds Are Burning. Five Finger Dead Punch se přijdou podívat, ale teďka začneme z YouTube. Midnight Oil ze jejich Beds Are Burning. Five Finger Dead Punch se přijdou podívat, ale teďka začneme z YouTube. I still have Beds Are Burning. Five Finger Dead Punch se přijdou podívat, ale teďka začneme z YouTube. I still haven't found what burning. Five Finger Dead Punch se přijdou podívat, ale teďka začneme z YouTube. I still haven't found what Finger Dead Punch se přijdou podívat, ale teďka začneme z YouTube. I still haven't found what I'm looking for. Přijdou podívat, ale teďka začneme z YouTube. I still haven't found what I'm looking for. Ale teďka začneme z YouTube. I still haven't found what I'm looking for. I still haven't found what I'm looking for. Still haven't found what I'm looking for. Looking for.

Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio. Radio.

modlitba stoupá. Modlitba stoupá na oblacích. Modlitba stoupá na oblacích.

0: tohle nevyvětrám.
1: Zase všude tolik vody.
0: Tak tohle nevyvětrám.
1: Zase všude tolik vody.
0: Tak tohle nevyvětrám.
1: Zase všude tolik vody.
2: To je...
0: Tohle nevyvětrám.
1: Zase všude tolik vody.
2: To je puch.
1: Zase všude tolik vody.
2: To je puch.
1: Zase všude tolik vody.
2: To je puch.
3: Jak od větra do záp...
2: To je puch.
3: Jak od větra do zápach, vlhkost a špatný...
2: To je puch.
3: Jak od větra do zápach, vlhkost a špatný vzduch vám
2: puch.
3: Jak od větra do zápach, vlhkost a špatný vzduch vám pomůžeme. Rad zápach, vlhkost a špatný vzduch vám pomůžeme na ventilatory.cz. Světy trání na ventilatory.cz. Světy trání na jednom místě.
4: Ventilatory.cz.
3: Trání na jednom místě.
4: Ventilatory.cz.
5: Jen dokud...
4: Ventilatory.cz.
5: Jen dokud...
4: Ventilatory.cz.
5: Jen do konce
4: června.cz.
5: Jen do konce června zakoupíte permanent. Jen do konce června zakoupíte permanentku na Pálavské vinobraní v Jen do konce června zakoupíte permanentku na Pálavské vinobraní v Mikulově za 800. Jen do konce června zakoupíte permanentku na Pálavské vinobraní v Mikulově za 800 korun. Horta června zakoupíte permanentku na Pálavské vinobraní v Mikulově za 800 korun. Monkey Business, Richard Miller, Helena Vondráčková, Ben Kristovao a další zde vystoupí. Richard Miller, Helena Vondráčková, Ben Kristovao a další zde vystoupí od 11. do 13. Helena Vondráčková, Ben Kristovao a další zde vystoupí od 11. do 13. Ben Kristovao a další zde vystoupí od 11. do 13. září. Vstupenky Kristovao a další zde vystoupí od 11. do 13. září. Vstupenky zde vystoupí od 11. do 13. září. Vstupenky najdete na Pálavský od 11. do 13. září. Vstupenky najdete na Pálavské vinobraní CZ 11. do 13. září. Vstupenky najdete na Pálavské vinobraní CZ. Nabídka 15. září. Vstupenky najdete na Pálavské vinobraní CZ. Nabídka platí jen do konce června. Na vstupenky najdete na Pálavské vinobraní CZ. Nabídka platí jen do konce června.
6: Zavřat!
5: Najdete na Pálavské vinobraní CZ. Nabídka platí jen do konce června.
6: Zavřat!
5: Pálavské vinobraní CZ. Nabídka platí jen do konce června.
6: Zavřat! Ne mega!
5: Vinobraní CZ. Nabídka platí jen do konce června.
6: Zavřat! Ne mega slevy!
5: Nabídka platí jen do konce června.
6: Zavřat! Ne mega slevy!
5: Jen do konce června.
6: Zavřat! Ne mega slevy!
7: Čím více nakoupíte
5: června.
6: Zavratné mega slevy.
7: Čím více nakoupíte
6: zavratné mega slevy.
7: Čím více nakoupíte, tím více ušetříte.
6: Slevy.
7: Čím více nakoupíte, tím více ušetříte. Čím více nakoupíte, tím více ušetříte. Rozdáváme kupony na čím více nakoupíte, tím více ušetříte. Rozdáváme kupony na okamžité slevy. Koupíte, tím více ušetříte. Rozdáváme kupony na okamžité slevy až do 10 se ušetříte. Rozdáváme kupony na okamžité slevy až do 10 000 korun. Rozdáváme kupony na okamžité slevy až do 10 000 korun. U nás rozdáváme kupony na okamžité slevy až do 10 000 korun. U nás najdete kupony na okamžité slevy až do 10 000 korun. U nás najdete svůj trend. Okamžité slevy až do 10 000 korun. U nás najdete svůj trend. Až do 10 000 korun. U nás najdete svůj trend. Mebelix. 10 korun. U nás najdete svůj trend. Mebelix. Buďte in.
8: Objevte svůj...
7: U nás najdete svůj trend. Mebelix. Buďte in.
8: Objevte svět potěšení.
7: Najdete svůj trend. Mebelix. Buďte in.
8: Objevte svět potěšení a smysl.
7: Mebelix. Buďte in.
8: Objevte svět potěšení a smyslnosti.
7: Odjemix. Buďte in.
8: Objevte svět potěšení a smyslnosti. Odjemný olej.
7: Buďte in.
8: Objevte svět potěšení a smyslnosti. Odjemný olejíčků prádla. Objevte svět potěšení a smyslnosti. Odjemný olejíčků prádla kosmetiky. Až svět potěšení a smyslnosti. Odjemný olejíčků prádla kosmetiky. Až po olejíčků prádla kosmetiky. Až po produkty, které...

0: stopy. Tři sestry a jejich modlitba pro partu právě teďka dojela. Tři sestry a jejich modlitba pro partu právě teďka dojela na Rock Radio 16 hodin a 22 minut. A není to samozřejmě divný, že tato písnička právě teďka tady na Rock Radio dojela. Pan inženýr Lou Faránek Hage, ta písnička právě teďka tady na Rock Radio dojela. Pan inženýr Lou Faránek Hage, Hagen totiž dneska slaví svoje narosky. Rádiu dojela. Pan inženýr Lou Faránek Hagen totiž dneska slaví svoje narosky. Je mu 60 let a my mu samozřejmě přejeme. Hagen totiž dneska slaví svoje narosky.
1: Tak tohle nevyvětrám.

0: vaši fantazii. Dle kosmetiky až po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Až po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Růžový slon vám bez ostychy, které rozproudí vaši fantazii. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělej proudí vaši fantazii. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na www. Slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na www.růžovýslon.cz. Bez ostychu poradí. Udělejte si radost na www.růžovýslon.cz.
1: Dobrý den, jmenuji se...
0: Udělejte si radost na www.růžovýslon.cz.
1: Dobrý den, jmenuji
0: se... na www.růžovýslon.cz.
1: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund.
0: www.růžovýslon.cz.
1: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do...
0: Výslon.cz.
1: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa... Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa Audi v České republice. Do autosalonu... Jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa Audi v České republice. Do autosalonu Audi Autorovku... Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa Audi v České republice. Do autosalonu Audi Auto... Zvu vás do největšího světa Audi v České republice. Do autosalonu Audi Autorov Kunratice.
2: Právě
1: největšího světa Audi v České republice. Do autosalonu Audi Autorov Kunratice.
2: Právě Audi A6 Avant s šestiválcovým TDI motorem a pohonem Quattro za... Avant s šestiválcovým TDI motorem a pohonem Quattro za výjimečnou... Šestiválcovým TDI motorem a pohonem Quattro za výjimečnou cenu. TDI motorem a pohonem Quattro za výjimečnou cenu. Čtyřkolka, která má všechno. A pohonem Quattro za výjimečnou cenu. Čtyřkolka, která má všechno. Dokonalý výkon za výjimečnou cenu. Čtyřkolka, která má všechno. Dokonalý výkon, špičkovou cenu. Čtyřkolka, která má všechno. Dokonalý výkon, špičkovou výbavu a skvělou cenu. Čtyřkolka, která má všechno. Dokonalý výkon, špičkovou výbavu a skvělou cenu. Která má všechno. Dokonalý výkon, špičkovou výbavu a skvělou cenu. Přijďte. Dokonalý výkon, špičkovou výbavu a skvělou cenu. Přijďte si vybrat Audi A6 Avant. Dokonalý výkon, špičkovou výbavu a skvělou cenu. Přijďte si vybrat Audi A6 špičkovou výbavu a skvělou cenu. Přijďte si vybrat Audi A6 Avant do Autojarovky výbavu a skvělou cenu. Přijďte si vybrat Audi A6 Avant do autocenu. Přijďte si vybrat Audi A6 Avant do Autojarov Kunratice a zažijte sílu Audi. Přijďte si vybrat Audi A6 Avant do Autojarov Kunratice a zažijte sílu Audi. Audi A6 Avant do Autojarov Kunratice a zažijte sílu Audi ještě dnes. Více Avant do Autojarov Kunratice a zažijte sílu Audi ještě dnes. Více na Autojarovce v Kunratice a zažijte sílu Audi ještě dnes. Více na Autojarovce a zažijte sílu Audi ještě dnes. Více na Autojarov.cz.
1: Těšíme se na...
2: Zažijte sílu Audi ještě dnes. Více na Autojarov.cz.
1: Těšíme se na vás.
2: Audi ještě dnes. Více na Autojarov.cz.
1: Těšíme se na vás.
2: Autojarov.cz.
1: Těšíme se na vás. Těšíme se na vás.
3: Letní slevy ve Fashion Aréně. Letní slevy ve Fashion Aréně právě začaly. Letní slevy ve Fashion Aréně právě začaly. Využijte slevy. Letní slevy ve Fashion Aréně právě začaly. Letní slevy ve Fashion Aréně právě začaly. Využijte slevy až sní slevy ve Fashion Aréně právě začaly. Využijte slevy až 70% Fashion Aréně právě začaly. Využijte slevy až 70% u značek právě začaly. Využijte slevy až 70% u značek jako Adidas, Levi's a Tommy Hilfiger. Využijte slevy až 70% u značek jako Adidas.

0: Adidas, Levi's a Tommy Hilfiger. Zastavte se na let až 70% u značek jako Adidas, Levi's a Tommy Hilfiger. Zastavte se na letní nákup 100% u značek jako Adidas, Levi's a Tommy Hilfiger. Zastavte se na letní nákup u značek jako Adidas, Levi's a Tommy Hilfiger. Zastavte se na letní nákupy a dopřejte Adidas, Levi's a Tommy Hilfiger. Zastavte se na letní nákupy a dopřejte si kousky, které si Levi's a Tommy Hilfiger. Zastavte se na letní nákupy a dopřejte si kousky, které si zamilujete. Hilfiger. Zastavte se na letní nákupy a dopřejte si kousky, které si zamilujete. Fashion Arena. Zastavte se na letní nákupy a dopřejte si kousky, které si zamilujete. Fashion Arena Prague Outlet. Vašpy a dopřejte si kousky, které si zamilujete. Fashion Arena Prague Outlet. Dopřejte si kousky, které si zamilujete. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace. Kousky, které si zamilujete. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace. Zamilujete. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace. Prague Outlet. Vaše outletová destinace. Vaše outletová destinace. Outletová destinace.
1: Třídím dom.
0: Destinace.
1: Třídím doma, třídím venku, třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svojí. Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím. Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svojí fenku. Třídím v bytě. Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svojí fenku. Třídím v bytě, třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svojí fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na venku, třídím, když venčím svojí fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím, když venčím svojí fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody zaběhu, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody zaběhu, třídím v létě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody zaběhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody zaběhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu, třídím skromně, třídím. Třídím v leže, třídím u vody zaběhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu, třídím skromně, třídím hodně. Mám ty, že třídím u vody zaběhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu, třídím skromně, třídím hodně. Mám ty, jeho třídím v létě, třídím v zimě na sněhu, třídím skromně, třídím hodně. Mám tip, úplnou tutovku, třídím v zimě na sněhu, třídím skromně, třídím hodně. Mám tip, úplnou tutovku, sešlápnu, vytřídím každičku na sněhu, třídím skromně, třídím hodně. Mám tip, úplnou tutovku, sešlápnu, vytřídím každičkou plechovku, skromně, třídím hodně. Mám tip, úplnou tutovku, sešlápnu, vytřídím každičkou plechovku, třídění kovů, třídím hodně. Mám tip, úplnou tutovku, sešlápnu, vytřídím každičkou plechovku, třídění kovů je opravdu. Tip, úplnou tutovku, sešlápnu, vytřídím každičkou plechovku. Třídění kovů je opravdu moje. Úplnou tutovku sešlápnu, vytřídím každičkou plechovku. Třídění kovů je opravdu moje. Sešlápnu, vytřídím každičkou plechovku. Třídění kovů je opravdu moje. Šetřím tím energii i přírodní zdičkou plechovku. Třídění kovů je opravdu moje. Šetřím tím energii i přírodní zdroje. Vytřídění kovku. Třídění kovů je opravdu moje. Šetřím tím energii i přírodní zdroje. Třídění kovů je opravdu moje. Šetřím tím energii i přírodní zdroje. Vytřídění kov opravdu moje. Šetřím tím energii i přírodní zdroje. Vytříděný kov se už nikdy nestratí a v mnoha. Šetřím tím energii i přírodní zdroje. Vytříděný kov se už nikdy nestratí a v mnoha podobách se k nám energii i přírodní zdroje. Vytříděný kov se už nikdy nestratí a v mnoha podobách se k nám zpět navrátí. Přírodní zdroje. Vytříděný kov se už nikdy nestratí a v mnoha podobách se k nám zpět navrátí. Třídím vždy a vytříděný kov se už nikdy nestratí a v mnoha podobách se k nám zpět navrátí. Třídím se už nikdy nestratí a v mnoha podobách se k nám zpět navrátí. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Nestratí a v mnoha podobách se k nám zpět navrátí. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Podobách se k nám zpět navrátí. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Se k nám zpět navrátí. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Navrátí. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Přijďte odpad. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Přijďte odpad.
2: Ekoko.
1: Tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Přijďte odpad.
2: Ekokom.
1: Kdo je a bude. Má to smysl. Přijďte odpad.
2: Ekokom.
3: Když uvidíte Albert.
1: Má to smysl. Přijďte odpad.
2: Ekokom.
3: Když uvidíte Albert.
1: Má to smysl. Přijďte odpad.
2: Ekokom.

0: Když uvidíte Albert
1: nepřijde
2: odpad.
0: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledej.
2: Ekokom.
0: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Velké neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Velké XX, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Velké XXL balení. Nehledejte. Tento týden u nás. Velké XXL balení Actimel 12. Tento týden u nás. Velké XXL balení Actimel 12 kusů s apkou u nás. Velké XXL balení Actimel 12 kusů s apkou. Velké XXL balení Actimel 12 kusů s apkou za 89 XL balení Actimel 12 kusů s apkou za 80 dní Actimel 12 kusů s apkou za 89,90 12 kusů s apkou za 89,90 nebo Pilster Urquell s apkou za 89,90 nebo Pilster Urquell 8 za 89,90 nebo Pilster Urquell 8 pack za 229,990 nebo Pilster Urquell 8 pack za 229 korun Albert nebo Pilster Urquell 8 pack za 229 korun Albert. Dle srovnání Pilster Urquell 8 pack za 229 korun Albert. Dle srovnání k desátému Urquell 8 pack za 229 korun Albert. Dle srovnání k desátému 6 za 229 korun Albert. Dle srovnání k desátému 6.
3: Jak to má motor
0: 9 korun Albert. Dle srovnání k desátému 6. Albert. Dle srovnání k desátému 6.
3: Jak to má motor a kola dřív či později?
0: Dle srovnání k desátému 6.
3: Jak to má motor a kola dřív či později?
0: Srovnání k desátému 6.
3: Jak to má motor a kola dřív či později s tím budou?
0: 6.
3: Jak to má motor a kola dřív či později s tím budou problémy? Ale ještě jak to má motor a kola dřív či později s tím budou problémy? Ale ještě předtím motor a kola dřív či později s tím budou problémy? Ale ještě předtím obrovská dřív či později s tím budou problémy? Ale ještě předtím obrovská zábava později s tím budou problémy? Ale ještě předtím obrovská zábava budou problémy? Ale ještě předtím obrovská zábava. Tohle moc dobře ví naše kukačka ve světě motosportu Marcel Herbold. Je všude tam, kde to dobře ví naše kukačka ve světě motosportu Marcel Herbold. Je všude tam, kde to voní kukačka ve světě motosportu Marcel Herbold. Je všude tam, kde to voní benzínem motosportu Marcel Herbold. Je všude tam, kde to voní benzínem řvou motory Marcel Herbold. Je všude tam, kde to voní benzínem řvou motory a rychlost stoupá do extra Herbold. Je všude tam, kde to voní benzínem řvou motory a rychlost stoupá do extrému. Poslouchej všude tam, kde to voní benzínem, řvou motory a rychlost stoupá do extrému. Poslouchejte motoky a rychlost stoupá do extrému. Poslouchejte motokeci Marcela Herbolta od pondělí do pátku. Poslouchejte motokeci Marcela Herbolta od pondělí do pátku na Rock Rádiu. Keci Marcela Herbolta od pondělí do pátku na Rock Rádiu. Pátku na Rock Rádiu.
4: Řídíš rád kamion nebo dodávku? U nás je to
5: rádio.
4: Řídíš rád kamion nebo dodávku? U nás je to víc než pra. Řídíš rád kamion nebo dodávku? U nás je to víc než práce. Řídíš rád kamion nebo dodávku? U nás je to víc než práce. Spedit. Řídíš rád kamion nebo dodávku? U nás je to víc než práce. Spedit. Česká rád kamion nebo dodávku? U nás je to víc než práce. Spedit. Česká firma, která si svých po dodávku. U nás je to víc než práce. Spedit. Česká firma, která si svýku. U nás je to víc než práce. Spedit. Česká firma, která si svých řidičů váží. Spedit to víc než práce. Spedit. Česká firma, která si svých řidičů váží. Spedit.cz. Spedit. Česká firma, která si svých řidičů váží. Spedit.cz. Česká firma, která si svých řidičů váží. Spedit.cz/kariéra. Která si svých řidičů váží. Spedit.cz/kariéra. Řidičů váží. Spedit.cz/kariéra. Spedit.cz/kariéra.
6: Rock Rádio.

dabu i Rock Radio. V dabu Rock Radio. V dabu i FM nebo na Rock Radio. V dabu i FM nebo na Radio. V dabu i FM nebo na radia.cz. V dabu i FM nebo na radia.cz. I FM nebo na radia.cz. Rock FM nebo na radia.cz.

0: Rockin. Máte málo roku ve svém městě? My vám ho přivezeme. Rockin. Máte málo roku ve svém městě? My vám ho přivezeme. Máte málo roku ve svém městě? My vám ho přivezeme. Máte málo roku ve svém městě? My vám ho přivezeme. Moderátoři Rock Rádia. Koblížci svým městě? My vám ho přivezeme. Moderátoři Rock Rádia. Koblížci. Alkohol. My vám ho přivezeme. Moderátoři Rock Rádia. Koblížci. Alkohol. Hor přivezeme. Moderátoři Rock Rádia. Koblížci. Alkohol. Horký že slíže. Trautem. Moderátoři Rock Rádia. Koblížci. Alkohol. Horký že slíže. Trautemberg. Rock Rádia. Koblížci. Alkohol. Horký že slíže. Trautemberg. A Traktor. 19. Koblížci. Alkohol. Horký že slíže. Trautemberg. A Traktor. Alkohol. Horký že slíže. Trautemberg. A Traktor. 19. června v Pardubic. Horký že slíže. Trautemberg. A Traktor. 19. června v Pardubicích. Trautemberg. A Traktor. 19. června v Pardubicích. Lístky. A Traktor. 19. června v Pardubicích. Lístky máme. Laďte nás v 19. června v Pardubicích. Lístky máme. Laďte nás v FM i DABu. Sledujte června v Pardubicích. Lístky máme. Laďte nás v FM i DABu. Sledujte naše sociální Pardubicích. Lístky máme. Laďte nás v FM i DABu. Sledujte naše sociální lístky máme. Laďte nás v FM i DABu. Sledujte naše sociální sítě a tře. Laďte nás v FM i DABu. Sledujte naše sociální sítě a třeba je věnujeme nás v FM i DABu. Sledujte naše sociální sítě a třeba je věnujeme právě DABu. Sledujte naše sociální sítě a třeba je věnujeme právě vám. Sociální sítě a třeba je věnujeme právě vám. Sítě a třeba je věnujeme právě vám. A třeba je věnujeme právě vám. Třeba je věnujeme právě vám.
1: Partnerem festivalu
0: právě vám.
1: Partnerem festivalu je společnost Nevajgluj. Nedopalky ne. Partnerem festivalu je společnost Nevajgluj. Nedopalky nejen. Partnerem festivalu je společnost Nevajgluj. Nedopalky nejen na festivalu, patří do košalu, je společnost Nevajgluj. Nedopalky nejen na festivalu, patří do koše. Výnost Nevajgluj. Nedopalky nejen na festivalu, patří do koše. Vigluj. Nedopalky nejen na festivalu, patří do koše. Více na Nedopalky nejen na festivalu, patří do koše. Více na www. Nejen na festivalu, patří do koše. Více na www. Nevajgluj. Patří do koše. Více na www. Nevajgluj.cz. Koše. Více na www. Nevajgluj.cz. Více na www. Nevajgluj.cz. Nevajgluj.cz.

0: 90 a Budvar Výčepní, pivo z Národního pivovaru za 9,26,90 a Budvar Výčepní, pivo z Národního pivovaru za 9,90 a Budvar Výčepní, pivo z Národního pivovaru za 9,90 až do 20. Budvar Výčepní, pivo z Národního pivovaru za 9,90 až do 20. Čepní, pivo z Národního pivovaru za 9,90 až do 23. června. Pivo z Národního pivovaru za 9,90 až do 23. června. Kaufland. Pivovaru za 9,90 až do 23. června. Kaufland. Dřív než začnu za 9,90 až do 23. června. Kaufland. Dřív než června. Kaufland. Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou. Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou. Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou. Než vypneš, začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou. Než vypneš, než zmizíš na dovolenou. Než vypneš, do Brna se vrátí, zmizíš na dovolenou. Než vypneš, do Brna se vrátí MotoGP. Než vypneš, do Brna se vrátí MotoGP. Než. Do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky už se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky už devátý MotoGP. Grand Prix České republiky už 19. Grand Prix České republiky už 19. až 21. Grand Prix České republiky už 19. až 20. Grand Prix České republiky už 19. až 21. června. Buď u toho České republiky už 19. až 21. června. Buď u toho vstupky už 19. až 21. června. Buď u toho vstup 19. až 21. června. Buď u toho vstupenky pořídíš na Autodrom až 21. června. Buď u toho vstupenky pořídíš na Autodrom Brno 1. června. Buď u toho vstupenky pořídíš na autodrombrno.com. Buď u toho vstupenky pořídíš na autodrombrno.com. U toho vstupenky pořídíš na autodrombrno.com. Vstupenky pořídíš na autodrombrno.com. Pořídíš na autodrombrno.com. autodrombrno.com.
1: Atención.com. Atención, señoras y señores. Atención, señoras y señores.
2: La Tropical.
1: Atención, señoras y señores.
2: La Tropical Party opět.
1: Atención, señoras y señores.
2: La Tropical Party opět roztančí smích.
1: Atención, señoras y señores.
2: La Tropical Party opět roztančí smích.
1: Un, dos.
2: Ty opět roztančí smích.
1: Un, dos, tres.
2: Taneční škola La Roztančí smích.
1: Stres.
2: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce latinskoamerické Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce latinskoamerické zábavy. Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce latinskoamerické zábavy na ten nejlepší mejdan. La Tropical zve všechny příznivce latinskoamerické zábavy na ten nejlepší mejdan. Workshop všechny příznivce latinskoamerické zábavy na ten nejlepší mejdan. Workshopy drinivce latinskoamerické zábavy na ten nejlepší mejdan. Workshopy drinky americké zábavy na ten nejlepší mejdan. Workshopy drinky super prostředí. To vy na ten nejlepší mejdan. Workshopy drinky super prostředí. To všechno na nádherné terase lepší mejdan. Workshopy drinky super prostředí. To všechno na nádherné terase Workshopy drinky super prostředí. To všechno na nádherné terase smíchou.
1: La Tropical.
2: Drinky super prostředí. To všechno na nádherné terase smíchou.
1: La Tropical.
2: Super prostředí. To všechno na nádherné terase smíchou.
1: La Tropical.
2: Přijďte se. To všechno na nádherné terase smíchou.
1: La Tropical.
2: Přijďte se. Nádherné terase smíchou.
1: La Tropical.
2: Přijďte se bavit. Přijďte tančit. Přijďte smíchou.
1: La Tropical.
2: Přijďte se bavit, přijďte tančit, přijďte žít.
1: Yeso!
2: Přijďte se bavit, přijďte tančit, přijďte žít.
1: Yeso!
2: Další La Tropical Party je už přijďte tančit, přijďte žít.
1: Yeso!
2: Další La Tropical Party je už tuto sobotu od přijďte žít.
1: Yeso!
2: Další La Tropical Party je už tuto

0: sobotu od 17. Tropical Party je už tuto sobotu od 17 hodin. La Tropical Party na terase Smíchov. A tuto sobotu od 17 hodin. La Tropical Party na terase Smíchov. 17 hodin. La Tropical Party na terase Smíchov. Více na vin. La Tropical Party na terase Smíchov. Více na www.latropicalparty na terase Smíchov. Více na www.latropicalparty na terase Smíchov. Více na www.latropical.cz Smíchov. Více na www.latropical.cz www.latropical.cz Awarašar. Tropical.cz Awarašar. Awarašar.
1: Právě jste naladili rádio Fortuna. Právě jste naladili rádio Fortuna. Právě jste naladili rádio Fortuna. Právě jste naladili rádio Fortuna. Tady servíruje. Právě jste naladili rádio Fortuna. Tady servírujeme ty nejlepší. Právě jste naladili rádio Fortuna. Tady servírujeme ty nejlepší. Jste naladili rádio Fortuna. Tady servírujeme ty nejlepší fotbalové hity. Držte se, bude Fortuna. Tady servírujeme ty nejlepší fotbalové hity. Držte se. Tady servírujeme ty nejlepší fotbalové hity. Držte se, bude to jízda. Máme ty nejlepší fotbalové hity. Držte se, bude to jízda. Nejlepší fotbalové hity. Držte se, bude to jízda. Ty, držte se, bude to jízda.
2: Vsadím se, že vás to...
1: Držte se, bude to jízda.
2: Vsadím se,
1: bude to jízda.
2: Vsadím se, že vás tohle zvedne ze sedačky. Vsadím se, že vás tohle zvedne ze sedačky. Vsadím se, že vás tohle zvedne ze sedačky. Vsadím se, že vás tohle zvedne ze sedačky.
1: A teď všichni meky. A teď všichni mexická vlna.
3: Tohle bude dlouhá.
1: A teď všichni mexická vlna.
3: Tohle bude dlouhá noc.
1: Všichni mexická vlna.
3: Tohle bude dlouhá noc.
1: Mexická vlna.
3: Tohle bude dlouhá noc. Tohle bude dlouhá noc. Tohle bude dlouhá noc. Tohle bude dlouhá noc.
1: Fortuna.
3: Tohle bude dlouhá noc.
1: Fortuna. Dostane tě do noc. Fortuna. Dostane tě do hry.
4: Ministerstvo financí.
1: Fortuna. Dostane tě do hry.
4: Ministerstvo financí.
1: Fortuna. Dostane tě do hry.
4: Ministerstvo financí varuje.
1: Fortuna. Dostane tě do hry.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může...
1: Dostane tě do hry.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti... Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osob na... Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osob mladších... varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osob mladších 18... Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osob mladších 18 let na hazardní hře. Na hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osob mladších 18 let na hazardní hře. Závislost. Zákaz účasti osob mladších 18 let na hazardní hře.
5: Potřebuješ změnit splátku?
4: Zákaz účasti osob mladších 18 let na hazardní hře.
5: Potřebuješ změnit splátku?
4: Mladších 18 let na hazardní hře.
5: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní
4: let na hazardní hře.
5: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home. Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jež změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Plátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc. S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc splátky půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý z Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až dvě.

0: steps back. Θεωρείο. It's like one step forward and two steps back. Θεωρείο. One step forward and two steps back. Θεωρείο ότι dead men are not meant. Forward and two steps back. Θεωρείο ότι dead men are not meant to be. Πράγματι. Theory of a dead man are not meant to be, právě teďka do Jelonorok rádiu v 16. Theory of a dead man are not meant to be, právě teďka do Jelonorok rádiu v 16:30 men are not meant to be, právě teďka do Jelonorok rádiu v 16:38 já si myslím, že meant to be, právě teďka do Jelonorok rádiu v 16:38 já si myslím, že je na čase, právě teďka do Jelonorok rádiu v 16:38 já si myslím, že je na čase už si rozdat nějaký lístky. Já už rádiu v 16:38 já si myslím, že je na čase už si rozdat nějaký lístky. 16:38 já si myslím, že je na čase už si rozdat nějaký lístky. Já už mám jméno dnešního výherce 38 minut, já si myslím, že je na čase už si rozdat nějaký lístky. Já už mám jméno dnešního výherce, takže já se s ním teďka pojdu, já si myslím, že je na čase už si rozdat nějaký lístky. Já už mám jméno dnešního výherce, takže já se s ním čase už si rozdat nějaký lístky. Já už mám jméno dnešního výherce, takže já se s ním teďka pojdu spojit a za chvíli už tady všichni nějaký lístky. Já už mám jméno dnešního výherce, takže já se s ním teďka pojdu spojit a za chvíli už tady všichni spojit. Já už mám jméno dnešního výherce, takže já se s ním teďka půjdu spojit a za chvíli už tady všichni společně na Rock Rádiu. Dnešního výherce, takže já se s ním teďka půjdu spojit a za chvíli už tady všichni společně na Rock Rádiu uslyšíme. Takže já se s ním teďka půjdu spojit a za chvíli už tady všichni společně na Rock Rádiu uslyšíme. Teďka půjdu spojit a za chvíli už tady všichni společně na Rock Rádiu uslyšíme. A za chvíli už tady všichni společně na Rock Rádiu uslyšíme. Všichni společně na Rock Rádiu uslyšíme.
1: Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás.
0: Vše na Rock Rádiu uslyšíme.
1: Vše pro vaši grilovačku pořídíme. Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden Gemerka Botan. Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden Gemerka Botanika s pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden Gemerka Botanika s optimálním poměrem hořčíku pořídíte.

0: Pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 a potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut on. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online, než 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. 50 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. Vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home credit nebo na pobočce. A je to. Home credit. Pro lepší příběhy. Počce. A je to. Home credit. Pro lepší příběhy. A je to. Home credit. Pro lepší příběhy. Home credit. Pro lepší příběhy. Credit. Pro lepší příběhy. Lepší příběhy.
1: 每一件漂亮的T恤条纹多多品质保证，只需要您的几条个人的 T 恤条纹多多品质保证，只需要您的几条个人信息条纹多多品质保证，只需要您的几条个人信息和银行卡品质保证，只需要您的几条个人信息和银行卡号，只需要您的几条个人信息和银行卡号，需要您的几条个人信息和银行卡号。
2: Nekupujte
1: 个人信息和银行卡号。
2: Nekupujte drahé značky ani
1: 信息和银行卡号。
2: Nekupujte drahé značky ani levný
1: 银行卡号。
2: Nekupujte drahé značky ani levný čínský
1: 号。
2: Nekupujte drahé značky ani levný čínský s**ky. Já se nekupujte drahé značky ani levný čínský s**ky. Já se oblíkám bez potisku. Drahé značky ani levný čínský s**ky. Já se oblíkám bez potisku. Bez potisku ani levný čínský s**ky. Já se oblíkám bez potisku. Bez potisku CZ s**ky. Já se oblíkám bez potisku. Bez potisku CZ. Já se oblíkám bez potisku. Bez potisku CZ. Oblíkám bez potisku. Bez potisku CZ.
3: Zažijte emoce z...
2: Bez potisku CZ.
3: Zažijte emoce. Zažijte emoce za volantem vozu Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Zažijte emoce za volantem vozu Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde emoce za volantem vozu Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Road vozu Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušet. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale hodnotné ceny, ale také speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Rezervuj ale také speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Rezervuj nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na nového vozu a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na PED 2026. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na PED 2026. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na PED 2026 CZ. Jízdu ještě dnes na PED 2026 CZ.
4: Zvou vás autosalony
3: na PED 2026 CZ.
4: Zvou vás autosalony Kopecký 21.
3: PED 2026 CZ.
4: Zvou vás autosalony Kopecký.

0: 226.cz.
1: Zvou vás autosalony Kopecký 21.cz. Zvou vás autosalony Kopecký 21. června u OC Europark ve Štěrboholí. Zvou vás autosalony Kopecký 21. června u OC Europark ve Štěrboholí. Autosalony Kopecký 21. června u OC Europark ve Štěrboholí.
2: Vytáhni je
1: Kopecký 21. června u OC Europark ve Štěrboholích. 20. června u OC Europark ve Štěrboholích.
2: Vytáhni jendu.
3: Co říkáš?
1: OC Europark ve Štěrboholích.
2: Vytáhni jendu.
3: Co říkáš? Výtahy jedna.
2: Říkám.
1: Ve Štěrboholích.
2: Vytáhni jendu.
3: Co říkáš? Výtahy jedna.
2: Říkám. Vytáhni jendu.
3: Co říkáš? Výtahy jedna.
2: Říkám. Vytáhni jendu.
3: Výtahy jedna.
2: Říkám. Vytáhni jendu. Potřebujeme šachtu na výtah. Říkám. Vytáhni jendu. Potřebujeme šachtu na výtah.
3: Já vím.
2: Vytáhni jendu. Potřebujeme šachtu na výtah.
3: Já vím. Výtahy jedna.
2: Jendu. Potřebujeme šachtu na výtah.
3: Já vím. Výtahy jedna. Ty uměj šachty.
2: Povídám. Vybujeme šachtu na výtah.
3: Já vím. Výtahy jedna. Ty uměj šachty.
2: Po na výtah.
3: Já vím. Výtahy jedna. Ty uměj šachty.
2: Povídám.
3: Vím. Výtahy jedna. Ty uměj šachty.
2: Povídám. Vytáhni jendu.
3: No jo.
2: Vytáhni jendu.
3: No jo. Výtahy jedna.
4: Teď my už máme výtahy jedna.
2: Jendu.
3: No jo. Výtahy jedna.
4: Teď my už máme výtahy jedna.
3: Jendo.
5: Chlapi, já už jsem nahoře.
3: No jo. Výtahy jedna.
4: Teď my už máme výtahy jedna.
3: Jendo.
5: Chlapi.
3: Jedna.
4: Teď my už máme výtahy jedna.
3: Jendo.
5: Chlapi, já už jsem nahoře. Výtah je hotový.
4: Teď my už máme výtah jedna.
3: Jendo.
5: Chlapi, já už jsem nahoře. Výtah je hotový.
6: Jendo. Ty
4: výtah jedna.
3: Jendo.
5: Chlapi, já už jsem nahoře. Výtah je hotový.
6: Jendo. Ty seš.
5: Chlapi, já už jsem nahoře. Výtah je hotový.
6: Jendo. Ty seš ale bedna.
7: Jasně.
5: Nahoře. Výtah je hotový.
6: Jendo. Ty seš ale bedna.
7: Jasně.
5: Dělám výtahy jedna. Český je hotový.
6: Jendo. Ty seš ale bedna.
7: Jasně.
5: Dělám výtahy jedna. Český výrobce
6: Ty seš ale bedna.
7: Jasně.
5: Dělám výtahy jedna. Český výrobce výtahů, který má řešení
6: ale bedna.
5: Jasně. Dělám výtahy jedna. Český výrobce výtahů, který má řešení. Dělám výtahy jedna. Český výrobce výtahů, který má řešení pro každý prostor. Atypické výtahy jedna. Český výrobce výtahů, který má řešení pro každý prostor. Atypické výtahové šachty. Moderní výrobce výtahů, který má řešení pro každý prostor. Atypické výtahové šachty. Moderní prosklené výtahy, který má řešení pro každý prostor. Atypické výtahové šachty. Moderní prosklený pro každý prostor. Atypické výtahové šachty. Moderní prosklené výtahy i rekonstrukce. Atypické výtahové šachty. Moderní prosklené výtahy i rekonstrukce stávajících. Výtahové šachty. Moderní prosklené výtahy i rekonstrukce stávajících. Moderní prosklené výtahy i rekonstrukce stávajících. Výtahy 1. Prosklené výtahy i rekonstrukce stávajících. Výtahy 1. CZ. Konstrukce stávajících www.výtahy1.cz www.výtahy1.cz
8: Šéfe, zase
5: Výtahy1.cz
8: Šéfe, zase to netlačí. Potřebujeme novej
5: CZ
8: Šéfe, zase to netlačí. Potřebujeme novej vercaj Šéfe, zase to netlačí. Potřebujeme novej vercaj Starý kompresor, už toho moc Šéfe, zase to netlačí. Potřebujeme novej vercaj Starý kompresor už toho moc to netlačí. Potřebujeme novej vercajk. Starý kompresor už toho moc nenafouká.
5: Chlapi.
8: Potřebujeme novej vercajk. Starý kompresor už toho moc nenafouká.
5: Chlapi. Říkal jsem, že teď nás.
8: Šéfe, jděte na web kompresoryvzduchotechnika.cz. Přehledný e-shop, kde? Jděte na web kompresoryvzduchotechnika.cz. Přehledný e-shop, kde mají vše kompresoryvzduchotechnika.cz. Přehledný e-shop, kde mají vše pro stlačený vzduch na jedno místo vzduchotechnika.cz. Přehledný e-shop, kde mají vše pro stlačený vzduch na jedno místě. Technika.cz. Přehledný e-shop, kde mají vše pro stlačený vzduch na jedno místě. Vidíte, co je skladem? Přehledný e-shop, kde mají vše pro stlačený vzduch na jedno místě. Vidíte, co je skladem? I kdy to shop, kde mají vše pro stlačený vzduch na jedno místě. Vidíte, co je skladem? I kdy to vše pro stlačený vzduch na jedno místě. Vidíte, co je skladem? I kdy to doručí. Objednáte a doručí nám to vzduch na jedno místě. Vidíte, co je skladem? I kdy to doručí. Objednáte a doručí nám to jedno místě. Vidíte, co je skladem? I kdy to doručí. Objednáte a doručí nám to přímo. Vidíte, co je skladem? I kdy to doručí. Objednáte a doručí nám to přímo do firmy. Objednáte a doručí nám to přímo do firmy. Během pár minut a online. Mějte a doručí nám to přímo do firmy. Během pár

Merka Botanica s optimálním poměrem hořčíku a vápníku za 12. Merka Botanica s optimálním poměrem hořčíku a vápníku za 12,90. Botanica s optimálním poměrem hořčíku a vápníku za 12,90. Bohemia Mini elegantním poměrem hořčíku a vápníku za 12,90. Bohemia Mini elegantní perlivé hořčíku a vápníku za 12,90. Bohemia Mini elegantní perlivé víno vápníku za 12,90. Bohemia Mini elegantní perlivé víno v plechovce za 12,90. Bohemia Mini elegantní perlivé víno v plechovce za 10. Bohemia Mini elegantní perlivé víno v plechovce za 26,90. Mini elegantní perlivé víno v plechovce za 26,90 a Budvar Výčep perlivé víno v plechovce za 26,90 a Budvar Výčepní pivo z národního piv v plechovce za 26,90.

0: Pár minut a online.
1: No, to by šlo.
0: To přímo do firmy. Během pár minut a online.
1: No, to by šlo.
0: www.kompresory. Během pár minut a online.
1: No, to by šlo.
0: www.kompresory. A online.
1: No, to by šlo.
0: www.kompresory. Vzduchotechnika.cz.
1: No, to by šlo.
0: www.kompresory. Vzduchotechnika.cz.
1: To by šlo.
0: www.kompresory. Vzduchotechnika.cz. To je fičák. www.kompresory.vzduchotechnika.cz. To je fičák. www.kompresory.vzduchotechnika.cz. To je fičák. www.kompresory.vzduchotechnika.cz. To je fičák. To je fičák.
2: Rock Radio.
0: Čák.
2: Rock Radio.
3: Po malý pauze jsem
2: Rock Radio.
3: Po malý pauze jsem zpátky a
2: Rock Radio.
3: Po malý pauze jsem zpátky a nejsem tady sám.
2: Rock Radio.
3: Po malý pauze jsem zpátky a nejsem tady sám. Je tady totiž se mnou ještě i Patik.
2: Radio.
3: Po malý pauze jsem zpátky a nejsem tady sám. Je tady totiž se mnou ještě i Paty, který dnes. Po malý pauze jsem zpátky a nejsem tady sám. Je tady totiž se mnou ještě i Paty, který dneska vyhrál dva lísky na base. Pauze jsem zpátky a nejsem tady sám. Je tady totiž se mnou ještě i Paty, který dneska vyhrál dva lísky na base in Firefest. Nejsem tady sám. Je tady totiž se mnou ještě i Paty, který dneska vyhrál dva lísky na base in Firefest. Paty, který dneska vyhrál dva lísky na base in Firefest. Nazdar.
4: Nazdar.
3: Dneska vyhrál dva lísky na base in Firefest. Nazdar.
4: Nazdar.
3: Na Basin Firefest. Nazdar.
4: Nazdar.
3: Hele, tak prosím tě, musíš mi okamžit. Nazdar.
4: Nazdar.
3: Hele, tak prosím tě, musíš mi okamžitě.
4: Nazdar.
3: Hele, tak prosím tě, musíš mi okamžitě hnedka prozradit.
4: Nazdar.
3: Hele, tak prosím tě, musíš mi okamžitě hnedka prozradit.
4: Nazdar.
3: Hele, tak prosím tě, musíš mi okamžitě hnedka prozradit, s kým se na ten festák chystá.
4: Nazdar.
3: Hele, tak prosím tě, musíš mi okamžitě hnedka prozradit, s kým se na ten festák chystáš jít. Tak prosím tě, musíš mi okamžitě hnedka prozradit, s kým se na ten festák chystáš jít, prosím tě.
4: Ale okamžitě ti to úplně prozradím, jestli se mi vrátí dcera z vodě, ti to úplně prozradím, jestli se mi vrátí dcera z vodáku, tak... Serou. Prozradím, jestli se mi vrátí dcera z vodáku, tak serou. Serou.
3: Hezky.
4: Ačte totální metalhead moje dcera.
3: Fakt jo, a chodí tak...
4: Serou.
3: Hezky.
4: Ačte totální metalhead moje dcera.
3: Fakt jo, a chodí tak...
4: Ačte totální metalhead moje dcera.
3: Fakt jo, a chodí tak spolu jako často na koncerty?
4: Totální metalhead moje dcera.
3: Fakt jo, a chodí tak spolu jako často na koncerty?
4: Jo, tak naposledy jsme byli Head, moje dcera.
3: Fakt jo, a chodíte takhle spolu jako často na koncerty?
4: Jo, tak naposledy jsme byli před.
3: Fakt jo, a chodíte takhle spolu jako často na koncerty?
4: Jo, tak naposledy jsme byli před.
3: Chodíte takhle spolu jako často na koncerty?
4: Jo, tak naposledy jsme byli před. Lidem?
3: Často na koncerty?
4: Jo, tak naposledy jsme byli před. Lidem? Jo, tak naposledy jsme byli před. Lidem, nebo kdy to bylo? Naposledy jsme byli před. Lidem, nebo kdy to bylo na Metal Festu? Lidem, nebo kdy to bylo na Metal Festu?
3: Hezky, hezky, hezky.
4: Lidem, nebo kdy to bylo na Metal Festu?
3: Hezky, hezky, hezky.
4: A bylo na Metal Festu?
3: Hezky, hezky, hezky. Hezky, hezky.
4: A jelikož se dcera jmenuje Karolina Sepultura, tak ty
3: hezky, hezky.
4: A jelikož se dcera jmenuje Karolina Sepultura, tak ty stipni si na kterou kapel. Jelikož se dcera jmenuje Karolina Sepultura, tak ty stipni si na kterou kapel se děšila nejví. Jmenuje Karolina Sepultura, tak ty stipni si na kterou kapel se děšila nejví. Kultura, tak ty stipni si na kterou kapel se děšila nejví.
3: A to je opravdu její prostřední jméno, jako má to v rodném...
4: Stipni si na kterou kapel se děšila nejví.
3: A to je opravdu její prostřední jméno, jako má to v rodném listě, jo?
4: Já, no v rodném listě ne, tomu, to, tam to ještě nejde, ale až pak jako přes. Já, no v rodném listě ne, tomu, to, tam to ještě nejde, ale až pak jako přes. To, tam to ještě nejde, ale až pak jako přes matriku a takhle tyhle ty. Takovýhle ty věci. Tak jako přes matriku a takhle tyhle ty. Takovýhle ty věci.
3: Hezky, tak.
4: Přes matriku a takhle tyhle ty. Takovýhle ty věci.
3: Hezky,
4: a takhle tyhle ty. Takovýhle ty věci.
3: Hezky, tak teda tak to je super, ale...
4: Takovýhle ty věci.
3: Hezky, tak teda tak to je super, ale... Hele, ale co by se stalo...

0: Hezky, tak teda, tak to je super, ale hele, ale co by se stalo, kdyby si hezky, tak teda, tak to je super, ale hele, ale co by se stalo, kdyby si jako jídal takovýhle jméno a ona hezky, tak teda, tak to je super, ale hele, ale co by se stalo, kdyby si jako jídal takovýhle jméno a ona by nakonec poslouchala třeba, tak to je super, ale hele, ale co by se stalo, kdyby si jako jídal takovýhle jméno a ona by nakonec poslouchala třeba pop? Hele, ale co by se stalo, kdyby si jako jídal takovýhle jméno a ona by nakonec poslouchala třeba pop? Stalo, kdyby si jako jídal takovýhle jméno a ona by nakonec poslouchala třeba pop? Jídal takovýhle jméno a ona by nakonec poslouchala třeba pop? Výborně, správná odpověď. Tak jo, hele, Paty, já ti přiju. Ať si to s dcerou pořádně užijete. A když tak, jak jste si to užili? Přeju ti, ať si to pořádně užijete. Ale už to slyším. Jasně, díky moc.
1: Na Rock Rádiu nesoutěžíme, ale rozdáváme. Od rána do večera slušnej rok. Teďka už nás čekají Severo nebo Aerosmith a jejich Amazing.

Rock. Rock Radio. Rock. Rock Radio. Rock. Rock Radio. Radio.

0: se vyplatí. Za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Trenírkárna.cz.
2: Hej ty, ne.
1: Kárna.cz.
2: Hej ty, ne ty. Chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba...
1: CZ.
2: Hej ty, ne ty. Chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba... Hej ty, ne ty. Chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalotky se slevou... Ne ty. Chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalotky se slevou 30%? Není problém. Chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalotky se slevou 30%? Není problém. Klikni na boxerky, ponožky a nebo třeba kalotky se slevou 30%? Není problém. Klikni na trenýrka nebo třeba kalotky se slevou 30%? Není problém. Klikni na trenýrkárna.cz kalotky se slevou 30%? Není problém. Klikni na trenýrkárna.cz 30%? Není problém. Klikni na trenýrkárna.cz. Napiš kód rádio. Není problém. Klikni na trenýrkárna.cz. Napiš kód rádio a jede to. 30% na trenýrkárna.cz. Napiš kód rádio a jede to. 30% na všechno.cz. Napiš kód rádio a jede to. 30% na všechno s kódem rádio. Napiš kód rádio a jede to. 30% na všechno s kódem rádio.
3: Dnes objednáš a zítra máš.
2: Rádio a jede to. 30% na všechno s kódem rádio.
3: Dnes objednáš a zítra máš.
2: Jede to. 30% na všechno s kódem rádio.
3: Dnes objednáš a zítra máš.
1: Trénink
2: na všechno s kódem rádio.
3: Dnes objednáš a zítra máš.
1: Trénírkárna.
2: Kódem rádio.
3: Dnes objednáš a zítra máš.
1: Trénírkárna.cz.
3: Dnes objednáš a zítra máš.
1: Trénírkárna.cz.
0: V Lidlu jsou ceny v klidu již od
3: úl... Zítra máš.
1: Trénírkárna.cz.
0: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února.
1: Trénírkárna.cz.
0: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidává...
1: Trénírkárna.cz.
0: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty. V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Na od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například byste mohli být nadále v klidu. Například čerstvá vejce velikosti M30 kusů za novou běžnou cenu dále v klidu. Například čerstvá vejce velikosti M30 kusů za novou běžnou cenu 144. Například čerstvá vejce velikosti M30 kusů za novou běžnou cenu 144. Vejce velikosti M30 kusů za novou běžnou cenu 144,90. M30 kusů za novou běžnou cenu 144,90. Nebo cenu 144,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
4: Vedro jako
0: na ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
4: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení.
0: Lidl, to se vyplatí.
4: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. I na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již od pěti, ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již od 5000 i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již od 5990 mobil. Mobilní klimatizace Senkor již od 5999 korun v prodeji. Mobilní klimatizace Senkor již od 5999 korun. Klimatizace Senkor již od 5999 korun v prodejní síti. Senkor již od 5999 korun v prodejní síti Datart. 5999 korun v prodejní síti Datart.
5: Senkor.
4: 5999 korun v prodejní síti Datart.
5: Senkor.
4: 9 korun v prodejní síti Datart.
5: Senkor.
6: Top Trade, akreditovaný pro...
4: 5 korun v prodejní síti Datart.
5: Senkor.
6: Top Trade, akreditovaný prodej...
4: prodejní síti Datart.
5: Senkor.
6: Top Trade, akreditovaný prodejce...
5: Senkor.
6: Top Trade, akreditovaný prodejce obytných vozů Frankia, Yukon, Klub...

0: Top Trade, akreditovaný prodejce obytných vozů Francia, Yukon, Club Travel, Caradol, Carado a Pesl má showroom v Praze a Holešově. Vozy skladem, půjčovna a Pesl má showroom v Praze a Holešově. Vozy skladem, půjčovna, servis. Více na www.toptrade a showroom v Praze a Holešově. Vozy skladem, půjčovna, servis. Více na www.toptrade.cz. Půjčovna, servis. Více na www.toptrade.cz.
1: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund.
0: Více na www.toptrade.cz.
1: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa Audi v České republice. Do autosalonu Audi Autoro v Kunratice.
2: Právě teď tu máme
1: Audi v České republice. Do autosalonu Audi Autoro v Kunratice.
2: Právě teď tu máme roční
1: publice. Do autosalonu Audi Autoro v Kunratice.
2: Právě teď tu máme roční Audi a
1: salonu Audi Autoro v Kunratice.
2: Právě teď tu máme roční Audi A6 Avant
1: z Autoro v Kunratice.
2: Právě teď tu máme roční Audi A6 Avant s šestiválcovým TDI motorem. Právě teď tu máme roční Audi A6 Avant s šestiválcovým TDI motorem. Máme roční Audi A6 Avant s šestiválcovým TDI motorem a Audi A6 Avant s šestiválcovým TDI motorem a pohonem quattro za 6 Avant s šestiválcovým TDI motorem a pohonem quattro za výjimečnou s šestiválcovým TDI motorem a pohonem quattro za výjimečnou cenu. Čtyřkolka TDI motorem a pohonem quattro za výjimečnou cenu. Čtyřkolka, která má všechno. A pohonem quattro za výjimečnou cenu. Čtyřkolka, která má všechno. Pohonem quattro za výjimečnou cenu. Čtyřkolka, která má všechno. Dokonalý výkon za výjimečnou cenu. Čtyřkolka, která má všechno. Dokonalý výkon, špičkovou výbavu a která má všechno. Dokonalý výkon, špičkovou výbavu a skvělou cenu. Přijďte si vybrat Audi výbavu a skvělou cenu. Přijďte si vybrat Audi A6 Avant do Autojaro v Kunratice. Audi A6 Avant do Autojaro v Kunratice. A zažijte sílu Audi Avant do Autojaro v Kunratice. A zažijte sílu Audi ještě dnes. Více na Autojaro, více na Autojaro.cz.
1: Těšíme se na vás.
3: Autojaro.cz.
1: Těšíme se na vás.
4: Každý den čelí vás.
1: Těšíme se na vás.
4: Každý den čelí vaše data. Každý den čelí vaše data digitálním hrozbám. Každý den čelí vaše data digitálním hrozbám. Každý den čelí vaše data digitálním hrozbám. Svěřte své. Každý den čelí vaše data digitálním hrozbám. Svěřte své bezpečí těm nejsilnějším hrozbám. Svěřte své bezpečí těm nejsilnějším. Cisco Security. Světová ochrana. Svěřte své bezpečí těm nejsilnějším. Cisco Security. Světová ochrana, kterou v bezpečí těm nejsilnějším. Cisco Security. Světová ochrana, kterou v Česku těm nejsilnějším. Cisco Security. Světová ochrana, kterou v Česku distribuuje Cisco Security. Světová ochrana, kterou v Česku distribuuje Alef. Cisco Security. Světová ochrana, kterou v Česku distribuuje Alef. Světová ochrana, kterou v Česku distribuuje Alef. Světová ochrana, kterou v Česku distribuuje Alef. V Česku distribuuje Alef. V Česku distribuuje Alef.

Vše, co potřebuji za... Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta... Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90. V Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun je v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90 a madet. Vodní meloun 1 kg za 14,90 a madeta plnotučné. Meloun 1 kg za 14,90 a madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 14,90 a madeta plnotučné trvanlivé mléko 1,90 a madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90 a madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Lidl, tučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Lidl, to se vyplatí. Trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Lidl, to se vyplatí. Jeden litr za 12,90. Lidl.

0: S Dominikem Šmauzem, dobré odpoledne. Na podzim si budeme moci opět prohlédnout české korunovační klenoty. Pražského hradu od 18. do 28. září. Vstup na výstavu bude zdarma. Spolek Jarného bloku v Dukovanech obrátil na ústavní soud. Dopad na krajinný ráz se dořeší až později. Prezident Petr Pavel dnes jednal s předsedou hnutí STAN Vítem Rakušanem.
1: Diskuze se zaměřila na aktuální politickou situaci nebo fungování sněmovny. Součástí jednání byla i otázka ochrany demokratických principů a institucí. Naši fotbalisté dnes odehrají druhý zápas na mistrovství světa. Už zhruba za hodinu mají nastoupit proti Jihoafrické republice.

0: za hodinu mají nastoupit proti Jihoafrické republice. Jde o důležité zhruba za hodinu mají nastoupit proti Jihoafrické republice. Jde o důležité utkání hodinu mají nastoupit proti Jihoafrické republice. Jde o důležité utkání, potvrzuje bývalý Českopit proti Jihoafrické republice. Jde o důležité utkání, potvrzuje bývalý Českoafrické republice. Jde o důležité utkání, potvrzuje bývalý československý profesionálce. Jde o důležité utkání, potvrzuje bývalý československý profesionálce.
1: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý.

0: diktovat každý den. Rok slunce, slušný rok si můžete diktovat každý den. Rok napsání startuje v 8. Slušný rok si můžete diktovat každý den. Rok napsání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Slušná muzika do každého počasí. Rok rádio do každého počasí. Rok rádio doprava. Rok rádio doprava.
1: Mám tady hlášených pár nehod, tak se na ně...
0: Rok rádio doprava.
1: Mám tady hlášených pár nehod, tak se na ně pojďme podívat.
0: Rok rádio doprava.
1: Mám tady hlášených pár nehod, tak se na ně pojďme podívat.
0: Rok rádio doprava.
1: Mám tady hlášených pár nehod, tak se na ně pojďme podívat.
0: Doprava.
1: Mám tady hlášených pár nehod, tak se na ně pojďme podívat. V ulici Průmyslová v Jablonci. Mám tady hlášených pár nehod, tak se na ně pojďme podívat. V ulici Průmyslová v Jablonci nad ní. Tady hlášených pár nehod, tak se na ně pojďme podívat. V ulici Průmyslová v Jablonci nad ní jsou sobě dva osobáky. Tak se na ně pojďme podívat. V ulici Průmyslová v Jablonci nad ní jsou sobě dva osobáky. Tam je na místě akorát policie, tak pojďme podívat. V ulici Průmyslová v Jablonci nad ní jsou sobě dva osobáky. Tam je na místě akorát policie, tak když tak. V ulici Průmyslová v Jablonci nad ní jsou sobě dva osobáky. Tam je na místě akorát policie, tak když tak bejte jejich pokynům. A v Jablonci nad ní jsou sobě dva osobáky. Tam je na místě akorát policie, tak když tak bejte jejich pokynům. Jsou sobě dva osobáky, tam je na místě akorát policie, tak když tak bejte jejich pokynům. Na 30. Tam je na místě akorát policie, tak když tak bejte jejich pokynům. Na 30. Na silnici 35 akorát policie, tak když tak bejte jejich pokynům. Na 30. Na silnici 35 na 247. kilometru směrem na Olomouc, tak bejte jejich pokynům. Na 30. Na silnici 35 na 247. kilometru směrem na Olomouc. Na 30. Na silnici 35 na 247. kilometru směrem na Olomouc. Na silnici 35 na 247. 47. kilometru směrem na Olomouc. Jsou sobě taky dvě 5 na 247. kilometru směrem na Olomouc. Jsou sobě taky dvě auta. Dokonce 5 na 247. kilometru směrem na Olomouc. Jsou sobě taky dvě auta. Dokonce 37. kilometru směrem na Olomouc. Jsou sobě taky dvě auta. Dokonce tady tam kvůli tomu neprůjezdné 1 metru směrem na Olomouc. Jsou sobě taky dvě auta. Dokonce tady tam kvůli tomu neprůjezdné 1 pruh, který tam tvoří už. Jsou sobě taky dvě auta. Dokonce tady tam kvůli tomu neprůjezdné 1 pruh, který tam tvoří už. Dvě auta. Dokonce tady tam kvůli tomu neprůjezdné 1 pruh, který tam tvoří už docela dost velký kolony. Na D1 300 tam kvůli tomu neprůjezdné 1 pruh, který tam tvoří už docela dost velký kolony. Na D1 330 pruh, který tam tvoří už docela dost velký kolony. Na D1 330 km směrem na Prahu je v sobě zavřený už docela dost velký kolony. Na D1 330 km směrem na Prahu je v sobě kolony. Na D1 330 km směrem na Prahu je v sobě zase nákladák s dodávkou. Na D1 330 km směrem na Prahu je v sobě zase nákladák s dodávkou, takže tam můžete tak 30. kilometr směrem na Prahu je v sobě zase nákladák s dodávkou, takže tam můžete taky počítat 5 kilometr směrem na Prahu je v sobě zase nákladák s dodávkou, takže tam můžete taky počítat 5 je v sobě zase nákladák s dodávkou, takže tam můžete taky počítat 5 pěkný zdržení. Mám ještě z Dvora Králové z Benešova nábřeží. Tam jsou sobě dva osobáky, zatím bez kolony, ale Králové z Benešova nábřeží. Tam jsou sobě dva osobáky, zatím bez kolony, ale to už se mohlo Benešova nábřeží. Tam jsou sobě dva osobáky, zatím bez kolony, ale to už se mohlo samozřejmě změnit.
2: Viditelný zážitek v každém okamžiku vám přináší oční klinika Horní Počernice. Zážitek v každém okamžiku vám přináší oční klinika Horní Počernice. Řešení očních vad bez ohledu na věk. Okamžiku vám přináší oční klinika Horní Počernice. Řešení očních vad bez ohledu na věk. Oční klinika Horní Počernice. Řešení očních vad bez ohledu na věk. Klinika Horní Počernice. Řešení očních vad bez ohledu na věk. Řešení očních vad bez ohledu na věk. www.ocniklinikahp.cz Výchvat bez ohledu na věk. www.ocniklinikahp.cz Ohledu na věk. www.ocniklinikahp.cz www.ocniklinikahp.cz klinikahp.cz p.cz
1: Rock Radio, rockový odpoledne.

17 hodin a 2 minuty k tomu. Rock Radio. Rockový odpoledne. 17 hodin a 2 minuty k tomu a rokový odpoledne. Radio. Rokový odpoledne. 17 hodin a 2 minuty k tomu a rokový odpoledne najíždí do svojí. Rokový odpoledne. 17 hodin a 2 minuty k tomu a rokový odpoledne najíždí do svojí třetí. 17 hodin a 2 minuty k tomu a rokový odpoledne najíždí do svojí třetí hodinky. Lístky máme rozdané a 2 minuty k tomu a rokový odpoledne najíždí do svojí třetí hodinky. Lístky máme rozdané a rokový odpoledne najíždí do svojí třetí hodinky. Lístky máme rozdaný, bavili jsme se už o nějakých najíždí do svojí třetí hodinky. Lístky máme rozdaný, bavili jsme se už o nějakých rokinech a takovýhle ta třetí hodinky. Lístky máme rozdaný, bavili jsme se už o nějakých rokinech a takovýhle tady v hodince budeme prostě hlavně. Lístky máme rozdaný, bavili jsme se už o nějakých rokinech a takovýhle tady v hodince budeme prostě hlavně poslouchat muziku. Máme rozdaný, bavili jsme se už o nějakých rokinech a takovýhle tady v hodince budeme prostě hlavně poslouchat. Bavili jsme se už o nějakých rokinech a takovýhle tady v hodince budeme prostě hlavně poslouchat muziku. A taky samozřejmě při nějakých rokinech a takovýhle tady v hodince budeme prostě hlavně poslouchat muziku. A taky samozřejmě přeju všechno, takovýhle tady v hodince budeme prostě hlavně poslouchat muziku. A taky samozřejmě přeju všechno nejlepší ke svátku. A taky samozřejmě přeju všechno nejlepší ke svátku všem Milanům, takže doufám, že si to pořádně užijete. Přeju všechno nejlepší ke svátku všem Milanům, takže doufám, že si to pořádně užijete a dáte si třeba dneska něco dobrého. Nejlepší ke svátku všem Milanům, takže doufám, že si to pořádně užijete a dáte si třeba dneska něco všem Milanům, takže doufám, že si to pořádně užijete a dáte si třeba dneska něco dobrýho pití. Já vám zatím naserviruju dneska něco dobrýho pití. Já vám zatím naserviruju další muziku, co vy na to? Čekají nás Olympic pití. Já vám zatím naserviruju další muziku, co vy na to? Čekají nás Olympic, taky Tom Petty. A já vám zatím naserviruju další muziku, co vy na to? Čekají nás Olympic, taky Tom Petty. Serviruju další muziku, co vy na to? Čekají nás Olympic, taky Tom Petty a jeho Learning to Fly, anebo Bad Wolves, a co vy na to? Čekají nás Olympic, taky Tom Petty a jeho Learning to Fly, anebo Bad Wolves. Čekají nás Olympic, taky Tom Petty a jeho Learning to Fly, anebo Bad Wolves a Killing Me. Taky Tom Petty a jeho Learning to Fly, anebo Bad Wolves a Killing Me Slowly. To teďka rozjedou ty a jeho Learning to Fly, anebo Bad Wolves a Killing Me Slowly, to teďka rozjedou. Bad Wolves a Killing Me Slowly, to teďka rozjedou. Tady tu třetí hodinku na rokovým. Wolves a Killing Me Slowly, to teďka rozjedou. Tady tu třetí hodinku na rokovým. Slowly, to teďka rozjedou. Tady tu třetí hodinku na rokovým odpoledni. To teďka rozjedou. Tady tu třetí hodinku na rokovým odpoledni. Rozjedou. Tady tu třetí hodinku na rokovým odpoledni. Tu třetí hodinku na rokovém odpoledni. Na rokovém odpoledni.

0: Zprávy.
1: Jsou tu zprávy. Jsou tu zprávy s Dominikem Šmauzem.
0: Zprávy.
1: Jsou tu zprávy s Dominikem Šmauzem. Dobré odpoledne. Jsou tu zprávy s Dominikem Šmauzem. Dobré odpoledne. Na pod... Jsou tu zprávy...

Some say life will beat you down.

Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio.

0: Tady ta nesmrtelná pecka Bed of Roses. Tady ta nesmrtelná pecka Bed of Roses. Tady ta nesmrtelná pecka Bed of Roses. Tady ta nesmrtelná pecka Bed of Roses, právě teďka dojíždí na Rock Radio. Tady ta nesmrtelná pecka Bed of Roses, právě teďka dojíždí na Rock Radio v 17. No, já tady samozřejmě pročítám zase další články a teďka tady čtu, že Marilyn Manson pro nás... Teďka tady čtu, že Marilyn Manson pro nás chystá další album, který by mělo vyjít v srpnu. A teďka vydal pilotní single, pro nás chystá další album, který by mělo vyjít v srpnu. A teďka vydal pilotní single té věci, které jsme další album, který by mělo vyjít v srpnu. A teďka vydal pilotní single té věci, které jsme mělo vyjít v srpnu. A teďka vydal pilotní single té věci, které jsme ne Exit Wound. A ten žánek v srpnu. A teďka vydal pilotní single té věci, které jsme ne Exit Wound. A ten žánek je docela zajímavý. A teďka vydal pilotní single té věci, které jsme ne Exit Wound. A ten žánek je docela zajímavý. Uzuje to mě takovou zajímavou otázku, na kterou se vás chci zeptat, jo. Když interpreti vydávají nový, takovou zajímavou otázku, na kterou se vás chci zeptat, jo.
1: Klidně mi to můžete napsat do zprávy, co vy si o tom myslíte, docela by mě to zajímalo. Já vám zatím pustím další

0: muziku. Lidi mi to můžete napsat do zprávy, co vy si o tom myslíte, docela by mě to zajímalo. Já vám zatím pustím další muziku, ať se tady samozřejmě. Do zprávy, co vy si o tom myslíte, docela by mě to zajímalo. Já vám zatím pustím další muziku, ať se tady samozřejmě na rádiu nenudí. Myslíte, docela by mě to zajímalo. Já vám zatím pustím další muziku, ať se tady samozřejmě na rádiu nenudíme. Tady to zajímalo. Já vám zatím pustím další muziku, ať se tady samozřejmě na rádiu nenudíme. Tady se má hlavně těž poslouchat muziku. Já vám zatím pustím další muziku, ať se tady samozřejmě na rádiu nenudíme. Tady se má hlavně těž poslouchat muzika. Sex Pistols muziku, ať se tady samozřejmě na rádiu nenudíme, tady se má hlavně těž poslouchat muzika. Sex Pistols a samozřejmě na rádiu nenudíme, tady se má hlavně těž poslouchat muzika. Sex Pistols a Amarant nenudíme, tady se má hlavně těž poslouchat muzika. Sex Pistols a Amarant nebo Kabáti, už za chvilku tady se má hlavně těž poslouchat muzika. Sex Pistols a Amarant nebo Kabáti, už za chvilku těž poslouchat muzika. Sex Pistols a Amarant nebo Kabáti, už za chvilku. Sex Pistols, Amaranta nebo Kabáti, už za chvilku.
1: Housebrand
0: Pistols, Amaranta nebo Kabáti, už za chvilku.
1: Housebrand Café, per favore. Sisi
0: nebo Kabáti, už za chvilku.
1: Housebrand Café, per favore. Sisi. Housebrand Café, per favore. Si, signora.
2: Housebrand, tuhle káp.
1: Housebrand Café, per favore. Si, signora.
2: Housebrand, tuhle
1: Café, per favore. Si, signora.
2: Housebrand, tuhle kávu si zasloužíte.
1: Si, signora.
2: Housebrand, tuhle kávu si zasloužíte pít.
1: Si, signora.
2: Housebrand, tuhle kávu si zasloužíte pít. Housebrand, tuhle kávu si zasloužíte pít. Housebrand káva. Brand, tuhle kávu si zasloužíte pít. Housebrand káva. CZ. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Housebrand káva. CZ. Zasloužíte pít. Housebrand káva. CZ. Upít. Housebrand káva. CZ. Uvažujete o novém vytápění? Housebrand káva. CZ. Uvažujete o novém vytápění? Využijte a CZ. Uvažujete o novém vytápění? Využijte akční nabít. Uvažujete o novém vytápění? Využijte akční nabídku. Uvažujete o novém vytápění? Využijte akční nabídky na kvalitní tepelná čerpadla. Uvažujete o novém vytápění? Využijte akční nabídky na kvalitní o novém vytápění? Využijte akční nabídky na kvalitní tepelná čerpadla. Využijte akční nabídky na kvalitní tepelná čerpadla Vaillant, která vynikají vysokou výkonnost. Akční nabídky na kvalitní tepelná čerpadla Vaillant, která vynikají vysokou výkonností. Nabídky na kvalitní tepelná čerpadla Vaillant, která vynikají vysokou výkonností. Skutečně tichým pro tepelná čerpadla Vaillant, která vynikají vysokou výkonností, skutečně tichým propadla Vaillant, která vynikají vysokou výkonností, skutečně tichým provozem a skvělým designem, která vynikají vysokou výkonností, skutečně tichým provozem a skvělým designem. Nyní od nás získá vysokou výkonností, skutečně tichým provozem a skvělým designem. Nyní od nás získáte ke každé výkonnosti, skutečně tichým provozem a skvělým designem. Nyní od nás získáte ke každé skutečně tichým provozem a skvělým designem. Nyní od nás získáte ke každému tepelnému čerpadlu vozem a skvělým designem. Nyní od nás získáte ke každému tepelnému čerpadlu jako bonus 4 a skvělým designem. Nyní od nás získáte ke každému tepelnému čerpadlu jako bonus 4K Smart LED TV. Nyní od nás získáte ke každému tepelnému čerpadlu jako bonus 4K Smart LED televizi. Nyní od nás získáte ke každému tepelnému čerpadlu jako bonus 4K Smart LED televizi se sport ke každému tepelnému čerpadlu jako bonus 4K Smart LED televizi se sportovním režimem. Čerpadlu jako bonus 4K Smart LED televizi se sportovním režimem. Více na Vaillant.cz. Bonus 4K Smart LED televizi se sportovním režimem. Více na Vaillant.cz. Smart LED televizi se sportovním režimem. Více na Vaillant.cz. Se sportovním režimem. Více na Vaillant.cz. S kosovním režimem. Více na Vaillant.cz.
3: Angry Birds kosmetika co
1: více na Vaillant.cz.
3: Angry Birds kosmetika co má koule.
1: CZ.
3: Angry Birds kosmetika co má koule. Angry Birds má koule. Angry Birds lousy vůně pod i spod. Angry Birds lousy vůně pod i sporek. Žádný keci funkčí. Angry Birds lousy vůně pod i sporek. Žádný keci funkčí. Lousy vůně pod i sporek. Žádný keci funkčí věci. A nevůně pod i sporek. Žádný keci funkčí věci. A

0: ANGRE, porek žádný keci, funkční věci. ANGRE, BRDS, funkční věci. ANGRE, BRDS, tečka CZ. ANGRE, BRDS, tečka CZ. ANGRE, BRDS, tečka CZ. BRDS, tečka CZ. BRDS.cz
1: Doubáme!
0: .cz
1: Doubáme! Je to nepopsatelný vidět...
0: CZ
1: Doubáme! Je to nepopsatelný vidět tu... Doubáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze... Doubáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko! Vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
2: Zase lítáš v oblacích
1: ze zhora. Děkuju, Leničko!
2: Zase lítáš v oblacích.
3: Vzpomněla.
1: Děkuju, Leničko!
2: Zase lítáš v oblacích.
3: Vzpomněla jsem si na ten letbal.
1: Leničko!
2: Zase lítáš v oblacích.
3: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go.
2: Zase lítáš v oblacích.
3: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go balóny.
2: Lítáš v oblacích.
3: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak le... Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, a jsem si na ten let balónem od Go balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak le... Let balónem od Go balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu. Go balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu.
2: Chcete
3: Allegrii v akci, tak letíme spolu.
2: Chcete také zažít nezapomenutelný let?
3: Tak letíme spolu.
2: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
3: Tak honem spolu.
2: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem? Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
3: Tak honem
2: ať také zažít nezapomenutelný let balónem?
3: Tak honem ať vám neuletí. Právě teď je na
2: zapomenutelný let balónem?
3: Tak honem ať vám neuletí. Právě teď je na Allegrii let balónem od
2: balónem?
3: Tak honem ať vám neuletí. Právě teď je na Allegrii let balónem od 2000.
2: Tak honem ať vám neuletí.
3: Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850.
2: Neuletí.
3: Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850. 850. Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
2: Proleďte se třeba nad Poděbrady.
3: Allegrii let balónem od 2850 korun.
2: Proleďte se třeba nad Poděbrady táborem.
3: Od 2850 korun.
2: Proleďte se třeba nad Poděbrady táborem českými.
3: 850 korun.
2: Proleďte se třeba nad Poděbrady táborem českými Budějovicemi nebo.
3: Korun.
2: Proleďte se třeba nad Poděbrady táborem českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokal. Proleďte se třeba nad Poděbrady táborem českými Budějovicemi nebo si vyberte nad Poděbrady táborem českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice. Táborem českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice. Táborem českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
3: Více o akcemi
2: nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
3: Více o akci na
4: firma na zážitky.
2: Jinou z desítek lokalit po celé republice.
3: Více o akci na
4: firma na zážitky.
2: Desítek lokalit po celé republice.
3: Více o akci na
4: firma na zážitky
3: CZ
2: po celé republice.
3: Více o akci na
4: firma na zážitky
3: CZ. Více o akci na
4: firma na zážitky
3: CZ.
5: Nemáš co na
3: o akci na
4: firma na zážitky
3: CZ.
5: Nemáš co na sebe? Chodíš jak
4: firma na zážitky
3: CZ.
5: Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhan
4: zážitky
3: CZ.
5: Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhan.
3: CZ.
5: Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhan, ale do kvádra tě nikdo ne... Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhan, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhan, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhan, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení. Chodíš jako trhan, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu trhan, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu

0: Kdo nedostane? Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rockradia, na www.rokovirádio.cz, trička, mikiny, ponožky a na www.rokovirádio.cz, trička, mikiny, ponožky a spoustu dalších. www.rokovirádio.cz, trička, mikiny, ponožky a spoustu dalšího. www.rokovirádio.cz, trička, mikiny, ponožky a spoustu dalšího. Slušný hadr.cz, trička, mikiny, ponožky a spoustu dalšího. Slušný hadrička, mikiny, ponožky a spoustu dalšího. Slušný hadry na www.rokovirádio.cz, mikiny, ponožky a spoustu dalšího. Slušný hadry na www.rokovirádio.cz a spoustu dalšího. Slušný hadry na www.rokovirádio.cz a spoustu dalšího. Slušný hadry na www.rokovirádio.cz. Slušný hadry na www.rokovirádio.cz. www.rokovirádio.cz.
1: Pohlédl do dálky.
0: www.rokovirádio.cz.
1: Pohlédl do dálky a zvolal.
0: www.rokovirádio.cz.
1: Pohlédl do dálky a zvolal. Pohlédl do dálky a zvolal.
2: Atava!
1: Pohlédl do dálky a zvolal.
2: Atava!
1: Pohlédl do dálky a zvolal.
2: Atava!
1: Ozvěna se nesla a zvolal.
2: Atava!
1: Ozvěna se nezvolal.
2: Atava!
1: Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem.
2: Atava!
1: Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on ví. Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on. Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl. Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a práce nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny se a on věděl, že nebezpečí a prázdniny se blíží. Prázdniny věděl, že nebezpečí a prázdniny se blíží. Prázdniny se blíží, že nebezpečí a prázdniny se blíží. Prázdniny se blíží a prázdniny se blíží. Prázdniny se blíží a prázdniny se blíží. Prázdniny se blíží.
2: Vinetu
1: blíží. Prázdniny se blíží.
2: Vinetu.
1: Prázdniny se blíží.
2: Vinetu.
1: Druhý díl dniny se blíží.
2: Vinetu.
1: Druhý díl dobrodružného románu blíží.
2: Vinetu.
1: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje.
2: Vinetu.
1: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé. Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje. Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení. Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Pokladného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na stří jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře. Ve Westernové divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře. Ve Westernovém městní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře. Ve Westernovém městě tu. Poklad na Stříbrném jezeře. Ve Westernovém městečku Boskovice.
3: O letošních prázdninách
1: na Stříbrném jezeře. Ve Westernovém městečku Boskovice.
3: O letošních prázdninách
1: po Stříbrném jezeře. Ve Westernovém městečku Boskovice.
3: O letošních prázdninách
1: ve Westernovém městečku Boskovice.
3: O letošních prázdninách posledních 20 představení
1: městečku Boskovice.
3: O letošních prázdninách posledních 20 představení
1: Boskovice.
3: O letošních prázdninách posledních 20 představení letošních prázdninách posledních 20 představení.
4: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel.
3: Posledních 20 představení.
4: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel.
3: 20 představení.
4: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
3: Vstupení.
4: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
3: Vstupenky a více info westernové-městečko.cz.
5: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat.
3: Westernové-městečko.cz.

0: Sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si.
1: Městečko.cz
0: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme víc. Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů přepravy, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
2: Vyberte.
0: V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
2: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za
0: nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
2: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99
0: 200 druhů ovoce a zeleniny.
2: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99
0: ovoce a zeleniny.
2: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90. Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90. A cibuli lahůd, hrachové lusky, kilo za 99,90. A cibuli lahůdkovou, svazek za 2, kilo za 99,90. A cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90. Až 99,90. A cibuli lahůdkovou svazek za 12,90 až do 23.50. A cibuli lahůdkovou svazek za 12,90 až do 23. června. Lahůdkovou svazek za 12,90 až do 23. června.
0: Čerstvé jako
2: 12,90 až do 23. června.
0: Čerstvé jako z Kauflandu.
2: 90 až do 23. června.
0: Čerstvé jako z Kauflandu.
2: Až do 23. června.
0: Čerstvé jako z Kauflandu.
2: 3. června.
0: Čerstvé jako z Kauflandu. Čerstvé jako z Kauflandu. Čerstvé jako z Kauflandu.
3: Ratatadadadata, trička ratat.
0: Kauflandu.
3: Ratatadadadata, trička ratatadadadata. Ratatadadadata, trička ratatadadadata. Ratatadadadata, trička ratatadadadata, potisk, potisk. Ratatadadadata, trička ratatadadadata, potisk, potisk, trička, potisk. Ratatadadadata, trička ratatadadadata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, byla bylo. Trička ratatadadadata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, byla bylo, byla bylo, byla bylce. Ratatadadadata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, byla bylo, byla bylo, byla bylce. Ratatapotisk, potisk, trička, potisk, trička, byla bylo, byla bylo, byla bylce. Potisk, trička, potisk, trička, byla byl, byla byl, byla byl, CZ. Potisk, trička, byla byl, byla byl, byla byl, CZ. Trička, byla byl, byla byl, byla byl, CZ.
4: Rock Radio.
3: Byla byl, CZ.

0: Všichni svatí.
1: Já mám opatý dráty a za mnou stály.
0: Všichni svatí.
1: A ty a za mnou stály.
0: Všichni svatí.
1: Na malou chvíli a za mnou stály.
0: Všichni svatí.
1: Na malou chvíli vrátili.
0: Všichni

vstáváme brzo a chodíme spát. Vstáváme brzo a chodíme spát. Vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němcem. Vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němcem. Vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němcem. Vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němcem. Chodíme spát pozdě s Jirkou Němcem. Pozdě s Jirkou

garáží a zkušeben. Rock Radio. Slušnej rok z garáží a zkušeben. Rock Radio. Rock z garáží a zkušeben. Rock

Rokový odpoledne. Rokový odpoledne. Rokový odpoledne. Rokový odpoledne. Rokový odpoledne. Odpoledne.

0: hoši. Rozcvičit, poklusem k lednici, zpracovat něco k pití, dlouhej pas na gauč před televizi a zakončení s ovladačem. To je ono. A jestli vám chybí spoluhráč, jsme v tom s váma. Všechny zásadní informace z fotbalového šampionátu, branky, body, žlutý i červený karty, to všechno na jednom místě. Abyste byli v obraze a nečuměli jako puk, teda kopačák. Až ostatní budou probírat fotbal. Dejte si slušnej výkop každý den na Rock Rádiu.
1: Když skončí asfalt, hra začíná. Nový Jeep Compass, stvořený pro ty, jejichž hřištěm je celý svět.

0: 17 hodin 35 minut a Sex Pistols nám právě dohráli na Rock Rádiu. No a já už tady konečně nejsem sám, nazdar Jirko.
1: Ahoj, ahoj.
0: Tak co, jak dneska, hele, venku už je docela pěkně, docela fajnovka, ne?
1: No, jasně, no.

0: Jako na motorku dobrý, ale jako mě vždycky stačí jeden takový zásadní okamžik za den, který jako nemusím už prožívat dvakrát. Jak jsem říkal včera i posluchačům, tak včera, když jsem jel ráno na dabing, tak mě málem poštaloval jeden pán, který prostě na Radlický, víš, jako kolona po ránu, ale ho to tak nějak jako nebavilo, tak to vzal přes dvě plný a otočil se o 180 bez blinkru.
1: To klasika, proč taky vyjít, proč blinkr,
0: bych tam čekal, že
1: no, jasně,
0: na to vyprneš. No a dneska takhle se motala nějaká paní, naštěstí, jako já jsem takový jako rys ostrovit docela na té motorce, takže jsem s tím počítal, jsem viděl u silnice se motat podivnou takovou jako blondýnku. Nakonec se ukázala, že byla ještě jako ukrajinského původu, což je jedno, tak jsem dostal suka blejať.
1: Jo, jasně.
0: Ale normálně prostě klasika, paní sluchátka ve očích žvejkala, jak tur domácí, víš, takový toho přes celou hubu. No a prostě úplně mimo a vlezla mi tam do cesty. Jako
1: a vůbec se nerozlíbá. Ne, vůbec,
0: ona čuměla úplně na druhou stranu a tak jsem tam jako zabrzdil, že u ní to málem šla jako na záda a tak jsem si to chytal všechno, tak jsem mi takhle jako přes helmu poslal pusinku, ať má krásný den. A mě vždycky jeden takový zážitek jako denně stačí.
1: Jasně. Jako, takže dneska takže si prostě na motorce ne,
0: to už jako jenom stačilo. Metrem, to je taky jasně. Pěkný panoptikum.
1: Jasně. No posluchači, každopádně další dvě hodinky jsou už jenom ve vaší režii, takže Jirko.
0: Volejte, pište a dávejte pozor.
1: A dávejte pozor na silnicích, přesně. Já vám pošlu ještě Foreigner, Sabatonia nebo Vanastovky a slyšíme se zase zítra, jo? Tak čus.
0: Čus.
2: Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor G.

0: prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na bene.cz.
1: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
2: Drby z ohrad a výběhů Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze Želví zahrady.
3: Všichni jsou v pohybu, trampolíny hučí, koně klusají a vy se smějete. Já si říkám pomalu, ale s úsměvem. Když si sem sedneš do stínů, tak teprve vidíš, jak je to tady v Zelčíně krásný a jaký je to tu pohodový léto.
2: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
4: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
5: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
6: Ještě nemáš lístky na hrady? To je třeba napravit.
7: Dan Landa.
6: Trautenberg.
7: Rybičky.
6: Migové.
7: Jdeme na hrady.
6: 8 hradů.
7: 8 víkendů.
6: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
7: Dan Landa.
6: Harley.
7: Vypsaná fixa.
6: Krucipisk.
7: A pozor, lístky za nejlepší cenu koupíš jen do 25. června na www.hrady.cz.
8: Hlavní partneři Krušovice Bohem a Coca-Cola.
9: Tohle není jen festival.
10: To jsou hrady.
7: www.hrady.cz.
11: Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra Data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 GB dat gratis a opakovaně.
12: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
13: Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky, včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl

0: vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Slušnej rok s Garáží a s Kušebem. V DABu i FM nebo na radia.cz. Rok Radio. Rok Radio, co se děje?
1: Je tady do baletních festiáků a koncertů pod širým nebem, tak si to pojďme užít. Za rohem je Basin Fire Fest. Čeká nás od 24. do 27. června ve spáleným Poříčí. Letos láká na mimořádně nadupaný line-up v čele s Wasp anebo Apokalyptikou. V přírodním areálu zahrají taky Paradise Lost, Steel Panther i Six Feet Under. Z českých třeba DeLorean anebo 13. století. Celkem téměř 50 kapel. Basin Fire Fest 24 až 27. V sobotu 20. června můžeme vyrazit na 10. ročník chýnovské traktoriády. Kromě závodů nás čekají i večerní koncerty EEčka, Fiasko, Kohout plaší smrt a Revival tří sester. Lipčice nad Vltavou pod Chýnovským hájem. Vstupné dobrovolné. Na Dřínově tam je Big Beat. To je nejenom pravda, ale taky název téhle akce. V sobotu 20. na ní zahrají Zakázaný ovoce, Revival kabátů, Deviant a Made in Garage, Dřínov umělníka. Tak se bavte. Pro Rock Radio, Šárka Hlubcová.
0: Chystáte se večer někam na akci a nechcete tam být sami? Tak to dejte vědět všem. Na našem webu rockoviradio.cz ve slušných rock akcích. Rock Radio. Rock je slušná muzika.

0: Chceme ho postavit vlastníma rukama,
1: vybrat dobrý materiál
0: a vybudovat náš domov. Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdcem.
2: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Uzené tofu Nature's Promise větší za 12,90 a rajčata keříková s apkou za 27,90. Albert.
3: Kontejnery Siegel, dobrý den.
4: Zdravím, tady čtu, že kontejnery přistavíte i o víkendu.
3: 7 dní v týdnu, třeba i v noci.
4: A jak to děláte?
3: Jednoduše, jsme Siegel.
5: www.siegel.cz.
6: Mami, tati, víte, kam pojedeme na výlet? Do Zoo Chleby! Tam můžeme krmit daňky a taky ty kobrazy. A mají tam i lvy. Jo, a můžeme tam přespat, to bude jako v safari. A jestli dostanu hlad, tak tam mají nejlepší palačinky. Tak co, jedeme? Zoo Chleby!
7: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
8: Vidíš to?
9: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
8: No a víš, co vidím já?
9: Co?
8: Let balonem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
9: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
8: U nás si vybere úplně každý.
9: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
8: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
9: Nejlepší dárek je zážitek.
10: Firma na zážitky.
9: CZ.
11: Slušnej rok. Pro Benešov na 95.8 FM.
12: Střešní okna Fenestra.
13: Fenestra?
12: Ano, česká střešní okna mezi vámi a nebem již 40 let.
13: Fenestra?
12: Ano, česká střešní okna Fenestra. Fenestra.cz.

0: Hezký podvečer, začínají zprávy s Dominikem Šmauzem. Česko má novou ombudsmanku. Funkce veřejné ochránkyně práv se dnes ujala Eva Kostolanská. Dosavadní právnička kanceláře ombudsmana složila slib do rukou předsedy sněmovny Tomia Okamury. Nahradila Stanislava Křečka. Vláda pracuje na tom, aby splnila závazky ohledně navyšování obranných výdajů. Uvedl to dnes ministr obrany Jaromír Zuna. Generální tajemník NATO Mark Rutte včera potvrdil, že Česká republika spolu s Albánií a Slovinskem dala loni na obranu méně než 2% HDP. Premiér Andrej Babiš nedávno uvedl, že Česko závazek nesplní nejspíš ani letos. V Česku utonou ročně zhruba 200 lidí. Toto číslo se ale díky prevenci v čase zmenšuje. Naše reportérka Sára Voldánová nám teď řekne, co se dnes dozvěděla na minikurzu první pomoci.
1: Hezký den. Topení prý nevypadá jako ve filmu. To je asi to nejzásadnější, co jsem se na dnešním kurzu dozvěděla a co bych vám také chtěla předat. Tonoucí lidé jen málo kdy rozhazují rukama a už vůbec nevolají o pomoc. Proto je důležité být všímavý k tomu, co se děje kolem vás. A pokud máte podezření, že se někdo topí na veřejném koupališti, co nejrychleji upozorněte plavčíka. Není-li to možné, neskákejte hned do vody. Nejprve se rozhlédněte kolem sebe a zkuste tonoucímu hodit něco, čeho by se mohl zachytit. Z podolského bazénu Sára Voldánová.
0: V těchto chvílích má na fotbalovém mistrovství světa začínat zápas Česka s Jihoafrickou republikou. Náš tým jde do druhého utkání na šampionátu s 5 změnami v základní sestavě oproti úvodnímu duelu s Koreou. Svěřenci trenéra Miroslava Koupka potřebují zvítězit. Tolik zprávy, hezký večer.
2: Rock Radio, počasí.
3: Tak děkujeme Dominiku za ty zprávy a pojďme se podívat, jak by mělo být zítra, tedy v pátek podle Českého hydrometeorologického ústavu. Mělo by být jasno nebo skoro jasno, přes den až polojasno, na horách zejména na severu a severovýchodě přes většinou oblačnosti ojediněle výskyt přeháněk nebo bouřek. Nejvyšší teploty až na 35, takže zítra pěkný tropy a v 1000 metrech na horách 25 stupňů Celsia.
2: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
3: Tak ještě dopravička jedna, podíváme se na D1 a 177. kilometr na trase polsko-státní hranice Praha. Tam je porouchaný auto, očekávejte zdržení, je tam neprůjezdný celý pravý jízdní pruh pro poruchu odstavený osobák. Na křižovatce ulic Martinovská a Bedřicha Nikodéma v Ostravě srážka tramvaje a osobáku, na místě je i záchranka, takže to bylo ošklivý, dávejte tam pozor a počítejte s komplikacemi v dopravě. No a ještě se podíváme na D11 na 32. kilometr na trase Jaroměř Praha, tam je porouchaný nákladák odstavený, ale brání to v provozu a je to teda ještě upozornění, tam je šipka na místě, abyste věděli, že to máte oběd. Tak, přátelé, ať jdete kamkoliv, na čemkoliv nebo v čemkoliv, prosím vás, hlavně doražte v pořádku.
4: Viditelný zážitek v každém okamžiku vám přináší oční klinika Horní Počernice. Řešení očních vad bez ohledu na věk. www.ocniklinikahp.cz.
2: Rock Radio. Rock na vzání.
3: Ahoj, námořníci, máme 2 minutky po 18. hodině. Máme tu čtvrtek, takže všechny přeživší a po středeční merendě vítá a zdraví váš kapitán na vlnách slušní rockové muziky Jirka Vajgis u nás na pirátské palubě. Tak přátelé, vyrazíme z přístavu na 2hodinovou výpravu za muzikou, která se jmenuje Rock na přání a v které můžete všichni řádit, jak se vám zlíbí, samozřejmě hudebně, můžete si přát, co budete chtít a vzkazy vyřídím všechny většinou. Tak přátelé, pojďme si dát na úvod Europe a Rock the Night. Vy samozřejmě volejte na 725-844-424, pište na Messenger a do mailu, no a během 4minutovky Rock the Night od Europe koukejte naskakovat na náš pirátský pářník. A proč? No, protože právě vyplouváme. Juhuu!

0: Rock the Night. Samozřejmě tuhle noc rozsvítíme pořádně, nebo tenhle večer, sice není ještě tma, ale nevadí. A rozsvítíme i kabátama, hned na úvod dáme žízeň, protože to nás jistě trápí. A důležitě apeluji na vás, milí posluchačové Rock Rádiový, doplňujte pitný režim, doplňujte. Aspoň během naší plavby, udějte mi tu radost. Pošlete mi třeba nějakou fotku na Messengera, jak hezky doplňujete pitný režim. To by mě zajímalo. Tak, tady mi volal mladý rocker Petr, který by právě žízeň chtěl poslat svému kámošovi Štěpánovi, že spolu prej dělají chlapci zítku. Tak to je dobře, že se nám mládež nepoflakuje, někde nepokuřuje po parcích a nevymýšlí hovadiny, ale něco tvoří, tak to má být, přátelé. A k tomu kabáti, co si víc přát.
1: Rok na přání. Rock Radio.

0: Tak, to byly Black Label Society a The Last Goodbye. Jo, někdy se musíme rozloučit úplně naposled a víckrát to nejde, přátelé, to znáte. Jsem rád, že tady všichni dodržujete poctivě pitný režim. Hlavně tady fotky s pívama jsou dobrý, co mi tady posíláte při každé příležitosti. Při televizi, při sekání zahrádky, u fichtla a tak dále. No, tak všude nás doprovází tento geniální moh. To jsem rád, hlavně opravdu nevyschnout, to je nejdůležitější. Tak, čert starý Ozzy Osbourne, jasně, ten bude hrát teď, o něj se napsal Filip Svoboda. Zdravím do Kajuty, minule to nevyšlo, tak zkusíme dnes odpálit starýho čerta a Road to Nowhere. S tímto válem utíká cesta rychleji, díky moc. No samozřejmě cesta do nikam, taky cesta je cíl.
1: Rok na psání s Jirkou Vajgizem.

0: nový plot mám.
1: Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Praha Běchovice. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
2: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
3: Mám barák děravej, mě do postele fičí. Snad s námi poraděj, jinak jsem

0: sukorady.cz.
1: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.
2: Kontejnery Siegel, dobrý den.
3: Zdravím, tady čtu, že kontejnery přistavíte i o víkendu.
2: 7 dní v týdnu, třeba i v noci.
3: A jak to děláte?
2: Jednoduše, jsme Siegel.
4: www.siegel.cz.
5: Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhan, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rock Rádia na www.rokovýradio.cz. Trička, mikiny, ponožky a spoustu dalšího. Slušný hadry na www.rokovýradio.cz.
6: Objevte svět potěšení a smyslnosti. Od jemných olejíčků, prádla, kosmetiky až po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na www.růžovýslon.cz.
7: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody za běhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Třídím v práci, třídím ve škole, třídím, když řídím, i když jedu na kole. Vytřídím krabici od pici, i když se zřídím a mám malou opici. Třídím, když je mi pídně, třídím, když je mi krásně, dobrý texty recykluju a třídím špatný básně. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Třiďte odpad.
8: Ekokom.
9: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Juke se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na Nissan.cz.
10: Vytáhni Jendu!
11: Co říkáš? Výtahy jedna?
10: Říkám, vytáhni Jendu! Potřebujeme šachtu na výtah!
11: Já vím! Výtahy jedna, ty uměj šachty!
10: Povídám, vytáhni Jendu!
11: No jo, výtahy jedna!
12: Teď my už máme výtahy jedna.
11: Jendo!
13: Chlapi, já už jsem nahoře, výtah je hotový.
14: Jendo, ty seš ale bedna!
15: Jasně, dělám výtahy jedna. Český výrobce výtahů, který má řešení pro každý prostor. Atypické výtahové šachty, moderní prosklené výtahy i rekonstrukce stávající. www.vitahy1.cz.
16: Tlačíš?
17: Tlačím, ale moc to nejde.
16: Na stlačený vzduch je nejlepší e-shop kompresory vzduchotechnika.cz. Stlačili jsme nabídku všech produktů na jedno místo.
17: Kompresory pomlčka vzduchotechnika.cz. Kromě vzduchu na nikoho netlačí, za to dobře poradí.
16: Kompresory vzduchotechnika.cz. To je fičák.

0: Tak, to byla Emilka Armstrongová, Linkin Park a The Emptiness Machine a teď si pojďme dát zase další nějakou českou muziku do našeho roku na přání na Rock Rádiu. Tak psal mi tady strejda lomeno táta Bob Kořínek. Ahoj kapitáne, můžeš prosím zahrát pro moji dcerku Teresku Sovi v Mazutu, maká na rekonstrukci dětského hřiště, tak ať jí to natírání rychlejš utíká. No, fotku poslal, maká Tereska, ale tak Teresku pěkně makej, hlavně se toho nátěru nenadýchej, to by tě nemuselo být dobře a dodržuj také pitný režim.
1: Rock Radio, Rock Radio, Rock na přání.

0: Tak to byly Rembrandts a taková jemnější píseň It's Just The Way It Is, Baby. Just The Way It Is, Baby, přesně tak to je. Tak to je, that's it is. Tak, přátelé, my si dáme další píseň. Kdo tady doplňoval pitný režim? Krásně takhle. Petr Štěpánek mi dokonce poslal fotku piva a napsal: ahoj kapitáne, taky dodržuji pitný režim, to děláš dobře, Petře. A můžu poprosit, abys tam nepustil Kalifornii od Offspringu. Hele, tak ta pecka se jmenuje Cruising California a dáme si právě teď. To je docela taková pohodová letní, takový letní hiteček.
1: Rock Radio. Rock Radio. Rock na psání s Jirkou Vajgizem.

0: Kdo šetří, má za 3.
1: Za 500 maxi, za 500. Při nákupu v Baumaxu nad 5000 dostaneš slevu 500 korun na další nákup. Ale pozor, akce platí jen do 21. června.
0: Super, jedeme hned. Dnes nakoupíme.
1: Zítra ušetříme.
0: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
2: Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze, Poděbradská 36, nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na bene.cz.
3: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš, do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky už 19. až 21. června. Buď u toho, vstupenky pořídíš na autodrombrno.com.
4: Co se tady děje?
5: Co se chystá?
6: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
7: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
6: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
8: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.
9: Atención, señoras y señores!
10: Roztančete se do léta v latinskoamerickém rytmu. La Tropical pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé.
9: Stres.
10: Mix latino, bachata, salsa, dance heels a reggaeton.
9: La Tropical!
10: Přihlaste se hned teď online na www.latropical.cz. La Tropical. Taneční kroky vás naučí všude, ale my vás naučíme tančit.
9: Awarashar!
11: Do košíku jahody sami nazbíráme. Ve Vraňanech už to zraje, už na ně chuť máme.
12: Farma Vraňany aktuálně nabízí samosběr těch nejsladších jahod.
13: Vzala jsem děti a krásně jsme si to užili. Teď si vezeme domů kupu jahod a fantastickou zmrzlinu k tomu.
12: Farma Vraňany, vaše nejsladší jahody.
14: Ceny rostou, digitální čísla mizí, ale zlato, to tu bude vždycky. A u portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. AU jako zlato, portál jako brána k bezpečí. AU portál.cz.
15: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil a navíc cenově dostupná. Již od 5999 korun. Koupíte na senkor.cz.
16: Senkor.
17: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 79,90 a kapsičky pro kočky Felix 44 kusů s apkou za 269 korun. Albert. Dle srovnání k 10. 6.

0: Nádherná akustická skladba od Bruce Dickinsona Tears of the Dragon. Tak pojďme si dát strýce pro ta. Psala si o něj Faustína Mikoťátková. Ahoj, ahoj, kapitáne. Já se dnes připomínám, prosím, Prota a samitovýho partizána pro bývalou třetí rotu a třetí četu KZP Vyškov, co jsme měli minulý pátek přísahu. Tak jo, přísaháme a tady je ten váš sametový partizán Bela Čau.
1: Rok na přání. Rock Radio.

Tak, Bela, čau, poslechli jsme sametovýho partizána, teď výzva pro vás, milí námořníci, máme 18.1 pade, vymyslete za 9 minut jazyk pro časové znamení a samozřejmě nějakou tu situaci, v které byste ho chtěli načapat a já vám za to zahraju VIP píseň po sedmí, jako vždycky. A teď už Royal Republika, baby!

0: Baby už je pomalu pryč od Real Republic, hlavně nebude sedět v koutě a dáme si, přátelé, na závěr hodiny Venom a jejich Countess Battery. Psal si o ně Radek Kaderka, který napsal: ahoj kapitáne, prosím tě, zahraj mi dneska Venom a Countess Battery, když je takový vedro jak v pekle. Bylo by to pro mě a tebe a pro Dášu, Janu a Jirku, díky moc. Kaďas, tak je to tady pro vás, pro všechny.
1: Rok na psání s Jirkou Vajgizem.

0: Chai, time no day waito. 2 minutes to 7 p.m. And eyes never still day Cairo. Bear don't block my face.
1: Rock na vzání.
0: Tak, dnes jste slyšeli, čau, čas letí lidi, zbývají 2 minuty do 7 večer a mě z toho čekání na let v Káhyře roste plnovous. Tak to byl takový street style, takový slang nigerijského pidginu, což je řeč, kterou se tam jako neoficiálně domlouvají v Nigérii, a Dante Phoenix napsal, pánové, jo, takhle, ahoj, tady Dante, zkus to jako rychlobrusla z Nigérie na tréninku v Egyptě. Tak já doufám, že to naplnilo tvé očekávání. Dante, můžeš si samozřejmě za to něco přát. My rozjedeme druhou půli našeho roku na přání opět s čertem starým Osbornem a tentokrát s pánem velejemným Eltonem Johnem, a dáme si na úvod pečku Ordinary Man, a ty, Dante, zatím přemýšlej.

0: Elton John, Ordinary Man a jdeme na přání Dante Fenixe, který si dneska vymyslel toho nigerijského rychlobruslaře, který trénuje v Egyptě. Tak prosím, měl by to být Dio a The Last in Line, je to nádherně nabitá pecka. Díky, jo, a dej to všem pro radost ze života. Tak všem pro radost ze života tento metalový pambu Dio s touhle krásně nabitou peckou z 84. The Last in Line.
1: Rock Radio, Rock Radio, Rock na

0: Pěkný perkuse na závěr. Tak tohle Monstrum se říká už leta Battle Beast a píseň, kterou jsme doposlechli takovou hutnou, mohutnou, se jmenuje Here We Are. No a my si dáme tady další šlehu na přání. Psal mi sem Honza Zíta. Ahojky, kapitáne, můžeš prosím zahrát, aby cesta po dálnici byla příjemnější, or acceptu Balls Through Wall. Díky moc. Ano, to je přímo do rytmu. Ať se šunete po té dálnici jakýmkoliv prostředkem, tak akcepti rozhodně s touhle klasikou z 80. let pomůžou s tou dálnicí proplout. V tom máš naprostou pravdu, Honziku, a jdeme na ně.
1: Rock Radio. Rock Radio. Rock na psání s Jirkou Vajgizem.

0: pomoc. Nemůžu dýchat.
1: Správné větrání a vzduchotechnika je důležitější, než si možná myslíte. I proto na ventilatory.cz najdete přes 3000 produktů skladem a odborné poradenství. Ventilatory.cz. Svět větrání na jednom místě.
2: Věda, řemeslo, slimovice, lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
3: Vše pro bagr.cz. Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání. Vše pro bagr.cz.
4: Mají jen pěkné T-shirt, tělovin dodo, pinci bauzen, zjišťovaně dítěl kerem sínsí, hrým hanká hal.
5: Nekupujte drahý značky, ani levný čínský s***ky. Já se oblíkám bez potisku. Bezpotisku.cz.
6: V kuchyni, v obýváku, na záchodě. Ať už jste kdekoliv, poslouchejte Rock Radio v mobilu. Stáhněte si apku radia.cz.
7: Zažijte emoce za volantem vozu Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na ped2026.cz.
8: Zvou vás autosalony Kopecký 21. června u OC Europark ve Štěrboholích.
9: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Uzené tofu Nature's Promise větší za 12,90 a rajčata keříková s apkou za 27,90. Albert.
10: Housebrand Café per favore?
11: Si, signora.
12: Housebrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Housebrandkáva.cz.
13: Mám barák děravej, mě do postele fičí. Snad známý poraděj, jinak jsem

0: sukoradi.cz.
1: Kontejnery Siegel, dobrý den.
2: Zdravím, tady čtu, že kontejnery přistavíte i o víkendu.
1: 7 dní v týdnu, třeba i v noci.
2: A jak to děláte?
1: Jednoduše, jsme Siegel.
3: www.siegel.cz

0: Námořníci, show musí pokračovat přesně jak nám v písni The Show Must Go On zaspíval božský Freddie Mercury z Queenu. Co si dáme dál v našem roku napřání? Tak tady v naší druhé půlce ještě nezazněly určitě Panoptiko. Psala Eliška Ušťádalová. Zdravím, chtěla bych moc poprosit zahrát něco od Panoptika. Bude to pro mého manžela Pavla k dnešním narozeninám a také pro mého tchána Radovana. Zateplují dům, tak a tím to jde pěkně od ruky. Moc děkuju. No, to je takový paradoxní v tomhle počasí zateplovat dům, ale zase kdy jinde, že jo? V zimě se to dělat nedá. Tak, milí tcháne Radované, dejte mi pro vás, to bude píseň pro vás a samozřejmě Pavlovi přejeme hodně štěstí. Zdraví a kopec srandy navrch. No a do toho nám tady ještě psal náš věrný posluchač Michal Nousek, který psal: ahoj kapitáne, chtěl bych nechat zahrát něco od kapely Panoptiko k večeři. Dík, váš věrný posluchač Michal z Tábora, PS, mám párky. Tak dobrou chuť a dejte mi pro vás.
1: Rok na přání. Rock Radio.

0: jsme se vrátili trošku do historie až do let 70. s Uriah Heep a pečkou Easy Livin'. Posloucháte Rok na přání na Rock Radio s vaším kapitánem na vlnách slušný rockový muziky Jirkou Vajgizem. A teď opět dobré zprávy z Dobříše. Pepa Kautský psal opět mail. Čau, prosím o zahrání skupiny Testamentin, tak pro všechny. Pepa z Dobříše, díky moc. Tak jo, dáme si záležitost z roku 1992, která se jmenuje Electric Crown a je pěkně temná.
1: Rok na psání s Jirkou Vajgizem.

0: Radí.
1: Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor G. Třikrát zelená smažák.
2: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
3: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
4: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
5: Časopis Classic Rock. Legenda přichází. 6 dekátoků podle Scorpions, nejlepší album podle Toma Pettyho a rytířský metal podle Castle Red. Plus velký plakát Iron Maiden Burning Ambition. Právě v trafikách.
6: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Velké XXL balení Actimel 12 kusů s apkou za 89,90. Nebo Pilsner Urquell 8 pek za 229 korun. Albert. Dle srovnání k 10.6.
7: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, Bilabil, Bilabil, Bilabil, CZ.
8: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek CZ. Pro bohatší Česko.
9: Biznis začnete nápadem a my mu dáme tvar. Technik Plast Tachov. Lisování plastových výrobků od návrhu až k finálnímu produktu. Více na technikplast.com.
10: Housebrand Café per favore? Si, signora.
11: Housebrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Housebrand Káva CZ.

0: Tady nám do finále se blížícím roku napřání na Rock Rádiu dohráli Kysáci a Reason to Live. A ty tady taky nebyli jen tak zbůdarma. Voty si nepřímo volal náš malej plavčík Adámek. Chtěl Kysáky pro dědu Josefa, s kterým jsem taky mluvil, a říkal, že se hlásí strojovna, že motor jedou na plný koule a že bychom měli dát něco od Kys. Tak to bylo pro tebe, dědo. No a pak ještě volal Adámkův bratr Jára, který by chtěl pro Adámka a pro maminku Teresku zahrát Dimitry. Tak přátelé, jste tam čtyři, jo? Tak Járovi se nejvíc líbí kabáti. Ty už jsme hráli na úplný úvod našeho roku na přání, jo, jsme hráli píseň Žízeň. Kysáci, ty tady byli pro dědu Josefa, ty už taky hráli. No tak, aby jsme ještě obsáhli Adámka a taky maminku Teresku, tak dáme Dimitry a k tomu ještě Arakain, aby bylo pro každýho něco. Píseň Bouřlivá krev je tady pro vás, pro všechny. Tak snad jsem to všechno obsáhnul.
1: Rock Radio, Rock Radio, Rock na psání.

Námořnictvo, milé, je čas loučení za pár minut 8 hodin. Je to tak, náš dnešní pořad Rok na přání na Rok rádiu s vaším kapitánem Jirkou Vajgizem končí. Tak si dáme i při čtvrtku trochu pepře, ať se vzepře, a o to se postarala naše věrná posluchačka Lucka, která napsala: ahoj kapitáne, zdravím a prosím, zahraj mi cokoliv od Pantery pro všechny posluchače, pro mě i pro tebe. Děkuji moc. Tak jo, já bych vybral skladbu Unbroken na závěr a s tou se s vámi tedy i při čtvrtku loučí váš kapitán na vlnách slušný rokový muziky Jirka Vajgiz. Přeju vám všem plodný večer. Asi se u toho dneska zapotíte, ale nevadí, to k tomu patří, a zítra se opět po 18. hodině slyšíme u pořadu Rok na přání. Do té doby se mějte, jak chcete, a něco pro to dělejte!

0: Mami, tati, víte, kam pojedeme na výlet?
1: Do Zoo Chleby! Tam můžeme krmit daňky a taky ty kobrazy. A mají tam i lvy. Jo, a můžeme tam přespat, to bude jako v safari. A jestli dostanu hlad, tak tam mají nejlepší palačinky. Tak co, jedeme? Zoo Chleby!
2: Potisk, potisk, dárky, potisk, dárky. Bilabil, CZ.
3: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již od 5999 korun v prodejní síti Planeo.
4: Senkor.
5: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
6: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Uzené tofu Nature's Promise větší za 12,90 a rajčata keříková s apkou za 27,90. Albert.
7: Rock Radio. V DABu i FM nebo na radia.cz.

0: práci vedro, doma vedro, venku vedro, ale zavřít se s rodinou na celý léto do sklepa, kde se dá jakž takž přežít, to asi není úplně ideální řešení. A co třeba mobilní klimatizace? To je nápad, máme ji pro vás. Laďte od pondělí do pátku rokovej rozjezd a napište si o ní. Honza s Anabel ji věnujou třeba vám. Slušný ochlazení od pondělí do pátku v rokovém rozjezdu na Rock Rádiu.
1: Užijte si příjemný chlad i v parních dnech s mobilní klimatizací Sencor Wi-Fi. Výkonná, tichá, snadno přenosná a ovladatelná i přes mobilní aplikaci Sencor.
2: Motokeci Marcela Herbolta.
3: Jedno známé přísloví hlásá, že všechny cesty vedou do Říma, něco mi ale říká, že mnohem exponovanější bude tento týden D1 směr Brno. Tam vyrazí tisíce motorkářů na MotoGP, tak pevný nervy, a pokud se tomu chcete vyhnout, můžete vyrazit třeba do Bechyně, na tamní sraz železných pánů, což pro tentokrát nejsou rytíři, ale motorkáři. Sraz je od pátku do neděle a všem, co dorazí, slibuje se kotel zábavy, muzika, soutěže, spanělka, prostě klasický sraz. Na pomezí Karlovarského a Plzeňského kraje se nachází dědina s kouzelně drsným názvem Vidžín. I tam slibuje víkend kotel zábavy v sobotu od 13 hodin, tam začne sraz s názvem Roková smršť. Docela mě zaujalo, že na tomhle motosrazu si prý budete moci užít i výřivky. Co se za touhle nabídkou skrývá, to už si ve Vidžíně tuto sobotu musíte zjistit sami. Na Jihlavsko vyražte na sraz, který pořádá klub On Space Jihlava. Jmenuje se Motoway a konat se bude ve Vyskytné. I tady se můžete v sobotu těšit na pořádnou hudební nálož, soutěže a určitě nebude od věci prubnout, proč je na pořadatelském plakátě největším písmem napsáno grilované prasátko. Jestli je to kapela nebo pochutina, zjistíte ve Vyskytné v sobotu. A ještě upozornění, tento víkend se koná tradiční automotoburza v Drahotuších u Hranic. Ovšem pozor, zcela mimořádně v neděli, tak ať tam nedorazíte o den dříve. Drahotuše prostě v neděli.
2: Rock Radio, Motokeci.

0: Po vydatným obědě nejlíp vytrávíte se slušným rokem. Nikam se nežeňte a dejte si voraz. U nás jedině slušnej a rokovej. Od pondělí do pátku od 12 do 15 rokovej voraz s Danem. Hoďte si nohy na stůl a odfrkněte si se slušným rokem. Práce vám neuteče. Rokovej voraz s Danem. Každý všední den od 12 do 15 na Rock Rádiu.
1: Rock Rádio. Rock je slušná muzika.

0: Co je? Funguj ty, křápe. Já to musím dneska dodělat.
1: Kliknul vám kompresor? Pořiďte si nový, kvalitní a za skvělou cenu na www.kompresoryvzduchotechnika.cz. A nejen to, veškeré příslušenství pro stlačený vzduch, pistole, ventily, válce, spojky, pneumatické nářadí a mnoho dalšího najdete na našem e-shopu na www.kompresoryvzduchotechnika.cz.
2: Využijte slev na Zalandu, ušetřete až 60% na stylových kouscích, které oživí váš šatník. Co si vezmu na sebe, když v létě jedeme na hory? Co si vezmu na sebe, když si chci užít festival naplno? Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 60% nyní na Zalando.cz. Co si vezmu na sebe? Zalando.
3: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak skvělá dohoda.
4: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
5: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
6: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny se blíží. Prázdniny se blíží. Vinetu!
7: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu.
6: Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
8: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
9: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
8: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
10: Kontejnery Siegel, dobrý den.
11: Zdravím, tady čtu, že kontejnery přistavíte i o víkendu.
10: 7 dní v týdnu, třeba i v noci.
11: A jak to děláte?
10: Jednoduše, jsme Siegel.
12: www.siegel.cz

Rock Radio. Elektrický oběd. Od pondělí do pátku vaříme podle vašich e-mailů a facebookových přání. Ostrý kytarovky. Pořádně osolený Big Beat. Osvědčený klasický fláky. Elektrický oběd. Od 11 do 12 podle vaší chuti. Rock Radio. Rock je slušná muzika.

0: Máte rádi rock rádio? Žijete rokem? A chcete, aby to věděli všichni kolem vás? Napište si o naší rokovou samolepku na adresu samolepka@rokoviradio.cz a my vám ji pošleme.
1: www.rokoviradio.cz
0: Rock rádio. Rock je slušná muzika.
2: Kdo ví, jestli jsou na měsíci vůbec nějaký stopy a proč

vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Slušnej rok s Garáží a s Kuševem. Rock Radio. V DABu i FM nebo na radia.cz. Rock Radio. Všude tady je slušnej rok doma. V Praze na 103,7 FM, v Kolíně na 91,4, v Kutné Hoře na 92,5, v Benešově na 95,8 a v Mladé Boleslavi na 103,5 FM. Další frekvence najdete na našem webu www.rokoviradio.cz. Rock Radio. Slušnej rok pro východní Čechy.

Poctivej český festák non-stop? Ale jistě, jak si račte přát? Jedině na Rock Radio Stage se střídají nejlepší rockový český kapely s největšími hvězdami světového roku. To nejlepší z festáků, kulturáků a zábav? To je Rock Radio Stage. Víc českýho roku nikde jinde neuslyšíš. Laď Rock Radio Stage v Dabu.

Když usnou lesy hluboké a kolem ticho jest, je tu rocková noc a Jirka Němý. A s ním spousta slušný rockový muziky z českých luhů a hájů, českých zkušeben i garáží. Rocková noc od 10 večer až do rána na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika.

od rána do večera. V DABu i FM nebo na radia.cz.

Rock Radio. Rocková noc. Každý večer od 10 startuje na Rock Radio Rocková noc. Slušná rocková muzika a legenda českého éteru Jirka Němý. Moc nemluví, za to slušně hraje. Rocková noc s Jirkou Němým. Rock Radio. Rock je slušná muzika.

Vyznáte se v holandských ministrech školství? Víte, jakou barvu má sameček leguána? A jak se jmenoval první muž na slunci? Tak to si nalaďte jiný rádio a zavolejte jim do soutěže. Budou z vás mít radost. Můžete tam vyhrát třeba kupon na slevu a hromadu dalších volovin. Ano, C je správně. My si na voloviny nepotrpíme. A proto na Rock Rádiu nesoutěžíme, jen rozdáváme. A jestli chcete třeba lístky na koncert nebo CDčko, prostě si o ně zavolejte. Rock Rádio. Rock je slušná muzika.

vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Slušnej rok z garáží a z kušeben. Rock Radio. V DABu i FM nebo na radia.cz.

0: Rock Radio. Rocková noc. Každý večer po 10. hodině usedá za mikrofon Rock Rádia Jirka Němý. Šetří slovama.
1: Šetří slovama.
0: Šetří emocema.
1: Šetří emocema.
0: Ale vaše ušní bubínky rozhodně šetřit nebude. Nalaďte rockovou noc plnou nejlepší rockový muziky. Od pondělí do pátku, od večera do rána. Rocková noc s Jirkou Němým.
1: Od pondělí do pátku, od večera do rána.
0: Na Rock Rádiu. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
2: Na babičce nejlíp vidíš, že člověk se učí jenom proto, aby nakonec všechno zapomněl.
3: Tati, a byla tě taky někdy tvoje maminka?
2: Ne, jenom tvoje.
0: Rock Radio. Konec legrace.

mrtvá ryba plave s proudem? Nenosíte křivák na ruby? Mainstream není nic pro vás? Nalaďte si náš slušný stream Alternative Rock od Alice in Chains po White Stripes. Punk, grunge, alternativa,

0: poznáváte jedině klasiku a s žádnýma novotama si na vás nepřijdou? Jak tomu není minimálně 40 let, tak tomu teče mlíko po bradě? A ty mladý stejně neví, co je dobrý? Nalaďte si náš stream Legends of Rock a budete na svých. Od AC/DC po ZZ Top, klasika a legendy roku. To je náš stream Legends of Rock na rockoviradio.cz.
1: Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
2: Mám dotaz. Mohu uplatnit latinu ve svém oboru?
3: Jakému oboru se hodláte věnovat, studente?
2: Pracuji jako skladník ve šroubárně.
3: No, i skladník ve šroubárně si může přečíst Vergilia v originále. Tak si vás píši.
2: Ale...
3: Jak se jmenujete?
2: Plha. Já ještě nejsem definitivně...
3: Budete docházet i každou středu ve 14 hodin, mlho.
0: Rock Radio. Konec legrace.

0: Nestihli jste o víkendu žádný koncert a máte málo živýho roku v krvi? Potřebujete nakopnout živou muzikou před náročným pracovním týdnem? Nalaďte si Rock Radio v neděli večer a vychutnejte si rockovej živák. Místo v první řadě na koncertech těch nejlepších rockových skupin vám drží Kamil Dráb. Rockovej živák. Každou neděli od 19 hodin na Rock Radio. Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Tak jsem slyšel, Karle, že si tomu Pražákovi načechral pilíř.
2: Starej se o hroby, Havrane.
1: Ano, ano, dopředu se to jezdí, ale zacouvat to už hodce Fištrona.
0: Rock Radio. Konec legrace.